0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Folková pohlazení.
1: Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Začínají folková pohlazení a od mikrofonu zdraví Vítěz Rovníček. Pokud alespoň koutkem oka sledujete naší domácí folkovou scénu, pak vám jistě neunikla Žalmanova osmdesátka. Čas je opravdu naprosto nekompromisní a neúprosný. Přijde mi, že je to nedávno, co jsme slavili Žalmanovu padesátku. Nutno ale říci, že čas je i spravedlivý. Pokud někdo má dar tvorby, jako je Žalman, ovládá řemeslo, je obklopen báječnými lidmi a je pracovitý, cokoliv, co tvoří, bez ohledu na věk, stojí za pozornost. Žalman připravil k 80. pro své příznivce nové album. Pojďme si jej dnes poslechnout.

nohou, zabalený mlhou spím. Rád tě potěším.

Posloucháme nové písničky Žalmanova spolu z narozeninového alba, které Pavel Lohonka vydal u příležitosti nedávného životního jubilea, tedy 80 let. Nese název Tomáš porád něco, psáno s vykřičníkem na konci, třemi tečkami na začátku a podivným zmutovaným slovem porád. Jde o oblíbenou kapelní hlášku pro nezasvěcené. Když spolu fungujete pospolu v kapele, není to úplně srovnatelné soužití jako třeba v rodině či partě kamarádů. Kapela, notabene profesionální, zažívá divné věci, bývá srocením nesourodých individualit, podobně se vzájemně potřebujících k obživě, tvořících v poměrně omezených mantinelech, pendlující mezi rozmary a nápady autora, očekáváním publika a vlastními potřebami. A těch společných chvil na cestách, v autě, na hotelech, při zkoušení, ve studiu. Tisíckrát omleté historky a názory. Není to vždy snadné a vyžaduje to opravdu obrovskou dávku vzájemného respektu a porozumění, aby na pódiu pak mohla jít společná energie ven. Při nahrávání, notabene opakovaném, s takovou četností po dvou, třech letech, navíc v malém studiu, to celé pak ještě navíc ohrožuje určitá rutina. Občas prostě není co říci. A lidé takto spoutaní k sobě pak potřebují berličku, hlášku, signál. Hláška Tomáš porád něco je právě tím osvobozujícím prvkem, který zvedá náladu, pozbuzuje a motivuje, ukončuje debatu, aniž byste museli jít pryč nebo opustit místnost. Neutrální zdvořilá reakce, ať už si myslíte cokoliv. Asi jako když Werich říkal, lidi jsou holt lidi, anebo náš dědeček, to je život, to se nedá nic dělat. Touto optikou se dívám na nové Žalmanovo album. Podotýkám, že jsem velký fanoušek, který slyšel snad všechny jeho nahrávky. Celoživotně mě baví ten svět, který Žalman stvořil a schovývavě přihlížím věci, které mi nesedí, nebo kterým nerozumím. A víte, že mi to přijde jako klíč? Mám moc rád lidi, kterými je Žalman obklopen. Nečekejte ode mě tedy kritiku alba, ale výzvu k hlubšímu poslechu, protože to máte porád něco. Dodal bych vždycky a všude. A tohle jsou krásné chvíle na světě, když Žalman zpívá a tvoří.

Nové Žalmanovo album A Tomáš porád něco, které dnes posloucháme, přináší 14 písniček, které Žalmanomily nepřekvapí, ale také, a to je cennější, nesklamou. Zvuk kapely se v podstatě už od odchodu Brožových před bezmála 20 lety nemění. Žalman zpívá stárnoucím, ale stále sametovým hlasem, co dokáže promlouvat do duše, jako když na vás mluví milovaný otec. Vedle toho jiskří naopak nestárnoucí Míša Halková, občas až dívčím hlasem, a místy vzniká kontrast srovnatelný s legendárním pohádkovým protikladem Kráska a zvíře. Kapelu a samotného Žalmana hudebně už 35 let podepírá tichý basák Petr Novotný, který vychytává ve vokálech ty všechny možné a nemožné intervaly a nespívatelné tenoří party, protože duší to vždycky byl jazzman a rád překonává hudební výzvy. Solovou kytaru obstarává respektovaný rutinér Petr Havarda. A tohle je možná první deska, kde jej doslova musím pochválit za pěvecký projev. Překvapí třeba v countryovce Byl to hezký den.

jediné, co mě hřeje, je oheň ve tvé náručí, pod kůží tiše praská.

Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu a dnes si pouštíme písničky z osmdesátkového alba Žalmanova spolu s názvem A Tomáš porád něco. Tvorba Pavla Lohonky vždy nesla určité stopy nostalgie a tichého smutku. To bude asi tou přezdívkou, kterou kdysi od kamarádů Trampů dostal. Ale do značné míry tím obarvil a ovlivnil celou folkovou scénu. Stačí si vzpomenout, jak se člověku hezky svírá srdce, když stojíte v davu lidí na festivalu a oni z pódia spustí třeba tymián. Nevím, jestli to je tím Žalmanovým věkem, ale množící se bilanční témata a motivy smíření nabírají na síle. Když pominu titul CDčka nebo fotku na obalu, kde Žalman sedí v prázdném hledišti s cedulkou Vstup zakázán, stačí si přečíst názvy písniček. A to máš porád něco, Na rozcestí, Znovu zrození, Jsem zmačkaný, Dobrovzdání, Kam odchází světe, Byl to hezký den, Pomalý šípy, Stovky domovů, Konečná. Ale není to žádné tragické loučení, je to spíše taková ukázka, jak se dá stárnout. Obklopen živoucími mladšími muzikanty profíky, schopen ještě vzdoru a rošťáren, moudrého nadhledu a vážnosti lorda ze skotských Highlands. Je to furt prostě starý dobrý Žalman.

Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Album Žalmanova spolu a to máš furt něco, tedy přináší 14 písní v podstatě v podobném formátu jako několik předchozích alb. Je znát, že starý pán přinese materiál a ve studiu si pak kapela hraje, vymýšlí co a jak udělat, aby to znělo pokaždé alespoň trošku jinak než ty hromady písní, které už Žalman za svůj bohatý život přivedl na svět. A to je dobrý přístup, protože tím se mu vyhýbá osud jiných jeho kolegů, kteří zestárli a oposlouchali se rychleji. Do značné míry tomu napomáhá i dvorní mistr zvuku Petr Michal z jeho českého studia Dynín, který pořád vylepšuje své postupy a klobouk dolů. Nové album má naprosto svěží zvuk a i když výčet hostů je nevelký, skvělý Radim Pígl na perkuse a bicí, Robert Fleischmann na irskou flétnu a Marek Bubl na alt saxofon a klarinet, překvapí nás mnoho jiných barev. Novotný si vyhrál s klávesami, Hafík přidal dobro, lapstýl nebo mandolínu. A to mě moc baví. Kor, když mezi osobní zpovědí a poetickými obrazy se v textech vynoří reakce třeba i na aktuální téma. U Žalmana možná až nezvykle přímočaré a odkryté, to, aby člověk měl nad čím přemýšlet. Třeba, chci zpívat českým dětem, ruský medvěd cloumá světem, z lásky plive síru, sám sebe požírá, kdo postaví se s mečem, kdo najde v sobě sílu, pán Bůh dveře v nebi zavírá.

scházíš, světe, starý dobrý světe, pěšky na vlak a jdi domů, tam se vytratíš. Bolívá mě, že i nás to jednou tady smete.

kam se vytratíš. Bolívá mě, že i nás to jednou tady smetáš.

Nevím, co z nového alba Žalmanova Spolu zůstane mezi lidmi nebo v trvalkovém repertoáru skupiny při koncertním vystupování. Nabízí se úvaha, jestli vlastně má vůbec smysl dělat nové nahrávky, když ani posluchači už dnes nejsou schopni sedět a poslouchat ucelený soubor písní jednoho autora a vlastně ani několik předchozích řadových alb Žalmana nepřineslo nic jako Tymián, Jantarovou zemi, Můzu, či Kdyby tady byla taková panenka nebo Zráje, prostě písně, které doslova zlidověly. Tady bych však rád upozornil na chybu v úhlu pohledu. Ani ty zmiňované dávné hity a lidovky Žalman nepsal jinak než tyhle nové písně. Nikdy při tvorbě nebral ohled na to, co by se tak mohlo líbit posluchačům, nebo nedej bože kritikům, aby se to prodávalo nebo zapadlo do nějaké módní vlny. Prdlajs. Žalman se nikdy nepodbízel a kdo mu to vyčítá, nemluví pravdu. Žalman takhle prostě vidí svět a proto zůstává věrohodný. Tohle album je jen další zprávou o tom, jak se má a co je podle něj dobrý a co blbý. A má pravdu a dělá to dobře. Ostatně nemá problém s návštěvností koncertu. Dostává se mu úcty a vážnosti, která mu náleží. Jak jsem si všiml na festivalech, hraje v prestižních časech a bývá ozdobou akcí a lákadlem pro diváky, kteří ho berou, i když si pak třeba řeknou, že na něm občas je už unava znát. No, nikdo nemládneme, je to věc, která patří k životu. Ale Žalman nám ukazuje, jak se dá stárnout důstojně a s grácí. Jestli se nějaká píseň z nového alba bude hrát u ohňu, to přeci nezáleží a nikdy nezáleželo na něm, ale na těch, kteří u ohňu hrají. Myslíme na to. A pokud máte Žalmana rádi, sami si ten hit alba vyberte. Myslím, že tam jsou, ale já vám pomáhat nebudu, je to totiž fajn dobrodružství. Mladí by řekli challenge. Objevujme a naslouchejme.

třeba kluře. Za času pro lásku na kraj střechy světa šel. Za času

0: Takové je tedy nové album Žalmanova spolu a Tomáš Porad něco, natočené a vydané u příležitosti Žalmanových osmdesátin. Doufám, že se vám líbilo alespoň tolik, jako autorovi folkových pohlazení, který se s vámi tímto loučí. Za týden naslyšenou se bude těšit váš Žalmanomil Vítě Troníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.
2: Měl jsem stovky domovů, někde dobře byl. Bál jsem se tmy, jak unáší mě do hluby, a že lidi opustím.

hladím svět očima, slunce si pro nás přijelo. Měl jsem stovky domovů,

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jsme rádi, že jste se zase sešli u přijímačů, abyste si mohli vybrat ukázky podle svého a taky se pobavit v této hodině. Tak Patrik Rozehnal vás zdraví a dnes máme Národní den polibku a usmíření, tak posílám
2: ano,
1: všem.
2: Já
1: a
2: taky
1: posílám
2: na dálku, ano, Kateřině. Kateřina Macháčková vás zdraví.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná už naplno dnes s Kateřinou Macháčkovou, s Patrikem Rozehnalem a seznam je připraven, ukázek dost. Jednu teď vytáhneme do éteru a vy se rozhodnete, jestli s ní nebo s tím dotyčným v ukázce budeme pokračovat.
1: Ano, tak já bych si vybrala Jiřího Brůdra, což byl takovej jako herec malých rolí, ovšem velice četně hrál, takže já jsem s ním hrála v Kuchaři Svatoplukovi, jednou tam kradl maso a vybrala bych si ukázku.
0: Jenom v roli teda.
1: Ano, jenom v roli, no i když Bůh ví, jak to dopadlo s tou rekvizitou. Teda jestli to nebyla atrapa, nebo jo,
0: jo,
1: nějaký
0: to asi
1: plastický
0: ne, to
1: maso.
0: Dost věrohodně.
1: No, ale tak zase, když se to točilo celý den, tak jaký byl zápach? No nic, takže instalatéra a je to z pořadu Kabaret u dobré pohody s Josefem Bláhou.
2: Roztrhnu vás oba, jeho, tebe, rozumíš? Udělám vás velikonoční nádivku.
3: Ale to bys přišel do kriminálu, Adolf.
2: Proč do kriminálu, když tu nikoho nemáš, koho bych rozdranžíroval, co? A teď jsi se prozradila. Čí je to bota?
3: Hele, bota. Tvoje, miláčku. Tvoje, půjčo.
2: Je tam cizí noha. Je, sekáček. Já. Když je to moje bota, tak já si ji useknu.
4: Ne, pane, vy se strašně mýlíte. Strašně se mýlíte, opravdu. Já nejsem ten, jak vy si, jak si předpokládáte tady. Já jsem vlastně milospaní, jak se tomu říká, ten svůdník. Jo, svůdník nejsem.
2: Co děláte pod postelí? Ptám se vás, co děláte pod postelí?
4: Já jsem byl ovšem původně v koupelně.
2: Aha, v koupelně, tak to chápu. Chce se umýt.
4: Ano.
2: To by tak ještě scházelo, aby se mi lezl špinavej do postele.
4: Ne, pozor, prosím pěkně, mě se tam zakutálelo těsně.
2: Co se vám tam zakutálelo?
4: No tak, takový těsnění.
2: No tak teď je to jasný. Sekáček.
3: Ne,
2: já toho chlapa zabiju.
4: Ale ne, pozor, já nejsem chlap. Já jsem instalatér, prosím.
2: Tak teď se tomu říká instalatér, co? Co pak jste tady svou paní instaloval?
3: Adolfe, ovládej
4: se. Ne, opravdu, podívejte se na mě, milospane. Já jsem instalatér, že jo? Já mám modráky, všude samý modráky, helejte.
2: Jo, no. Ukradený, že jo?
4: Ne, vyfasovaný. Je, a já mám taky nářadí, milospane, můžete se přesvědčit, koukejte. Já mám tady brašnice. Ježíš, já tady, milospane, já vám přece ukazoval Francouzák.
2: Taky ukradený, co?
4: Ne, prosím, taky vyfasovaný. Ne, já opravdu, na mou duši, já jsem instalatér. Milospane, co já bych vám jenom ukázal, abyste mi věřil.
3: Podívej se. Vždyť on i vypadá jako instalatér. Má takové modré, důvěřivé oči.
4: Ne, milospane, já mám nápad, pojďte za mnou. Hejte, kapne vám kohoutek, vidíte to, kikiriki kohoutek, jo, kap, no. Podívejte se, milospane, už ho mám, hledajte, Francouza. Já to takhle povolím, já to takhle utáhnu. No, podívejte se, nekape, milospane, kohoutek, nekape, v pořádku. Dovolte mi odejít.
2: Amen!
3: Sehrál si to fantasticky, ty můj Otelo!
2: Bliká nám žárovka, miláčku. Zítra zavoláš elektrikáře.
0: Kateřino, co řemeslníci, instalatéři, elektrikáři, jaké zkušenosti s nimi máte?
1: No tak já myslím, že tak jako jsou poměrně horší a horší, protože si myslím, že trošku jako neumějí moc svý řemeslo. Já co můžu, tak si dělám sama. Nejradši jsem měla takový ty porcelánový bílý pojistky, ty jsem si vždycky takhle prstem, jako jsem si je tak jako vyčistila a měnila, což bylo životu nebezpečný. No a teď mi pozítří mě přijde opravář plynového kotle, tak možná, že v příští epizodě tady řeknu.
0: Jak jsem si opravila sama plynový kotel?
1: Jak jsem si opravila? No minule jsem si opravila tady ohřívač jako bazénu, vody bazénu, no. Našla jsem si po telefonu ptal, jestli mám k tomu ten návod. Já jsem řekla, že ne, našla jsem si ho a zjistila jsem tu chybovou to hlášení a než přijel pán z Mountfieldu, tak jsem si to opravil.
0: Ale výjezd si naúčtovala si.
1: No, ne, ne, tak on nechtěl nic, tak jsem mu dala, jako protože přišel.
0: Rado.
1: Protože jsem se nemohla tam dovolat, protože jsem vždycky se dovolala jenom telefonické asistence Anešce. Jo, která řekla, jaké máte přání. Já jsem řekla, jaké máte přání. Ano, prosím, ohodnoťte naši službu. A to bylo všecko. Jo. Takže já jsem nějaký starý telefonní čísle, tak jsem se snažila nějakého člověka dopátrat.
0: Ano.
1: Takže za to bylo odměněno.
0: A bazén funguje?
1: Bazén funguje, no, ale teď už nevím, jestli v těchto, jak náhle přišlo léto do podzimu, tak nevím, jestli ne, ještě to, se mi bude...
0: Ne, to náhle přišlo to velké léto do obyčejného léta českého. Teď je to normální
1: ano,
0: léto
1: české
0: tohoto
1: kotlině,
0: času.
1: Ano,
0: v české kotlině, ano. A všichni jsme vytáhli mikiny.
1: Ano, ne, dneska to bylo ráno mezi šatama na ramínko a kožešinovou vestou.
0: Jo.
1: No, takže takhle. No. Mm-hmm.
0: A to jste se do té doby převlékla, Kateřino?
1: Ne, já jsem teda měla něco na půl a byla mi velká zima.
0: Vážení, doufám, že vy jste v klidu, doma, v pohodě nebo v práci, možná na cestách, ale máte čas na to i vybrat si další ukázku. Buď bude opět s Jiřím Brůdrem a k němu přidáme Jaroslava Moučku, anebo si dopřejeme vyprávění Josefa Náhlovského o jeho zdraví, o šatce zdraví, když byl hostem v horoskopičinách u Karla Šípa. To je ta ukázka B, druhá varianta. Humor mezera A nebo B posíláte na číslo 90 011 04, pokud píšete SMSky. Jestli se chcete dovolat, využijte čísla 731 800 900, míří přímo do studia a my všechny hlasy, ty vaše, budeme sčítat a vítěz pak jde do éteru. Tak do toho, je to na vás.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tak scénka s Jiřím Brůdrem a Jaroslavem Moučkou nebo vyprávění Josefa Náhlovského pustíte do éteru. Jaké je vaše přání? Řekněte nám to na telefonním čísle 731 800 900, když říkám nám, myslím sebe a Kateřinu Macháčkovou, dnešního hosta. Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Zdravím pana Patrika a zdravím profesorku Královou.
4: Ano, děkuji.
5: Můžu. A asi bych dal Bčko.
3: Dobře.
4: Bčko, děkujeme.
3: Vítejte Náhlovského, děkujeme. Vy taky, ať se vám daří a vítáme zároveň dalšího na telefonu.
6: Dobrý den, Brian z Martina.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
6: Rozhodol som sa pre Ačko a prajem vám príjemný zvyšok dňa. Dovidenia.
4: Aj vám, dovidenia.
3: Dovi, mějte se pěkně. Dobrý den, kdo další a odkud?
7: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Macháčková.
4: Dobrý den.
7: Dobrý den, Patriku, a já hlasuju pro Josefa Náhlovského.
3: Dobře.
4: Ano, děkujeme.
3: Tak jo, děkujeme za ten bod a myslím si, že máme rozhodnuto. Byl to tedy litý boj, celkem vyrovnaný, ale nakonec změna. Pepík
4: Náhlovský.
3: No jo, ošatka zdraví. Host je tedy Karla Šípa v Všechno party, tato ukázka to u vás vyhrála.
4: Vaše Aneška.
8: Já nevím, jestli jsem ti v tom fofru stačil říct, proč já jsem tě vlastně dneska pozval.
9: Tak. Jako
8: má to svůj důvod.
9: Jo?
8: Ano. Já často slyším a diváci určitě taky takový ty řeči, že se chystá taková ta reforma toho zdravotnictví.
9: Jo.
8: A já si vždycky na tebe vzpomenu, co ty si počneš. Až ta reforma, protože ty jsi dneska nejznámější český pacient,
9: tak
8: rozumíš, co ty si počneš, no, až ta reforma vejde jako v platnost, to přeci bude pohroma pro lidi jako
9: já ti něco povím, já vůbec nejsem žádný pacient, to, že jsem hypochondr si vymyslel jistý nemenovaný bavič, který na to vydělal pěkný prachy na těch kecech o mým zdraví. A já jsem v podstatě zdravý, já až akorát ty průdušky občas mě vemou, hlava a takový maličkosti. Já jako si nestěžuju, jako no, mezi náma, hypochondr, jo, to je taky nemoc. To má diagnozu, to má číslo. Takže když někdo, hypochondr je nemocnej.
8: To jsem nevěděl.
9: Hypochondr je nemoc. Dokonce představte si to, že i chudoba je nemoc.
8: To má svoje číslo jako diagnozu?
9: No, vlastně chudoba je nemoc.
8: Vidíte, paní, teď jste se dověděla, že jste marot.
9: Chudí řadě sedějí zbohatlíci potom, chudí na sedí tamhle.
8: No dobře, ale tak jako jdou o tom fámy, o tom tvým zdravotním
9: stavu. Já v podstatě akorát vždycky mám nějakou smůlu v tom zdravím. Ještě jednu věc těžnu, já třeba nemůžu bez doktorovi, jo. Já přijdu doktorovi a mě, zase něco kouslo. Chápeš to? A já mám třeba v noze hřebík, jo.
8: Tak
9: vůbec trapný. Já mám takový divný, já přitahuju některý nemoc nebo některý věci, jo. Mně se stávají kuriozní záležitosti. Představ si to tuhle takhle. Bylo to v létě, jsem ležel v posteli, znáš to ráno a neuslyšíš. Komár. Nedá pokoj. Jsem zatajil dech a on stichnul, řekl si, a sedí tak. Nic. Tak já zase. Ticho. Nic. A já. Hele, mlátil jsem se půl hodiny. Já už měl hubu jak věrtel. Pak jsem se posadil, rozsvítil jsem, jdu takhle jako, po tým jsem se podělal, slyším vůd. Mě ti pískala průduška. Mě píská průduška.
8: Ano.
9: Za co mě úraz nejvyšší, tomu bys si nevěřil, člověče. Tak já, jsme měli v nějakým programu, taky jsme měli fakíra s tím lůžkem. Hřebíkama, ne? A on si to lůžko takhle postavil pod livištěm A já v té trně se tam šdu, do vody už mě měl hlásit, že nejvýše to bylo se skupinou fešáci, jo, a já tam takto neslyším, připrav se, já jo, no, v tom mi ujela noha, já jsem upadl zadkem na to lůžko. Teda jenom jednou půlkou, jo. No, 39 dírek jsem tam měl. No.
10: Celkem 40, jo, ano, celkem 40.
9: Celkem 40. A teď slyším, jak ten Novotný říká, nyní přichází vizuální komik Josef Alois Nálovský, hurá, lidi, hurá. A já tam vešel. Když jsem si tu ruku držel, to už bylo úplně červená, ale jako by nic jsem to celý odehrál, jsem se vrátil a všichni utekli. Ujeli, nechali mě tam, protože zalepovat 39 dírek, není žádná legrace.
10: A někdo ti to zalepil nakonec, ale ne?
9: Nakonec jsem skončil samozřejmě v nemocnici, mi to lepili po kouskách, ale nejhorší bylo, že ty slipy, člověče, ty
10: tu byli na slipy taky proděravělý.
9: No tak, to jasně, tak to myslím, že jsem bez slipů nebo co? Ty slipy byly proděravěný, takže jsem je už nemohl člověče nosit.
10: Jak to?
9: Tak jsem je použil jako síťku na motýlky.
3: Dneska už nejsou ošatky zdraví, dneska jsou, tak se tomu říká kremelec, takové ty krabičky, kde si to člověk na, vlastně nandá na ty jednotlivé dny někdy, ano, i v průběhu dne. Máte takový kremelec?
4: Já nemám, nemám. Já bych se bojím, že bych v pondělí už byla u soboty. Nemám, nemám, nemám.
3: Jak je to s polikáním prášku? Někdo má problém, třeba prášek jako i sebe menší polknu, prostě to nejde.
4: No já v poslední době mám takovou věc, že rozespala, protože já mám brát na lačno asi 3 várky prášku, které nejdou společně, jo. Čili už o 3 hodin v noci.
3: Vy musíte dát budíka. Si,
4: ano, berou po hodině ty prášky a já už mám takovou teď věc, že často se mi skutálí na zem a pak si musím vzít baterku a hledat ho ten prášek, jo. No ale mě to nedělá problém.
3: A neberete teď, to na klouby?
4: Mě teď často bývá špatně od žaludku a dočetla jsem se, že ty prášky často kolidujou proti sobě.
3: Ano,
4: jo.
3: To jsme
4: a
3: tady
4: já
3: měli
4: to
3: jako téma
4: do hrsti,
3: a jo. A děj se vůle boží.
4: A děj se vůle boží.
3: No.
4: No pomůže nebo nepomůže?
3: Prý jak jich více jak 5, tak problém, radši to probrat v lékárně nebo s doktorem, jestli něco neubrat.
4: No já jsem teďka byla někde jako na nějakém vyšetření a měla jsem tam farmakoložku, která posuzovala mé léky a v podstatě dostala jsem 4 jako by klasifikaci školní, jako z používání, jako kombinace léku.
3: Jak?
4: Říkala, tady to...
3: To za to, že ano, doktor, ne?
4: Ano, a ještě doktor, tady profesorka matematiky, že jo? Ale ne, ona říkala, tady to na to nezabírá. Jsem říkal, to je jediný, co na to zabírá. Tady to proti tomu úplně nejde, jo? A v podstatě mám takovýhle, pro všechny doktory mám návod, co mají používat, jo?
3: Jo. Takže jdete do ordinace s tím, co mi můžete předepsat a
4: tak
3: co ne.
4: Tak já už většinou ty, co mi doporučila, tak mám za sebou tu jo. zkoušení a jo. že to nepomáhá. Jo.
3: Jo.
4: Já myslím, že v podstatě, když se člověk na to vykašle, trošku začne myslet na něco jiného. Kvůli každému píchnutí jako v zádech nebo někde se nedívá na internet, co to je a nenajde hned ty nejstrašnější nemoci, tak myslím, že prožívá docela šťastný život.
3: Vážení, a nejlepší lék na všechno je humor.
4: Ano, humor.
3: Takže...
4: Smích, legrace
3: ano,
4: a humor
3: jsme tady. Ano, my jsme taková pirulka, proto jsme měli humory na všechno. Tak čím vás teď vyléčíme? Jakou ukázkou? Dál povídáním o zdraví s Josefem Náhlovským a Karlem Šípem? Nebo raději byste slyšeli, proč chci vést zanedbanou mládež od Jiřího Grossmana, nabízíme proti, jsme ano. se dohodli. Taky to byl skvělý člověk Jiří Grossman. Tak to je varianta B. Ačko Josef Náhlovský, Bčko Jiří Grossman a vyhlasujete na telefonním čísle 731 800 900. Volejte už teď, pište SMSky na číslo 90 01 04 a pozor s heslem Humor mezera A nebo B, ať to dorazí k nám do studia, do Humoriády.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ošatka zdraví anebo zanedbaná mládež. Co byste si vybrali, co byste rádi slyšeli? Nepřemýšlejte dlouho, ať se rychle dovoláte na telefonní číslo 731 800 900 do Humoriády, kde je dnes hostem Kateřina Macháčková. Kdo je taky hostem po telefonu tedy?
2: Dobrý den, tady posluchač Josef, řidič nákladňáku toho času v Rakousku. Zdravím vás ve studiu a hlavně přeji zdraví.
3: Ano.
2: A potřeboval bych, nebo chtěl bych takhle, a pana Náhlovského.
1: Dobře, tak šťastný dojezd. Co vezete, jestli to není tajný?
2: Není tajný, my vozíme obilí do Rakouska.
1: Vypašujete přes hranice obilí.
3: No to je hezký. Tak jo.
1: Dobře.
2: To je ta naše ekonomika.
1: Ano.
2: Ano. A tam je to takovýhle. Pak ano. To tak vypadá.
1: Tam to semelou a pak to přivezou jako mouku do Čech zase.
3: Aby nesemelili i vás. Tak jo.
1: Mějte se moc pěkně, ať se daří. Naslyšenou. Kdo další volá a je s námi tady v éteru v této chvíli? Dobrý den, přejeme po telefonu.
4: Dobrý. Tady Alena Kněževce, já vás zdravím a zdravím Kačenku.
3: Děkuji.
4: A přeju jí hodně štěstíčka, zdravíčka a pohodu. A vám
3: děkuju.
4: Taky, Patriku.
3: Mějte
4: ano.
3: Se vám taky.
4: Ačko.
1: Ačko, Pepa Náhlovský dostal další bod tím pádem. Dobře, dobrý den.
5: Já vás zdravím, Patriku, i zdravím Kateřinu.
3: Děkuji.
5: Já bych si moc ptal Jirku Grossmana, protože to byla nezapamatelná dvojka se Šimkem. Myslím si, že už ho nikdo nenahradil. Ale málo kdo to dneska pamatuje, ale dám mu hlas.
1: Dobře, děkuji za to, mějte
3: děkujeme
1: se pěkně,
3: moc.
1: Ať se daří
3: mějte
1: i vám samozřejmě. No a kdo to uzavře, to hlasování v tomto boji?
6: Dobrý den, tady Petr Zezdolnek, zdravím Káťu a vás, Patriku.
3: No děkuji.
1: Ano.
6: A ať je tam veselo dneska zase, jako vždycky. A toho Náhlovského, ať to slyšíme, jak to pokračuje.
1: Dobře, ošatka
3: děkujeme
1: zdraví.
3: Pěkně.
1: No součet hlasů tomu napovídá, že 3/4 těch hlasů bylo pro Pepíka Náhlovského jako hosta Karla Šípa. Ošatka zdraví tedy tím pádem pokračuje.
7: No dobře, tak to jsou... Ale počkej, já od začátku se tě chci zeptat, jako co jsi to tady přines, jako to je kabelka tvoje, tam nosíš doklady, nebo...
8: Tomu by se nevěřil, to je takzvaná ošatka zdraví. Já nosím takový běžný léky, který každý člověk potřebuje, tam mám skoro všechno.
7: Každý člověk, vidíte,
8: no,
7: paní, tu hromadu.
8: Vidíte, co se vám stane, já přiběhnu, už vás léčím.
7: Dobře, no tak mi řekni, tak jako na mátku, tak co je třeba tohle?
8: Tohle to je, ukáž, to je na dětský škrkavky. Na škrkavky a roupy.
7: Prosím tě, kdybys ty mohl přijít jako k dětským škrkavkám teda.
8: No tak taky chodím k vám na návštěvu, ne?
7: U nás deratizace každý druhý den, jo? Nebo tohle to mě zajímá, co je tohle to?
8: To je veselá tabletka, to když dáš někomu. To je projímadlo.
7: To je projímadlo.
8: Do kafíčka nebo do vínečka, tak za chvilku vyrazí. Ale to je kalup potom, no.
7: Aby bylo veselo, jako, jo?
8: No, no.
7: Pravdě, ty jsi vyzbrojený jako úžasně. A co je, počkej, tady vidíš.
8: Počkej, tak potřebuješ ty něco? Co ti řekne? Řekni, co to je, to třeba.
7: No co je tohle to?
8: No to bylo, to jsem co nosní kapky, tohle to. Ale já ti dám lepší nosní kapky, to jsou super nosní kapky. Máš rýmu?
7: No já mám pořád nějakou
8: rýmu. No tak lehce si nasaj.
7: A ty mě necháš, že svýho?
8: No jistě, no.
7: Jo, no tak dobře.
8: No. Ježišmarja, promiň. Tohle jsou nosní kapky, tohle je vteřinový lepidlo.
7: Tak jaká je, blbej Ford. No, prosím tě, ošatku zdraví pro sebe, nikomu nic nenabízej. Ale vidím, že jsi vyzbrojený, ale já jsem vlastně začal tím, že tady hrozí opravdu ta reforma toho zdravotnictví a všichni říkají, že to nejvíc dopadne na ty pacienty. Tohle ty jako naprosto běžnej štamkas v ordinacích, jako co ty si počneš, jako všechno se prej bude platit.
8: Já tam budu muset umřít, člověče. No já si to teda vůbec neumím představit, jak to bude.
7: Člověk. Neumíš si to představit? Já taky ne, ale možná většina lidí si to neumí představit. A teďka tě prozradím, proto jsem tě pozval, protože možná názorně bychom si tady mohli předvést, jak to, až se ta reforma zdravotnictví zavede, jak to v těch ordinacích bude vypadat, jo? Tak já jako budu jako takový doktor.
8: Ty budeš doktor jako, jo?
7: Jo.
8: Aha.
7: Tak.
8: Já jsem jako pacient.
7: Ty jsi zatím v čekárně.
8: V čekárně, jo.
7: Tak.
1: Humoriáda. Kateřino, jaké bylo léto?
3: Léto bylo krásné, teplé. Já mám ráda teplo. Já když je takový chladnější, třeba 30, 35 stupňů, tak jsem schopná v Řecku pod slunečníkem sedět v prošívaný bundě. Já jsem strašně zimomřivá. Já mám špatnou termoregulaci, abych to tak ušlechtile nazvala.
1: Máme v podstatě celý rok zima, pár dní se ohřejete takhle. Jako
3: ano, ale bývá mi strašná zima. Ale jo. Ku podivu, že já potom, když už mám jako 10 svetů, kožich a nějakou prošívanou bundu, tak už se potom jako aklimatizuju a už v tom vydržím jako třeba 20 až minus 60 stupňů. Mm-hmm. No, ale dotud, než se to promění v nějakou trvalejší hodnotu, tak trpím.
1: A léto bylo spíš válecí nebo pracovní?
3: Léto bylo takový napůl, ale bylo krásný, já jsem hodně odpočívala, byla jsem s dětma, něco jsem pracovala, v knihovně jsem se setkala znovu s Francem Kafkem, Kafkou jsem nadšená, takže jsem pročítala tohle, něco připravu, něco jsem si opakovala, učila se a takhle. Takže takový napůl pracovní.
1: A teď začne nová divadelní sezona a škola?
3: Škola začala, už dneska jsme tam byli, už je týden předtím, takže pedagogičtí pracovníci
1: jo, takhle,
3: už neměli
1: se sešli, schůzku. Abyste vyvětrali, zametli, dali si do šuplíku, co máte mít?
3: No ne, tak já bohužel mám skřínku, u který jsem ztratila klíč, tak ji mám takovou napůl vylomenou, ale asi 6 let a nejsem schopná si to nechat opravit. No, tak se tam přes ty jedny dvířka nějak jako vždycky vloudím a... No,
1: aha, vy se kradete do vlastní skřínky.
3: Ano, vykrádám si vlastní skřínku.
1: A co v ní máte?
3: Takový jako různě hrnky, kávu, texty, staré doklady o přijímacích zkouškách, což už by mohlo být trestný, no, ale neskartovala jsem je. Já jsem šetřivá, tak na druhou stranu prázdnou si něco píšu třeba. Jo. Poznámky na těhle jako herecké.
1: Na ty nové studenty zase.
3: Ano, na ty nové studenty. A ku podivu, když potom člověk přeloží jedno a druhý, tak jsou to poměrně stejný zápisy.
1: Kdy přijdou studenti první?
3: No první studenti třetího, jako prváci tam přijdou a my máme první hereckou. Tak já nevím, jestli 6. ne, počkejte, 7. je pondělí, tak asi 8. podle mě budeme mít první hereckou. Hmm. No, ale budeme mít ročník, který jsme neměli, maturitní, tak jsem zvědavá.
1: Tak držím palce,
3: no,
1: a tím to jde.
3: To bude trošku nervák, no.
1: Přiznává Kateřina Macháčková. Dvakrát už jsme slyšeli tedy Pepíka Náhlovského. Za malou chvíli pro vás vybereme další ukázku.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Ano, už se nám to blíží, oslava 10 let, ptali jsme se i na počasí, snad by to mělo vyjít, že všechno ten déšť by se měl vypršet ještě předtím v noci a pak by tam mělo být krásně.
4: Ano.
3: Budeme tam mít i kouzelníka, budeme tam mít i karikaturistu, budeme tam mít bubenickou show, František Kinský se tam zastaví dvakrát na talk show, prostě bude tam toho dost a dost, takže zastavte se 29. v sobotu od 11 až do 17 hodin jsme u zámku v Kostelci nad Orlicí, kde probíhá food festival a v rámci toho tam pochoutkový rok oslaví 10 let. Budete moci i leco vyhrát. Tak, teď je tu humoriáda, tady vyhrávají ukázky humorné. Ve hře je teď jaká? Kterou dáme k přemýšlení?
5: Dáme tady Ivo Šmoldase o policejní kontrole, vtip za stovku.
3: Dobře.
5: S Michalem Novotným.
3: Dobrá. A pak se rozhodne, jestli se s tím bude pokračovat se Šmoldasem, nebo ne.
6: Nechci být příliš osobní, a co takové problémy s policií? Mýváte někdy třeba, zastavila vás hlídka třeba za rychlost nebo za něco?
7: No, mě většinou staví jenom tak jako kontrolně.
6: Kontrolně.
7: No, kontrolně, ale nejlepší historku s policií jsem měl v Táboře před mnoha lety a to jsme jeli z chalupy, zrovna ještě jsme vezli jednu známou a já jezdím v noci jenom, protože jednak vidím asi tolik, co za dne, že jo, za tím volantem a výhoda je v tom, že na těch silnicích je méně účastníků silničního provozu, takže...
6: O to více zvěře.
7: No, a zvěře, ano, tam já potkávám zvířátka, i jezevce už jsem potkal.
6: Taky jsem potkal jezevce, vlastně poprvé v životě jsem jezevce viděl na silnici cestou do Srbské Kamenice, a moc jsem se divil, jak je to velký zvíře.
7: To byl asi jiný, než jsem viděl já.
6: Možná, že to byl ten samý.
7: Kdo ví, jestli takhle...
6: Přespultoval z Tábora.
7: Nekmita.
6: Na Děčínsko.
7: No, tak když jsme výjížděli v noci, že já jsem zavíral bránu, vrata a to auto už bylo nastartovaný takhle rozsvícený, já jsem ho viděl zezadu a zjistil jsem, že mi nesvítí zadní světlo ještě navrch to na levé straně, že je to důležitější a tak jsem tak uvažoval, jako co bych měl udělat a svědomí mi velelo prostě to vyměnit, že tu žárovku, no. Že pak jsem zjistil, že svědomí je hold dobré, ovšem vědomí o tom, která se mění žárovka, jsem neměl a žárovku taky ne, tak mi nezbylo nic jiného, než vyrazit teda dobrodružně do tmy tady s tímhle handicapem a jelikož tenkrát, jako vždycky, když jsme projížděli Táborem, tak nás tam někdo kontroloval, tak jsem si říkal, a jej, to dneska bude špatné a vjeli jsme do Tábora, já jsem si říkal, dobře, nic se neděje, jako projíždíme městem pořád nic a na výjezdu najednou červené světýlko a mě tak bleskla taková jako zcela paranoidní myšlenka, že oni to mají dobře promyšlený, že první hlídka je jako na výjezdu do města a tam koukají na ty auta zezadu, jestli jim to svítí a když nesvítí, tak to nahlásí jako té druhé hlídce na výjezdu a oni tam toho provinělce lapnou. Takže když mě zastavili, tak já jsem chytře v okamžitě jako vypnul motor a zhasnul jsem, jo, protože když nesvítí nic, tak se nepozná, co předtím svítilo. Jo. No a jelikož vždycky, když mě zastaví policie, tak já vylezu z toho auta. Mně to připadá takhle slušné, taky protože nosím doklady tady na zadku, tak abych na ně dosáhl, že, protože jinak tam tu ruku nepropasíruju. No a jak jsem tak jako vystoupil, tak jsem si zjistil, že ten policajt prostě mi je podsud. A říkal jsem si, to není dobrá okolnost, jo? Z toho nekouká nic dobrého. A on ještě tak si mě prohlížel jako zkoumavě a potom tak udělal prstem a říkal, vás já znám z televize. Já jsem udělal takový ten neutrální obličej a on na to reagoval s tím, že vykročil jako k zádi toho vozu a dělal na mě takhle prstíkem, pojďte se mnou. Jsem říkal, tak já měl pravdu. Oni mu to řekli, nahlásili a on mě jde kádrovat kvůli tomu nesvítícímu světlu. A opravdu jsme došli dozadu a stáli jsme u toho světla. On si mě ještě tím prstíkem takhle přitáhl, já jsem se naklonil a on šeptem říkal, poslyšte, ta Pavlovská, fakt je má takový. A já jsem řekl, má. A říkal, tak jeďte. Tak jsem Halině poděkoval, že mě zachránil.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Zdravíme Halinu. Kateřina, taky nějakou takovou zkušenost s policií, ne?
5: Tak já mám takovou, kdy dřív měla jsem trabanta, na kterým jsem uměla všecko opravit. Jezdila jsem nesmírnou rychlostí, opravdu jako jezdil svižně. No a přestala mi blinkr mi přestal svítit. A měla jsem v sobě, tehdy to člověk tak jako nekontroloval, asi 2 deci vína a on mě zastavil, že pokutu, že mi nesvítí světlo, a jsem říkala, tak já to opravím. A on říkal, jak to opravte. Já jsem měla, víte, jak jsem šikovná, ten, jako, tak jsem měla v kufru jako ten blinkr, tak jsem to opravila a on říkal, prýma, jeďte.
3: Výborně.
5: Ale ještě mám jednou, tu vám řeknu příště někdy.
3: Dobře, domluveno. A teď vy hlasujete Ivo Šmoldas nebo Oldřich Kaiser.
5: Já bych Oldu Kaisera.
3: Jo.
5: No.
3: 731 800 900 volejte,
5: Kateřino. A předpověď počasí, to je teď velice aktuální.
3: Ano, od Oldy Kaisera. A je to na vás. Poslední ukázka podle vašich přání.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ivo Šmoldas nebo Oldřich Kaiser. Poslední dnešní nabídka v Humoriádě. Na telefonu jste vy a ve studiu Patrik Rozehnal a Kateřina Macháčková. Kdo vybírá? Dobrý den.
2: Dobrý den, Jana Dolní Němčí volá. Zdravím vás. Zdravím vašeho hosta.
3: Ano, děkuji.
2: A já bych si přála pana Šmoldase, jestli ve pokračování.
1: Dobře, tak dáváme mu bod. Děkujeme za to hlasování.
3: Děkujeme.
1: Mějte se
3: moc.
1: Pěkně. Ještě rychlý bod pro někoho. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza Zlokavy. Zdravím Patrika i paní Macháčkovou.
3: Ano, děkuji.
4: A tež hlasuji pro pana Šmoldase.
1: Díky. Dobře, my děkujeme. Tak já myslím, že je rozhodnuto. Ivo Šmoldas to vyhrál, zaujal vás. Teď to bude o nakladatelské práci v redakci. Byl hostem Karla Šípa.
5: Náplní vaší práce je co? Dostanete rukopis a ten si musíte přečíst. Jinak to těžko můžete vydávat, že?
6: No, takže tam prostě do nakladatelství to přichází jaksi dvojí cestou.
5: Ano.
6: Jednak jsou to takzvané nevyžádané rukopisy. To je to, co posílají lidé jaksi na stůl tomu redaktorovi. A musím říct, že po těch letech práce v redakci jsem nabyl dojmu, že málo kdo v Čechách není spisovatel. Těch rukopisů byla spousta. Já jsem taky jednu dobu působil v redakci poezie a tam, protože je to kratší všecko, tak to jde rychlejc psát.
5: Ano.
6: A tak to se tam vršilo jaksi velmi. To dosahovalo takové dosti výhružné z toho vytosti. Tam...
5: A vy jste to všecko čet?
6: No. Něco.
5: Něco.
6: Samozřejmě. A taky to, co redaktor nakonec se uvolí přečíst, tak je taky dvojího druhu. To dobrý a to úplně blbý. Protože to jsou zajímavé kategorie.
5: A to vy tak rychle literární. Poznáte, aniž se do toho začtete? Tohle je blbý, tohle je dobrý, jak to poznáte?
6: No tak asi při třetím verši to jde víceméně odlišit.
5: Při třetím verši už víte, jestli no. To je dobrý nebo blbý?
6: No, tak já ne, jestli...
5: A co když se rozepisuje básník jenom to a ty nejlepší věci jsou uprostřed?
6: Tak zkuste mi říct tři verše a... já uvidím, jestli mi ta schopnost zůstala nebo ne. Takhle, když třeba rozevřete ten rukopis, to já si ještě pamatuju, když se to psalo na stroji.
5: Ano.
6: Tak jakmile to někdo psal hustě, že jo, takový to řádko ani jedna. Aby šetřil papírem, ano. A bylo to opravdu na té A4 od samého okraje horního po sám okraj dolní,
5: ano.
6: Tak buď šlo o lakotného génia, nebo o grafomana.
5: Ano.
6: Ale když to třeba začínalo, si vzpomínám, zlá vlezla sem kočice. Pak to pokračovalo, byla to taková dlouhá litanie, jako taková podkolenka, to vypadá.

0: redaktor Jiří Binek, a ten na to měl geniální metodu. On, když mu došel rukopis, tak měl ve svém papundeklovém kamrlíku takovou skříň z dřevotříska, taková ta jako přeškolená na lesklo, že jo? A to vždycky on otevřel a když dostal ten rukopis, tak ho tam takhle pohodil a hned to zavřel, aby to všechno nevypadlo. A já když jsem to viděl prvně, tak jsem si říkal, no tak zdali pak on se na to někdy podívá, že? A tak jsem se optal, jak to dělá. Říkal, no, když se autor neozve, tak si toho rukopisu neváží ani sám, tak co já bych to četl. A já říkám, na co se děje, když ten autor třeba se ozve, nebo nedej bože, přijde.
1: Ano.
0: A on říkal, no tak to je jednoduchý. To, když přijde, řekne, že poslal rukopis, tak já mu řeknu, mladý muži, když to najdete, přečtu. Takže někteří našli, mnozí nenašli a prostě fungovalo to jako takové síto.
2: Humoriáda.
3: Někteří tím naším sítem humoriádě prošli, někteří zapadli, ano. Ale určitě se nám zase do éteru vrátí.
4: Ano.
3: Stejně jako Kateřina Macháčková zase
4: ano.
3: Příště.
4: Vaše asistentka Aneška. Mějte se moc krásně všichni, úsměv na rtech.
3: Je to tak, přesně, a poslouchejte i zítra, toto hostem bude Zdeněk Junák a těší se na vás i Patrik Rozehnal. Ať je vám pěkně.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Datové schránky budou od zítřka na nové doméně gov.cz. Uživatelé by si měli ověřit svá hesla. Dělníci opravují částečně podemletou železnici v Mladé Boleslavi. Omezený je provoz na cyklostezce. A bude zataženo s lokálními přeháňkami, později pak polojasno a teploty od 18 do 21 stupňů. Hezké ráno u zpráv vám přeje Jana Taušová. Od zítřka budou datové schránky fungovat jen na nové stránce datovka.gov.cz. Jde o další krok, kterým stát sjednocuje své weby. Doména gov.cz má podle Digitální informační agentury zlepšit orientaci lidí a taky snížit riziko podvodných webů. Lidé totiž díky ní snadno rozpoznají, že jde o skutečnou stránku státního úřadu. Podle Ondřeje Menouška z Digitální informační agentury se přístup pro uživatele do datových schránek nemění. Pokud ale mají heslo uložené ve svém prohlížeči, budou ho muset na nové doméně znovu zadat.
2: Před samotným přihlášením doporučujeme, aby si zkontrolovali přihlašovací údaje, případně využili lepší a bezpečnější způsob přihlašování přes identitu občana.
1: Tedy přes mobilní klíč e-governmentu, bankovní identitu nebo moje ID. Technici dnes začali opravovat železniční tráť mezi hlavním nádražím v Mladé Boleslavi a městskou částí Depř. Páteční déšť tam podemlel část svahu pod kolejemi na asi 20 metrů dlouhém úseku. Vlaky místem projíždí, kvůli rekonstrukci je ovšem uzavřená část cyklostezky.
3: Oprava železniční tratě potrvá do 9. září. V místě poškození tratě se nachází cyklostezka, a to od závodu Česana směrem ke společnosti Vodárny a kanalizace. V tomto úseku je trasa uzavřená i pro pěší a chodce. Z Mladé Boleslavy Radek Duchoň, Český rozhlas.
1: Zhruba 35 batohů lidé během léta darovali do sbírky školních potřeb v Praze 5. Přispívat můžou do tohoto pátku v provozní době radnice na náměstí 14. října. Věnovat mohou také sešity, psací potřeby, pravítka a další školní pomůcky. Zájemcům následně předměty předá místní odbor sociálně právní ochrany dětí, říká místostarosta Prahy 5 Petr Lachnit z Hnutí ANO.
4: Ten nástup do školy pro ty rodiny nebývá bez potíží a právě ty školní pomůcky, kam patří tašky, penály, já nevím co dalšího, je poměrně finančně náročný. Sport.
1: V italském Val di Sole začne mistrovství světa horských kol. Do soutěží v cross country, short tracku, ve sjezdu a na elektrokolech zasáhnou i 20 českých reprezentantů, včetně Ondřeje Cinka. Hlavní medailovou nadějí pak bude obhájkyně bronzu v cross country mezi juniorkami Barbora Bukovská. Počasí. Čekáme zataženo s lokálními přeháňkami nebo deštěm. Odpoledne začnou srážky ustávat a bude ubývat i oblačnosti až na polojasno. Teploty od 18 do 21 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: A ještě krátký pohled na dopravu, také po 5. hodině ranní, tak provoz samozřejmě momentálně bez velkých problémů. Nemáme hlášené žádné komplikace, přejeme tedy šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.
5: Máme tady poslední prázdninovou středu, je 26. srpna a z dobrého rána Střední Čechy vám příjemné vstávání přeje dnes výjimečně Petr Zajíček za Honzu Macouna. Co nabídneme, tak samozřejmě jako vždy už za pár okamžiků prolistujeme kalendárium s dnešním datem. Také vás pozveme do společnosti a za kulturou se středočeskými typy. No a téma po půl šesté vyrazíme do pražského planetária, kde kromě pozorování hvězd od září budete moci zajít také na neobvyklé koncerty. Řekneme samozřejmě po půl šesté více. No a kdo nám zaspívá, tak budou tady třeba Petr Kotval se Standou Hloškem, také Vašek Neckář a právě teď kapela Divokej byl. Hezké ráno.

0: Tak jsme si připomněli pohádku o šíleně smutné princezně. Vašek Neckář nám dospíval 10 minut po 5. hodině. No a pojďme prolistovat dnešní kalendárium, jak jsem slíbil. Slovo má Petr Jungmann.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Středa, 26. srpna, svátek má Luděk. Tady je Petr Jungmann, hezký den. 26. srpen je osudovým dnem českých králů. V roce 1278 padl v bitvě na Moravském poli král Železný a Zlatý, Přemysl Otakar II. O 68 let později v roce 1346 pak u Kresčaku i první Lucemburk na trůnu, Jan Lucemburský. Slepý král tedy vjel se svými věrnými do bitevní Vřavy proti Angličanům přesně před 680 lety. Králem se stal ten den Karel IV. I on u Kresčaku bojoval. Bitvu vyhrál anglický král Edvard III. Zbytky lidské kostry pravěkého člověka v německém údolí Neandertal objevil profesor Johann Karl Fullerod před 170 lety v roce 1856. Převratný objev pojmenoval podle místa nálezu a pro svět byl tehdy Neandertálec šokující a nepřijatelný. Fosilní předvěký člověk podle tehdejší vědy a hlavně náboženství přece neexistoval. První číslo časopisu pro mladé Pravo vyšlo v Německu před 70 lety v roce 1956. Časopis výrazně ovlivnil popkulturu ve střední Evropě. Plakáty z bravíčka a sexuální poradnu zná snad každý. Před 5 lety během spěšného opouštění Afghánistánu, poté co byl obsazen Talibánem, se u letiště v Kábulu odpálil sebevražedný atentátník. Zahynulo nejméně 182 lidí, včetně 13 amerických vojáků. Za útokem stála organizace Islámský stát Chorásán. Zimní český král Fridrich Falský se narodil v roce 1596, to je 430 let. A já přeju hezký den.

0: Tak to teď v dobrém ránu střední Čechy dvě obrovské americké country hvězdy Kenny Rogers a Dolly Parton. Kenny Rogers, ten už na nás kouká z hudebního nebe od března roku 2020, takže už více než 6 let. No a bohužel Dolly Parton se na tu cestu k němu vydala včera. Dolly Parton, velká americká country hvězda, zemřela včera přesně v 80 letech. Letos v lednu oslavila 80, tak na ní budeme už také jenom s láskou vzpomínat a s těmi pěknými písničkami, jak jinak.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: A pojďme k počasí, které nás očekává dnes. Tak nebude vůbec žádné horko, to tedy rozhodně ne. Čekáme zataženo s lokálními přeháníkami nebo deštěm. Odpoledne začnou srážky ustávat, bude ubývat oblačnosti a bude polojasno. Teploty během dne pouze 18 až 21 stupňů Celsia. Teď po ránu očekávejte teploty po páté raní kolem 13 stupňů.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka.
2: Textař, humorista, fotograf a také básník. To je Josef Fousek. Pár veršů slíbil napsat i speciálně pro náš pořad. Navíc prozradí, proč jako své datum narození uvádí hned 3 termíny.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Tak to byla Anaka a její Kovboj. 5 hodin 21 minut je čas podívat se na svět dětskýma očima. Voda z kohoutku versus balená voda. Která chutná víc? Tak to nám řeknou nejmenší děti z Prahy.
1: Na pohled vypadají stejně, ale co chuť? Která voda je lepší? Ta balená anebo kohoutková?
2: Z kohoutku. Na mužích platit pak.
3: Voda je i čistější, myslím.
4: V kohoutu je lepší voda, protože se z toho líp pije.
5: Lepší je placená, protože

Víte, že prý nejkrásnější pohled na Vltavu je z vyhlídky Máj? Najdete ji nad bývalými svatojánskými proudy nedaleko Teletína. Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Úpravou tabulkových platů se dnes budou zabývat odboráři. Na začátku týdne jim a zaměstnavatelům vláda představila návrh změn. Jestli na ně odborové svazy přistoupí, by mělo být jasné zítra. Podle předsedy Josefa Středuly jsou navrhované změny revoluční. Součástí návrhu je například to, že by nejnižší tarif odpovídal minimální mzdě. V Kutné Hoře dnes můžou zájemci vyrazit na letošní poslední noční prohlídku středověkého dolu. České muzeum Stříbra je pořádá každý rok o letních prázdninách. Začátek je v 9:30 večer v Baporské ulici, kde má muzeum sídlo. Pražskou tramvajovou trať mezi Malovankou a Strahovem postaví za víc než 820 milionů korun sdružení firem Elektrizace železnic z Praha Firesta Fischer a Pedasta dopravní stavby. To vyhrálo veřejnou zakázku dopravního podniku hlavního města. Prvoligoví fotbalisté Zlína a Bohemians postoupili do třetího kola domácího poháru. Pražský celek zvítězil v zápech 3-2. Z profesionálních celků prošel dál i Žižkov, Dukla Praha a Jihlava. Viktoria triumfovala v Hluboké nad Vltavou 2-0, Dukla v Horních Ředicích 5-0 a Jihlava na trávníku Motorletu Praha 3-0. A počasí. Dnes bude zataženo s lokálními přeháňkami nebo deštěm. Později začnou srážky ustávat a ubyde i oblačnosti až na polojasno. Teploty 18 až 21 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Tak provoz je sice stále mírný i po 17:30, ale pozor si v Praze dávejte na magistrála, je to u náměstí IP Pavlova v Sokolské ulici, tedy pokud jdete od muzea směrem k Nuselskému mostu, je tam odstavené porouchané nákladní vozidlo. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A už za pár okamžiků pro vás budeme mít takovou zajímavou pozvánku.
1: Ano, je to tak. Pozveme vás do pražského planetária. A proč? Od září se tam budou konat poměrně neobvyklé koncerty.

0: Là, mais pas vite, ça se fait.
1: Můžete tam zajet na promítání o vesmíru, ale nově také třeba na koncert. Pražské planetárium totiž v září zahájí sérii víkendových koncertů, které spojí hudbu a vizuální vesmírné efekty. Koncertní série odstartuje už 25. září violončelistka Terezie Kovalová.
2: Je to kombinace projekce a hudebního vystoupení, kdy budu adaptovat svoji první desku Zinka pro tenhle ten neskutečný prostor.
3: Popisuje chystanou show, která propojí hudbu a vizuální efekty v jeden zážitek, hudebnice Terezie Kovalová.
2: Pro mě osobně, když jsem zjišťovala ty parametry, tak jsem rovnou rušila svůj termín v pražském klubu, který jsem měla letos mít, protože jsem si říkala, že to nemůžu vynechat a hlavně i pro mě to bude zřejmě jednou a naposledy. Já obvykle hraju, když hraju sama, tak hraju se smyčkovačema, takže ta podoba těch písní je vždycky chloupek jiná, ale určitě to bude adaptované na to, aby to bylo, řekněme, hladší průlet tím vesmírem, aby to nebylo jako jedna písnička začne, druhá skončí, bude to spíš jako kontinuální nějaký jako posun mezi těma skladbama.
3: Každý z 10 koncertů potrvá zhruba hodinu a každý bude jiný. Projekce totiž budou přirozeně reagovat na hudební složku, pokračuje kreativní producentka Michala Komrsková.
4: Koncipovali jsme to tak, že jsme vzali ty hvězdy, které vyprodávají velký sály, velký haly, a dali jsme je tady do toho miniaturního prostoru, kde je budete mít jako na dosah.
3: Kromě Terezie Kovalové, která koncertní sérii zahájí, vystoupí v planetáriu taky třeba Bára Basiková s Michalem Pavlíčkem nebo klavíristka Beata Hlavenková. Vstupenky půjdou pořídit přes stránky planetária. Sabina Vosecká, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: prací ve středních Čechách.
1: Dospívala Polianka, pojďme se podívat, co nás čeká a nemine dnes, tedy poslední prázdninovou středu. Zataženo s lokálními přeháňkami nebo deštěm, odpoledne začnou srážky ustávat, bude ubývat i oblačnosti až na polojasno. A teploty během dne vystoupí na 18 až 21 stupňů Celsia, teď se stále pohybují kolem 13.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři, máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Tak byla skupina Holky, která nám dospívala 10 minut před 6 hodinou raní. No a je na čase nabídnout takté ty pozvánky za kulturu a do společnosti, které jsem slíbil, tak slovo má Denisa Hergeslová.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Za tropy a subtropy. Dnes vyrazte na zámek Konopiště. Ve 20 hodin začíná večerní komentovaná prohlídka skleníků, kde se seznámíte s exotickými rostlinami, které si arcivévoda František Ferdinand d'Este přivezl ze svých cest nebo se jimi inspiroval. Dobové fotografie i průvodci v kostýmech vám připomenou atmosféru jeho doby. Na slavný muzikál Kdyby 1000 klarinetů zavítejte na nádvoří zámku Březnice. Příběh plný humoru, hudby a známých písní Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra uvede soubor divadla Antonína Dvořáka Příbram. Představení začíná ve 20 hodin. Hraje se za každého počasí. Na tvorbu jihočeského výtvarníka Františka Kříže zve galerie Holandský dům v Berouně. Výstava Momentalis Realis představuje už jen do 29. srpna jeho olejomalby, dřevořezby, mozaiky i neobvyklé hudební nástroje. Kříž je také autorem největší plně funkční ručně vyrobené kytary zapsané v České knize rekordů. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

Víte, že kolínská dominanta, vodárenská věž, je od roku 2010 kulturní památkou? 45 metrů vysoká věž nabízí nejen krásný výhled na Kolín, ale také videoprojekci o vodě a výstavu věnovanou historii budovy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
4: Mezi trestné činy by mohlo od příštího roku přibýt používání pyrotechniky na stadionech. Kvůli bezpečí chodců postaví dělníci v Milovicích nový chodník podél frekventované silnice 2/272. A bude zataženo s lokálními přeháňkami, později polojasno a teploty od 18 do 21 stupňů. Zprávy a Jana Taušová. Hezké ráno. Použití pyrotechniky na stadionech by mohlo být nově trestným činem. Po jednání pracovní skupiny, která řeší bezpečnost na fotbale, to řekl ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Přibýt by mezi trestné činy mohlo taky zahalování obličejů na stadionech. Změny jsou součástí novely zákona o podpoře sportu, kterou chce koalice předložit v září. Platit by měly od příští podzimní ligové sezóny. Zpřísnění trestů podle Šťastného požadují zástupci sportovního prostředí.
5: Není to rozhodnutí politiků, je to skutečně jasný požadavek ze sportovního prostředí, ať už jde o FAČR, tak o zástupce ligové asociace, tak i zástupce klubu.
4: Součástí změn je také zavedení registru problémových fanoušků. Ten by spravovala Národní sportovní agentura ve spolupráci s jednotlivými kluby. O vymazání z databáze by mohli lidé v oprávněných případech požádat. Milovická radnice nechá postavit nový chodník od kamenného mostu přes řeku Mlynařici do Benátecké Vrtice. Zhruba 200-metrový chodník povede podél silnice 2/272. Práce by měly být hotové do konce roku. Město za ně zaplatí téměř 4 miliony korun.
6: Dělníci na téměř 200 metrech podél silnice upraví příkop, odvodňovací systém, svodidla silnice, postaví tu nový chodník a vybudují veřejné osvětlení. Následně také upraví terén a okolní zeleň. Lidé tudy cestou do Benátecké Vrutice prochází podél frekventované silnice a město se tak snaží odstranit případné nebezpečí. Z Milovic Alena Junová, Český rozhlas.
4: Příspěvek 800 korun na sportovní a jiné volnočasové aktivity budou moci získat děti z Prahy 12. Městská část plánuje v novém školním roce pokračovat v projektu Aktivní město. O příspěvek budou moci od září do konce prosince žádat rodiče dětí s trvalým pobytem v Praze 12. Podle radní Michaely Černé z ODS městská část celkem vyčlenila na projekt víc než 1 000 000 korun.
7: Cílem projektu je hlavně pomoci rodinám, pro které mohou být sportovní nebo jiné volnočasové aktivity jejich dětí finančně náročné. Chceme, aby děti měly možnost rozvíjet svůj talent a sportovní dovednosti bez ohledu na to, jaké jsou finanční možnosti jejich rodin.
0: Sport.
4: České volejbalistky postoupily do osmifinále evropského šampionátu v Brně. Jistotu jim dala výhra 3-1 nad Ukrajinou v předposledním utkání základní skupiny. Tu Češky uzavřou čtvrtečním zápasem proti Bulharsku.
0: Počasí.
4: Bude zataženo s lokálními přehánkami nebo deštěm. Odpoledne začnou srážky ustávat a ubyde i oblačnosti až na polojasno. Teploty 18 až 21 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
8: Tak stále platí, že ani po 6. ranní nemáme žádné zásadnější komplikace v dopravě. Všechno teprve přijde samozřejmě s ranní špičkou, ale připomínám to nákladní vozidlo, které by stále mělo být na magistrále v Praze za Václavským náměstím, za muzeem, tedy v Sokolské směrem k Nuselskému mostu u náměstí IP Pavlova. Pokud tam stále ještě stojí, tak opatrně. No a na silnici 9 mezi Líbeznicemi nebo Líbeznicí směrem na Zdiby pracuje se na silnici, provoz řídí Kivadlovy semafory. V obou směrech čekejte kolony na zhruba 10 minut, tak tady je to už teď tedy s komplikacemi jinak, ale Praha a okolí zatím dobře průjezdné. Šťastnou cestu.
9: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno, střední Čechy.
8: A v dalších minutách dobrého rána střední Čechy vás pozveme k dnešnímu vysílání pořadu Alex a host. Zacílíme na problém výpadku zásobování léky, který bohužel v poslední době není ojedinělý. No a před 6:30 nabídneme první porci ranní zábavy. Tentokrát nás pobaví osvědčená dvojka, řekl bych, Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem. A kdo nám zaspívá? Tak bude tady Eva Farna, Michal David a teď Ivan Hlas. Já jsem Petr Zajíček, hezké ráno.

0: Annie Lennox dospívala ve 6:45 a my se podíváme na počasí a také na dopravu.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Dnes čekáme zataženost lokálními přeháňkami nebo deštěm, odpoledne začnou srážky ustávat a bude ubývat oblačnosti až na polojasno. Teploty během dne ale pouze 18 až 21 stupňů Celsia a stále platí, že teď se pohybují ve středních Čechách kolem 13 stupňů.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na silnici 9 mezi Líbeznicí směrem na Zdiby od dnešní noci je nové dopravní omezení. Provoz řídí kvadlové semafory a v obou směrech čekejte kolony až na 10 minut. Plní se už také objízdná trasa přes Líbeznici jako takovou, takže s tím počítejte už takto časně ráno. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 6.21, čas na první porci ranní zábavy. Slovo už mají Jiřina Bohdalová a Vladimír Dvořák.
1: Víte, já to nechci vyloženě tvrdit, ale já mám takovej dojem, že v naší rodině máme nymfomanku.
2: Ne, no jo, povídejte.
1: No, synovec.
2: A jo. Tak to pozor, to bude něco jiného.
1: Ale ne, tak... Synovec mi vyprávěl, že s tou jeho, on je ženatý, že s tou jeho si hned po vecelce koupili barevný televizor. No a jak vám šly týdny, tak oni neviděli jediný program do konce.
2: No to já taky usínám v půlce většinou.
1: Ale ne, tak líbánky, no.
2: Aha, tak já vím, já se... Takže, oni se líbali a neviděli jen přes druhého.
1: Vy mi rozumíte, víte, no prostě synovec chodil do práce unavený, ospalý, no prostě takhle to dál nešlo, oni furt.
2: No jo, líbánky. No.
1: A tak se dohodli, že se tý líbánkový činnosti budou věnovat jenom dvakrát týdně. A ať se jim to nepletlo, tak jenom ve dnech, ve kterých je R. V úterý a ve čtvrtek.
2: No jo, no. Ono není nadrozumnej konsenzus.
1: Jistě, no jenom, že uběh první týden týdletý dohody a ona vám se takhle při aktualitách začala šmajchlovat. A miláčku sem a miláčku tam a dej Zuzance pusinku. No tak synovec povídá, prosím tebe, nech toho, který den je dneska, a ona na to, nerděle.
2: No tak to...
1: A synovec určitě nymfoman není, to je ona.
2: No, tak...
1: Ona byla
2: nymfomanka. Synovec nemůže být nymfoman. No. Vy neznáte původ toho slova, v tom je ta potíž. Podívejte, to slovo nymfoman je, to vzniklo ze slova nymfa. No. To je starořecká mytologie, jo?
1: No.
2: A nymfy to byly takový víly, takový rusálky vilní to byly. Každá se lepila na jednoho satyra, jo?
1: Nepoučujte mě. Řekl jste, že nymfománie je chorobná touha žen po mužích.
2: Ano.
1: Tak mi nebudete říkat, že neexistuje taky chorobná touha mužů po ženách.
2: No, to pak občas jo, ale to není nymfománie, prosím vás. Podívejte, podle statistiky, kolegyně, u nás připadá na jednoho muže 6 žen.
1: 6?
2: No. Mně tady vlastně chybí 5 ženských, co tak vím. 6 žen na jednoho muže u nás, jo? No takže když našinec ty sukně krapet prostřídá, no tak to není choroba.
1: Aha.
2: To je, já bych řekl, to je iniciativní společenská angažovanost.
1: Olovi.
2: To už...
1: Řekněte rovnou altruismus.
2: Co altruismus? No. Charita.

Kněže zvonice u chrámu svatého Bartoloměje v Rakovníku byla postavena už v roce 1495. Společně s Pražskou bránou a chrámem vám přiblíží středověkou atmosféru města. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi. Rich girl, she buys her dreams.

0: 7.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Po 20 letech se mění podmínky podpory bioplynových stanic. V Česku jich je přes 500. Stát bude nově vyplácet zelený bonus jen pro podniky, které dokážou vyrábět obnovitelný biometan. Částečně poničenou fasádu historické pražské brány v ulici 5. května v Mělníku začali rekonstruovat dělníci. Dále opraví i kamenné zdobné prvky, okapy a další zařízení. Jedna z dominant města je tak až do konce rekonstrukce uzavřená. Nový pavilon v domově Palata pro lidi s Alzheimerovou chorobou v Praze 5 by mohl být hotový příští rok v dubnu. Vedení hlavního města ho chce otevřít v červnu. Stavbu za víc než 320 milionů korun teď dokončují dělníci. V novém pavilonu bude moci žít 73 klientů. A ve věku 80 let zemřela americká country zpěvačka Dolly Parton. Jedna z hlavních tváří country se mimo svou hudební a televizní kariéru proslavila i jako filantropka. Památku zpěvačky uctili třeba britští zpěváci Paul McCartney, Elton John nebo americká zpěvačka Beyoncé. A počasí bude zataženo s lokálními přeháňkami nebo deštěm. Později začnou srážky ustávat a začne ubývat i oblačnosti až na polojasno. Teploty 18 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Nové dopravní omezení už trápí řidiče na silnici 9 za Líbeznicí směrem na Zdiby. Je tam provoz, který je řízen kevadlové semafory a ve směru na Prahu čekejte kolonu na 10 minut. Plná už je také objízdná trasa přes Líbeznici. Zdržení je potom v Praze na Českobrodské do centra mezi újezdem nad Lesy a Běchovicemi, tady to je také zhruba na 10 minut. A přímo v Praze se zdržíte na Štěrboholské spojce, kde se jede pomalu od sjezdu na Běchovice k Průmyslové. Tady to je už na čtvrt hodiny. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: No a po půl sedmé už za pár okamžiků zacílíme na jeden problém.
0: Ano, je to tak. Vzpomínáte si na výpadek léku tamoxifen na rakovinu prsu? Tak nyní se ukázal ještě jeden problém. A jaký, tak na to si počkejte do dalšího vysílání.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Medicine man,

0: byla v dobrém ránu střední Čechy vzpomínka na Michala Tučného. Výpadky léku nejsou v Česku ojedinělé. Podle dat České asociace farmaceutických firem hrozí hlavně u přípravků, které užívá jenom malá skupina lidí. Ministerstvo zdravotnictví proto chystá opatření, aby potom léky při výpadcích nemuselo dovážet ze zahraničí. A podobně jako to bylo teď v létě s lékem tamoxifen, který nemohli sehnat pacientky s rakovinou prsu. A bude to nejspíš potřeba, protože stejně jako v případě tamoxifenu má v Česku jediného dodavatele skoro polovina léků, u kterých už vypršela patentová ochrana.
1: Problém sehnat tamoxifen měla v červenci třeba Marcela z Ostravy.
2: Od začátku července už se bavím tím, že obvolávám lékárny, oni vždycky posunou to datum toho dodání. Je to vlastně frustrující v tom, že je to zásadní lék, který snižuje riziko návratu nemoci.
1: Jedním z důvodů, proč u poloviny léku chybí konkurence, je tlak na nízké ceny ze strany státu, tvrdí výkonný ředitel České asociace farmaceutických firem Filip Vrubel.
3: Takže ten trh neuživí dostatečný počet dodavatelů, uživí stěží jediného dodavatele, který tím, že získal v uvozovkách celý trh pro sebe, tak na tom objemu se ještě na trhu uživí, ale s provozní marží pouze v jednotkách procent.
1: Podle Martina Novotného z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví je ale na místě usilovat o to, aby se peníze z veřejného zdravotního pojištění utrácely co nejefektivněji.
4: Ministerstvo zdravotnictví se je však zároveň vědomo potřebnosti nástrojů, které umožní v odůvodněných případech zvláštní postup.
1: Jeden dodavatel je podle České asociace farmaceutických firem většinou u léků, které užívá menší část pacientů, třeba jako zmíněný tamoxifen. Stačí pak třeba jeden problém ve výrobě a lék nemusí být dostupný. Jaké další příčiny může výpadek mít, popisuje vedoucí Institutu pro zdravotní ekonomii, politiku a inovace Jakub Hlávka.
5: Stačí, aby prostě nějaká firma nebo továrna z Číny nebo z Indie nedodala nějakou zásilku. Někdy k tomu dochází z důvodu třeba kontroly kvality. Cukl vlastně kontroluje, jestli ty šarže, které k nám dochází, jsou bezpečné.
1: Z dat České asociace farmaceutických firem vyplývá, že k závažnějším výpadkům v Česku ročně dochází u 20 až 30 léků. Situaci měla zlepšit novela, kterou prosadil předchozí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09. Současné ministerstvo zdravotnictví ale chystá další úpravu, říká Martin Novotný.
4: Součástí připravených změn budou mimo jiné opatření ke zvýšení odolnosti systému nebo vytvoření robustnějších rezervních zásob.
1: Návrh této novely by podle něj měl být hotový do konce září. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
6: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Tak připomínám, že čekáme ve středních Čechách zataženo s lokálními přeháňkami nebo deštěm. Odpoledne začnou srážky ustávat, bude obývat oblačnosti až na polojasno a teploty během dne 18 až 21 stupňů.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
1: V Praze už nám začal husnout pomalu provoz, v Liberecké, tedy na severojižní magistrále od severu a v Holešovičkách. Do centra se už jede pomalu od Gbelské až před tunel Blanka, tady je zdržení kolem 20 minut. Nesouvislá kolona je na okruhu a Štěrboholské spojce od D11 k Průmyslové, tady jedete kolem čtvrt hodiny a zdržíte se také na Českobrodské směrem do centra před semafory v Běchovicích. Od újezdu nad lesy pojedete 10 až 15 minut. No a připomínám také tu silnici 9 za Líbeznicí směrem na Zdiby, tedy kde osmičce, je od dnešní noci nové omezení. Provoz řídí kyvadlové semafory a směrem na Prahu je samozřejmě už zdržení patrné. Plná je také i objízdná trasa přes Líbeznici. Šťastnou cestu!
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem fotograf Robert Vano. Dozvíte se například i to, zda si dokázal představit, že se ve své práci dostane tak daleko, že bude fotit světově známé osobnosti.
1: Já nikdy v životě nemyslel, že se dostanu, budeme fotit Rod Stewarta, nebo že tyhle lidi a Three Dog Night, co

0: Den měl dobrou náladu, protože když nic nedělám, že nefetuju, nechlastám, neulím, nedělám nic, takže já potřebuju pro sebe.
1: Tak celý rozhovor s Robertem Vanem připomínám si poslechněte dnes po 13. hodině.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Odbory projednají vládní návrh na změnu platových tabulek, považují ho za revoluční. Dělníci opravují částečně podemletou železnici v Mladé Boleslavi. Čekáme zataženo s lokálními přeháňkami, později polojasno a teploty 18 až 21 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezké ráno. Odboráři dnes projednají možné změny v platových tabulkách. Reformu odměňování ve veřejné sféře jim a zaměstnavatelům představila vláda na začátku týdne. Odbory po změně systému volaly dlouhodobě. Vládní návrh je podle nich revoluční. Kabinet by chtěl úpravy zavést už od nového roku. Jedna z hlavních změn se týká nejnižších tarifů, popisuje ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
2: Tabulkové platy už nikdy nebudou nižší, než je minimální mzda a osobní příplatky a odměny budou opět sloužit k motivaci zaměstnanců, nikoliv jen k dorovnávání základního platu. A zvyšování minimální mzdy bude fungovat jako automatická každoroční valorizace platů.
0: Minimální mzda a tedy i nejnižší tarif mají příští rok dosáhnout částky 24 900 korun. Podle nejnižšího tarifu stát vyplácí třeba úředníky, pracovníky v kultuře nebo třeba nepedagogy. O úpravách má vláda znovu jednat v pondělí. Technici dnes začali opravovat železniční trať mezi hlavním nádražím v Mladé Boleslavi a městskou částí Depř. Páteční déšť tam podemlel část svahu pod kolejemi na asi 20 metrů dlouhém úseku. Vlaky místem projíždí. Kvůli rekonstrukci je ovšem uzavřená část cyklostezky.
3: Oprava železniční tratě potrvá do 9. září. V místě poškození tratě se nachází cyklostezka, a to od závodu Česana směrem ke společnosti Vodárny a kanalizace. V tomto úseku je trasa uzavřená i pro pěší a chodce. Z Mladé Boleslavy Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Pořádek v Praze 4 ve zkušebním režimu pomáhá hlídat bezpečnostní agentura. Městská část si ji najala za 300 000 korun měsíčně. Podle starosty Ondřeje Kubína z ODS je důvodem rostoucí počet lidí bez domova a narkomanů v ulicích. Jako nejvíce problémovou lokalitu vnímá vestibul u metra Kačerov.
4: Je to taková naše prodloužená ruka a oči v terénu. Oni samozřejmě, ta bezpečnostní agentura nemá nějaké zvláštní pravomoci a je to primárně o nějaké prevenci, o nějaké komunikaci s problémovýma osobama, a pokud se nějaký konflikt nebo nějaký problém eskaluje, tak volají strážníky nebo městskou policii. Sport.
0: Obě české posádky v úterním programu mistrovství světa ve veslování v Amsterdamu prošly do semifinále. Dvojsky v Dalibor Neděla a Jakub Podrazil dojel ve čtvrtfinále první. O další postup budou reprezentanti veslovat dnes odpoledne. Program mistrovství světa začíná po 13. hodině.
1: Počasí.
0: Bude zataženo s lokálními přeháňkami nebo deštěm. Odpoledne začnou srážky ustávat a ubude i oblačnosti až na polojasno. Teploty 18 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: Houstne nám to houstne po 7. hodině raní, tak připomínám nejprve tu devítku. Líbeznice směr Zdiby. Od dnešní noci nové dopravní omezení. Provoz je řízen Kivadlovi. Obousměrně čekejte kolem na zhruba 10 minut. Zaplnila se už také objízdná trasa přes samotnou Líbeznici. V Praze v Liberecké a v Holešovičkách už je směrem do centra, tady od severu na magistrále kolona. Je to před Blanku samozřejmě zdržení asi na 20 minut. Nesouvislá kolona je na okruhu a Štěrboholské spojice od D11 k Průmyslové pojedete kolem 20 minut. Zdržení je také v Českobrodské směrem do centra před semafory v Běchovicích. Od újezdu nad lesy pojedete zhruba 10 až 15 minut. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.
5: A v dalších minutách dobrého rána zavoláme například meteorologovi Michalu Žákovi a ten nám prozradí, jaké počasí nás v posledním prázdninovém týdnu čeká. Vypadá to, že se snad do konce týdne ještě dočkáme minimálně jednoho tropického dne. Tak uvidíme, co řekne Michal konkrétně. Po 7:30 se vypravíme na Nymbursko. Obec Kostelní Lhota bude totiž hostit vyhlášení evropské ceny obnovy vesnice. Řekneme tedy k tomu podrobnosti. A už za chvilku se v Region Expressu budeme věnovat změnám v systému autobusových linek ve Středoklukách na Praze Západ. Ty začnou platit od září, takže už vlastně za pár dní. Tak tolik k informacím a co nabídneme z muziky, bude tady Věra Martinová, taky slovenský Elán a právě teď je tady Ilona Čáková. Já jsem Petr Zajíček, hezké ráno.

0: Region Express.
1: Od září budou mít středokluky na Praze Západ rychlé autobusové spojení do Prahy. Obsluhu obce totiž převezme jiná oblastní linka, která posílí spojení přes Hostouň, Dobrovíz a Kněževes až na Veleslavín. Cestující tak získají pravidelnější autobusové linky a celotýdenní nabídku spojů. Podrobnosti zjišťoval Tomáš Kopáček.
2: Autobusové spojení mezi obcí Středokluky, západně od Prahy a hlavním městem, bude rychlejší. Důvody změn současné linky 342 popisuje mluvčí pražské integrované dopravy Filip Drápal.
3: Trvale roste poptávka, chceme lidem na trase trošku zrychlit cestování, hlavně do Prahy. Proto už nepojede přes Středokluky, ale pojede mimo Kněževes a Středokluky po dálnici přímo až do Stehelčevsi a dál bude pokračovat po své trase.
2: Ačkoliv bude linka 342 přetrasována mimo obec Středokluky, organizátoři dopravy připravili alternativu.
3: Středokluky nepřijdou o své spojení do Prahy, naopak bude ještě častější, protože budou mít možnost cestovat linkou 429, která dneska přes Středokluky nejede. A zároveň tady budeme zavádět novou linku 414, která jezdí jenom do Tuchoměřic k těm skladovým areálům a k nákupnímu centru. A tahle linka bude propojena s tou dnešní 323, takže pojede přes ty areály v okolí ruzyňského letiště i přes Středokluky a dále třeba přes Okoř až do Želenic a o víkendech dokonce až do Slaného.
2: Cílem této změny je hlavně zlepšení dopravy do Středokluk. Kromě nového trasování bude navýšen i interval spojů.
3: Souhrný interval ve špičkách až 20 minut. Spolu tady budou jezdit linky 322, 414 a 429. Na nádraží Veleslavín pojedou ve stejné trase, časově koordinovány, takže dokonce ráno po 15 minutách, večera o víkendech každých 30 minut.
2: Poslední změnou je úprava linky 312, ačkoliv přesný datum změny se může ještě posunout.
3: Bude některými školními spoji prodloužena až do Středokluk, i když tady ještě probíhají nějaké výlukové práce, takže možná toto prodloužení bude o něco později.
2: Jedinou linkou v této oblasti beze změny je linka 322. Ta zůstane zachována dle současného jízdního řádu. Podrobnosti naleznete na webu pid.cz. Pro Český rozhlas Tomáš Kopáček.
0: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.

0: Tak to byli pánové Thomas Anders a Dieter Bohlen, slavné německé duo Modern Talking.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: A připomínám, že dnes bude zataženo s lokálními přeháňkami nebo deštěm. Odpoledne budou srážky ustávat a obývat bude i oblačnosti až na polojasno. Teploty během dne budou pouze v intervalu 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: A jak to vypadá s kolonami, tak výraznou kolonu čekejte na okruhu a Štěrboholské spojce v Praze od D11 Průmyslové, pojedete kolem 20 minut. Bouralo se v Liberecké, tedy na magistrále od severu, směrem do centra, kousek před sjezdem na Bulovku, projíždí se pouze jedním pruhem a v koloně od sjezdu na Prosek už je to na 10 minut. Pomalu jedete také v Povltavské směrem k Blance, k tunelům od Čuprovy, k odbočce na Bulovku je to zhruba na čtvrt hodiny a zdržíte se také na pražském okruhu mezi Lochkovským tunelem a nájezdem od Barandova. Tady je to zhruba na 10 minut. A stále připomínám tu silnici 9, Líbeznice, směr z Diby. Od dnešního dne je tam nové omezení, provoz je řízen Kivadlově, obousměrně jsou kolony s čekáním kolem 10 minut a zaplnila se už také objízdná trasa přes Líbeznici. Šťastnou cestu!
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
2: Marek Žďánský pečoval 15 let o gorily v pražské zoo. Jeho nejslavnějším odchovancem je gorilí samice Moja. Jak na ni vzpomíná?
1: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: Tak to byla v dobrém ránu střední Čechy královnočeské country Věra Martinová. Máme 7 hodin 22 minut, je opět čas podívat se na svět dětskýma očima. A tady je zásadní otázka. Voda z kohoutku versus balená voda, která chutná víc? Tak řeknou nám to nejmenší děti z Prahy.
1: Na pohled vypadají stejně, ale co chuť? Která voda je lepší? Ta balená anebo kohoutková?
2: Z kohoutku. Nemusíš platit pak.
3: Voda je i čistější, myslím.
4: V kohoutku.

Víte, že hrad v Mladé Boleslavi stojí na místě slovanského hradiště, které v 10. století založil kníže Boleslav II.? Dnes je tam okresní archiv a městské muzeum. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Inspektoři varují před dětským čajem, který může být závadný. Jde o dvě šarže bylinného dětského čaje průdušky se slézem českého výrobce All Nature. Inspektoři v něm našli nadlimitní množství alkaloidů, tedy látek, které můžou zvyšovat riziko rakoviny. Státní zemědělská a potravinářská inspekce výrobek stahuje z trhu. V Kutné Hoře dnes můžou zájemci vyrazit na letošní poslední noční prohlídku středověkého dolu. České muzeum Stříbra je pořádá každý rok o letních prázdninách. Začátek je v 9:30 večer v Barborské ulici. Více se dozvíte ve zprávách v 8. Pražskou tramvajovou trať mezi Malovankou a Strahovem postaví za víc než 820 milionů korun sdružení firem Elektrizace železnic Praha, Firesta Fischer a Pedasta dopravní stavby. To vyhrálo veřejnou zakázku dopravního podniku hlavního města. Pražští symfonikové dnes zahrají ve Valdštejnské zahradě v Praze. Koncert je součástí oslav 30 let Senátu. Orchestr FOK pod vedením dirigenta Jana Kučery nabídne operní, muzikálové i filmové skladby. Zazní například hudba z West Side Story nebo filmů Sedmstatečných, Titanic a Vzpomínky na Afriku. Koncert začne v 17 hodin. A počasí bude zataženo s lokálními přeháňkami nebo deštěm. Později začnou srážky ustávat, ubude oblačnosti až na polojasno. Teploty 18 až 21 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Tak ranní špička už nabírá na obrátkách, připomínám silnici 9, Líbeznice, směr Zdiby. Od dnešní noci tam je nové omezení, provoz je řízen kyvadlově v obou směrech, tedy čekejte už kolony na zhruba 10 minut a zaplněná už je také objízdná trasa přes samotnou Líbeznici. V Praze v Liberecké a v Holešovičkách do centra už jsou kolony od sjezdu na Prosek před tunel Blanka, zdržení je kolem 15 až 20 minut. Jede také pomalu po Vltavská, stejným směrem tedy k tunelům od Čuprově k odbočce na Bulovku, je to zhruba na čtvrt hodiny. Kolona je i na okruhu a Štěrboholské spojce od 11 k Průmyslové, pojedete kolem 20 minut, provoz vázne potom v obou směrech na Pražském okruhu před Ořechem, od dálnice D5 a od Lochkova je to na 10 až 15 minut. Šťastnou cestu!
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A my se v našem ranním vysílání už za chvilku vypravíme na Nymbursko.
1: Ano, zástupci 25 obcí z různých evropských zemí přijedou v září do kostelní Lhoty na Nymbursku. Obec totiž bude hostit vyhlášení letošní evropské ceny obnovy vesnice. No a více se dozvíte už za chvíli.
3: Znáš

Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

0: Kostelní lhota na Nymbursku bude letos hostit vyhlášení Evropské ceny obnovy vesnice. Před dvěma lety v této soutěži vyhrála. 10. září tam přijedou zástupci 25 evropských obcí a stráví tam 3 dny. Dobrovolníci a vedení obce teď připravují zázemí a zkrášlují okolí.
1: Třídenní akci připravuje zhruba 100 lidí, jsou to hlavně dobrovolníci. Mezi nimi je i paní Andrea, která v obci ráda pomáhá při každé příležitosti.
2: Baví mě to společenstvo těch lidí, kteří prostě se sejdou, dělají nějakou práci, pohromadě u toho je dobrá nálada, dobrý nápady.
1: Na návsi stojí kostel, základní škola, obecní úřad a rybník. Nejvíce práce teď podle ní dobrovolníci mají se zkrášlením a úklidem středu obce.
2: Plejeme záhony, sázíme kytky, natíráme, vymyšlíme různý aranžmá.
1: Více než 60 dobrovolníků má na starosti vedoucí knihovny a komunitního centra Květa Šlemínová.
3: Plánujeme tuhle akci už hrozně dlouho, tak od podzimu minulého roku. Od ledna už se snažíme trošku aktivizovat lidi a co se týká práce a podobných věcí, tak opravdu aktivizujeme dobrovolníky tak typu od června.
1: Čeká je ještě úprava zeleně, stavba stánků, příprava občerstvení a zázemí pro zhruba 600 návštěvníků. O pomocníky v obci ale není nouze.
3: My se snažíme teď v tuhletu chvíli vyhodnotit, kdo bude nejlepší v určitých místech, jako je třeba logistika, finance, úklid, organizace.
1: Slavnostní předávání ceny letošnímu vítězi bude v pátek 11. září. Podle nezávislého starosty Tomáše Drobného si program užijí i ostatní soutěžící.
4: Zařizovali jsme pro ně ještě jednu jako velkou věc, a to celkem 9 exkurzí před tím samotným vyhlašováním.
1: Vedle návštěvy okolních památek tu všech 25 obcí bude mít vlastní stánek.
4: Součástí programu je zároveň jarmark venkova a to je prezentace jednotlivých těch obcí na stáncích, aby předvedli své regionální produkty a co vlastně u nich na obcích dělají.
1: Náklady celé akce odhaduje starosta na 3,5 až 4 miliony korun.
4: Není to jenom na nás, velký poděkování patří zástupcům Středočeského kraje, celostátní sítě pro venkov. Je tam řada subjektů, kteří nám pomáhají a kteří i aktivně finančně přispějí.
1: Akce začne ve čtvrtek 10. září a skončí sobotními pivními slavnostmi. Z kostelní lhoty Alena Junová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, střední Čechy.

0: Always Have, Always Will a v 90. letech tak populární švédská kapela Ace of Base.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: A je přesně 7:45, tedy čas na spojení s meteorologem. Michal Žákuš je s námi ve spojení. Michale, hezké ráno.
2: Krásné ráno přeju.
0: No a samozřejmě ptám se na aktuální situaci ve středních Čechách.
2: Tak zatím máme převážně zataženo, nebo skoro zataženo na jihozápadě, ale na Příbramsku zejména se oblaky už částečně protrhávají. V severovýchodní polovině kraje se ještě místy vyskytují přehánky nebo občasný déšť. Nejvíc prší na Mladoboleslavsku. No a teploty, ty se teď pohybují mezi 13 a 17 stupni.
0: Tak Praze se to zase vyhnulo, jako vždy ostatně. Jak to bude vypadat během dne?
2: Tak počítáme s tím, že té oblačnosti bude zpočátku ještě hodně. Ty přehánky se budou vyskytovat už spíše jenom na severu, severovýchodě a východě kraje, ale postupně i tam budou ustávat a odpoledne by už pršet nikde nemělo a navíc bude oblaků postupně ubývat. Takže během odpoledne a večera se už dočkáme i polojasného nebe. Ty nejvyšší denní teploty dnes vystoupí na 19, takže 22 stupňů, možná, že na jihu, kde bude déle svítit, bude i 23. No a vítr, ten bude foukat slabý, během dne místy mírný, od východu až severovýchodu.
0: No a zítra už se začne oteplovat.
2: Je to tak. Teploty zítra vystoupí nejčastěji na 26 až 29 stupňů a bude slunečno, skoro jasno nebo polojasno. Doplním, že ráno teploty klesnou nebo ranní teploty se budou pohybovat mezi 14 a 11 stupni. O něco chladněji bude v údolích.
0: A to teplo vyvrcholí tedy v pátek, vypadá to tak stále ještě?
2: Ano, je to tak, stále to platí. Pátek tedy nejteplejší den tohoto týdne. To konce často i tropicky, maxima mezi 28 a 32 stupni Celsia. Nicméně odpoledne a večer postupně dorazí od západu, jeho západu přehánky a bouřky, které můžou být i silné, a pak se na víkend mírně ochladí, ale tentokrát by to nemělo být tak výrazné ochlazení jako během toho uplynulého víkendu.
0: Tolik tedy aktuálně o počasí, Michal Žák. Děkujeme, Michale, za informace a hezký den, naslyšenou.
2: Ráda se stalo a krásný den i vám.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: No pojďme se také podívat na silnice, samozřejmě před 8 raní už nám houstne provoz, především v hlavním městě, takže připomínám Štěrboholskou spojku, směr Lanový most, tady je na konci připojení od Běchovic, navíc nehoda teďka, ano je to tak, osobní auto kamion, projíždí se pouze levým pruhem a v koloně od Černého mostu se zdržíte kolem 20 minut. Liberecká Holešovičky, tedy magistrála od severu, už má problémy s kolonou, tady se popojíždí už od sjezdu na Hloubětín k tunelu Blanka. Je to kolem 20 minut. Pomalu se jede na jižní spojce směr Štěrboholy, brzdí se už před sjezdem na Vršovice a z Lanový most jedete zhruba 4 hodiny, takže už tady máme také kolonu. Jižní spojka kolona je směrem i opačným na Smíchov, od sjezdu na Modřany se jede pomalu až za Barandovský most do Dobřížské ulice, zdržení kolem 15 minut. No a provoz nám vázne obousměrně na Pražském okruhu před Ořechem, od D5 a od Lochovského tunelu je to zhruba na 10-15 minut zdržení. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Máme 7 minut před 8 raní, pojďme si prolistovat kalendárium s dnešním datem. Slovo má Petr Jungman.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Středa, 26. srpna, svátek má Luděk. Tady je Petr Jungman, hezký den. 26. srpen je osudovým dnem českých králů. V roce 1278 padl v bitvě na Moravském poli král Železný a Zlatý.

vědy a hlavně náboženství přece neexistoval. První číslo časopisu pro mladé Pravo vyšlo v Německu před 70 lety v roce 1956. Časopis výrazně ovlivnil popkulturu ve střední Evropě. Plakáty z bravíčka a sexuální poradnu zná snad každý. Před 5 lety během spěšného opouštění Afghánistánu, poté co byl obsazen Talibánem, se u letiště v Kábulu odpálil sebevražedný atentátník. Zahynulo nejméně 182 lidí, včetně 13 amerických vojáků. Za útokem stála organizace Islámský stát Chorásán. Zimní český král Fridrich Falcký se narodil v roce 1596, to je 430 let. A já přeju hezký den.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.
2: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil

0: Léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lori Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Hodin.
3: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Mezi trestné činy by mohlo od příštího roku přibýt používání pyrotechniky na stadionech. Kutnohorské České muzeum Stříbra připravilo poslední letošní noční prohlídku středověkého dolu. Bude zataženo s lokálními přeháňkami, později polojasno a teploty do 21 stupňů. Hezké ráno u zpráv vám přeje Jana Taušová. Použití pyrotechniky na stadionech by mohlo být nově trestným činem. Po jednání pracovní skupiny, která řeší bezpečnost na fotbale, to řekl ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Přibýt by mezi trestné činy mohlo taky zahalování obličejů na stadionech. Změny jsou součástí novely zákona o podpoře sportu, kterou chce koalice předložit v září. Platit by měly od příští podzimní ligové sezóny. Zpřísnění trestů podle Šťastného požadují zástupci sportovního prostředí.
4: Není to rozhodnutí politiků, je to skutečně jasný požadavek ze sportovního prostředí, ať už jde o FAČR, tak o zástupce ligové asociace, tak i zástupce klubu.
2: Součástí změn je taky zavedení registru problémových fanoušků. Ten by spravovala Národní sportovní agentura ve spolupráci s jednotlivými kluby. O vymazání z databáze by mohli lidé v oprávněných případech požádat. V Kutné Hoře dnes můžou zájemci vyrazit na letošní poslední noční prohlídku středověkého dolu. České muzeum Stříbra je pořádá každý rok o letních prázdninách. Začátek je v 9:30 večer v Barborské ulici, kde má muzeum sídlo.
5: Průvodci vybaví návštěvníky hornickým pláštěm, helmou i svítilnou. Společně pak sestoupají 35 metrů pod zem a prohlédnou si důl, který ve své době patřil mezi nejhlubší v Evropě. Vstupenky je lepší si zakoupit v předstihu na webu festivalu Kutnohorské léto. Tam taky lidé najdou aktuální přehled o počtu volných míst. Z Kutné Hory Michal Trnka, Český rozhlas.
2: Řidiči v Praze 6 musí počítat s omezením v Roztocké ulici i po konci prázdnin. Kvůli zpoždění opravy tamní čerpací stanice odpadních vod jsou průjezdné 2 jízdní pruhy ze 4. Dělníci budou v místě pracovat do 6. září. Původně měly být hotovo do konce srpna, říká radní Prahy 6 pro dopravu Ondřej Matěj Hrubeš z ODS.
6: Stavební práce nebudou dodělané, to znamená, stavba se tam bude někdy během podzimu, zimy nebo jara znovu vracet a investor má za úkol najít takové dopravní řešení, aby tam byla zajištěna preference autobusů MHD. Sport.
2: Tenisti Jakub Menšík s Karolínou Muchovou jsou v semifinále smíšené 4 hry na US Open. Ve čtvrtfinále zdolali v New Yorku domácí dvojici Paul Navarová 2-0 na sety.
3: Počasí.
2: Dnešek bude zatažený s lokálními přeháňkami nebo deštěm. Odpoledne začnou srážky ustávat a ubyde i oblačnosti až na polojasno. Teploty 18 až 21 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
7: Na Pražském okruhu popojíždí kolony obousměrně před sjezdem na Ořech, takže od Zbraslavy a v opačném směru od D5 čekejte zdržení kolem 15 minut. Liberecká Holešovičky, takže magistrála od severu, tady se popojíždí už za sjezdem na Hloubětín k tunelu Blanka, je to kolem 20 minut. Šerboholská spojka směr Lanový most u připojení od Běchovic už se podařilo dát nehodu na stranu, nehoda kamionu nebo nákladního vozidla osobního. Kolona od Černého mostu se pomalu přesouvá tady před průmyslem Bratislavou, ale stále zdržení kolem 20 minut. Pomalu se jede na jižní spojce i směrem opačným na Štěrboholi, brzdí se před sjezdem na Vršovice a Zelenový most, je to kolem čtvrt hodiny. A ještě jižní spojka do Třetice, tady to je směr Smíchov, když popojedeme dál, tedy k Barandovskému mostu, tak právě od sjezdu na Modřany k Barandovskému mostu, respektive až k Dobřížské ulici, je zdržení kolem 15 minut, tak s tím počítejte. Šťastnou cestu.
8: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, střední Čechy.
7: V další hodině Dobrého rána střední Čechy připomeneme pár pozvánek za kulturou a do společnosti. Dozvíte se, jak včera proběhl den s pražskou záchrankou, který se konal na Staroměstském náměstí v hlavním městě. A také se podíváme na to, co zásadního se chystá na silnicích v našem kraji. A kdo nám zaspívá tentokrát, tak bude tady třeba Valdemar Matuška, Helena Vondráčková a teď kapela Lucie. Já jsem Petr Zajíček a přeji příjemné ráno.

0: Co všechno víte o žížalách? Své znalosti můžete právě teď porovnat s Martinem Písaříkem. Je tady další vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že žížaly nemají srdce? Tito obvykle růžoví kroužkovci patří ke klíčovému druhu živočichů. Jejich neustálé provrtávání půdy je totiž zcela zásadní pro celý ekosystém planety. Některé orgány byste však v jejich těle hledali marně. Cévní systém například zcela postrádá hlavní pumpu neboli srdce. Namísto něj mají žížaly 5 párů svalnatých oblouků, které obepínají jícen a pumpují krev z hřbetní cévy do té břišní. Ani plíce byste u žížal nenašli. Dýchají celým povrchem těla. Pro život potřebují stále vlhké prostředí, aby neztráceli z těla vodu. Jejich pokožka ji totiž neudrží. Na zemský povrch vylézají jen po dešti a před sluncem rychle prchají zpátky pod zem. Kdo by tvrdil, že žížaly mají oba konce těla stejné, spletl by se. Při pozorném zkoumání totiž můžeme na jednom konci rozpoznat sliznicí překrytý otvor, jakousi tlamu, kterou žížala přijímá potravu. Na opačném konci pak jednoduchý trávicí trakt končící řitním otvorem. Žížaly tedy mají hlavu i patu.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Tak připomínám, že dnes se dá očekávat zataženo s lokálními přeháňkami nebo deštěm. Odpoledne ale začnou srážky ustávat a bude ubývat oblačnosti až na polojasno. Teploty během dne 18 až 21 stupňů Celsia.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
1: Na příjezdu do Prahy po D5 plzeňské dálnici začíná kolona za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru, pomalu se jede až na Pražský okruh za sjezd na Ořech, zdržení kolem 25 minut. Kolona je také na Štěrboholské spojice od D11 k Průmyslové, tady to je zdržení kolem 20 minut, pomalu se jede také na jižní spojice směr opačným na Štěrboholy, brzdí se přes sjezdem na Vršovice a Zelanový most, je to kolem 4 hodiny. Liberecká Holešovičky do centra, tady se popojíždí od sjezdu na Prosek k tunelu Blanka je zdržení kolem 15 minut. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude fotograf Robert Vano.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: 8.21, stále posloucháte Dobré ráno střední Čechy a teď se podíváme na důležité silnice v našem kraji. Co se na nich v nejbližší době chystá, to už nám prozradí mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Na mostě Šmejkalka na 24. kilometru dálnice D1 proběhla zatěžovací zkouška. O nadcházejícím víkendu tak převedeme dopravu na hotovou část mostu ve směru na Prahu. Z tohoto důvodu bude od soboty 29. srpna od 11 hodin do neděle 30. srpna do 11 hodin omezen provoz. Doprava pak bude zachována v režimu 2+2. Následně zahájíme opravu druhé části mostu směrem na Brno. Po kompletně zrekonstruované Šmejkalce se řidiči projedou příští rok v červenci.
2: Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje.

přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž,

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Rakovníku a Novém Strašecí na 100,4 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: deváté.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
0: Český statistický úřad by měl dnes odpoledne zveřejnit přehledy, kdo všechno byl letos připuštěn k říjnovým obecním a senátním volbám. Informace budou k dispozici na volebním webu. K minulým komunálním volbám bylo před 4 lety zaregistrováno přes 195 tisíc kandidátů, z toho třetina žen. Nový pavilon v domově Palata pro lidi s Alzheimerovou chorobou v Praze 5 by měl být hotový příští rok v dubnu. Vedení hlavního města ho chce otevřít v červnu. Stavbu za víc než 320 milionů korun teď dokončují dělníci. V novém pavilonu bude moci žít 73 klientů. Částečně poničenou fasádu historické pražské brány v ulici 5. května v Mělníku začali rekonstruovat dělníci. Dále opraví i kamenné zdobné prvky, okapy a další zařízení. Jedna z dominant města je tak až do konce rekonstrukce uzavřená. Ve věku 80 let zemřela americká country zpěvačka Dolly Parton. Jedna z hlavních tváří country se mimo svou hudební a televizní kariéru proslavila i jako filantropka. Památku zpěvačky uctili třeba britští zpěváci Paul McCartney, Elton John nebo americká zpěvačka Beyoncé. A počasí dnes bude zataženo s lokálními přeháňkami nebo deštěm. Později začnou srážky ustávat a ubude i oblačnosti až na polojasno. Teploty 18 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Tak nejprve připomínám devítku, silnici, tedy Líbeznice z Diby. Tady je nové dopravní omezení ode dneška, takže provoz je řízen Kevadlově. Obousměrně čekejte tedy kolony. Tady to jsou větší problémy ve středních Čechách. Jinak v Praze máme samozřejmě momentálně po 8:30 největší dopravní komplikace. Tak připomínám, že třeba příjezd do Prahy po D5 už je s kolonou za Rudnou, se popojíždí od 4. kilometru a pomalu se jede až na Pražský okruh za Ořech. Zdržení už je 25 minut. Kolona je také na Štěrboholské spojce od D11 k Průmyslové, tady to je kolem 20 minut, Liberecká, Holešovičky na magistrále popojíždí od sjezdu na Hloubětín k tunelu Blanka, zdržení kolem 20 minut a jižní spojka, kolona je i na Smíchov, potom od sjezdu na Modřany se jede pomalu za Barandovský most do Dobřížské, zdržení je kolem 15 minut. Šťastnou cestu!
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: No a my už vám reportáži za pár okamžiků připomeneme dění v hlavním městě včera na Staromáku. Bylo tam velmi živo.
0: Je to tak. Víte, co je třeba Heimlichův manévr a jak jej provést? Dozvíte se z naší reportáže už za chvíli. Byli jsme u toho.

0: Píseň pro mne. Unikátní skladba Vaška Neckáře z roku 68, která bezprostředně reagovala na srpnovou invazi vojsk Varšavské smlouvy a po téměř 60 letech byla opět objevena v archivu. Někde se i takové věci dějí, takže dobře, že se našla určitě. Pražští záchranáři včera představili svou techniku a vybavení na Staroměstském náměstí. Lidé si mohli prohlédnout sanitky a vyzkoušet si první pomoc. Akce Den s pražskou záchrankou měla především pomoci žákům a studentům, kteří se budou vracet do škol po letních prázdninách.
1: Staroměstské náměstí zaplnili desítky sanitek a záchranářských aut. Největší pozornost upoutalo vozidlo Golem, které se používá při mimořádných událostech. Podívat se na něj s dětmi přišla i zdravotní sestra Blanka.
2: Zajímalo nás, jak to funguje, jak zachránit život, a dětem jsem chtěla ukázat takovou zdravotnickou techniku, aby nebyli potom překvapení, až by situace nastala v reálu, tak aby uměli správně zareagovat.
1: Návštěvníci se také mohli naučit ošetření člověka se závažným krvácením, popáleninami nebo zástavou krevního oběhu. Resuscitaci si vyzkoušel i pan Martin, který přijel se svojí dcerou z Jihočeského Písku.
3: Slyšela mi ukázala, na kterém místě se ta resuscitace provádí, ukázala mi, jak mám mít ruce spojené. Myslím si, že asi to moc lidi neznají, že k tomu asi moc není moc příležitostí, aby se to vyzkoušelo. Je to rozhodně dobře, že se takovýhle akce pořádají.
1: Záchranáři chtějí touto akcí pomoct především dětem a jejich rodinám s návratem do škol, popisuje ředitel pražské záchranné služby Petr Kolou.
4: Chceme jim předat jednak správnou techniku, to poskytování první pomoci, to včasné rozhodování, správnou komunikaci s tísňovou linkou, nebát se užit aplikace, které jsou k tomu stvořeny.
1: Celou akci doplnila výstava fotografií, která představila historii pražské zdravotní služby. Ta funguje už od roku 1857 a patří k nejstarším záchranným službám v Evropě. Ze Staroměstského náměstí v Praze Josef Beneda, Český rozhlas.
5: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: Show Must Go On, skupina Queen, jedna z posledních skladeb Freddieho Mercuryho. A propos, Freddie Mercury letos hned bude na tapetě minimálně dvakrát, protože už za pár dní, myslím, že to bude 5. srpna, ano, příští víkend, si připomeneme nedožité 80. narozeniny tohoto skvělého zpěváka skupiny Queen a následně potom v listopadu, a tam je to tuším 24.11., to bude přesně 35 let od jeho předčasného odchodu do hudebního nebe.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Dnes čekáme zataženo s lokálními přeháňkami nebo deštěm, odpoledne začnou srážky už ustávat, bude ubývat oblačnosti až na polojasno. Teploty během dne pouze 18 až 21 stupňů.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Na Pražském okruhu popojíždí kolony v obou směrech před sjezdem na Ořech od Zbraslavy a v opačném směru od konce D5 čekejte zdržení kolem 15 minut. Kolona je také na Štěrboholské spojce od Černého mostu k Průmyslové, pojedete zhruba 20 minut, pomalu se proto jede i v Průmyslové před nájezdem na spojku, od Českobrodské je zdržení kolem 10 až 15 minut. Liberecká a Holešovičky směrem do centra, tady se popojíždí také až k tunelu Blanka, je to asi na 20 minut a jižní spojka směr Smíchov se popojíždí za sjezdem na Pankrác a za Barandovský most do Dobřížské pojedete zhruba čtvrt hodiny. Šťastnou cestu!
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Meky Žbirka nám dospívala přesně 9,5 minuty před 9. hodinou. No a v dobrém ránu střední Čechy ještě nabídneme některé pozvánky za kulturou a do společnosti. Takže slovo má kolegyně Denisa Hergeslová.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Za tropy a subtropy. Dnes vyrazte na zámek Konopiště. Ve 20 hodin začíná večerní komentovaná prohlídka skleníků, kde se seznámíte s exotickými rostlinami, které si arcivévoda František Ferdinand d'Este přivezl ze svých cest nebo se jimi inspiroval. Dobové fotografie i průvodci v kostýmech vám připomenou atmosféru jeho doby. Na slavný muzikál Kdyby tisíc klarinetů zavítejte na nádvoří zámku Březnice. Příběh plný humoru, hudby a známých písní Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra uvede soubor divadla Antonína Dvořáka Příbram. Představení začíná ve 20 hodin. Hraje se za každého počasí. Na tvorbu jihočeského výtvarníka Františka Kříže zve galerie Holandský dům v Berouně. Výstava Momentalis Realis představuje už jen do 29. srpna jeho olejomalby, dřevořezby, mozaiky i neobvyklé hudební nástroje. Kříž je také autorem největší plně funkční ručně vyrobené kytary zapsané v České knize rekordů. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: datové schránky budou od zítřka na nové doméně gov.cz. Uživatelé by si měli ověřit svá hesla. Kvůli bezpečí chodců postaví dělníci v Milovicích nový chodník podél frekventované silnice 2/272. Bude zataženo s lokálními přeháňkami, později polojasno a teploty do 21 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv vám přeje Jana Taušová. Od zítřka budou datové schránky fungovat jen na nové stránce datovka.gov.cz. Jde o další krok, kterým stát sjednocuje své weby. Doména gov.cz má podle Digitální informační agentury zlepšit orientaci lidí a taky snížit riziko podvodných webů. Lidé totiž díky ní snadno rozpoznají, že jde o skutečnou stránku státního úřadu. Podle Ondřeje Menouška z Digitální informační agentury se přístup pro uživatele do datových schránek nemění. Pokud ale mají heslo uložené ve svém prohlížeči, budou ho muset na nové doméně znovu zadat.
1: Před samotným přihlášením doporučujeme, aby si zkontrolovali přihlašovací údaje, případně využili lepší a bezpečnější způsob přihlašování přes identitu občana.
0: Tedy přes mobilní klíč e-governmentu, bankovní identitu nebo moje ID. Milovická radnice nechá postavit nový chodník od kamenného mostu přes řeku Mlynařici do Benátecké Vrutice. Zhruba 200-metrový chodník povede podél silnice 2/272. Práce by měly být hotové do konce roku. Město na ně zaplatí téměř 4 miliony korun.
2: Dělníci na téměř 200 metrech podél silnice upraví příkop, odvodňovací systém, svodidla silnice, postaví tu nový chodník a vybudují veřejné osvětlení. Následně také upraví terén a okolní zeleň. Lidé tudy cestou do Benátecké Vrutice prochází podél frekventované silnice a město se tak snaží odstranit případné nebezpečí. Z Milovic Alena Junová, Český rozhlas.
0: Zhruba 35 batohů lidé během léta darovali do sbírky školních potřeb v Praze 5. Přispívat můžou do tohoto pátku v provozní době radnice na náměstí 14. října. Věnovat mohou také sešity, psací potřeby, pravítka a také další školní pomůcky. Zájemcům následně předměty předá místní odbor sociálně právní ochrany dětí, říká místostarosta Prahy 5 Petr Lachnit z Hnutí ANO.
3: Ten nástup do školy pro ty rodiny nebývá bez potíží a právě ty školní pomůcky, kam patří tašky, penály, já nevím co dalšího, je poměrně finančně náročný. Sport.
0: Fotbalistky pražské Sparty zabojují o postup do hlavní fáze Ligy mistryň. Na úvod posledního předkola přivítají švýcarský celek Servette Geneva. Utkání, které Spartianky odehrají netradičně na hlavním stadionu na Letné, začne v 18 hodin a 30 minut. Počasí. Bude zataženo s lokálními přeháňkami nebo deštěm. Odpoledne srážky ustanou a ubude oblačnosti až na polojasno. Teploty od 18 do 21 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 začíná kolona za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru. Pomalu se jede až na Pražský okruh za sjezd na Ořech. Zdržení 20 až 25 minut. Kolona je i na okruhu na Štěrboholské spojce. Od Černého mostu k Průmyslové pojedete zhruba 20 minut. Pomalu se proto pojede i v Průmyslové před nájezdem na spojku. Od Českobrodské pojedete 10 až 15 minut. Jeďte opatrně, Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a slovo má Iveta Chlumská a středočeské dopoledne.
5: A přeji vám krásnou středu.
4: Středočeské dopoledne.
5: A v ní hodně pohody a dobré nálady i s příjemnou muzikou, kterou pro vás máme Brontosaury, Jiří Korn, Jelen a další. Nezapomeňte, máme už středu, to znamená už jen dnes, zítra a pozítří, to bude naše velká letní soutěž Zámecké léto. I dnes si můžete vysoutěžit zámecký cestovatelský balíček, taky se můžete tím pádem, když si ho vysoutěžíte, zařadit do toho týdenního slosování o prohlídku zámku, o soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí pro dvě osoby. No a já myslím, že to stojí. stojí za to zůstat v naší společnosti. Jestli pak víte, jaké to je ovládat parní lokomotivu? Asi ne, viďte. No já taky ne. Ale podle strojvedoucího Dominika Honzíčka to není jen o jízdě, ale také o její údržbě či opravě, když se něco porouchá. Podrobnosti přineseme za chvíli.
4: Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.

0: 14,5 minuty po 9. hodině, tak tedy krásné středeční dopoledne ve společnosti Českého rozhlasu Střední Čechy vám přejeme. Začínal jako pomocník, teď je z něho strojvedoucí. Dominik Honzíček sice kvůli svému mládí parní lokomotivy na běžných trasách železničních kolejí nezažil, o to víc si ale cení, že může být v kabině těch historických. U takzvané ventilovky, která nedávno jezdila z Peček do Plaňan, ho zastihl redaktor Pavel Petr.
1: Tak je to lokomotiva 431-032, nazývaná ventilovka. Já jsem vlastně na té mašině už asi 8. rokem, začínal jsem jako pomocník, motali jsme se kolem mašiny, dělali co šlo a postupem času se člověk vypracoval a dotáhl to až sem. No.
2: Představil na úvod Dominik Honzíček parní krasavici, u které jsme se potkali. Říká, že to vlastně byl běh na dlouhou trať, než se dostal právě do kabiny lokomotivy.
1: S kolegou Topičem tak jsme začínali právě tady v Pečkách na modelářské výstavě před nějakými 11 lety, kde jsme čuchli k velkým vlakům, který tady jezdili na zdejší lokálce a takhle jsme se vlastně dostali až k téhletý parní lokomotivě.
2: Jasné, že ve 24 letech parní lokomotivy v běžném provozu nezažil. Lásku k ním si ale dokázal vybudovat.
1: Je to zážitek, asi i jako slovy nepopsatelné, je to potřeba zažít. Je to něco úžasného a jiného než dnešní vlaky, no samozřejmě.
2: Bez ohledu na to, že člověk třeba po třech dnech jízdy na páře potřebuje kompletní očistu. Je zkrátka špinavý od hlavy až k patě.
1: My říkáme čistá špína, protože ještě na zem nedopadla, ale samozřejmě, no, umejt se potom, je to drhnutí solvinou na rukách, ta špína zůstává ještě třeba dva dny, protože ten volej se pak zažere.
2: Lokomotivu musí pochopitelně velmi dobře znát.
1: Tak dalo by se říct, že bychom tu mašinu teoreticky měli umět do šroubku rozebrat a složit, což tak samozřejmě 100% není, ale ty základní věci jako víme, umíme a už jsme hodně věcí na té mašině dělali, takže jako většinu drobných oprav si jsme schopni dělat po cestě sami. Větší zásahy se dělají u nás ve výtopně Dolní Lipka.
2: Jisté je, že k předkům, kteří stáli u zrodu parních lokomotiv, má neskutečný obdiv.
1: Je to tak, je to něco vlastně neskutečného spojit dva živly, jako je oheň a voda, a rozpohybovat s tím několika set tunovej vlak, to je prostě úžasný. No.
2: Uzavřel Dominik Honzíček povídání o práci strojvedoucího na parní lokomotivě. Z Peček Pavel Petr, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Výpadek léku Tamoxifen na rakovinu prsu byl v Česku během léta hodně sledovaným tématem. Ukázal ale taky na problém, který je na českém trhu skoro u poloviny léků. Stejně jako Tamoxifen, totiž mají jediného dodavatele. Co to znamená pro pacienty? Tak to si řekneme za chvíli.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Víte, že nejkrásnější vodopády českého krasu můžete vidět jen za jarního tání nebo v době silných dešťů? Jmenují se Bubovické vodopády a najdete je mezi Karlštejnem a Srbskem. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Sen můj Alízin si sněli Standa Hložek a Petr Kotwald ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Teď se dozvíte, že výpadky léků nejsou v Česku ojedinělé. Podle dat České asociace farmaceutických firem hrozí hlavně u přípravků, které užívá jen malá skupina lidí. Ministerstvo zdravotnictví proto chystá opatření, aby pak léky při výpadcích nemuselo dovážet ze zahraničí. Podobně jako to bylo teď v létě s lékem Tamoxifen, který nemohli sehnat pacientky s rakovinou prsu. A bude to nejspíš potřeba, protože stejně jako v případě Tamoxifenu má v Česku jediného dodavatele skoro polovina léků, u kterých už vypršela patentová ochrana.
1: Problém sehnat Tamoxifen měla v červenci třeba Marcela z Ostravy.
2: Od začátku července už se bavím tím, že obvolávám lékárny, oni vždycky posunou to datum toho dodání. Je to vlastně frustrující v tom, že je to zásadní lék, který snižuje riziko návratu nemoci.
1: Jedním z důvodů, proč u poloviny léku chybí konkurence, je tlak na nízké ceny ze strany státu, tvrdí výkonný ředitel České asociace farmaceutických firem Filip Vrubel.
3: Takže ten trh neuživí dostatečný počet dodavatelů, uživí stěží jediného dodavatele, který tím, že získal v uvozovkách celý trh pro sebe, tak na tom objemu se ještě na trhu uživí, ale s provozní marží pouze v jednotkách procent.
1: Ceny by se tak podle něj měly určovat podle míry konkurence.
3: Umím si představit, že můžeme tlačit na cenu u těch skupin léků, kde máme dostatečný počet konkurentů na trhu, ale jakmile zde máme omezenou konkurenci, myslím si, že je na čase spíše hledat cenu a úhradu od zdravotních pojišťoven trošku ve větší rovnováze s požadavky farmaceutického průmyslu.
1: O tom, jestli firma na daný trh vstoupí, nerozhodují pouze ceny léků. Důležitá může být třeba i velikost trhu. Podle Martina Novotného z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví je ale na místě usilovat o to, aby se peníze z veřejného zdravotního pojištění utrácely co nejefektivněji.
4: Ministerstvo zdravotnictví se je však zároveň vědomo potřebnosti nástrojů, které umožní v odůvodněných případech zvláštní postup. Je třeba rovněž mít na paměti, že nelze jednoduše porovnávat například počet registrovaných přípravků v jednotlivých zemích, protože ten má přímou vazbu na spotřebu, tedy počet obyvatel.
1: Jeden dodavatel je podle České asociace farmaceutických firem většinou u léků, které stojí do 300 korun bez DPH. Jsou to taky léky, které často užívá menší část pacientů. Právě v případě Tamoxifenu ženy s rakovinou prsu. Stačí pak ale třeba jeden problém ve výrobě a lék nemusí být dostupný. Jaké další příčiny může výpadek mít, popisuje vedoucí Institutu pro zdravotní ekonomii, politiku a inovace při Masarykově univerzitě v Brně Jakub Hlávka.
5: Stačí, aby prostě nějaká firma nebo továrna z Číny nebo z Indie nedodala nějakou zásilku. Někdy k tomu dochází z důvodu třeba kontroly kvality. SÚKL vlastně kontroluje, jestli ty šarže, které k nám dochází, jsou bezpečné. Můžou to být ale třeba otázky nějaké optimalizace třeba té distribuční sítě nebo marketingového nebo prostě obchodního potenciálu toho léčiva napříč Evropskou unii.
1: Výpadky jsou podle něj přitom docela časté.
5: Většinou se to pacienti ani lékaři nevšimnou, prostě stačí třeba zajít do jiné lékárny nebo substituovat za jiné léčivo, ale je pravda, že ty výpadky je dobré řešit. A pokud víme, že některé typy účinných látek nejsou k dispozici stabilně, tak je potřeba hledat řešení pro ten konkrétní příklad. Ale určitě není možné výpadkům úplně zabránit. To prostě takto ten globální trh nefunguje.
1: Z dat České asociace farmaceutických firm vyplývá, že k závažnějším výpadkům v Česku ročně dochází u 20 až 30 léků. Situaci měla zlepšit novela, kterou prosadil předchozí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09. Současné ministerstvo zdravotnictví ale chystá další úpravu, říká Martin Novotný.
4: Součástí připravených změn budou mimo jiné opatření ke zvýšení odolnosti systému nebo vytvoření robustnějších rezervních zásob.
1: Návrh této novely by podle něj měl být hotový do konce září. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy.
0: A za 10 minut, tedy přesně ve 9:45, pokračuje naše velká letní soutěž Zámecké léto. Nenechte si ujít s Pavlem Kudrnou ani dnes. Držím palce.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Úspěšnou středu vám přeje ze zámeckého léta Pavel Kudrna. Je tohle zvláštní den, vidíte, teploty nejsou zdaleka letní, to jak na houpačce nahoru dolů, na mnoha místech poprchává, prší, ale to je zase taková ta ideální příležitost, jestli máte ještě dovolenou a prázdniny jsou, tak si zajet na nějaký pěkný zámek, pěkně pod střechu, pak si dát něco dobrého a užívat si ty poslední dny, kdy děti ustříhají metr před nástupem do školy. I my ustříháme metr, ale ještě před sebou nějaké zámecké objekty máme. Třeba ten dnešní hodně známý František Kinský vás na něj zve.
0: Zámecké léto.
2: Čeká nás výlet k mým blízkým sousedům ve východních Čechách na zámek Častalovice. Tento renesanční skvost s krajinářským parkem v údolí říčky Bahnice obývají Šternberkové. Na prohlídku nás zve Laďka Vildová.
3: Tady si odpovídají pávy v zahradách Častolovického zámku. Teď odsud z anglického parku a jdu k zámeckým budovám, kde se mám sejít s mým průvodcem. Správce a průvodce v jedné osobě, Zdeněk Bachmann.
4: V podstatě dějiny zámku zahájí až do nějakého 13. století, kdy zde stála původně vodní tvrz. Ta v průběhu staletí střídala různé majitele, až se dostala do držení rodu Oberstorfů, kteří vlastně se postarali o přestavbu staré schátralé tvrze do renesančního zámku. Potom v roce 1694 zakoupil Častolovice Adolf Ratislav ze Šternberka a tím se vlastně zámek stal majetkem rodiny Šternberků. Jehož držení je v podstatě dodnes, až na dvě krátké pauzy. První byla v době německé okupace, druhá byla po příchodu a znárodnění zámku po 48.
3: Zámek je soukromý, ale můžete ho navštívit.
4: Krom prohlídek, samozřejmě historických interiérů, je možnost tady u nás navštívit zámeckou galerii, kde se konají výstavy současných umělců.
3: Věci má tak, že rodina tady stále je. Potomci paní hraběnky Diany?
4: Ano, nyní na zámku bydlí vnuk paní Diany, pan Henry Silent se svojí manželkou Tessou, kteří vlastně pokračují v práci paní Diany, kterou tady započala.
3: To, co vidím na těch stěnách, vypadá z mého pohledu roztomile. Je tady drobné zpěvné ptactvo.
4: Nyní se nacházíme v prvním místnosti zámeckého prohlídkového okruhu. Říkáme mu dámský pokoj. A v podstatě, jak jste zmínila to ptactvo, tak to se nejedná se o živé ptactvo, nýbrž o porcelánové figurky, které sbírala paní Cecilie Šternberková.
3: Zdeňku, já jsem tady obdivovala tu postel, jako kdyby patřila do období empíru, ale nevím, jestli...
4: Je naprosto správně, je to. Nyní se nacházíme v empírovém pokoji, kde vlastně je všechno laděno do empírového stylu. Jinak před námi jsou dvě taková malá krásná křesílka, které využíval na své lodi admirál Nelson. Jsem doputovali z Anglie, přivezla paní Šternberková, protože je získala v Anglii. Půjdeme přes to Bujášovu jídelnu, je to první místnost, kde se nacházejí kazetové stropy. Kazety v této místnosti zachycují příběh žida Tobiáše. Na stěnách této místnosti visí portréty známých českých panovníků.
3: Když někdo zůstane s otevřenou pusou stát, to se stalo právě mně, protože ten strop, to je uchvatné dílo.
4: Renesanční kazetový strop. V podstatě potom ještě uvidíte zase jiný v tom rytířském sále a přilehlých dvou místnostech.
3: To neříkám jenom tak, ale nebyla jsem úplně připravená na to, jak velký je to prostor. To je onen slavný rytířský sál.
4: Přesně tak, kdy si můžeme prohlédnout jednak výjevy ze starého nového zákona na kazetách na stropě a pak také rodovou galerii Šternberků, kteří nás obklopují ze všech stran.
3: Čemu ten rytířský sál sloužil v minulosti?
4: Pro setkávání, rodiny, zábavy, slavnosti a tak dále.
3: Za průvodcovské služby děkuji Zdeňku Bachmannovi, takto správci a zároveň průvodci v jedné osobě.
4: Bylo mi potěšením a že i ostatní návštěvníci, kteří k nám zavítají, budou stejně nadšení, jako jste byla vy.
3: Naschledanou.
4: Naschledanou.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Častalovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Děkuji nejenom jemu, ale i Vlaďce Vildové, která nás tam reportérsky zavedla. No a já jsem se díval, co se natáčelo na zámku Častolovice, s nějaké pohádky, seriály, filmy, no nic moc. Film Jarní vody z roku 68 s Vítem Olmerem, s Květou Fialovou, to je nějaké takové milostné drama ruského důstojníka, tak to nevím, jestli by dnes asi chtěli filmaři točit, ale nakonec proč ne. Tak my se teď otočíme vlastně na telefony, já se podívám tady na monitor, zatím jsou telefony vypnuté, takže pokud voláte, tak se ozývá patrně obsazovací tón, nebo je tam ticho, ale to se rázem změní, protože nám teď máme, nebo před sebou máme soutěž, no a chcete-li soutěžit, chcete-li vyhrát náš zámecký cestovatelský balíček, máte šanci, připomínám, v pátek losujeme jednoho z vás, tedy z těch výherců tohoto týdne, který získá soukromou prohlídku v Kostelci nad Orlicí na zámku, a už v pátek budeme znát jména výherců tří víkendových zámeckých pobytů na zámku Třešť s bohatými doplňky, tam je spousta věcí a nějaké víno a nějaká koupel a romantika a tak dále. Takže pojďme do toho, protože musíte teď udělat první krok a mít k němu pořádnou dávku štěstí, být třetím volajícím.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: No já myslím, že řada příběhů se i na zámku v Častolovicích odehrála, tak o tom třeba někdy příště. Teď nás čeká soutěžní otázka, no a třetím volajícím byl z Rodinova pan František. Pane Františku, hezké dopoledne.
1: Jo, já vás taky zdravím, hezký den přeji.
0: I vám. Čistě náhodou na zámku v Častolovicích jste byl, navštívil jste nebo

0: Štemberkové.
1: Kdo vám tam napovídá?
0: No, tak mám tady ženu, protože já špatně slyším taky, jo, takže...
1: A co když vám napověděl špatně?
0: A má špatně?
1: Já nevím, to se vás ptám, takže mám dát to, co vám napověděli. Je to Ačko, tedy Šternberkové. Je to tak.
0: Štemberkové.
1: Jste říkal, že špatně slyšíte, no asi ano, protože ten šepot byl tak hlasitý, že kdyby se trochu přidalo, slyší to i v New Yorku. Takže pane Františku z Rodinova a patrně kamarád, nebo kdo to tam je?
0: Ne, manželka je tady.
1: To byla manželka? Já jsem se, že to byl mužský hlas, aha. No tak dobře, tak já už se v tom nebudu dál takzvaně patlat. Já vám pogratuluju, vám i vaší paní. No a máte tedy zámecký cestovatelský balíček. Prosím vás, v pátek už to je na vás i na ní nezávislé, to už bude v rukách Štěstiny, protože budeme losovat. No a třeba vyhrajete tu soukromou prohlídku. Mějte se krásně, zdravím vás do Rodinova.
0: Ano, vy taky mějte se krásně a přeji všem hezký den.
1: A to přeji já vám všem, kteří jste nás naladili, tedy nás Český rozhlas a Zámecké léto. Tolik tedy pro dnešek, no a zítra krátce před 10:00 se vypravíme na zámek Žinkovi. Tak se nachystejte. Hezký den přeje Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Statistici odpoledne zveřejní přehledy, kdo bude letos kandidovat v říjnových obecních a senátních volbách. Praha 4 si na hlídání veřejného pořádku najala bezpečnostní agenturu. Bude zataženo s lokálními přeháňkami, později polojasno a teploty do 21 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv vám přeje Jana Taušová. Český statistický úřad by měl dnes odpoledne zveřejnit přehledy, kdo všechno byl letos připuštěn k říjnovým obecním a senátním volbám. Informace budou k dispozici na volebním webu. K minulým komunálním volbám bylo před 4 lety zaregistrováno přes

0: 195 tisíc kandidátů, z toho třetina žen. Pořádek v Praze 4 ve zkušebním režimu pomáhá hlídat bezpečnostní agentura. Městská část si ji najala za 300 tisíc korun měsíčně. Podle starosty Ondřeje Kubína z ODS je důvodem rostoucí počet lidí bez domova a narkomanů v ulicích. Jako nejvíce problémovou lokalitu vnímá vestibul u metra Kačerov.
1: Je to taková naše prodloužená ruka a oči v terénu. Oni samozřejmě, ta bezpečnostní agentura nemá nějaké zvláštní pravomoci a je to primárně o nějaké prevenci, o nějaké komunikaci s problémovými osobama a pokud se nějaký konflikt nebo nějaký problém eskaluje, tak volají strážníky nebo městskou policii.
0: Nádvoří zámku Liteň na Berounsku rozezní tuto sobotu koncertní provedení Prodané nevěsty. Zkrácená verze opery skladatele Bedřicha Smetany zazní v podání solistů a orchestru Národního divadla v Praze pod taktovkou šéfdirigenta Roberta Jindry. Hudební akci doprovodí videomapping, tanec a vystoupení kejklířů. Pokračuje výkonná ředitelka festivalu Ivana Lejdlová.
2: Kateřina Kněžíková stvární Mařenku, Daniel Matoušek se představí v roli Jeníka a Hvězdní Adam Plachetka přijal roli Kecala. Samozřejmě vystoupí i další mladší pěvci, kteří stvární další doprovodné role, jako je Krušina nebo Krušinová a Míchu. Sport.
0: České volejbalistky postoupily do osmifinále evropského šampionátu v Brně. Jistotu jim dala výhra 3-1 nad Ukrajinou v předposledním utkání základní skupiny. Trenér Janis Atanasopoulos ocenil, jak tým zareagoval na ztrátu druhého setu.
3: Po druhém setu jsme měli rychlou poradu, holky se pak na hřiště vrátily motivované a agresivní. Šli jsme bod od bodu a byli trpěliví. A taky jsme si zápas začali trochu víc užívat a trochu víc se usmívat. Vyhrát jsme si zasloužili.
0: Počasí. Dnes bude zataženo s lokálními přeháňkami nebo deštěm. Odpoledne srážky ustanou a ubude oblačnosti až na polojasno. Teploty od 18 do 21 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 vjedete do nesouvislé kolony za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru a pomalu pojedete až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Zdržení kolem 20 minut. A pozor na nehodu na jižní spojce směrem na Štěrboholy. V nájezdu ze Spořilovské se srazil kamion s osobním autem a blokují oba připojovací pruhy. Popojíždí se proto už v celé Spořilovské odchodova. No a zdržíte se i na příjezdu k letišti směrem z Prahy. Od sjezdu na Horoměřice se do omezení v Aviatické pojedete asi 10 minut. Jeďte opatrně. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A po zprávách pokračuje středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
5: Zase já přeji vám hezký den.
4: Středočeské dopoledne.
5: A nabídka této hodiny Jarka Vykoupilová, její dnešní babské rady. Proč se před pečením sekané vyplatí masem pořádně praštit o pracovní desku? No to se dozvíte, když zůstanete s námi. A Trumpové často jednají s úředníky a majiteli pozemků o budoucnosti nelegálních tábořišť v chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, Máchův kraj. A na některých místech už budou moci tábořit legálně. Kde konkrétně? Dozvíte se za chvíli. A příjemná muzika v podání Petra Koláře, Marie Rotrové a kapely Team a další. Tak se mějte moc hezky.

0: 15:30, krásné středeční dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Patříte mezi trampíky? Vedení chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův v kraji legalizuje první dvě nepovolená tábořiště pro trampy. Rozhodnout o tom chce v nejbližší době. Jedno se jmenuje Bororo a druhé Mamuťák. Jejich součástí mají být i ohniště a několik nelegálních nocovišť nechali správci HKO loni zbourat.
1: Kemp Bororo, panenská příroda, koukám dolů do takové rokle. Tábořiště je možná 4 metry široké a na dílku má 15 metrů, je pod skalním převisem. Podle předsedy spolku Táborový kruh a trampa Libora Harticha bude právě Bororo brzy zlegalizované.
2: V podstatě je to tak, že už se čeká na oficiální legalizaci těchto dvou trampských tradičních kempů. Zatím je to ve stádiu, že se k tomu ještě vyjadřují v podstatě právníci, protože jde hlavně o tu právní legalizaci toho ohniště.
1: Legalizace je podle něj možná i u třetího tábořiště.
2: Ten třetí kemp, který měl být legalizován, je kemp Ranč 7D.
1: Podobně by mohlo být zachovaných dalších 28 nocovišť na státních pozemcích, včetně možnosti rozdělávání ohně. Dalších 64 tábořiště ale na soukromých pozemcích. Ta by mohla zůstat podle Harticha jako nouzová nocoviště. Domluvit si je ale musí už výhradně jen trampové.
2: My jsme se dohodli, že opravdu kempy budou zachovány, ale ve formě nouzových bivaků, tudíž bez ohně.
1: Hartich přibližuje první místa, kde by mohli soukromí majitelé pozemků trampy bez ohně tolerovat.
2: Je to třeba strážce lesa, netopér, lasička, krkavec, junák.
1: Ředitel HKO Ladislav Pořízek říká, že přes 40 nocovišť z celkových 138 už nechali odstranit.
3: Co se týče likvidace kempů správou HKO, tak vlastně my předpokládáme, že v loňském roce ten aktivní přístup správy HKO k likvidaci trampských kempů vlastně skončil.
1: Pořízek připomíná i platné zákony.
3: Obyvakování je povolené. My stále zdůrazňujeme, že táboření a rozdělávání ohňů v HKO Kokořínsko není upraveno pouze zákonem o ochraně přírody a krajiny, ale že zde platí i lesní zákon a také zakazuje táboření a rozdělávání ohně v každém lese.
1: Odpůrci tábořišť v jakékoliv jejich podobě se odmítli na mikrofon vyjádřit. Vadí jim údajné ničení skal, archeologických nalezišť nebo stavby s využitím umělé hmoty, skla nebo montážní pěny. Z Kokořínska Radek Duchoň, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Proč se před pečením sekané vyplatí masem pořádně praštit o pracovní desku, prozradí za chvíli Jarka Vykoupilová a její babské rady. No a já prozradím, že vás čeká další příjemná muzika, za chvíli třeba Michal David a teď Petr Kolář.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude fotograf Robert Vano.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Pohled na hodiny, 10:30, doufám, že máte krásný středeční den. Jestli třeba už se tak nějak ladíte v 10:30 na to, co by dobrého jste si dali k obědu, nebo co byste si sami uvařili, připravili a napadla vás třeba sekana, tak nezapomeňte masem pořádně fláknout o pracovní desku. Proč? To prozradí Jarka Vykoupilová.
1: Babské rady.
2: Recepty na sekanou se liší rodinu od rodiny. Základní suroviny jsou jasné. Cibuli nakrájíme najemno a mrkev nastrouháme na hrubém struhadle. K tomu přidáme do mísy mleté maso, kdo má rád, přidá i hrášek. Zapomenout nesmíme na vajíčko, strouhanku, zkuste kukuřičnou, petrželku, sůl a pepř. Směs důkladně propracujeme, vytvoříme bochánek, kterým několikrát vší silou bouchneme o pracovní desku. Je to kvůli odstranění přebytečného vzduchu a zároveň jde o prevenci prasklé kůrky. Sekanou můžeme před pečením potřít bílkem, i tento trik pomůže udržet dokonalou kůrčičku. Pokud chcete, aby sekaná byla šťavnatější, obložte ji plátky anglické slaniny. Trikem našich babiček pro dokonalou sekanou je použití směsi mletého vepřového bůčku a hovězího masa v poměru 2:1. Formu na sekanou vložte do trouby vyhřáté na 180 stupňů a pečte asi hodinku.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Tak teď hned sekanu vám nenabídnu, ale další příjemnou muziku Petra Spáleného, Žalman a spol a další a taky pohled do kalendáře, ať jsme v obraze a víme, jaké události v minulosti přineslo dnešní datum 26. srpna. A vy se mějte krásně.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: To byla Člověčina v podání Elánu na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Dívám se do kalendáře, 26. srpnový den nám ozdobilo jméno Luděk. Může mít buď slovanský nebo německý původ. Slovanská verze výkladu zní mírumilovný a německý původ Luďka vidí jako muže proslaveného bojem. No, Luďkové, tak si vyberte, kým byste chtěli být. A my vám přejeme všechno nejlepší. Narozeniny slaví politolog a spisovatel Jiří Pehe, herec Filip František Červenka a krásných 50 má herec Jiří Šafránek. No a samozřejmě další události s dnešním datem už shrne kalendárium a Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Středa 26. srpna, svátek má Luděk. Tady je Petr Jungmann, hezký den. 26. srpen je osudovým dnem českých králů. V roce 1278 padl v bitvě na Moravském poli král Železný a Zlatý, Přemysl Otakar II. O 68 let později v roce 1346 pak u Kereščaku i první Lucemburk na trůnu, Jan Lucemburský. Slepý král tedy vjel se svými věrnými do bitevní Vřavy proti Angličanům přesně před 680 lety. Králem se stal ten den Karel IV. I on u Kereščaku bojoval. Bitvu vyhrál anglický král Edvard III. Zbytky lidské kostry pravěkého člověka v německém údolí Neandertal objevil profesor Johann Karl Fullerod před 170 lety v roce 1856. Převratný objev pojmenoval podle místa nálezu a pro svět byl tehdy neandertálec šokující a nepřijatelný. Fosilní předvěký člověk podle tehdejší vědy a hlavně náboženství přece neexistoval. První číslo časopisu pro mladé Pravo vyšlo v Německu před 70 lety v roce 1956. Časopis výrazně ovlivnil popkulturu ve střední Evropě. Plakáty z Pravíčka a sexuální poradnu zná snad každý. Celý národ spoléhal, že 5 dní po invazi nejvyšší československé komunistické vedení uhájí v Moskvě sen o socialismu s lidskou tváří. Československá delegace, vedená tehdejším prezidentem Ludvíkem Svobodou, podlehla tlaku a podpisem moskevského protokolu 26. srpna 1968 pohřbila všechny naděje pražského jara. Před 5 lety během spěšného opouštění Afghánistánu, poté co byl obsazen Talibánem, se u letiště v Kábulu odpálil sebevražedný atentátník. Zahynulo nejméně 182 lidí, včetně 13 amerických vojáků. Za útokem stála organizace Islámský stát Chorásán. Před 4 lety zemřela Zagorka. Hana Zagorová, bylo jí 75. Zimní český král Fridrich Falcký se narodil v roce 1596, to je 430 let. Jen rok a 4 dny po své korunovaci po bitvě na Bílé hoře kvapem opouštěl Prahu. A já přeju hezký den.
3: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Za 13 minut 11. hodina naše nová posila Českého rozhlasu Střední Čechy Jana Taušová chystá zprávy a vy se s námi po 11. chystejte do Papouštího ráje. Budeme výletit a přidáme i příjemnou muziku. Martu Kubišovou nebo teď Michala Hrůzu.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Benešově a Vlašimi na 99,FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

písničky, které nestárnou. Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit. Český rozhlas, střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

0: Mauli, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Zadlužení Čechů dále roste. V září začne modernizace čistírny odpadních vod ve Slaném na Kladensku. Bude zataženo s lokálními přeháňkami, později polojasno a teploty do 21 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv vám přeje Jana Taušová. Dluhy Čechů rostou. Za první polovinu roku se meziročně zvýšily o 16% na skoro 4,5 bilionu korun. Vyplývá to z dat společnosti KRIF. O desetinu přibyl taky objem půjček, které lidé nezvládají splácet. Většinou jde o spotřebitelské půjčky nebo nesplácené úvěry na bydlení. Částečně poničenou fasádu historické pražské brány v ulici 5. května v Mělníku začali rekonstruovat dělníci. Kromě toho opraví i kamenné zdobné prvky, okapy a další zařízení. Jedna z dominant města je tak až do konce rekonstrukce uzavřená. Lidé ale procházet z náměstí Míru na náměstí Karla IV. Můžou. Pokračuje mluvčí radnice Jan Nováček.
4: Gotická věž pražské brány by měla být opravena zhruba na začátku ledna. Stavební práce vyjdou přibližně na 2,7 milionů korun.
3: V září začne modernizace čistírny odpadních vod ve Slaném na Kladensku. Vzroste i její kapacita, což umožní napojení připravované výstavby.

0: Pastírna vod v části města Blahotice má nyní kapacitu pro 16 000 obyvatel. Nově to bude 20 000. Práce potrvají téměř rok a stát budou 35 milionů korun. Provoz čistírny nebude kvůli úpravám přerušený. Příspěvek 800 korun na sportovní a jiné volnočasové aktivity budou moci získat děti z Prahy 12. Městská část plánuje v novém školním roce pokračovat v projektu Aktivní město. O příspěvek budou moci od září do konce prosince žádat rodiče dětí s trvalým pobytem v Praze 12. Podle radní Michaely Černé z ODS městská část celkem vyčlenila na projekt víc než milion korun.
1: Cílem projektu je hlavně pomoci rodinám, pro které mohou být sportovní nebo jiné volnočasové aktivity jejich dětí finančně náročné. Chceme, aby děti měly možnost rozvíjet svůj talent a sportovní dovednosti bez ohledu na to, jaké jsou finanční možnosti jejich rodin.
2: Počasí.
0: Dnes bude zataženo s lokálními přeháňkami nebo deštěm. Později dopoledne, odpoledne srážky ustanou a ubude oblačnosti až na polojasno. Naměříme od 18 do 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na Pražském okruhu směrem na dálnici D1 opatrně u sjezdu na Vestec na 3. kilometru. Na začátku omezení se v levém pruhu odtahuje nepojízdné osobní auto. Kolona začíná už před Cholupickým tunelem u Zbraslavy. Zdržíte se asi čtvrt hodiny. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 stále popojíždí nesouvislá kolona ze 3. kilometru a pomalu jede až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Zdržení až 20 minut. Pomalu se jede také na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most od sjezdu na Běchovice k Průmyslové, je to na 10 až 15 minut. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A po zprávách se vrací slovo opět Ivetě Chlumské a Středočeskému dopoledni.
3: Já vám přeji hezký den.
2: Středočeské dopoledne.
3: A čím naplníme tu poslední hodinu našeho dopoledního vysílání, jen pár kilometrů od Prahy v Osnici u Jesenice funguje záchranná stanice Papouští ráj. Kromě péče o papoušky v nouzi tu návštěvníkům nabízí také možnost poznat jejich svět zblízka. Na místo vyrazila i naše reportérka, spojí se s námi a prozradí podrobnosti. A taky představíme denní stacionář v pražském Hloubětíně. A samozřejmě příjemná muzika chybět nebude ani v této hodině. Krištof, Phil Collins, Jarek Nohavica nebo Helena Vondráčková.

0: Taky Phil Collins přispěl do našeho středečního dopoledního vysílání na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Jsme rádi, že jste s námi. No a takový papoušci patří mezi inteligentní a společenská zvířata. Jejich chov ale není vždy jednoduchý. Řada z nich proto nakonec najde pravý domov až v záchranné stanici Papouští ráj v Osnici u Prahy. A já už jsem teď ve spojení s naší reportérkou Elenou Chomátovou, která tam vyrazila a teď nám poví víc. Elen, hezké dopoledne přeji.
1: Hezké dopoledne.
0: Řekni nám, jak záchranná stanice Papouští ráj vlastně funguje.
1: Tak stanice funguje jako zázemí pro papoušky, kteří přišli o svého majitele, byli odloženi nebo se ocitli v nouzi. Ale tady v Papouštím ráji žijí nejenom zachránění papoušci, ale také ptáci z vlastního chovu. Ale právě záchranná činnost je hlavním posláním celého projektu stanice. Domov tady má přes 500 papoušků, najdete tady ary, papouška Žako nebo kakadu, ale i spoustu dalších druhů. Celý areál je tady otevřen veřejnosti, vy se tady k papouškům dostanete skutečně blízko. Prostřednictvím programu Setkání s papoušky, kde se o nich díky výkladu od ošetřovatele dozvíte spoustu zajímavostí.
0: Jak už tedy zaznělo, v chovu najdeme také papouška Žako. Co je to za papouška, nebo co je pro něj typické a čím je vlastně Žako zajímavý?
1: Žako, neboli papoušek šedý, je známý především pro svou mimořádnou inteligenci a schopnost učit se. Tento papoušek pochází z tropických oblastí střední Afriky, kde žije ve větších skupinkách. No a je velmi společenský. Zajímavá je ale především jeho schopnost napodobovat lidskou řeč a další zvuky. Ale pozor, výzkumy u těchto zvířat ukazují, že Žako některým pojmům skutečně rozumí, takže to není tak, že by jen bez rozmyslu opakoval slova. No a péče o něj nevyžaduje jen krmení a dostatek prostoru, ale papoušek potřebuje neustále dostatek podnětů a také sociálního kontaktu, aby byl spokojený.
0: Elen, pověz nám ještě, jak se vlastně k záchranné stanici dostaneme a je možné třeba přímo u ní zaparkovat?
1: Tak Osnice je vesnice nebo část města Jesenice u Prahy, takže pokud sem vyrazíte z Prahy, tak tu jste za chvíli. Zaparkovat tu můžete přímo u areálu. No a dobře se sem dostanete i hromadnou dopravou. Stačí vystoupit na zastávce Jesenice, Osnice, no a za minutku jste tady u Papouštího ráje.
0: Z Osnice se nám tedy do dopoledního vysílání přihlásila naše reportérka Elena Chomátová. Děkujeme za informace, hezký den a naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Denní stacionář v pražském Hloubětíně získá místa pro nové klienty, a to přímo v protější ulici. Třípatrovou budovu teď opravují dělníci. Jak bude vypadat, povíme za chvíli.

Pavla Vítka. Textař, humorista, fotograf a také básník. To je Josef Fousek. Pár veršů slíbil napsat i speciálně pro náš pořad. Navíc prozradí, proč jako své datum narození uvádí hned 3 termíny. Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Vladimír Mišík, variace na renesanční téma a minuta a půl nás dělí od 11:30. Dozvíte se, že Dětské centrum Paprsek v Pražském Hloubětíně získá nové prostory ve Vankově ulici. V třípatrové budově vznikne denní stacionář pro 16 klientů s mentálním nebo kombinovaným postižením. Teď zahradní vilu upravují dělníci. Práce za 23 milionů korun mají skončit příští rok na podzim.
1: Já mám tady klientku, takže stimulují ruce třeba jako míčkem. Další klient si sedí, skládá si kartičky, jinak jsme často na zahradě.
2: Říká sociální pracovnice Štěpánka Křížková. Nové prostory budou využívat klienti mezi 35 a 55 lety.
1: Pro ty rodiče to je velká pomoc, že vlastně klienti od určitého věku můžou chodit i nadále do stacionáře, takže to je super.
2: Do nového stacionáře se přesune asi 10 starších klientů z Hloubětínského střediska, kde se uvolní kapacity pro mladší klienty. Namísto ve stacionářích Dětského centra Paprsek teď čeká podle ředitelky Ivany Hejlové asi 70 žadatelů.
3: Vzhledem k velkému počtu zájemců, kteří potřebují tady tu službu denního stacionáře, jsme ve spolupráci s magistrátem hledali další prostory na rozšíření a zcela náhodně tady přes parkoviště se nám podařilo najít tento objekt.
2: Pracovníci budově říkají Vila Vaňkova.
3: Proto jsou pro nás tyhle prostory těch rodinných domů ideální, protože se dají upravit pro ty potřeby těch klientů a když mají zahradu a propojí se zvenkem, tak je to prostě dokonalá varianta.
4: Jdeme se podívat na stavbu nového stacionáře.
3: Kdy se budou probourávat ty okna až dolů a vlastně klienti budou moct chodit přímo na zahradu. Tady to zase bude uzavřeno, protože tady se dělá výtah.
4: Teď přecházíme na druhou stranu domu.
3: Tak tady bude udělaná terasa, která bude opět propojená francouzským oknem s tou společenskou místností a s kuchyní.
2: Doplnila ředitelka Dětského centra Paprsek Ivana Hejlová. Provoz denního stacionáře zajistí 9 nových zaměstnanců, které teď vedení hledá. Podle mluvčího magistrátu Víta Hofmana se ve stacionáři budou klienti střídat.
5: Služba denního stacionáře nebývá čerpána klienty každý den. Její využití tedy bude fakticky vyšší, než je počet klientů, kteří mohou prostor využít v jeden okamžik.
2: A dodal, že navyšování kapacit denních stacionářů je pro vedení hlavního města prioritou.
5: V současné době také jednáme o přípravě výstavby nového stacionáře v Praze 10.
2: Rodinný dům v Hloubětíně Praha zakoupila v roce 2024 za 27,5 milionu korun. První klienty má stacionář přivítat na podzim příštího roku. Z Prahy Dominik Kučera, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Tak to by bylo smutné a ponuré trávit s cizí ženou v cizím pokoji svůj volný čas. Co třeba na zámku Konopiště, nebo ho můžete na slavný muzikál a taky do galerie dnes zajít. Podrobnosti k tomu přidá Denisa Hergislová.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Za tropy a subtropy. Dnes vyrazte na zámek Konopiště. Ve 20 hodin začíná večerní komentovaná prohlídka skleníků, kde se seznámíte s exotickými rostlinami, které si arcivévoda František Ferdinand d'Este přivezl ze svých cest nebo se jimi inspiroval. Dobové fotografie i průvodci v kostýmech vám připomenou atmosféru jeho doby. Na slavný muzikál Kdyby tisíc klarinetů zavítejte na nádvoří zámku Březnice. Příběh plný humoru, hudby a známých písní Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra uvede soubor divadla Antonína Dvořáka Příbram. Představení začíná ve 20 hodin. Hraje se za každého počasí. Na tvorbu jihočeského výtvarníka Františka Kříže zve galerie Holandský dům v Berouně. Výstava Momentalis Realis představuje už jen do 29. srpna jeho olejomalby, dřevořezby, mozaiky i neobvyklé hudební nástroje. Kříž je taky autorem největší plně funkční ručně vyrobené kytary zapsané v České knize rekordů. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
0: Tři čtvrtě na 12 máme, blížíme se k pravému poledni, uslyšíte také polední zprávy, Jana Taušová je pro vás chystá. Po 12. nachystaná hodina příjemné muziky, písničkám ráda přidám vaše vzkazy. No a taky připomínám, jakým způsobem můžete vzkazy k nám posílat. Buď to formou SMS zprávy, tedy ve tvaru STC, mezera, pak váš text na číslo 90 01 04, a nebo elektronicky skrze webový formulář. Ten najdete na naší internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz. Chystáte-li se k obědu, přeji dobrou chuť, jinak krásnou středu všem a příjemný poslech.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Mělníku a Kralupech nad Vltavou na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme

0: jsem solidní.
1: Český rozhlas Střední Čechy.
2: Chyť mi ten sen a přijď zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekej. Já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou.

0: Emoční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Ředitelství silnic a dálnic má povolení na stavbu vodovodu a úluk pod Bandíkem. Ministerstvo zemědělství chce od příštího roku podpořit šlechtění odolnějších odrůd chmele. Bude zataženo s přeháňkami, později polojasno a teploty do 21 stupňů. Hezké poledne u zpráv vám přeje Jana Taušová. Ředitelství silnic a dálnic může začít stavět náhradní vodovod Úluk pod Mědníkem. Získalo potřebné stavební povolení. Jde o preventivní opatření, které je součástí přípravy stavby středočeské části dálnice D3 přes Posázaví. Potrubí bude dodávat vodu do zhruba 50 budov, které jsou závislé na místních vrtech a studnách. Ředitelství za stavbu vodovodu zaplatí podle mluvčího Jana Rýdla přes 11,5 milionu korun.
4: Jako investor takto zajišťujeme místním vodu předem pro případ, že by vrtné práce nebo samotná stavba tunelu dálnice D3 snížily hladinu spodní vody nebo narušily podzemní prameny v okolí.
3: Výstavba 4,5 kilometru dlouhého úseku dálnice mezi Jílovým u Prahy a Hostěradicemi má být hotová v roce 2032 a stát bude 10,5 miliardy korun. Šlechtění nových odrůd chmele by se mělo víc zaměřit na jejich odolnost vůči suchu a vysokým teplotám. Stát chce proto od příštího roku víc podporovat výzkum odolnějších odrůd plodin, včetně chmele, řekl ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD.
5: Teď vlastně diskutujeme s jednotlivými výzkumnými ústavy a profesními svazy ten program i s Akademií věd a rádi bychom od příštího roku dávali 40 až 60 milionů do jenom tohoto typu výzkumu.
3: Podle Šebestiána zároveň podporují budování závlah. Pěstitelé můžou získat dotace například na retenční nádrže. Aktuálně je pod závlahou zhruba jen 25% chmelnic. Nádvoří zámku Liteň na Berounsku rozezní

0: v sobotu koncertní provedení Prodané nevěsty. Zkrácená verze opery skladatele Bedřicha Smetany zazní v podání solistů a orchestru Národního divadla v Praze pod taktovkou šéf-dirigenta Roberta Jindry. Hudební akci doprovodí videomapping, tanec a vystoupení kejklířů. Pokračuje výkonná ředitelka festivalu Ivana Lejdlová.
1: Kateřina Kněžíková stvární Mařenku, Daniel Matoušek se představí v roli Jeníka a hvězdní Adam Plachetka přijal roli Kecala. Samozřejmě vystoupí i další mladší pěvci, kteří stvární další doprovodné role, jako je Krušina nebo Krušinová a Míchu. Sport.
0: Fotbalista Krištof Daněk si s Lincem zahraje Ligu mistrů. V odvetě závěrečného předkola rakouský tým zvítězil nad Celticem Glasgow 5-1 po prodloužení. V úvodním utkání prohrál ve Skotsku 0-3. Daněk k postupu přispěl jednou asistencí. Počasí. Zatažené nebe s přeháňkami nebo i deštěm se odpoledne protrhá. Postupně oblačnosti ubyde na polojasnost, teplotami 18 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na D8 směrem z Drážďan na Prahu pracují silničáři za sjezdem na Mělník na 17. kilometru. Projíždí se jen levým pruhem a z 19. kilometru pojedete v koloně asi 10 minut. Ve Spořilovské směrem do centra se před nájezdem z Chodovce srazila dvě auta v pravém pruhu. Kratší kolona na několik minut. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A po zprávách je tu Iveta Chlumská a písničky se vzkazem.
3: Já vám přeji krásné poledne.
2: Písničky se vzkazem.
3: Dobrou chuť k obědu, příjemný poslech muziky, kterou pro vás mám a ráda přidám vaše vzkazy. Číslo naší SMS brány znáte, přes toho opakuji 90 01 04. Pište do ní ve tvaru STC mezera, pak váš text. A nebo využijte elektronickou podobu, a to náš webový formulář. Ten najdete na internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz.
2: Písničky se vzkazem.

Mandraže a ona se smála na úvod písniček a vašich vzkazů, tak mějte taky usměvavé poledne ve společnosti Českého rozhlasu Střední Čechy. A tím spíš, pokud slavíte, jako třeba paní Bohumila Rydvalová z obce Klučenice, slaví významné výročí svého narození, a to 80 let. Do dalších let stále hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a pohody přeje za obecní úřad Klučenice starosta Václav Vozábal. A my se rádi připojíme. Paní Bohumile přejeme všechno jen to nejkrásnější a zdraví vrchovatě.

0: písničky se vzkazem.
1: Krásné poledne přejeme ve Společnosti Českého rozhlasu Střední Čechy a písniček a vašich vzkazů. Píšete mi dál paní Jarce Plavcové z Kladna. Léta běží, proto buďte stále svěží. Smích, ať vám pokrývá red, a to nejméně do 100 let. Štěstí, láska, a to nejvzácnější. Zdraví, ať vás stále provází, to přeje Stáňa. No, paní Jarka má narozeniny zítra, přesto už dnes gratulujeme a přejeme všechno jen to nejlepší.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Písničky se vzkazem.
1: To jsme tu, panečko, rozjeli na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Máme 2 minuty do 12:30, stále hrajeme příjemnou muziku a další vzkaz tu od vás mám. I ve to zahrajte pro radost Jarmelkám, Janičkám, Veronice, Věrám, Libušce, Liběnce, Aničkám, Květě s Romanem, Jarce, Maruškám, Drahušce, Stáně, Světlance, Jindřišce a všem ostatním přeji si Janiny.

0: Písničky se vzkazem.
1: A co mi píšete? Můj manžel Luděk dnes slaví svátek, tak ho prosím potěšte písničkou a já mu přeji pevné zdraví, kousek štěstí a hodně lásky, napsala manželka Jana. A my moc gratulujeme.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Cesta ven z poruchy příjmu potravy není jen o změně návyku. Je to hluboký proces sebepoznání a postupného budování vztahu k sobě.
2: To tělo se adaptovalo na to, že nepotřebuje tolik jídla, takže mě nedávalo signály hladu.
1: Kláře pomohla psychoterapie u magistry Jany Kastnerové.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

12 minut nás dělí od 13. hodiny od dalších zpráv s Janou Taušovou. No a hostem Alex Minářové byl letos i fotograf Robert Vano. Pokud jste jejich rozhovor neslyšeli, chcete ho slyšet, tak máte jedinečnou šanci po 13. hodině. Já vám přeju krásnou středu a zítra po 9. naslyšenou.

Víte, že nedaleko Liběchova na Mělnicku u obce Želízy se jen kousek nad silnicí tyčí monumentální do skály vytesané reliéfy, kterým se říká Čertovy hlavy? Do Pískovcových skal je v polovině 19. století vytesal sochař Václav Levý. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Nová spirála v koprodukci s Živou tvorbou uvádí v české premiéře hru Medizonské mosty.
1: Chtěl bych si tě vyfotit.
2: Ne, teď ne.
1: Teď je ten správný čas.
2: Proč myslíš?
1: Protože jsem si jistý, že na téhle fotce budeš opravdu ty.
0: V hlavních rolích Vanda Hübnerová a Jan Révaj, režie Viktorie Čermáková. Vstupenky na novaspirála.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Střední Čechy.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
4: Datové schránky budou od zítřka na nové doméně gov.cz. Oprava čerpací stanice odpadních vod v Roztocké ulici v Praze 6 bude trvat déle. Odpoledne bude postupně polojasno a teploty do 21 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv vám přeje Jana Taušová. Od zítřka budou datové schránky fungovat jen na nové stránce datovka.gov.cz. Jde o další krok, kterým stát sjednocuje své weby. Doména gov.cz má podle digitální informační agentury zlepšit orientaci lidí a taky snížit riziko podvodných webů. Lidé totiž díky ní snadno rozpoznají, že jde o skutečnou stránku státního úřadu. Podle Ondřeje Menouška z digitální informační agentury se přístup pro uživatele do datových schránek nemění. Pokud ale mají heslo uložené ve svém prohlížeči, budou ho muset na nové doméně znovu zadat.
5: Před samotným přihlášením doporučujeme, aby si zkontrolovali přihlašovací údaje, případně využili lepší a bezpečnější způsob přihlašování přes identitu občana.
4: Tedy přes mobilní klíč e-governmentu, bankovní identitu nebo moje ID. Řidiči v Praze 6 musí počítat s omezením v Roztocké ulici i po konci prázdnin. Kvůli zpoždění opravy tamní čerpací stanice odpadních vod jsou průjezdné dva jízdní pruhy ze 4. Dělníci budou v místě pracovat do 6. září. Původně měli mít hotovo do konce srpna, říká radní Prahy 6 pro dopravu Ondřej Matěj Hrubeš z ODS.
6: Stavební práce nebudou dodělané, to znamená, stavba se tam bude někdy během podzimu, zimy nebo jara znovu vracet a investor má za úkol najít takové dopravní řešení, aby tam byla zajištěna preference autobusů MHD.
4: Dluhy Čechů rostou. Za první polovinu roku se meziročně zvýšily o 16% na skoro 4,5 bilionu korun. Vyplývá to z dat společnosti KRIF. O desetinu přibyl také objem půjček, které lidé nezvládají splácet. Většinou jde o spotřebitelské půjčky nebo nesplácené úvěry na bydlení. Sport. Fotbalistky pražské Sparty zabojují o postup do hlavní fáze Ligy mistryň. Na úvod posledního předkola přivítají švýcarský celek Servette Geneva. Utkání, které Sparťanky odehrají netradičně na hlavním stadionu na Letné, začne v 18 hodin a 30 minut. Počasí. Zatažené nebe s přeháněním.

0: Kamy nebo i deštěm se odpoledne protrhá. Postupně bude polojasno s teplotami 18 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Začínáme dobrou zprávou ze Spořilovské. Dvě nabouraná nákladní auta směrem k jižní spojce už se podařilo odklidit. Opět se jede oběma pruhy a kolona odchodova se rychle rozjíždí. Zdržení ale čekejte na příjezdu do Prahy směrem z Ústecké D8. Kolona se natahuje až ke Zdibům. Příčinou je omezení v Cínovecké u sjezdu na Čakovice. Pravý pruh tam zabrali silničáři. Na Štěrboholské spojce směrem z Černého na Lanový most trvá o něco silnější provoz v úseku mezi Běchovicemi a Průmyslovou. Z druhé strany od Barandovského mostu naberete kratší zdržení. Na jižní spojce fronta se sune od začátku Lanového mostu k Europarku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
2: V 19 letech emigroval a dobil svět. Jeho fotografie zdobily titulní stránky renomovaných módních časopisů. Proslavil se černobílými portréty, akty na film a platinotiskem. V Alex a host vítám fotografa Roberta Vana. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je fotograf Robert Vano, který mohlo by se zdát z některých mediálních novinových titulků, že je v důchodu a že ukončil svoji kariéru, ale není to tak. Pane Vano, vy jedete dál.
1: Já pořád jdu dál, ale když lidi se ptají asi, proč to bylo, že ukončí, že v důchodu, já už jsem 20 let důchodu, ale já nevěděl, že jsem šel dobit kartu, ročnou kartu, a pak slečna mi řekla, že já už 20 let nemusím dobít kartu, a já to nevěděl, že vy už jste senior, a já myslel, že mluví na mě španělsky, že senior, a jsem jak senior, no vy už jste v důchodu, a říkám, ale já nejsem, říká, tak jste blbý, vy už 20 let jste měli, já říkám, ale nikdo mi to neřek, že to vám nikdo říkat nebude, to musíte jít na sociálku a tak. Takže já vždy, protože když působíte dlouho a lidi se ptají, že kolika ta je to výstava, za 60 let jich bylo hodně, nebo teď se zeptají, kolika tý tohle je rozhovor, tak řeknu, že tohle je poslední, jako dneska.
0: Zatím jo, poslední,
1: a
0: ano.
1: A za týden bude zase poslední rozhovor někde jinde, a oni to vybrali z kontextu a napsali, že to je moje poslední výstava, protože nevím, kolika ta to je, takže tak.
0: Ale byla to retrospektivní výstava, byla k vidění v tančícím domě, bylo tam 150 černobílých i barevných fotografií, tak se trochu mohlo zdát, že bilancujete, že jakoby děláte tečku za tou kariérou.
1: Ne, tečka bude, až budu na Olšany. To já nevím, ono vždy, když mě lidi osloví, ale co bylo jiný, že to bylo poprvníkrát, protože vždy, když dělám výstavu alebo novou knihu, tak já vždy vybírám ty moje fotky. A pak mě řekli, že já pořád vybírám ty samý stejný. Tak ať to dám mladým lidem, ať si vyberou. Takže to bylo poprvníkrát, když z té nové knihy vybírali mladí lidi. A bylo to zajímavé, že oni mají v hlavě, je to takový retro, vybrali takovýto psychodeliktické barevné polaroidy ze 60. let a bylo to zajímavé.
0: A dovolili vám vybrat něco? Něco vybrat i vám, nebo všechno to bylo na
1: já
0: mladých?
1: Já nejdřív vybral do knihy, jo, a to a kniha vyšla a vždy, když vyjde nová kniha, tak je k tomu výstava. Že, takže v knižce bylo, řekněme, 500 fotografií a oni mohli vybrat z těch 500 těch 150. Že když lidi se ptají, která se mi líbí, nejvíc mi se všichni líbí, který já vyberu. A co jsem, já mám víc těch fotek, které se nelíbí. Ty mám doma v šuflících. Jo? To asi vydá někdo, že já nebudu, že jak jsem neuměl fotit. Ale já vždy říkám, protože to mě dali recept, že když každý den vyfotím dva kinofilmy, budu mít 72 políček, za rok budu mít 28 650 políček a z toho se 10 povede, i když náhodou. Takže za 60 let máte 600 dobrých fotek a tisíce špatných, který nikdo nevidí.
0: No i tak z těch, co se povedou, tak je těžké potom vybrat. Vy zase teď vybíráte pro novou výstavu v Londýně.
1: Ano.
0: Tam už máte vybráno? Jaké jste fázi?
1: Mám, ono to přišlo rychle, protože já s tím nepočítal a oni byli, lidi, kteří mě oslovili, byli na výstavě v Tančícím domě, ale tím, že je to v Londýně, a je to na třech místech, tak najednou chtěli ty kluky, co fotím akty, a v druhé galerie bude móda a ty polaroidy a třetí galerie budou fotky z Prahy. A tak teď jsem to vybral, ale teď to musím zvětšit, udělat ty formáty a tak.
0: A 24. června, ano. Hurá do Londýna.
1: Ano.
0: Na výstavu Roberta Vana, našeho dnešního hosta.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Fotograf Robert Vano je v Alex a host. My jsme končili minulý vstup vaší blížící se výstavou v Londýně. Zmiňoval jste, že v jedné té části budou i akty mužů. Vy jste fotil i akty žen. Řekněte mi, kdo se více stydí, fotograf nebo ti, co jsou fotografováni? Nebo nikdo?
1: No, já myslím, že předtím jsem nevěděl. Já jsem myslel, že nikdo se nestydí. Ale od té doby, jak jsou ty všichni možný me too, you too, ADP, HDP, takže už to není jak
0: HDP,
1: dám.
0: Je trošku něco.
1: Všichni ty AA, tak si a já nevím, všelijaký značky, já nevím, co to je. Takže předtím já jsem mohl s někým domluvit, ale teď, když já bych chtěl a nemusí být ani akty, ale musí to jít přes agenturu nebo někoho, kde ten člověk patří a já musím předtím, než vyberu, co chci dělat, já musím říct, co chci. Jo, jestli chci fotit jenom pusu, nebo oči, nebo zadek a předek a oni pak řeknou, jo, my vám zavoláme zítra a oni pošlu vám 5-6 lidi, kteří by to chtěli dělat. A ty se asi nestydí. Ale ty, kteří odmítli, tak ty se asi stydí. Jo, a teď přijde holka nebo kluk a já jsem řekl, že chci hezký zadek a teď oni se vyzlečou a mají hezký předek, ale já nemůžu to vyfotit. Já ani nemůžu oslovit tu modelku nebo modela. Já si to musím vyfotit, co jsem se domluvil, oni odejdou a pak můžu zavolat agentuře, že jo, měl i hezký předek. A oni řeknou, to vám necháme vědět zítra. Zavolaj zítra, řeknu, že Honza řekl, že nechce. A tím to končí, já nemůžu říct, o, prosím, to už je to mýtu, nebo že by tlačíte na někoho a
0: Takže možná domluva na místě není možná?
1: Není. Jo, jako můžu se domluvit s někým na ulici, ale zase no nikdy, že nejsem ten typ, co bude sedět u koně a čekat, až přijde někdo, že to pak skončí jak v Tennessee Williamsový tramvaj do stanice Vášeň, kde Dubois čekala celý život, že přijde nějaký hezký chlap a nikdo nepřišel, takže...
0: Ne, myslela jsem tím, když agentura někoho vyšle, tak s tím, koho agentura vyšle, není možné se potom nějak individuálně domlouvat
1: ne.
0: Na místě. A to tak bylo vždycky, nebo kdy
1: ne,
0: to začalo?
1: Ne, že předtím nebylo, že předtím já mohl se domluvit, řekněme, že byli jsme na přehlídkách někde, kde chodili kluci, holky, já tam někoho viděl, tak kdo by se mi líbil na focení a mohl jsem mu říct, hele, nechtěl by si se mnou fotit, oni řekli jako očí do očí, že jo, alebo možná musím jít do posilovně za měsíc a takový ty věci, ale dneska nemůžete, protože to je, že jako molestování, nebo já nevím.
0: No a když už tedy dojde na věc, takzvaně, jde se fotografovat, tak už potom tím, že jsou ti lidé předvybraní, tak nějaký pocit studu, nebylo nikdy potřeba třeba si dát panáka, nebo jde jako to, podpořit.
1: No, já neměl ani pivo, už naposledy jsem měl alkohol, když mi bylo 30.
0: Aha, a ti, co vám stojí modelem, ti, co fotografujete?
1: Ty taky neumě, ne. Protože to už Shakespeare říkal, že v alkoholu ta imaginace je obrovská, jenom to představení je ubohý. Takže u mě alkohol ne.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je fotograf Robert Vano, kterému právě před fotoaparátem pozovali významné osobnosti. Během vaší mnohaleté kariéry byla nějaká osobnost, se kterou vás pojilo přátelství?
1: Ono, protože ty lidi, který jsou nebo byli úspěšní, tak ty pořád něco dělají. Jo, takže my jsme se moc nepotkávali a vy nikdy nevíte, nebo aspoň to takhle bylo a možná už teď je tady taky, takže ono je všechno ve smlouvě, jo, takže ta osobnost, která přijde na focení, tak ta dostane smlouvu podepsat, že jo, uděláme fotku na titulku, budeš se usmívat nebo nebudeš, budeš se koukat doleva, doprava a já nevím, a takhle budeš nalíčena, vlasy budu nahoru nebo dolů a já to dostanu taky. A teď, a jestli to je část toho, nebo já nejdřív myslel, že to vás jako taky našli ta Amerika, že všichni se pořád usmívají, pořád mají dobrou náladu a my jdeme z národu, který je pořád naštvaný. Takže oni přijdou na to a vy nevíte, jaký ten člověk je opravdu. Oni přijdou a řeknou hello, how are you? A ví, že se musí usmívat. A čím rychleji udělá, na co byla podepsaná ta smlouva, tím rychlejší může jít domů. Že nikdy se nestane, že já to neudělám nebo ne, protože to je porušení smlouvy. Takže oni vždy jste hello, hello, hello a naschledanou a uvidíme se zase příště a bude příště nebo není. A tím, že na začátku vás to baví, protože já nikdy v životě nemyslel, že se dostanu, že budeme fotit Rod Stewarta, nebo že tyhle lidi a Three Dog Night, Ornelu Muti, ale oni nehledají kamarádi, oni jdou, přijdou, udělají a jedou dál. A pak, když děláte pořád s lidma, tak já po tolika letech a i dodnes, že já nikam nechci jít, jako jsem s lidma od rána do večera, jo, a kdyby ty párty a všechno bylo v 8 ráno, tak já přijdu, ale po čtvrté nedělám nic, protože já potřebuju 2-3 hodiny pro mě, abych na druhý den měl dobrou náladu, protože když nic nedělám, že nefetuju, nechlastám, neulím, nešukám, nedělám nic, takže já potřebuju pro sebe. Ale zas ty lidi, který i známi, který pracují teď u počítače nebo v kanceláři, oni pořád nejsou s lidma. Jo, já dělám práci a ne každý rád chodí domů. A byl kluk, který furt mě říkal, dělali jsme spolu v jedné firmě asi 15 let a on pořád říkal, nechceš jít se mnou na happy hour. A já říkám, Vlasíku, můj happy hour je, když tě nevidím. Vidím tě každý den od rána do večera. Já musím být sám.
0: Takže musíte být sám se sebou, se svými myšlenkami, osvěžit se, ano, abyste druhý den mohl opět fungovat, ano, a dostávat ze sebe energii. Dobře, takže přátelství není prostor, aby se tvořila, je to čistě na profesionální úrovni. Vy jste také mimo jiné fotil třeba supermodelku Naomi Campbell v jejich 17 letech a někdy, ano, jste řekl, že dnes je vlastně mnohem, mnohem hezčí ve svých, teď nevím přesně, kolik je, ale přes 50 už to asi bude. Tak sledujete třeba i některé své tehdejší modely, jejich vývoj, kam se posunuli, jak vypadají dnes?
1: Určitě s lidma, kterými jsem pracoval, byla ta Naomi a Cindy Crawford a Carla Bruni a Eva Herzigová a Tereza Maxová naše a oni jsou všichni krásné a dodnes se pořád chodí přehlídky a dělají reklamy a je to super. Jsem rád, že je znám a tak.
0: A že jsou stále krásné.
1: A stále krásné.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex Ahost je fotograf Robert Vano, který na počátku své kariéry toužil být hercem. Nikdy jste se o to nepokusil?
1: Nepokusil, protože ono to bylo hlavně s jazykem, protože já se narodil na jižním Slovensku, ale v maďarské rodině, a i když jsem chodil do slovenské školy, tak mě já nechtěl mluvit měko, jo, že to, já myslel, že lidi šišlají v tom jazyku, že řekli, že slívka nebo lehce, že furt jsem říkal lehce nebo slivky a vždy říkali vanopět, tak když jsem šel na prýmačky na Damu a všechno jsem říkal tvrdě, tak řekli, že to asi proto, že jsem Maďar a že můžu působit v komárňanský maďarským divadle, jo, ale pak mě odvedli na vojnu a pak já musel utéct a už ty Americe, jak tím, že jsem neuměl jazyk, uměl jsem dvě slova Yellow Submarine, to bylo všechno, takže ono to trvalo, pokud se člověk naučí. Ale mě to furt zůstalo, protože teď posledních 10 let různě chodíme po republice do kulturáků a divadla, máme tam vždy, tam je rozhovor s Robertem Vanem, 2 hodiny tam povídám a lidi mi dávají jako sílu a je to super.
0: Ano, vy jste utíkal ze socialistického Slovenska do Spojených států amerických, bylo vám 18-19 let. Popisoval jste ten útěk v 13. komnatě v České televizi, z toho až mrazí, viděla jsem. Jaké jste měl představy o tom, co bude za velkou louží a usmívali se Američani už tehdy?
1: Oni se, já nebyl v New Yorku už 20 let od dvojiček, takže a možná se už neusmívají, protože lidi, kteří tam jdou, říká, že se to hodně změnilo, ale já nikdy nechtěl jako do Ameriky, protože já chtěl někam do Vídně, že když se to nepovede, tak bych mohl stopovat domů, to jen půl hodiny od Bratislavy, ale z Ameriky, když se nepovede, to já plavat neumím, to bych musel přes Atlantik. Ale bohužel v tom utečeneckém táboru byste nemohli jít, kam jste chtěli, ale mohli jste jít do těch zemí, které brali utečence. A to byla Austrálie, to ještě je dál. Pak bylo Švédsko, co by mohlo být dobrý, ale říkali, že to je super, že je to sociální stát. A já v 18 nevěděl rozdíl mezi sociální a socialistický, tak nebudu utíkat od čerta k ďáblu. Tak jsem, a byl kněz v lágru a on říkal, Amerika je nejlepší, protože tam jsou všichni utečenci. Jo, že tam nikdy nebude, nikdo ti nebude říkat, že jsi emigrant, protože jediný lidi, kteří jsou Američani, jsou Indiáni a ty už tam skoro nebyli, takže a dobré, že tam jsem dostal pak občanství za 5 let, co bylo jako super, protože jak jsem odtud odešel ilegálně, tak mě se zbavili národnosti, státní příslušnosti a občanství. A tak jsem já nikam nemohl. A všude jinde ty občanství nebo ty papíry trvají dlouhší 7 let. Nebo takže jsem tam... A tím pruser ale byl, že já nemohl jít jako sám, protože já podle amerických zákonů nebyl dospělý. Tam jste dospělí, když je 21. Takže mě dali na adoptaci z lágru a nějaká rodina se přihlásila z Filadelfie a ty mě vzali a tak jsem mohl jít do Spojených států.
0: A do těch 21 let jste žil u té rodiny.
1: Ano.
0: A pak jste vlastně byl i pro Spojené státy dospělým, tak jste opustil tu rodinu, nebo jste zůstali nějak v kontaktu?
1: No, já opustil moji rodinu, tak já bych opustil každou rodinu, ale super, že mě vzali, to vím teď, protože bez peněz, bez profesí nebo práce, já bych jako nevím, co by se stalo. Takže díky panu Bohu a rodině, která mě vzala. Ale já jsem musel jít za svým, chodil jsem do školy, musel jsem pracovat a pak do té doby jsem i vydělával peníze a to trvalo 3 roky, jo, a do té doby se člověk naučí trochu mluvit, takže jsem se mohl osamostatnit, ale pořád na víkendy jsem chodil domů k té rodině.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s fotografem Robertem Vanem, mimo jiné i o jeho emigraci v roce 67, začátcích ve Spojených státech amerických, vlastně i tehdejší rodině, která se vás ujala, protože jste pro Spojené státy americké nebyl dospělým, ale měl jste kontakt i se svojí skutečnou rodinou na Slovensku. No, po jaké době jste se s nima spojil?
1: Ono se to dalo někdy asi po 2 letech. Asi mě museli nějak... Já nevěděl, že já byl sledovaný. Jo? Že já, když i dostal papíry, tak jsem mohl domů, řekli, že máš, že jsi už Američan a můžeš klidně do Československa. Jenomže když jsem já chtěl domů, tak jsem musel jít přes Československou cestovnou kancelář. A tam seděli nasazené soudružky. To já nevěděl. Já myslel, že ta paní Marta, ta byla taky emigrantka jako já. A ta všechno, co já jí říkal, ona to posílala domů. A teď, když já dostal ty SBS spisy, tak tam byly všichni moje dopisy rodičům a všechno, co já tam říkal. A já nikdy nedostal povolení přijít domů až po revoluci 91.
0: Čili ty dopisy se nikdy k rodičům nedostaly. STB
1: možná
0: zabavila.
1: Nějaké, jo, asi museli přijít, co bylo, řekněme, neutrálné, když jsem říkal, že svítí sluníčko, ale když jsem něco řekl, například ty první nedošli a když pak jsme se potkali po 30 letech, tak mamina říkala, jo, já když odešel, mě bylo 18, jsem se vrátil, mi bylo 45, takže mě jako mamina neviděla celý čas a tak jsme brečeli a ona říkala, hele, ale to je dobré, že všechno dobré jako dopadlo, protože že už mě znali a měl jsem dobrou práci. A jenom řekla, jenom já ti nikdy neodpustím, že ty si nám neřekl. A oni mysleli, že já umřel, že mě tam pochovali někde v Nových Zámcích, že, protože jsem byl nezvěstný. Já říkám, mami, ale já vám pořád psal a říká, dobré, tak už nemluvme o tom. Já se nechci s ní hádat, aby nedostala infarkt, když bylo přes 80. A maminka umřela a po 15 letech já dostal tyhle STB spisy k tomu dokumentu a tam byly všechny moje dopisy. A co mě jenom štvalo, že já ty mámině nemohu říct, že vidíš, já ti nelhal. Tady jsou všichni dopisy, které jsem vám psal.
0: K dokumentu, který o vás byl natočen.
1: Ano.
0: Vy jste se vrátil natrvalo v 95. roce. Kam jste se vlastně vracel? Tehdy už nebylo Československo, bylo Slovensko a Česká republika, tak kam jste se vracel a proč jste se vlastně vracel natrvalo?
1: Já nemyslel, že jdu natrvalo, já jenom, že jsem mohl poprvní v tým 91. myslím, že ještě bylo Československo a protože já už žila jenom maminka a takhle jsem každý půl rok, já žil tenkrát v Paříži, takže jsem se vracel domů a v 90. je pak se rozdělila republika, ale mně to bylo jedno, protože jsem já tady nebyl. Ale v 94. dva kluci, který taky emigrovali do Ameriky, jsme se znali, oni koupili licenci pro časopis L, československý časopis tenkrát, ale to trvalo, pokud se to dalo do pohybu a oni mi nabídli práci kreativního ředitele, co já byl, protože nevěděl, mě bylo 45 a tak jsem myslel, že teď já budu šéfovat, tak teď budu moct dělat všechno, co chci, ale jsem nevěděl, že když vy koupíte licenci, vy se musíte držet podle toho receptu. Jo, takže to nebylo tak, ale já měl smlouvu na 2 roky, ale mně se to tady líbilo, já nikdy předtím v Praze nebyl. Tak jsem zůstal na další rok, na další a pak jsem zůstal a furt jsem a já pořád myslím, že někam jdu, ale asi už nikam nejde.
0: A už toho je vlastně 30 let, více než 30, 31 let, co jste natrvalo tak v České republice. Robert Vano je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Je s námi fotograf Robert Vano, který chystá další výstavu, tentokrát v Londýně. Ta výstava započne 24. června. Vy se vydáte do Londýna, ale nejste úplně nadšen z toho, že usednete do letadla a poletíte.
1: Já nejsem nadšen, protože já už nikam nerád chodím, ale buď z té euforie, když mě oslovili, a měl jsem strašnou radost, že možná ještě jedno v Londýně, pak to mají do New Yorku a do Paříže. Tak jsem řekl, že jo, ale teď, jak se to blíží, tak jsem z toho čím dál víc nervózní. Ale tak to není ani o tomhle, ale tím, že jsem dlouho nikde nebyl, takže už to není tak, jak dávno, když jsme letěli někam, to bylo, jak když dneska jdete na nádraží, jdete, nastoupíte, a jdete, ale teď tam přijdete a cestu tam šeli, jaké tyhle mašinky, kde musíte skenovat svůj pas, nebo co to mi říkají kamarádi, takže já se budu jako tvářit, že jsem slepý, nebo něco neumím, aby mi tam nějaká pomoc pomohla.
0: No, slepý,
1: pak to se... Pak chci sedět sám, jo, to taky není možný, ani ve vlaku, jo, že já říkám, já potřebuju jízdenku, chci sedět sám. A teď paní říká, jo, vy chcete relax, já říkám, já nevím relax, nebo jenom... Protože z dětství máte z paměti, že do vlaku nastoupí 4 ženský s živýma kuřetama nebo kohoutem. Vytáhnu si sendviče, hned mají řízky a to. A mě vždy posadí něko vedle nějakého velkého pána nebo paní a já jsem furt uprostřed.
0: No, aby se to vyrovnalo. No, nemůžeme, no. Nemohou posadit 3 velké pány. Silné.
1: No, takže tak, ale mám i radost a večer, ale to je jedno, že mám vždy radost, když dva momenty, když přijdu a odejdu. Tedy. A už na cestě domů se budu těšit. Já tam nebudu dlouho. Já jsem řekl, že já pojedu ten den, bych chtěl, když je vernisáž a na druhý den ráno chci jít domů.
0: Nechcete si prohlídnout Londýn, ne, zavzpomínat,
1: já se nic takového. V televizi nebo někde.
0: Dobře, a říkáte, že by tato výstava měla pokračovat a měla by zavítat na místa, kde vy jste působil, ať už New York nebo Paříž?
1: Ano.
0: Takže dost možné, že poletíte do New Yorku?
1: No, budu
0: nebo to
1: muset.
0: Bude muset být bez vás?
1: No, budu muset, já nevím. Ono to je blbý, protože už jsem se chtěl vymluvit. A je to... není to fér nedodržet slovo. Jo, a oni řekli, ale vy jste nám to slíbil. Jo, a tam... Protože pak, když řeknu, že ne, tak proč to dělají? Jo, takže pojedu.
0: Sliby se musí plnit, nejen o Vánocích,
1: ano,
0: jo?
1: Ano.
0: Máte v Americe někoho, na koho se těšíte?
1: Oni, všichni ty lidi, kteří byli hodně blízký, někteří už nežijou a ty manželé, které já znám od dětství, my jsme spolu chodili do školy na základku spolu emigrovali taky jedno, měsíc rozdílom, pak šel za náma a s tím jsme vždy v blízkém kontaktu, že všude, kde já žil, oni žili taky po nějakým čase jenom ulici dál. Takže ty lidi, a oni mají děti a to jsou ty děti, co mi vždy ukazuje, že jí vypad zub. Takže jedna žije v Los Angeles a druhá dcera žije v New Yorku. Takže když bude výstava v New Yorku, oni určitě pojedou. Ale už takhle ty blízky. Když s těma lidma nejste spolu, já nevím, 30 let, tak ono, oni si najdou jinou cestu a tím, kterým asi píšu, ty nepřijdou, protože ty kamarádky už je přes 90, takže ta nepojede a tak.
0: Abyste si našel cestu, která vás zavedla opět domů.
1: Ano.
0: A jste tu spokojený. Co vás ještě čeká? Teďka po rozhovoru, kam se vydáte?
1: teď pojedu koupit baťoch, protože tenhle baťoch, který mám, tak to už ho mám asi 10 let a už je na něm díra. Takže
0: to je příjemná povinnost, není?
1: No, musím koupit baťoch, a protože když pojedu do Londýna, tak nemůžu jít s dírou na baťoch.
0: Musíte být reprezentativní. Tak dobře, vyberte a moc děkuju, že jste tu byl. Robert Vano.
1: Moc krát děkuji za pozvání. Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Některé bioplynové stanice zřejmě skončí, změní se podmínky podpory. Železniční trať u Olbramovic by mohla být opět průjezdná po obou kolejích od dnešního večera. Oblačnost se odpoledne potrhá, naměříme do 21 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobré odpoledne. Po 20 letech se mění podmínky podpory bioplynových stanic. V Česku je jich víc než 500. Stát bude nově vyplácet zelený bonus jen pro podniky, které dokážou vyrábět obnovitelný biometan. Provozovatelé musí investovat do změny technologie, některé stanice skončí úplně.
2: Každý den strvíme 22 tun zbytků kukuřice a senáž.
3: Pro zemědělské družstvo Agro Libomněřice je bioplynová stanice klíčová. I kdyby zaplatilo přestavbu, stejně podle předsedy Jiřího Brzáčka plyn do sítě nedostane.
4: Předotlak je někde 7 kilometrů odsud přes hlavní silnici, přes lesy.
3: Nový systém podpory znamená posun od kukuřice směrem ke zpracování bioodpadů. Ne všechny podniky to zvládnou, dodává Jan Štambaský z České bioplynové asociace.
5: Musí dojít ke změně substrátové skladby bioplynové stanice. A to prostě vždycky nejde.
3: Na transformaci sítě získala Česká republika 90 miliard korun. Přechod na biometan by měla stihnout do konce roku 2030. Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Vlaky by měly u Olbramovic na Benešovsku začít projíždět po obou kolejích do dnešní zhruba 22. hodiny. Po páteční bouřce podemlela jednu kolej voda a část náspu se sunula. Vlaky na koridoru mezi Prahou a Českými Budějovicemi proto zatím projíždějí jen po jedné koleji a se sníženou rychlostí. Zhruba 35 batohů lidé během léta darovali do sbírky školních potřeb v Praze 5. Přispívat můžou do tohoto pátku v provozní době radnice na náměstí 14. října. Věnovat mohou také sešity, psací potřeby, pravítka a další školní pomůcky. Zájemcům následně předměty předá místní odbor sociálně právní ochrany dětí, říká místostarosta Prahy 5 Petr Lachnit z hnutí ANO.
6: Ten nástup do školy pro ty rodiny nebývá bez potíží a právě ty školní pomůcky, kam patří tašky, penály, já nevím co dalšího, je poměrně finančně náročný. Sport.
0: Tenisté Jakub Menšík a Karolína Muchová budou hrát semifinále smíšené čtyřhry na US Open. V noci na zítřek českého času se v New Yorku utkají s ruským párem Rubliov-Andrejevová. Na turnaji naopak dohráli nejlepší deblisté světa Kateřina Siňaková s Britem Henrym Pettenem. Počasí. Zatažené nebe s přeháňkami nebo i deštěm se i dál odpoledne potrhá. Postupně bude polojasno s teplotami 18 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: V Praze před Europarkem popojíždí nesouvislé fronty v obou směrech od Černého mostu na Štěrboholské spojce od Běchovic.

0: Od Barandovského pak na jižní spojce od sjezdu do ulice v Korytech. A před Vypichem se plní jak Bělohorská směrem z centra od Kláštera, tak Kuklová od Plzeňské z úrovně nemocnice. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď středočeské odpoledne s Patrikem Rozehnalem.
2: Ať se vám dobře poslouchá, zůstaňte s námi.
1: Středočeské odpoledne.
2: Dozvíte se, že v Praze kolem muzea musíte od září počítat se změnami, co se týká provozu tramvají. Mluvit budeme i o pražské invalidovně. Co ji čeká v budoucnu? Jaká tedy je ta její budoucnost, světlá nebo temná? A za chvíli už v naše vysílání bude patřit zámeckému létu. Na další z památek nás pozve náš kolega hrabě František Kinský.
1: Do české odpoledne s Patrikem Rozehnalem.

0: Liza Stansfield v našem vysílání na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Na těch vlnách už se také chýlí ke konci naše zámecké léto, s koncem prázdnin i poslední díl a ještě šance vyhrát třeba nějaký ten cestovatelský balíček a možná i soukromou prohlídku za účasti Františka Kinského u něj doma na zámku v Kostelci nad Orlicí. Soutěží se vždycky ve všední dny, krátce před 10. hodinou, tedy ještě tento týden. No a pokud nestihnete povídání o nějakých zámcích, máte šanci i odpoledne v tomto čase. A je tu tedy pozvánka na jeden z našich dalších zámků, kde jsme letos ještě nebyli. A vydáme se tam právě s průvodcem Františkem Kinským.
1: Zámecké léto.
2: Čeká nás výlet k mým blízkým sousedům ve východních Čechách na zámek Častalovice. Tento renesanční skvost s krajinářským parkem v údolí říčky Bahnice obývají Šternberkové. Na prohlídku nás zve Laďka Vildová.
3: Tady si odpovídají pávy v zahradách Častolovického zámku. Teď odsud z anglického parku a jdu k zámeckým budovám, kde se mám sejít s mým průvodcem. Správce a průvodce v jedné osobě, Zdeněk Bachmann.
4: V podstatě dějiny zámku zahají až do nějakého 13. století, kdy zde stála původně vodní tvrz. Ta v průběhu staletí střídala různé majitele, až se dostala do držení rodu Oberstdorfů, kteří vlastně se postarali o přestavbu staré schátralé tvrze do renesančního zámku. Potom v roce 1694 zakoupil Častolovice Adolf Ratislav ze Šternberka a tím se vlastně zámek stal majetkem rodiny Šternberků. Jehož držení je v podstatě dodnes, až na dvě krátké pauzy. První byla v době německé okupace, druhá byla po příchodu a znárodnění zámku po 48.
3: Zámek je soukromý, ale můžete ho navštívit.
4: Krom prohlídek, samozřejmě historických interiérů, je možnost tady u nás navštívit zámeckou galerii, kde se konají výstavy současných umělců.
3: Věci má tak, že rodina tady stále je. Potomci paní hraběnky Diany?
4: Ano, nyní na zámku bydlí vnuk paní Diany, pan Henry Sylan se svojí manželkou Tessou, kteří vlastně pokračují v práci paní Diany, kterou tady započala.
3: To, co vidím na těch stěnách, vypadá z mého pohledu roztomile. Je tady drobné zpěvné ptactvo.
4: Nyní se nacházíme v prvním místnosti zámeckého prohlídkového okruhu. Říkáme mu dámský pokoj. A v podstatě, jak jste zmínila to ptactvo, tak to se nejedná se o živé ptactvo, nýbrž o porcelánové figurky, které sbírala paní Cecilie Šternberková.
3: Zdeňku, já jsem tady obdivovala tu postel, jako kdyby patřila do období empíru, ale nevím, jestli...
4: Je naprosto správně, je to. Nyní se nacházíme v empírovém pokoji, kde vlastně je všechno laděno do empírového stylu. Jinak před námi jsou dvě taková malá krásná křesílka, které využíval na své lodi admirál Nelson. Jsem doputovali z Anglie, přivezla paní Šternberková, protože je získala v Anglii. Půjdeme přes to Bujášovu jídelnu, je to první místnost, kde se nacházejí kazetové stropy. Kazety v této místnosti zachycují příběh žida Tobiáše. Na stěnách této místnosti visí portréty známých českých panovníků.
3: Když někdo zůstane s otevřenou pusou stát, to se stalo právě mně, protože ten strop, to je uchvatné dílo.
4: Renesanční kazetový strop. V podstatě potom ještě uvidíte zase jiný v tom rytířském sále a v přilehlých dvou místnostech.
3: To neříkám jenom tak, ale nebyla jsem úplně připravená na to, jak velký je to prostor. To je onen slavný rytířský sál.
4: Ano, přesně tak, kdy si můžeme prohlédnout jednak výjevy ze starého nového zákona na kazetách na stropě a pak také rodovou galerii Šternberků, kteří nás obklopují ze všech stran.
3: Čemu ten rytířský sál sloužil v minulosti?
4: Pro setkávání, rodiny, zábavy, slavnosti a tak dále.
3: Za průvodcovské služby děkuji Zdeňku Bachmannovi, takto správci a zároveň průvodci v jedné osobě.
4: Bylo mi potěšením a že i ostatní návštěvníci, kteří k nám zavítají, budou stejně nadšení, jako jste byla vy.
3: Naschledanou.
4: Naschledanou.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Častalovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
1: Zámecké léto. s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
0: Ano, a připomínám, že s Františkem Kinským se budete moci potkat i na oslavách pochoutkového roku 10 let, a to už tuto sobotu 29. tedy srpna, a to u něj doma v Kostelci nad Orlicí, kde je food festival, a v rámci toho se tam objeví i pochoutkový rok a František Kinský i na pódiu Českého rozhlasu. Od 11 hodin s programem začínáme, tak se zastavte a my se na vás moc těšíme. Za chvíli už v našem vysílání povídání o dvou nových stálých expozicích, o multifunkčním sálu nebo návštěvnickém centru. To všechno totiž vznikne v pražské invalidovně, kterou začínají opravovat dělníci. Víc vám řekneme za pár minut. Teď už je tu Anna Zagorová.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy a jsme rádi. Začíná kompletní rekonstrukce pražské invalidovny, která potrvá 3 roky. Co všechno musí dělníci v rozsáhlém barokním areálu z 18. století opravit, to na místě také zjišťoval náš reportér Českého rozhlasu Střední Čechy Josef Beneda. Tak hezký den.
1: Hezký den. Národní památkový ústav dnes slavnostně předal symbolický klíč od invalidovny stavebním firmám, které ji budou opravovat do roku 2029. Například budou muset opravit fasády a také střechu, která už byla ve špatném stavu. Po dokončení oprav v areálu vzniknou 2 stálé expozice, nové výstavní prostory a multifunkční sál, který se bude využívat na pořádání kulturních a společenských akcí. Krom toho lidé budou moct využívat návštěvnické centrum, kavárnu i prostory pro vzdělávání. V plném provozu by nový areál měl pojmout až 1300 návštěvníků. Náklady na kompletní obnovu invalidovny jsou 2 miliardy 150 milionů korun.
0: Už jsme trochu tedy naznačili v tomto povídání, ale jak bude invalidovna vypadat po dokončení rekonstrukce?
1: Tak zvenku by lidé neměli poznat větší rozdíl. Dělníci zachovají ikonický vzhled budovy. Zároveň ale v areálu vybudují 2 nové stavby, kde bude například mít své nové sídlo Pražský filharmonický sbor. V budovách vznikne také víceúčelový sál pro hudební produkce a nezbytné technické zázemí pro celý areál. Je to právě z toho důvodu, aby se zachovala historická hodnota staré budovy a nemuseli se v ní instalovat potřebné moderní technologie. Lidem se po rekonstrukci také zpřístupní zahrady a dvůr invalidovny. Znovu otevření pro veřejnost plánuje Národní památkový ústav na polovinu roku 2030.
0: Na závěr si ještě řekneme něco o historii této budovy.
1: Ano, tak invalidovna by nejspíš nevznikla bez hraběte Petra Štrociho, který se zranil ve válce a 3. srpna 1658 sepsal závěť, ve které myslel i na invalidní nemocné a zestárlé vojáky a jejich rodiny. Díky tomu vznikla nadace, kterou využil císař Karel IV. Na výstavbu a provoz pražské invalidovny. Nakonec se postavila pouze 1/9 původního návrhu architekta Kiliána Ignáce Dinzenhofera. I tak ale invalidovna patří k nejvýznamnějším barokním památkám ve střední Evropě.
0: Začíná, a to připomínám, tedy kompletní rekonstrukce invalidovny v pražském Karlíně. Zůstane uzavřená do roku 2030. Probrali jsme to s reportérem Josefem Benedou. Děkuji a naslyšenou.
1: Také děkuji, naslyšenou.
2: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: A další informace z Prahy. Cestující, kteří jezdí tramvají v severní části tohoto města nebo kolem muzea, musí od září počítat se změnami. S jakými, to uslyšíte už za pár minut. Teď Petr Naď.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas a jedeme dál.
1: Region Express.
0: Přelom srpna a září přinese řadu podstatných změn v provozu tramvají v Praze. Na jednu stranu začnou výluky v oblasti Žižkova, na druhou se zase některé tramvajové linky naopak vrátí do svých původních tras. Další informace má kolega Tomáš Kopáček.
2: Konec srpna přinese do Prahy podstatné změny v tramvajové dopravě. V sobotu 29. srpna začne výluka v Olšanské ulici. Pokračuje mluvčí pražské integrované dopravy Filip Drápal.
3: To přinese komplikaci v tom, že 9 a 26 bude odkloněna přes Flóru a kvůli omezené kapacitě trati přes Flóru už tudy nebude moci jezdit linka 5.
2: Tato změna však přinese dlouho poptávanou změnu provozu na Praze 7.
3: Budeme moci obnovit to přímé spojení z Holešovic na Václavské náměstí, a to právě odkloněním linky 5, která nově už nepojede přes Žižkov, ale vydá se z Václaváku zatím přes náměstí Republiky, ale po otevření Hlávkova mostu pojede normálně do Holešovic.
2: Zde se propojí s linkou 6, čímž dojde k úplné náhradě linky 34.
3: Tím pádem budou mít dolní Holešovice obnovené přímé spojení právě z oblasti Těšnova, Masarykova nádraží i Václavského náměstí.
2: V průběhu této výluky dojde k opravě kolejí v oblasti Obratiště na spojovací, které bude úplně uzavřeno. To přinese i další změny v tramvajové síti.
3: Páteřní linka 9 i linka 11 budou končit už na vozovně Žižkov. A místo toho pošleme na ten koncový úsek linku 31, která bude posílena a budou tam jezdit obousměrné tramvaje, aby dojeli co nejdál až k bodu té uzavírky.
2: Kromě začátku plánovaných výluk se očekává i dokončení současně opravovaných úseků. To umožní návrat tramvají do původních linek.
3: Hlávkův most se otevře od 1. září a to bude znamenat, že se na svoji pravidelnou trasu vrátí linka 12, která opět pojede i přes Letnou, a zároveň tam pošleme právě tu přetrasovanou pětku, která se pak spojí s linkou 6.
2: Plánované je také dokončení rekonstrukce tramvajové trati ve Vinohradské ulici, kde se tramvaje vrátí i na horní úsek u muzea.
3: Jelikož se ty práce podařilo dokončit výrazně rychleji, než se očekávalo, tak doufáme, že už 5. září se zde obnoví provoz, a to jak pro linku 11, která jezdí tradičně kolem muzea ve směru na Spořilov, tak i pro linku 13, která ale už nově nepojede přes Vršovice na Čechovo náměstí, ale jenom na Zvonařku. Protože přes Vršovice jsme už na jaře zavedli linku 21 a tam to určitě bohatě stačí.
2: V tomto roce se určitě nejedná o poslední změny. Linkovým vedením velké části tramvají zamíchá otevření nové trati na Václavském náměstí, které se očekává v následujících měsících. To umožní vytvoření objízdné trasy pro plánovanou uzavírku v Seifertově ulici. Pro Český rozhlas Tomáš Kopáček.
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
0: No a čekají nás už za čtvrt hodiny další zprávy. Dozvíte se, že sněmovna přehlasovala prezidentské veto, nebo že dělníci začnou opravovat barokní budovu invalidovny v pražském Karlíně. I ve zprávách tento fakt připomeneme. A do té doby ještě muzika, třeba Turbo, Bonnie M, Pavel Vítek a teď Marek Ztracený a jeho píseň Zastav mě.

Protože Středočeský kraj je největším krajem v České republice, má 1144 obcí, z toho 84 měst. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letnice na 699 a platíte kartou, ano?
0: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
0: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Je 15 hodin.
4: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: Sněmovna přehlasovala prezidentské veto k rozpočtům. Dělníci začnou opravovat barokní budovu Invalidovny v pražském Karlíně. Večer teploty opět klesnou, ráno mohou být i mlhy. Zprávy a Žofie Nováčková, dobré odpoledne. Koaliční většina ve sněmovně přehlasovala prezidentské veto novely k rozpočtům. Ta umožní vládě mimo jiné navyšovat výdaje na obranu a strategickou infrastrukturu. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO je novela nezbytná, aby bylo možné sestavit odpovědný rozpočet. Opozice tvrdí, že zákon ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a chce podat stížnost k ústavnímu soudu. Technici dnes začali opravovat železniční trať mezi hlavním nádražím v Mladé Boleslavi a městskou částí Depř. Páteční déšť tam podemlel část svahu pod kolejemi na asi 20 metrů dlouhém úseku. Vlaky místem projíždí, kvůli rekonstrukci je ovšem uzavřená část cyklostezky.
5: Oprava železniční tratě potrvá do 9. září. V místě poškození tratě se nachází cyklostezka, a to od závodu Česana směrem ke společnosti Vodárny a kanalizace. V tomto úseku je trasa uzavřená i pro pěší a chodce. Z Mladé Boleslavy Radek Duchoň, Český rozhlas.
3: Národní památkový ústav dnes zahájil kompletní rekonstrukci pražské Invalidovny v Karlíně. Dělníci v barokní budově z 18. století vybudují dvě nové stálé expozice, multifunkční sál a návštěvnická centra. Oprava bude stát 2 miliardy a 150 milionů korun, popisuje mluvčí Národního památkového ústavu Blanka Černá.
6: Je předpoklad, že kompletně obnovený a vybavený areál Invalidovny by se veřejnosti otevřel na přelomu roku 2029 a 2030.
4: Sport.
3: Všechny české lodě na mistrovství světa v rychlostní kanoistice zatím postoupily do semifinále. Kanoista Martin Fuxa na kilometru z druhého místa. Stejně tak čtyřkaják na poloviční trati. Pokračuje Daniel Havel.
7: Byla to dobrá jízda, většinou máme ty vstupy do mistrovství světa nebo do těch závodů takový rozpačitější. Tato jízda nebyla úplně uhlazená, ale jsme s ní spokojení, chtěli jsme dobrý tempo, podmínky nám taky docela vyhovovaly, takže se budeme těšit na další boje.
3: V semifinále jsou i ženský čtyřkajak a debelkánoje Řáhová Šímová. Obě lodě na 500-metrové trati. Semifinále si na 200 vyjeli také kanoista Hrabal a kajakář Cerman. Postoupila i kajakářka Barbora Betlachová na kilometru.
4: Počasí.
3: Večer a v noci bude převládat oblačno až polojasno, k ránu se výjimečně vytvoří mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 14 až 11 stupňů a v údolích bude ojedinělé kolem 9 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
3: Na dálnici D11 na výjezdu z Prahy směrem do Hradce Králové vzniká kolona už těsně za sjezdem z okruhu na Černém mostě. Okolo 5 minut se popojíždí k nehodě na prvním kilometru. V pravém pruhu se srazila 2 osobní auta. V Troji je silnější provoz před Blankou, podle potřeby regulují vjezdy do tunelů. Popojíždí se tak nejen v Nové Povltavské, předtím i v Holešovičkách téměř od Bulovky. A Štěrboholská spojka je plnější mezi Běchovicemi a Průmyslovou, z druhé strany jižní spojka od Spořilova. Průmyslovou od Hloubětína do Hostivaře se sune kolona téměř od Českobrodské. Český rozhlas střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Pokračuje středočeské odpoledne s Patrikem Rozehnalem.
8: Mix muziky a informací pokračuje.

0: Hezké odpoledne.
1: Do jedné středočeské obce Kostelní Lhoty na Nymbursku se přesunou zástupci z 25 zemí. Proč se tam sjedou, ty vám prozradíme. A taky si zopakujte, co všechno víte o žíželách. Budou lézt ven kvůli dešti, známe to dešťovky, prozradí Michal Žák už za chvíli v předpovědi počasí. Nenechte si to ujít.
0: Středočeské odpoledne s Patrikem Rozehnalem.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Teď ho probereme s Michalem Žákem, meteorologem České televize, dopodrobna. Hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne, já.
1: Jaké jsou teploty teď ve středních Čechách a v Praze?
2: Teploty, ty jsou teď mezi 19 a 20 stupni. Nedrhnou se do lece, mají téměř letní kvalitku.
1: A jak to bude v blízké době? Jaká je předpověď?
2: Tak počítáme s tím, že místy ještě většinou, kterou teď máme, bude postupně obývat. V noci bude většinou polesno až oblačno, k ránu se výjimečně vytvoří mlhy. Teploty klesnou na 14 a 16, v údolích může být o jedno lehce pod desítkou.
1: A dál počasí?
2: Bude slunečno, tedy skoro až polojasno, a letní teploty mezi 26 a 29 stupňů. Slabý během dne pak mírný vítr od východu až jihovýchodu. No a ještě teplej bude v pátek. Tam totiž bude vítr vzduchu vrcholit a odpoledne naříme 28 až 31 stupňů. Taky noc na pátek bude teplejší, noc na zítřek, teploty klesnou na 19 až 16. Na druhou stranu jen zpočátku je polojasno, během dne spíše oblačno. Odpoledne a večer se začne od jihozápadu zatahovat. A přidají se přehánky a bouřky, ty můžou být i silné, a následně budou přecházet večer do deště. Pro páteční večer, pokud máte nějaké venkovní aktivity, ta předpověď není úplně příznivá. Neměl by to být tak intenzivní déšť, jako dobrý pátek, ale to je, počítejme radši s tou.
1: Říká Michal Žák, meteorolog České televize, za tu předpověď moc děkuju a ať se daří, zdravím.
2: Také naslyšenou.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
1: Jak už jsem naznačil, tak zástupci 25 obcí z různých evropských zemí přijedou v září do kostelní hoty na Nymbursko. Obec totiž bude hostit vyhlášení letošní evropské ceny obnovy vesnice. Další informace pro vás přidáme do středočeského odpoledne už za pár minut. A do té doby ještě spousta krásné muziky. Cat Stevens, Iveta Bartošová a nebo teď Vašo Patejdl. Tak ať se hezky poslouchá a příjemné odpoledne přeje ze studia Patrik Rozehnal.

že Svatá hora v Příbrami je nejslavnější mariánské poutní místo u nás? Pro svou polohu bývala označována za duchovní srdce Čech. Svatohorská bazilika vítá poutníky už více než 350 let. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: jste s námi a my jsme s vámi. Český rozhlas Střední Čechy. Kostelní Hlota na Nymbursku bude letos hostit vyhlášení Evropské ceny obnovy vesnice. Před 2 lety v téhle soutěži vyhrála. 10. září tam proto přijedou zástupci 25 evropských obcí a stráví tam 3 dny. Dobrovolníci a vedení obce teď připravují zázemí a taky zkrášlují okolí.
1: Třídenní akci připravuje zhruba 100 lidí, jsou to hlavně dobrovolníci. Mezi nimi je i paní Andrea, která v obci ráda pomáhá při každé příležitosti.
2: Baví mě to společenstvo těch lidí, kteří prostě se sejdou, dělají nějakou práci. Pohromadě u toho je dobrá nálada, dobrý nápady.
1: Na návsi stojí kostel, základní škola, obecní úřad a rybník. Nejvíce práce teď podle ní dobrovolníci mají se zkrášlením a úklidem středu obce.
2: Plejeme záhony, sázíme kytky, natíráme. Vymyšlíme různý aranžmá, co by se hodili k té události.
1: Více než 60 dobrovolníků má na starosti vedoucí knihovny a komunitního centra Květa Šlemínová.
3: Plánujeme tuhle akci už hrozně dlouho, tak od podzimu minulého roku. Od ledna už se snažíme trošku aktivizovat lidi a co se týká práce a podobných věcí, tak opravdu aktivizujeme dobrovolníky tak typu od června.
1: Čeká je ještě úprava zeleně, stavba stánků, příprava občerstvení a zázemí pro zhruba 600 návštěvníků. O pomocníky v obci ale není nouze.
3: Baví mě, že se hlásí starší lidi, hlásí se mladší lidi. Některý musíte oslovit, jinak by do toho nešli. Ale když se oslovíte, tak jsou vstřícní a dělají vlastně, co jim řeknete.
1: A řeší, na co všechno bude dobrovolníky potřebovat při samotné akci.
3: My se snažíme teď v tuhletu chvíli vyhodnotit, kdo bude nejlepší v určitých místech, jako je třeba logistika, finance, úklid, organizace.
1: Slavnostní předávání ceny letošnímu vítězi bude v pátek 11. září. Podle nezávislého starosty Tomáše Drobného si program užijí i ostatní soutěžící.
4: Zařizovali jsme pro ně ještě jednu jako velkou věc, a to celkem 9 exkurzí před tím samotným vyhlašováním. Máme domluveny autobusy, kterými bychom rozvezli do 9 vybraných míst u nás v kraji, v této části kraje.
1: Vedle návštěvy okolních památek tu všech 25 obcí bude mít vlastní stánek.
4: Součástí programu je zároveň jarmark venkova. A to je prezentace jednotlivých těch obcí na stáncích, aby předvedli své regionální produkty a co vlastně u nich na obcích dělají.
1: Náklady celé akce odhaduje starosta na 3,5 až 4 miliony korun.
4: Není to jenom na nás. Velký poděkování patří zástupcům Středočeského kraje, celostátní sítě pro venkov. Je tam řada subjektů, kteří nám pomáhají a kteří i aktivně finančně přispějí.
1: Akce začne ve čtvrtek 10. září a skončí sobotními pivními slavnostmi. Z kostelní Lhoty Alena Junová, Český rozhlas.
0: Tak si přejme, že to všechno v kostelní Hlotě dobře dopadne v těch zářivých dnech a připomínám také, že informace ze středních Čech i ty další najdete také na webu strednichechy.rozhlas.cz. Třeba o liceu v Milovicích se dozvíte, nebo že na Mělnicku se objevila sršeň asijská. A taky naše pořady, které jsme už odvysílali a ke kterým se můžete vrátit, to všechno tam najdete. Stojí za to se tam podívat.
5: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Cesta ven z poruchy příjmu potravy není jen o změně návyků. Je to hluboký proces sebepoznání a postupného budování vztahu k sobě.
2: To tělo se adaptovalo na to, že nepotřebuje tolik jídla, takže mě nedávalo signály hladu.
1: Kláře pomohla psychoterapie u magistry Jany Kastnerové.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Tony Braxton ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Tak co, opakovali jste si všechno možné o žíželách, co o nich víte? Možná zjistíte i další věci a fakta. Připomene nám to Martin Písařík ve své rozhlasové rubrice.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že žížaly nemají srdce? Tito obvykle růžoví kroužkovci patří ke klíčovému druhu živočichů. Jejich neustálé provrtávání půdy je totiž zcela zásadní pro celý ekosystém planety. Některé orgány byste však v jejich těle hledali marně. Cévní systém například zcela postrádá hlavní pumpu neboli srdce. Namísto něj mají žížaly 5 párů svalnatých oblouků, které obepínají jícen a pumpují krev z hřbetní cévy do té břišní. Ani plíce byste u žížal nenašli. Dýchají celým povrchem těla. Pro život potřebují stále vlhké prostředí, aby neztráceli z těla vodu. Jejich pokožka ji totiž neudrží. Na zemský povrch vylézají jen po dešti a před sluncem rychle prchají zpátky pod zem. Kdo by tvrdil, že žížaly mají oba konce těla stejné, spletl by se. Při pozorném zkoumání totiž můžeme na jednom konci rozpoznat sliznicí překrytý otvor, jakousi tlamu, kterou žížala přijímá potravu. Na opačném konci pak jednoduchý trávicí trakt, končící žitním otvorem. Žížaly tedy mají hlavu i patu.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
0: Hezky řečeno, tu patu. No, rubriku najdete, jak už jsem naznačoval, i na našem webu střednichechy.rozhlas.cz spolu s dalšími informacemi. Ve vysílání už za chvíli ve zprávách informace o tom, že generální ředitel Českých drah Michal Krapinec odstoupil z funkce. Mluvit se bude i o sportovních a volnočasových aktivitách pro děti, jak se jim tedy věnují lidé a co jim nabízí třeba v Praze 12. No a pak tu bude humoriáda. Dnes s naším kolegou Zdeňkem Junákem, který bude vybírat, bavit se s vámi, s námi. A prožijeme následující vysílací hodinu tedy v jeho společnosti. A s vámi doufám, že se potkáme na oslavách 10 let pochoutkového roku, už se nám to blíží, tak nezapomeňte tuto sobotu 29. srpna v Kostelci nad Orlicí velký program, spousta talk show, zmrzliny, kávy, kouzelník, karikaturista, bubeníci a František Kinský, je tam toho dost a dost. Podívejte se na web pochoutkovýrok.cz, ať víte, co vás čeká a hlavně přijeďte.

Víte, že Středočeský kraj je největším krajem v České republice? Má 1144 obcí, z toho 84 měst. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Generální ředitel Českých drah Michal Krapinec odstoupil z funkce. Praha 12 opět přispěje dětem na sportovní a volnočasové aktivity. Večer se ochladí a ráno se mohou tvořit mlhy. Zprávy a Žofie Nováčková. Dobré odpoledne. Generální ředitel Českých drah Michal Krapinec končí ve funkci. Po jednání dozorčí rady státní společnosti to oznámil její místopředseda Dan Ťok. Podle něj Krapinec na funkci sám rezignoval a odejde na konci měsíce. Funkci po něm převezme vrchní ředitelka ekonomické sekce ministerstva dopravy Lenka Hamplová. Michal Krapinec nedávno vrátil svou bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. Zdůvodnil to tím, že ji pro výkon funkce nepotřebuje. České dráhy vedl od roku 2022. Příspěvek 800 korun na sportovní a jiné volnočasové aktivity budou moci získat děti z Prahy 12. Městská část plánuje v novém školním roce pokračovat v projektu Aktivní město. O příspěvek budou moci od září do konce prosince žádat rodiče dětí s trvalým pobytem v Praze 12. Podle radní Michaely Černé z ODS městská část celkem vyčlenila na projekt víc než 1 000 000 korun.
2: Cílem projektu je hlavně pomoci rodinám, pro které mohou být sportovní nebo jiné volnočasové aktivity jejich dětí finančně náročné. Chceme, aby děti měly možnost rozvíjet svůj talent a sportovní dovednosti bez ohledu na to, jaké jsou finanční možnosti jejich rodin.
0: Nádvoří zámku Liteň na Berounsku rozezní v sobotu koncertní provedení Prodané nevěsty. Zkrácená verze opery skladatele Bedřicha Smetany zazní v podání solistů a orchestru Národního divadla v Praze pod taktovkou šéfdirigenta Roberta Jindry. Hudební akci doprovodí videomapping, tanec a vystoupení kejklířů. Pokračuje výkonná ředitelka festivalu Ivana Lejdlová.
3: Kateřina Kněžíková stvární Mařenku, Daniel Matoušek se představí v roli Jeníka a hvězdní Adam Plachetka přijal roli Kecala. Samozřejmě vystoupí i další mladší pěvci, kteří stvární další doprovodné role, jako je Krušina nebo Krušinová a Míchu.
1: Sport.
0: Po postupu do osmifinále mistrovství Evropy mají české volejbalistky volný den. Zítra je čeká závěrečné utkání ve skupině. V Brně budou hrát proti Bulharsku. Bude to páté utkání národního týmu za 7 dnů. Libero Daniela Jansová Českému rozhlasu řekla, že je český výběr na takovou porci zápasů zvyklý i díky tomu, že pravidelně hraje Ligu národů.
4: Všechny víme, jak máme fungovat, i vlastně maséři, fyzioterapeuti vědí, jak si s tím poradit, takže to je pro nás obrovská výhoda. Teďka teda už bude pár zápasů navíc, ale myslím si, že ta euforie a ten adrenalin z toho, že hrajeme doma na mistrovství Evropy, nám v tom obrovsky pomáhá.
1: Počasí.
0: Večer a v noci bude převládat oblačno až polojasno. K ránu se výjimečně vytvoří mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 14 až 11 stupňů, v údolích ojediněle kolem 9 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Dálnice D11 směrem z Prahy do Hradce na výjezdu z metropole na prvním kilometru už odklidili následky nehody, provoz je opět plně obnovený. V Praze na okruhu ve směru z letiště k D1 se tvoří kolona už ve sjezdu z plzeňské D5 na 15 až 20 minut, sune se k Ořechu na 19. kilometr. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Tak se k nám přidejte, my jsme připraveni. Patrik Rozehnal a dnes Zdeněk Junák. Vítej, Zdeňku.
3: Děkuji za přivítání, zdravím tebe, Patriku, zdravím všechny posluchače.
2: Výborně, léto, jaké bylo? Dá se shrnout už několika slovy?
3: Krásné,
2: pořád.
3: Opravdu, jako, že jo, já nevím, lidi si stěžovali hodně, že teda to léto, teda to teplo bylo extrém. Jako já mi vím, že bylo extrémně, ale představ si, že by bylo -5. Takže já, mě to nevadilo, užíval jsem si to a fakt jako bezvadný.
2: Užijte si i tu hodinu s námi, začínáme.
1: Humoriáda.

0: Klára od skupiny Činasky na úvod dnešní Humoriády. Ve studiu už sedí a připraven a možná už má vybráno i ze seznamu Zdeněk Junák.
1: Ano, mám vybráno. Nabídka, moji milí, je opravdu pestrá, ale já mám rád opravdu Petra Nárožného. Jako babiče, fakt mám ho rád. A je tady ukázka, nebo tedy příběh Slečny ve vlaku. Tak by mě zajímalo, co tedy se slečnou ve vlaku se může dít.
2: Promiňte, slečno, už bude veselý na dlužnicí. Promiňte, slečno, už bude veselý na dlužnicí.
3: Co?
2: Jak prosím?
3: Ubohost?
2: Čí ubohost? Jaká ubohost?
3: Kolik jich na téhle trati takovýmto způsobem týdně zbalíte, mladíku?
2: Co prosím?
3: To mám být další čárkou ve vašem deníčku?
2: Co se vám stalo, čárko?
3: Víte co? Zeptejte se raději někoho jinýho. A je to.
2: Koho? Když jsme tu sami.
3: No tohle... Teda, opovaž se na mě sáhnout, já ti přerazím dáseň.
2: Co blázníš?
3: Komu tykáte?
2: Tobě, sluníčko.
3: Úroveň, jo, tak on pán je básní.
2: A dáma zase hysterka.
3: Cože? No tak tohle mi teda ještě nikdo neřek.
2: No tak jsem aspoň v tomhle první.
3: No jo, to jsou ty drzouni, kterým není nic svatý.
2: Takže se voníte pro kamarádky, viď, ty jeptiško?
3: Podívej se, chlapečku. Jestli mi nedáš pokoj, tak zatáhnu za záchranou brzdu a řeknu, že jsi mě obtěžoval. A já za ní zatáhnu, to mi věř, ty. Volejzo.
2: Tebe a obtěžovat.
3: Co se tak díváte?
2: Já nevím. Totiž já musím. Vy se mi vlastně líbíte. Moc. Strašně. Strašně moc. Já vás mám asi rád.
3: Co? No teda tohle.
2: Já vás asi miluju.
3: No tohle.
2: Jste taková hezká, plavá, buňavá.
3: Buďte sticho.
2: Taková čistá.
3: Tato, co si to dovolujete?
2: Já nevím, já musím. No co jsem udělal? No co jsem řekl?
3: Když o tomhle mě tatínek neinformoval.
2: A o čem vás pan otec neinformoval, můj tchán zlatej?
3: On mě informoval o vás mužích, ale o vás mi nic neřekl. Ani slůvkem se o vás nezmínil, že tady jednou budete sedět, že budete drzej a že se mi budete líbit.
2: Slečno, slečno, to není nic proti tomu, jak vy se líbíte mně. Miluju vás. Kde to jsme?
3: Za táborem.
2: Milujete mě taky?
3: Taky.
2: Jupi!
3: Co to děláte?
2: Zatáhl jsem za záchranou brzdu. Chci, aby byl průvodčí svědkem našeho zasnoubení. Ten bude překvapen. Ten bude mít radost, že v jeho vlaku, na jeho trati, při jeho službě dva mladí lidé. Jupi!
3: Co mu řeknete?
2: Máte krásné oči.
3: Ale ne, jemu, co řeknete?
2: Máte krásné rty.
3: Ne, co jemu, výpravčímu.
2: Miláčku můj.
3: Promiň, tatínku.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak, Petr Nárožný, první ukázka s ním. Bude-li druhá, o tom rozhodnou posluchači. Dá se takhle nějak seznámit, zažít nějaké zvláštní seznámení ve vlaku, Zdeňku?
1: Tak určitě se to dá, ale protože já jsem plachý člověk, tak mně se to nepodařilo a teďkom už vlastně s přibývajícím věkem vlakem nejezdím. Jelikož já mám problém v té nádražní hale, když oni hlásí odjezdy, příjezdy a zpoždění, tak oni to tak drmolí a v té hale se to tak tříští, že já to prostě nepochytám.
0: Jako, ty se bojíš, že by si prostě zmeškal ten
1: čas? No, to se mně právě stalo.
0: To se ti stalo.
1: Já jsem sem do Humoriády jezdil jako vlakem, protože jsem měl dobré spojení. No. Jenomže potom najednou jsem si taky koupil jízdenku, nebudu jmenovat, kterou společností jsem jel, no. A České dráhy to nebyly. A teď jako stojím na tom nástupišti a najednou ty lidi, jak vlak nikde, a teď najednou ty lidi tak jako trošku odchází a tohleto, ale pořád nás tam bylo dost. A vlak pořád nikde. A teď se dívám na hodinky, odjezd 17.40, bylo nějakých 17.35, vlak nikde, tak jsem se tam jedné paní zeptal, říkám, prosím vás, na Brno? A ona říká, teď hlásili, že je změna nástupiště. A já ti, Patriku, to bylo ještě před těma kolenama.
0: Ano.
1: Tak já říkám, no tak, to je lamprdoně, to nestihnu. Říká, ne, máte 4 minuty. Tak já jsem to vzal tedy kulhaje tryskem, no ale rychlík mě ujel. Proklel jsem celé prostě nádraží, všechny železničáře a rychlíky, a tak jsem musel hodinu čekat. A tak jsem řekl dost. A jezdím buď autem, anebo autobusem. Mm-hmm. Jo? Ale jinak jako, když jsem byl mlád, třeba s rodičema, tak to jsem jezdil strašně rád vlakem, to bylo výborný. Kol ještě, já jsem, že jo, 51. ročník, takže když mě bylo nějakých 8 let, tak to tahali parní lokomotivy.
0: A už jsme zase u toho. To jsme tu už řešili, ano. A dřevěný lavice, kartonový lístky.
1: Jo, a teď ty jiskry z komína. No to, když jel večer, no to ti byla paráda, to bylo něco úžasného. Takže jako jo, ale jo, teď už jako teď vlak, už ne. Vlak ne.
0: Dobře, říká Zdeněk Junák, vybral Petra Nárožného, co vyberete vy, když vám nabídnu proti, jako druhou ukázku, variantu B, Milan Lasicu a jeho vzpomínku na Julia Satinského, ukázka z Všechno párty, zpovídán byl Karlem Šípem. Tak Petr Nárožný může vyprávět o škole a učitelích, Milan Lasica o Juliovi Satinském. Které vyprávění, kterého interpreta si vyberete? 731 800 900, SMS-kové číslo pak 90 01 04, humor mezera A nebo B stačí napsat a poslat do pořadu
4: Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
3: Petr Nárožný nebo Milan Lasica, kdo bude mluvit, kdo nás může pobavit, koho vyberete z archívu na telefonu 731 800 900. Voláte do studia a zvedá telefon Patrik Rozehnal a Zdeněk Junák dnes. Kdo tam je?
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás Patriku i pana Junáka.
5: Dobrý den.
4: A já bych, chlapi, určitě pokračoval s Petrem Nárožným.
3: Dobrá, dáváme mu bod od vás. Kdo další?
6: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím vás a vašeho vzácného hosta.
5: Děkuju.
6: A dala bych, nemáte zač, a dala bych pana Nárožného.
3: Dobrá, bod pro něj, děkujeme. Přesouváme se k dalšímu telefonátu.
7: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdravím vás, panové, oba do radia. A přál bych si
3: Bčko. Milan Lasica, vzpomínka na Julia Satinského, dobře zapisuju. Ještě někdo? Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Pepa ze Štětí. A přál bych si opakování.
3: Opakování, tak znova ještě Petra Nárožného, tak to tomu rozumím. Dobře,
8: ano.
3: Tak jo, děkuju. Součet hlasů už je jasný, vítězství Petra Nárožného, to je vzpomínka na školu a učitele.
9: Tak bylo zajímavé, že byli lidé jako dneska už neboštík, matematikář a fyzikář profesor Kubíček, kterýmu nebylo možné vyvést z rovnováhy. Ten prostě psal na tabuli, řešil matematické formule a nevím co, a přilítla mu na hlavu vlašťovka. To se může stát, samozřejmě. Je to běžné, proč ne? Ale jak reagoval profesor Kubíček? Otočil se, sundal tu vlašťovku z hlavy, došel ke koši, zmačkal to a řekl: prosím tě, já nevím, kdo to hodil. Já to vyšetřovat nebudu. Já to musím odučit, vy si to musíte poslechnout. Možná, že by šel někdo radši do baru, nebo si zakouřit. Seber se, vypadni ven, zapál si, nebo jdi do baru. Neotravuj mě, zdržuješ mě. Mě to taky dneska moc nebaví. Byl konec. Konec. Žádná druhá vlašťovka nepřilítla. Ten člověk byl takový zahambený, ponížený, prostě výsměch, ironie, žert, prostě hlubší význam, všecko. Tohle, který se uplatní a správně zacílí, tak je prostě polegrace. Mu vstoupil do třídy a Jirka Modrů dělal stojku, prostě že ano, a ještě takovou s rozepnutýma kalhotama, takže to vypadalo obzvlášť jako divně, že jo. A on řekl: Modrů, už jsem tady, sedni si. Konec. Jo? Ale přišla učitelka, budu ji říkat Troníčková, je naživu. Samozřejmě, tu jsme měli radši než profesora Kubíčka. A tam stačilo takový to, co se asi dělá do dneška, že ano, jak ty řady sedějí a to schéma české třídy se snad nezměnilo ve smyslu, že vlevo jsou pas oken, vpravo pas věšáků, vzadu mapa, vepředu katedra, vlevo u okna. A když se ty tři řady prostě, neboli těch šest dvojic, ty tři dvojice, tak teda domluví celý ty řady, že nasmluvené znamení prostě, až kantor veme péro a začne psát do třídní knihy, aby to bylo stejný, udělá to další tak. Docela tichounce se začne ozývat chorál. To je taková krásná věc, kde se nemusí otvírat pusa, že jenom se tak. se to zpívá takzvaně po vlnách, že kteří jsou nejblíž, zpívají nejtišej, vzadu silněji, a když kantor projde tou uličkou, sílí zpěv za ním. Že to vytváří takovou vlnu, jako že za chvíli má pocit, že je u domažlic. A v úplně jiným roce. Ano. A nebo prostě někdo hodí někam špulku z nití, nebo něco takového. Co udělá ta učitelka? Samozřejmě ta neřekla jako prostě vyhoďte to tak. Špulka. Vystupte z lavic, tašky na stůl. No o to šlo, proto se to dělalo. Začalo vyšetřování. Namaluje si plánek, kde kdo seděl. Zjišťuje se, viděl jste tu špulku, jak letěla před váma? Jo. Škrtnou se řady za... Snaží se to jaksi eliminovat, ten problém, že ano, konečně chytne viník. A až se samozřejmě zase dostane do situace, no ne, to bylo jasně za náma, to letělo přes nás. A jenom se zjistí, že se to nedá zjistit, že jo. Humoriáda.
3: Co to v člověku vyvolá za vzpomínku? Taky takovéhle alotrie si dělal, Zdeňku, se spolužáky.
5: No tak takové až úplně ne, ale mám hezký zážitek, to byla nějaká 8. třída nebo 7. A tenkrát jsme odebírali, no, jsme kupovali kluci takový časopis ABčko, jako ABC. Ano. A tam byly vždycky nějaký prostě takový nabídky nebo prostě historky z různých technických záležitostí a tak dále. Já měl spolužáka, kterého jsem měl rád, měli jsme jako sousedi a on měl doma v koupelně zřízenou chemickou laboratoř. Takovou jako normální, jako prostě, co dovede dát kluk 8. třídy dohromady.
3: Mladý chemik, jo.
5: A mladý chemik. A jednou mi říká, ty Zdeňo, ty nosíš do toho chemického kabinetu pomůcky, prosím tě, já bych potřeboval, kdybys mi tam vzal pipetu. Pipeta to je taková dlouhá tyčinka, dejme tak metr, tenunká, z toho se pak řežou kratší, když potřebuješ na nějakou, to se vezme jako nějak ta tekutina se do toho vezme a pak se kapička ukápne do nějaký ty skumavky nebo to a tak já jsem tam vešel, nikde nikdo, a oni byli ty tyčinky takhle strčený, dejme v takovým držáku, jak na deštníky. No a tak jsem tam hrál, a vzal jsem asi 6. A teď jako říkám, no a teď mě někdo uvidí, co s tím, tak jsem si ti to, Patriku, strčil do kalhot. Jako takhle, že, jako, že teda půjdu trošku jako Joffre de Pirac. A tak jsem jako vyšel do té chodby a v tom jde paní učitelka a upadl jí sešit. A já, gentleman, blbec, jsem se pro něj zvohl. Teď to prostě ze mě padalo. No úžasný. No průšvih jako hrom, byla to dvojka schování, teda rodiče do školy a tak dál. A tak jsem...
3: Ty už si nalámal ty malé pipety.
5: Já jsem říkal, Honzo, promiň tě, pipety se nevyvedly. Říkám, příště chtěj něco většího. Takže to, ale jinak jako jinak, že bych třeba házel houbou nebo nějaký rýsováčky pro pana učitele na židli, tak to jako tohle to jsem nedělal.
3: Zdeněk Junák je naším hostem v Humoriádě.
10: Vyprávěj mi o tom, co jsi na světě zažil, co jsi vyváděl a potom jsi se

0: co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: Je to Humoriáda se Zdeňkem Junákem a vybíráme další ukázku. Teď je to na nás tady ve studiu, tedy na hostovi. Tak co to bude, Seznam bohatý?
3: Dlouho jsem ho neslyšel, kolegu Zdeňka Žáka, a ten by nám mohl povyprávět, jak to vypadá v nemocnici, ovšem v Itálii.
2: Ukázka z Všechno párty roku 2019 v režii Michala Čecha.
4: Zajímavým hostem je herec Zdeněk Žák.
5: Dobrý večer. Dobrý večer.
4: Ale můžete jako.
5: Tak jsme byli s rodinou v Itálii.
4: No.
5: A tam mě zase napuchl loket, jo. Tady prostě takhle úplně šíleně, takováhle ruka.
4: Žihadlo?
5: Ne, prostě nevím, prostě oni říkali, že to je nějaký zlatý streptokok nebo něco říkali. Tak jsme to vydrželi nějakou dobu, pak jsme se do auta jeli jsme na pohotovost. Do italské nemocnice to nepřeju nikomu, prosím vás. To je něco strašidelného. Po 6 hodinách čekání oznámili, že přišel těžký případ, takže se na nás dostane až, já nevím, ráno v 7 hodin nebo v 8 hodin. Tak jsme zase odjeli zpátky, tam, kde jsme bydleli. No ale už to prostě, a najednou já se probouzím a začíná mě a dali mě prášky. Takové kapičky, a ty byly úžasné, protože vždycky jsem si vzal 8 kapek a bylo mi nádherně, jo.
4: Prostě, takhle jste udělali, no?
5: No, prostě jsem je vypil, ty kapky jsem spolknul a bylo mi nádherně. To je takový gesto, jakože...
4: A loket, to hezký. Loket splasknul?
5: Nesplask, ten byl furt stejný, ale já to necítil a ležel jsem a bylo mi nádherně. Tak prostě vždycky, když mě to začalo bolet, tak říká, kapky. Dostal jsem kapky.
4: Že se to
5: jenom, že ty kapky mě došly. Tak jsme zase šli k tomu na tu pohotovost a oni mě opravdu předepsali. Tak jsem zase 3 dny byl na kapičkách a pak jsem se najednou jednoho dne probudil a cítím, jak mě nos, teda jazyk začíná opuchávat. Ale jazyk úplně... Říkám, tyhle, tak to je z těch kapiček, to je nějaká reakce.
4: To se přelilo z toho loktě, se to...
5: Ne, ten loket byl furt stejnej. Ten byl pořád stejnej. A já jsem ležel a přestával dejchat, ale jazyk mi už takhle vylejzal, jako hrnečku vář. Už mi takhle vylejzal. Tak jsme jeli tam, jak jsme bydleli, tak tam byla takový jako zdravotnický středisko, tak tam jsme teda přijeli, ty zaťukala, vyšel takový naštvaný doktor, podíval, úplně se mi lék, tak jak tam sedělo asi 5 lidí, tak je poslal pryč, že už nebude mít čas. Jo.
2: Jste zvědaví, jak to dopadne, možná proto budete hlasovat pro vyprávění Zdeňka Žáka o zážitku z Itálie. Takovéhle nějaké zdravotní problémy v cizině byly, nebyly?
3: Jako měl jsem, já už do ciziny moc nejezdím, teda
2: kvůli
3: vůbec
2: tomu.
3: Ne. A moje žena miluje Turecko. A tak jsme byli v Turecku, že jo, a prostě moje žena si v 9 ráno lehne do lehátka, obloží se knihami a cigaretami, nějaký to pitíčko a tam leží a já ji odtamtud vymetu až v 18 večer a jdeme na večeři. Já vždycky říkám, Jirenko, já nechápu, proč jdeme all inclusive, když tady prostě akorát se nasnídáme a pak se na večeříme. No a já ji tam jako uložím a pak jako jdu po tom pobřeží minimálně kilometr a půl a najdu si tam nějakou hospůdku a tam si sednu. Jdu samozřejmě jenom v plavkách, mám nějakou čepici a beru si sebou doutníčky, že jo? A tak si tam vykouřím doutníček, vypiju nějaký pivko, druhý pivko a vracím se zpět. No a tak jsem šel, samozřejmě jako v 9 ráno se ta příroda probouzí, to sluníčko, a šel jsem bosej. Jsem si tak cupkal pěkně, no a přišel jsem tam a když jsem se za hodinu a půl vracel, tak už ten chodník, který byl z takového hrubozrného, takový štěrčíček, nějaký říční, nějaká naplavenina, ano, ten píseček, tak to bylo žavý, že se na to nedalo postavit. Říkám, ty brďo, tak do písku, no to bylo ještě horší. A z druhé strany byl posečený trávník a tam byly takový ty osny, jako to, no to píchalo, no hrozný, nebudu to natahovat. Já jsem šel a spálil jsem si a strhal jsem si ty peřinky na chodidle, jako jak jsou hned za prstama, že jo to. No hrůza, teď do moře se nedalo jít, protože to mě tak štípalo, no tak jsme odpoledne vyrazili do lékárny, tam oni všechno ví, jenomže já umím tak akorát, já nevím, good morning, jo, please, a water. A
2: to stačí a pak ukázat na těle.
3: Hello, Marlboro. A tak jako mu to ukazuje, a on se říká, oh, ty se jako divil, teď mě jako říkal, tak mi tam dal nějakou mastičku a teď mi říká, jako, že tomu jsem rozuměl, nechodit. Já říkám, no tak to ti teda děkuju. A tak jsem chodil po hranách těch noh, a takže vlastně jsem to odkulhal, z moře jsem neměl vůbec nic, vrátil jsem se domů, teda
2: byl problém s
3: dával jsem nohy měsíc dohromady, takže od té doby prostě šluz.
2: Takže žádná dovolená v cizně, tady je vedro taky a jsou chodníčky lepší. Vážení, tak náš host Zdeněk Junák vybral tedy Zdeňka Žáka, Zdeněk Zdeňka. Já nabízím proti anekdoty klaunské od Jiřího Štuchala, to je varianta B teď, a vy si musíte vybrat, kterou ukázku pustit do vysílání. Dejte nám o tom vědět přes telefonní linku 731 800 900, nebo pokud se nedovoláte, tak nám pošlete SMS-ku hlasovací Humor mezera A nebo Humor mezera B na číslo 90 011 04.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Na Instagramu nebo Facebooku Patrik Rozehnal Pochoutky se můžete také podívat na místo, kde se to všechno bude konat a připomínám, že tam budou i další věci a zábava, takže třeba rychlo karikaturista, budete si moci nechat zvětšnit svůj obličej rychlými tahy karikaturisty, bude tam také bubenická show, přijde i kouzelník, jeden z našich nejlepších, Michal Nesveda a spousta dalšího a dalšího. Ceny jsou připraveny, taky knížka Sladké Česko a její prezentace, takže stojí za to navštívit 29. v sobotu Kostelec nad Orlicí od 11 hodin oslava 10 let pochoutkového roku. Teď je tu humoriáda se Zdeňkem Junákem ve hře Zdeněk Žák a anekdoty od Jiřího Štuchala. Mezitím si vybíráte. Tak se ptám, kdo na telefonu 731 800 900.
2: Miroslav Karvine, dobrý den, pane Junáku, po dlouhé době.
3: Dobrý den, Miroslave.
2: Dobrý den i vám, Patriku, a díky. Dávám hlas Brňákovi Jiřímu Štuchalu.
1: Dobrá, píšu mu bohat a tudíž i anekdotám, ať se daří, mějte se pěkně. Kdo další volá?
4: Dobrý den, tady Bohuješ z Plzně.
1: Ano.
4: A dávám taky pokračování.
1: Zdeněk Žák tedy dostává mod. Dobře, děkuju za to. Kdo další?
5: Dobrý den, tady je Radka Zlišová. Patriku, já vás moc zdravím. A pana Junáka taky strašně moc zdravím.
3: Dobrý den.
5: Přeji vám hodně zdravíčka a chci pana Žáka. A na pana Junáka se moc ráda dívám, když jsou četnické humoresky, tak to je vždycky strašně přijme.
3: Děkuji vám.
1: Dobře, děkujeme moc a mějte se pěkně, ať se daří. Tak součet hlasů o pár navrch získali, ale anekdoty, takže vystřídáme Zdeňka Žáka, vystřídáme Itálii klaunskými anekdotami.
6: Jak je přestavku, ta přijde klaun, aby se mohla postavit klec na lefa. Vždycky přijde klaun a dělá antre v cirkusy nebo repozu, ano. No nazda, nekoukej na mě kukr, dej si ten kukr kukrku. Aha, Emilo, to je nejlepší klaun z mého repertoáru. Emilo přijde a zavolá. Pane řediteli, alo, pane řediteli, pojďte sem. Já vám dám Adanku, ano, pane řediteli.
7: No, co je klaun? Co bys chtěl vědět?
6: Pane řediteli, já jenom jestli vy to víte. Pane řediteli, proč nemůže prase jezdit na kole?
7: To nevím, klaun.
6: No protože nemá palec, nemůže zvonit, aha! Pane řediteli, já vás udám! Vydáváte vodní vši do akvária!
7: Ale klaun, to se přece dává!
6: Jo, to se dává, ale to se nemá, co pak se může ryba poškrabat. Aha. Alo, pane řediteli, pojďte sem. Já jsem strčila lefový chlávu do krku a on mě neukous.
7: Jak je to možné, klaun? Jak to, že vám neukous hlavu?
6: No on stál v obrácení, aha!

0: židiteli, pojďte sem. Pane židiteli, já vám dáš hadanku, já vás dáš, mám, dávám hadanku, ano, ano, pane židiteli, ano. No, můžeš mě dát clown hadanku. Pane židiteli, proč má pes v sadu takovou dírku?
1: To nevím, clown.
0: No, protože on mu někdo vytrhnul vocásek a zarazil ho kousiček, víš? Pane židiteli, já vám dám hadanku. Proč má náš Lipicán kůň, co dělá levada, takový dlouhý ocas a vůbec proč má kůň ocas?
1: No, aby si mohl clown odhánět mouchy.
0: Je, dipa, aby mohla filharmonii hrát na housle,
2: Typický cirkusový klaun. Kdy naposledy jsi viděl klauna, Zdeňku?
3: Je, minkote, no tak to už bude asi dlouho, ale v podstatě s vynikajícím klaunem se víceméně potkávám pravidelně a to je Boleček Polívka, no. To já mám rád. Ale naposledy jsem, no tak v cirkuse jsem nebyl dlouho. Já jsem byl jednou z vnoučaty, to byli menší a musím říct si, že je cirkus nechytil. Já jsem koupil vstupenky téměř do první řady a najednou, jak tam právě klaun na ty děti, tak jako prostě, ne, že by útočil, ale...
2: Jsou to takové výpady, ano.
3: Ano, tak se vyděsili a že už já do cirkusu nepůjdou. Takže dlouho, no, klauna jsem dlouho neviděl.
2: A červený nos na nose měl jsi někdy?
3: Červený nos, ano, to jsem jednou měl, jako v podstatě na nějaká, to byla nějaká plesová záležitost, tak to jsem si půjčil od Bolečka, takový ten jeho červený nos. Jo. To jako to jsem měl, to jo. Hmm.
2: Zdeněk Junák, náš host, teď mi řekněte, co si vyberete. Anekdoty jsou ve hře, ne, už od Jiřího Štuchala a od Jana Vericha máme tady pro dnešek a taky máme v zásobě Radima Uzla ještě třeba. Hmm. Tak nasazuji proti. Takže Jan Verich nebo Radim Uzel, koho si vyberete? Dejte nám vědět. 731 800 900, číslo do studia a SMS-kové 90 011 04. Pište SMS-ky Humor mezera A nebo B.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Tak rychlé hlasování. Pro koho? Pro anekdoty s Janem Vrchem nebo pro Radima Uzla? Dobrý den, humoriádě.
2: Ještě jednoho z velkavých chlapí, určitě Radima Uzla.
1: Dobře, píšu mu bod a děkuju, mějte se pěkně.
3: Naschledanou.
1: Ještě někdo? Dobrý den. Tak neozývá
4: Dobrý
1: se.
4: A,
1: ah, je tam. Tak. Ačko nebo Bčko?
4: Já bych chtěl Jana Vericha.
1: Dobře, teď už tak to jo. Můžu říct. Máte ho mít a židovské anekdoty z roku 1964.
5: Tak vám řeknu další, jo? Pan Kohn spí jako Dudek. No a proč by neměl spát jako Dudek, když obchod mu jde dobře? Zdraví mu slouží. A paní Kohnová je v Karlových Varech v hotelu Pup. Najednou crr, zvonek. Pan Kohn se probudí, posadí se na posteli. Crr, crr, crr, zvonek. Pan Kohn rozsvítí. Veme si župan a jde otevřít. Kdo je to? Telegram! Pan Kohn přijme telegram. A vrátí se do ložnice. Usedne na pelest postele. Opatrně odlepí nálepku, rozloží telegram, nasadí brejle a čte. Vaše paní náhle zemřela. Stop. Zatelegrafujte obratem dispozice stran pohřbu. Stop. Hotel Pup, Karlovy Vary. Pan Kohn složí telegram, pečlivě ho zalepí nálepkou. Vyklouzne ze županu rovnou do peřina, zhasne. A pak za chvilku, do tmy, pan Kohn vzdychne. To bude ráno leknutí. To je zajímavé, že v mnohých židovských anekdotách úmrtní lože, pohřeb a okolnosti spojené se smrtí v rodině jsou běžné. A přece tyto anekdoty nejsou morbidní. Nepatří do takzvaného černého humoru. Oni totiž chápou smrt jako neoddělitelnou část člověčího údělu. A eo ipso i jí dávají kredit komičnosti. Za určitých předpokladů ovšem. Oni se nesmějí smrti. Oni se smějí lidem. Živým lidem kolem ní. Tak to máte jako s paní Sárou Ginsburgovou v Budapeštu, ne? Vyrovnaná, smířená, leží na lůžku, u kterého na židli sedí její starý manžel, který tiše pozoruje. Najednou se Sára ozve a povídá: Ginsburgu, já bych ráda věděla, jestli mě splníš moje poslední přání. Že se ptáš, povídá Ginsburg, ty přece víš, že poslední přání ti vždycky rád splním. Co by to mělo být? Víš, já bych nechtěla, aby si mě pochoval tady v Budapeštu. Já jsem se narodila na Moravě a já bych chtěla být na Moravě pochovaná. Sára, povídá pan Ginsburg po chvilce. Holka, já ti něco povím. Já tě dám pochovat tady v Budapeštu. Ale kdybych měl vidět, že jsi tady nespokojená, tak tě dám převést na Moravu.
0: Humoriáda.
1: Jan Verich a jeho anekdoty ukončili dnešní vysílání Humoriády. Zbývají ještě poslední slova a také rozloučení. Poděkování Zdeňkovi Junákovi za to, že tady byl s námi.
6: Patriku, já moc děkuji za pozvání. Bylo to tady opět příjemné. Zdravím všechny posluchači a jeden takový malý vzkaz pro mého kolegu Pavla Kašpara, který už ráno ve 4 poslouchá reprízu tohoto pořadu. Takže Pavlíku, představ si, že náš motorest je zavřený, nevezu ti žádnou dobrotu, ale neboj se, ráno přijdu a už se na tebe moc těším. Moji milí, na vás se těším taky. Mějte se moc hezky, užívejte si poslední zbytky léta a zase někdy naslyšenou. Je to

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské

0: Poslanci vládní koalice přehlasovali veto prezidenta a navzdory opozici schválili změnu rozpočtových pravidel. Koalice prosadila pevné hlasování a ukončila tak debatu, do které se hlásily ještě 30 opozičních poslanců. Opozice pevné hlasování i novelu samotnou kritizuje. Podle předsedy ODS Martina Kupky umožní vládě nadměrně zadlužovat zemi. Opozice se chystá společně obrátit na ústavní soud.
1: V tuhle chvíli, kdy většina v poslanecké sněmovně neposlouchá, nevnímá odezvu ekonomů, nevnímá odezvu opozice, tak je to poslední instance, kde se můžeme dobrat ochrany před drancováním České republiky.
0: Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO bylo schválení novely nutné pro sestavení rozpočtu na příští rok. Bez změn by to podle ní reálné nebylo. Pořádek v Praze 4 ve zkušebním režimu pomáhá hlídat bezpečnostní agentura. Městská část ji najmula za 300 tisíc korun měsíčně. Podle starosty Ondřeje Kubína z ODS je důvodem rostoucí počet lidí bezdomova a narkomanů v ulicích. Jako nejvíce problémovou lokalitu vnímá vestibul u metra Kačerov.
2: Je to taková naše prodloužená ruka a oči v terénu. Oni samozřejmě, ta bezpečnostní agentura nemá nějaké zvláštní pravomoci a je to primárně o nějaké prevenci, o nějaké komunikaci s problémovými osobama a pokud se nějaký konflikt nebo nějaký problém eskaluje, tak volají strážníky nebo městskou policii.
0: V Kutné Hoře dnes večer můžou zájemci vyrazit na letošní poslední noční prohlídku středověkého dolu. České muzeum Stříbra je pořádá každý rok o letních prázdninách. Začátek je v 9:30 večer v Barborské ulici, kde má muzeum sídlo.
3: Průvodci vybaví návštěvníky hornickým pláštěm, helmou i svítilnou. Společně pak se stoupají 35 metrů pod zem a prohlédnou si důl, který ve své době patřil mezi nejhlubší v Evropě. Vstupenky je lepší si zakoupit v předstihu na webu festivalu Kutnohorské léto. Tam taky lidé najdou aktuální přehled o počtu volných míst. Z Kutné Hory Michal Trnka, Český rozhlas. Sport.
0: Kanoista Martin Fuksa má za sebou první dvě rozjížďky na mistrovství světa v rychlostní kanoistice. V polské Poznani vyhrál 500-metrovou trať, na kilometru ho předjel jen Číňan Wu v nakonec nejrychlejší rozjížďce ze čtyř jízd. Počasí. Zítra čekáme polojasno nebo skoro jasno, ráno výjimečně mlhy a nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na hlavní části Pražského okruhu směrem z letiště k D1 popojíždí kolona už ve sjezdu z dálnice D5. Na okruh se brzdí na 23. kilometru a půl hodiny se jede krokem k nehodě za Ořechem na 19. kilometru. Se v levém pruhu srazila dvě osobní auta. Místo je zřetelně označené světelnou šipkou. A okruh zůstává zaplněný i ve směru z D1 k letišti, hlavně na výjezdu z Lochkovského tunelu za Barrandov. A na dálnici D8 na příjezdu do Prahy směrem z Ústí se sune fronta od Zdib k nehodě v Cínovecké. U sjezdu na Ďáblice je to na čtvrt hodiny. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď je tu Den v kraji s Jitkou Lukešovou.
5: Hezké odpoledne.
4: Den v kraji.
5: No a protože je vše připraveno, můžeme startovat a máme pro vás opět to nejdůležitější, jak ze středních Čech, tak i z Prahy. A co to bude tentokrát? Například se dozvíte, že Pražské planetárium v září zahájí sérii víkendových koncertů. Také prozradíme, že vedení chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj legalizuje první dvě nepovolená tábořiště pro trampy. No a třeba za chvíli to bude i zpravodajský souhrn celého středečního dne. Pro začátek, ale jako vždycky, písnička.
4: Český rozhlas Střední Čechy, Den v kraji.

0: Tak tolik Petr Kotfalt, no a teď už je na řadě slibovaný zpravodajský souhrn celého středečního dne s datem už 26. srpna, který pro nás pro všechny připravila Žofie Nováčková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.
2: Pěkné odpoledne. Ředitelství silnic a dálnic může začít stavět náhradní vodovod u Luk pod Medenínem. Získalo potřebné stavební povolení. Jde o preventivní opatření, které je součástí přípravy stavby středočeské části dálnice D3 přes Posázaví. Potrubí bude dodávat vodu do zhruba 50 budov, které jsou závislé na místních vrtech a studnách. Národní památkový ústav dnes zahájil kompletní rekonstrukci pražské invalidovny. Dělníci v barokní budově z 18. století vybudují dvě nové stálé expozice, multifunkční sál a návštěvnická centra. Oprava bude stát 2 miliardy a 150 milionů korun. Více ve vysílání už za chvíli. Vlaky by měly u Olbramovic na Benešovsku začít projíždět po obou kolejích do dnešních zhruba 22. hodiny. Po páteční bouřce podemlela jednu kolej voda a část náspu se sesunula. Vlaky na koridoru mezi Prahou a Českými Budějovicemi proto zatím projíždějí jen po jedné koleji a sníženou rychlostí. Zhruba 35 batohů lidé během léta darovali do sbírky školních potřeb v Praze 5. Přispívat můžou do tohoto pátku v provozní době radnice na náměstí 14. října. Věnovat mohou také sešity, psací potřeby, pravítka a další školní pomůcky. Zájemcům následně předměty předá místní odbor sociálně pracovní ochrany dětí. A v Lesním divadle v Řevnicích dnes startuje festival Lesní slavnosti divadla. Představí se na něm herci z pražského Davidského divadla. Program začíná ve 20 hodin představením Vina a potrvá až do pondělí.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.

0: Tak tolik Jennifer Rush a její písnička Tears in the Ray. Ano, a teď aktuálně zůstáváme v Praze. Dvě stálé expozice, nové výstavní prostory, multifunkční sál nebo návštěvnické centrum. To vše bude v pražské Invalidovně, kde začala tříletá rekonstrukce. Za opravu stát zaplatí 2 miliardy a 150 milionů korun.
1: Myslím, že pro Prahu a zvláště tady je to velice důležité místo, aby ty lidi mohli se setkávat a aby tady mohli být.
2: Paní Lucie pracuje v kanceláři vedle Invalidovny. Barokní areál by podle ní měl být více přístupný veřejnosti.
1: Tím, že máme metro na Křižíkově na Invalidovně, tak skrz moc lidí neprochází, vlastně hlavně místní, ale myslím si, že kdyby se opravila a využívala právě pro veřejnost, že by lidi na ní přišli mnohem víc a možná by si to i oblíbili to místo.
2: Podobný názor má i pan Adam, který pracuje kousek od budovy a chodí si do parku před Invalidovnou sníst oběd.
3: Jednou jsem tady přes ten park šel, nesl jsem si jídlo a říkám si, vlastně nevím, co to je, tak jsem jako v rámci té chůze jsem si tak zjišťoval jenom tak velmi rychle. Takže mě to jako zajímalo, je to velká budova, přitahovalo mě to, chtěl jsem vědět, co to je zač. Když by byla možnost, tak se tam určitě podívám.
2: Na to si ale lidé musí počkat. Místo návštěvníků budou v Invalidovně do roku 2029 dělníci, kteří například opraví fasády, stěny i střechu. Popisuje ředitel stavební firmy Metrostav Jaroslav Heran.
4: Je to objekt velmi náročný svým rozsahem, protože je to ohromná stavba, má to 4 trakty a máme na to 3 roky. Celá ta stavba začne teďko postupně archeologickým průzkumem, začne vyklízením, začne bouráním, začne zajišťováním vzorků.
2: Změní se Invalidovna z pohledu kolem jdoucího zvenku?
4: Ne, tak základním zadáním je respektovat historický charakter té budovy. Ovšem změní se z té zadní části, která není vidět z parku. Tam přibydou 2 nové přístavby, které naopak budou velmi moderní objekty, kde se bude koncentrovat technologické zázemí, zkušební sály.
2: Své nové sídlo v prostorách najde také Pražský filharmonický sbor. Památkáři v budově vytvoří 2 stálé expozice, nové výstavní prostory a multifunkční sál. Přibližuje ředitelka Národního památkového ústavu Nadežda Koryčková.
5: My jsme si řekli, že chceme, aby ta Invalidovna žila, aby Invalidovna sloužila veřejnosti a současně i řešila prostorové potřeby Národního památkového ústavu pro některá speciální pracoviště. První návštěvníci by zde mohli přijít někdy v druhé polovině roku 2030.
2: Náklady na obnovu Invalidovny jsou podle ministra kultury Oty Klempíře za motoristy 2 miliardy a 150 milionů korun.
6: Já to určitě garantovat mohu, protože ta částka byla připravena už předtím, takže máme ji k dispozici na ta 3 léta v plné výši a rozhodně to nezůstane vyset ta Invalidovna, její rekonstrukce a revitalizace na tom, že my bychom neměli peníze.
2: Invalidovna vznikala od roku 1731. Přestože se dokončila pouze 1/9 původního návrhu architekta Kiliána Ignáce Dinzenhofera, patří k nejvýznamnějším barokním památkám ve střední Evropě. Z pražského Karlína, Josef Beneda, Český rozhlas.
7: Český rozhlas střední Čechy, den v kraji.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Marek Žďánský pečoval 15 let o gorily v pražské zoo. Jeho nejslavnějším odchovancem je gorilí samice Moja. Jak na ni vzpomíná?
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: David Dale a jejich duet Budu tu stát. Tak a teď se společně vypravíme do přírody. Zájemci se v Lánské oboře můžou seznámit s životem divoké zvěře. Několikrát do roka totiž pořádá lesní správa Lány komentované prohlídky. No a teď tam vzniká nové naučné centrum. Otevřeno by mohlo být už na podzim. A podrobnosti zjišťoval přímo v Lánech náš reportér Richard Webs. Pěkný den, Richarde.
1: Hezký den, komentované prohlídky jsou v Lánské oboře 7x do roka. Ta nejbližší bude tuto sobotu. Zájemci po lesích jezdí minibusem a zastavují na různých místech. Návštěvníci uvidí například Masarykův kámen, prezidentskou vyhlídku i další místa spojená s historií obory. Prohlídka končí v takzvané demonstrační obůrce, kde právě jsem. Kousek odsud by lesní správa Lány měla příští rok na podzim otevřít informační centrum. Lidem formou výstav přiblíží historii obory, zájemci se tam ale seznámí také se zvěří, která v oboře žije a zjistí něco i o chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, kde se obora nachází.
0: Slyšela jsem také, že Lánská obora se potýká s přemnožením některých druhů zvířat, tak jak správce situaci řeší?
1: Od roku 2024 se lesní správě Lány podařilo snížit počet zvěře v oboře asi o 1000 až 1500 kusů. Žije tady třeba jelen evropský, danici nebo divoká prasata. Na snižování jejich počtu se podílí také veřejnost. Zájemci si totiž můžou zaplatit lov, a to buď samostatný nebo skupinový. Cena za odlov jednoho z největších jelenů může být i 800 tisíc korun. Přemnožená zvěř je podle ředitele lesní správy Lány Michala Pernici problém třeba proto, že zvířata vytváří zátěž pro okolní les. V oboře je totiž přes 14 hektarů starých porostů a podle Pernice je tak potřeba les obnovovat, což s velkým množstvím zvířat nejde. Dodám ještě, že za jeden rok pracovníci obory se sbírají asi tunu schozeného paroží. Dříve z něj soukromá firma vyráběla třeba nábytek, dnes z něj vznikají hračky pro psy.
0: No a jak chrání stromy, které v oboře jsou?
1: Starší stromy často padají kvůli silným větrům a bouřkám. Pracovníci obory je tak musí pravidelně odklízet. Momentálně lesní správa Lány vyměňuje oplocení v centrální části obory. To má chránit jak rostliny, tak třeba brouky. V celé oboře je kolem 150 kilometrů takového oplocení. Na závěr zmíním, že vedení Lánské obory se chce do budoucna zaměřit například na různé výdělečné činnosti, chov zvěře i obnovu a ochranu místní přírody.
0: Tak tolik náš reportér Richard Webs. Moc děkuji, naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

0: Richard Miller a jeho písnička Po schodoch, jinak máme 17:35, úplně přesně. Můžete tam zajet na promítání o vesmíru, ale nově také na koncert. Pražské planetárium totiž v září zahájí sérii víkendových koncertů, které spojí hudbu a vizuální vesmírné efekty. Koncertní série odstartuje už 25. září violončelistka Terezie Kovalová.
1: Je to kombinace projekce a hudebního vystoupení, kdy budu adaptovat svoji první desku Zinka pro tenhle ten neskutečný prostor.
2: Popisuje chystanou show, která propojí hudbu a vizuální efekty v jeden zážitek, hudebnice Terezie Kovalová.
1: Pro mě osobně, jak když jsem zjišťovala ty parametry, tak jsem rovnou rušila svůj termín v pražském klubu, který jsem měla letos mít, protože jsem si říkala, že to nemůžu vynechat a hlavně i pro mě to bude zřejmě jedno a naposledy. Já obvykle hraju, když hraju sama, tak hraju se smyčkovačema, takže ta podoba těch písní je vždycky chloupek jiná, ale určitě to bude adaptované na to, aby to bylo, řekněme, hladší průlet tím vesmírem, aby to nebylo jako jedna písnička začne, druhá skončí, bude to spíš jako kontinuální nějaký jako posun mezi těma skladbama.
2: Každý z 10 koncertů potrvá zhruba hodinu a každý bude jiný. Projekce totiž budou přirozeně reagovat na hudební složku, pokračuje kreativní producentka Michala Komrsková.
3: Koncipovali jsme to tak, že jsme vzali ty hvězdy, které vyprodávají velký sály, velký haly, a dali jsme je tady do toho miniaturního prostoru, kde je budete mít jako na dosah.
2: Kromě Terezie Kovalové, která koncertní sérii zahájí, vystoupí v planetáriu taky třeba Bára Basiková s Michalem Pavlíčkem nebo klavíristka Beata Hlavenková. Vstupenky půjdou pořídit přes stránky planetária. Sabina Vosecká, Český rozhlas. Den v kraji.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Skupina Jelen a písnička, která se jmenuje Miluju tě. No a teď se vypravíme opět do přírody. Vedení chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj legalizuje první dvě nepovolená tábořiště pro trampy. Rozhodnout o tom chce v nejbližší době. Jedno se jmenuje Bororo a druhé Mamuťák. Jejich součástí má být i ohniště. Několik nelegálních nocovišť nechali správci CHKO loni totiž zbourat.
1: Kemp Bororo, panenská příroda, koukám dolů do takové rokle. Tábořiště je možná 4 metry široké a na dílku má 15 metrů, je pod skalním převisem. Podle předsedy spolku Táborový kruh a trampa Libora Hartycha bude právě Bororo brzy zlegalizované.
2: V podstatě je to tak, že už se čeká na oficiální legalizaci těchto dvou trampských tradičních kempů. Zatím je to ve stádiu, že se k tomu ještě vyjadřují v podstatě právníci, protože jde hlavně o tu právní legalizaci toho ohniště.
1: Legalizace je podle něj možná i u třetího tábořiště.
2: Ten třetí kemp, který měl být legalizován, je kemp Ranč 7D.
1: Podobně by mohlo být zachovaných dalších 28 nocovišť na státních pozemcích, včetně možnosti rozdělávání ohně. Dalších 64 tábořiště ale na soukromých pozemcích. Ta by mohla zůstat podle Harticha jako nouzová nocoviště. Domluvit si je ale musí už výhradně jen trampové.
2: My jsme se dohodli, že opravdu kempy budou zachovány, ale ve formě nouzových bivaků, tudíž bez ohně.
1: Hartych přibližuje první místa, kde by mohli soukromí majitelé pozemků trampy bez ohně tolerovat.
2: Je to třeba strážce lesa, netopér, lasička, krkavec, junák.
1: Ředitel CHKO Ladislav Pořízek říká, že přes 40 nocovišť z celkových 138 už nechali odstranit.
3: Co se týče likvidace kempů správou CHKO, tak vlastně my předpokládáme, že v loňském roce ten aktivní přístup správy CHKO k likvidaci trampských kempů vlastně skončil.
1: Pořízek připomíná i platné zákony.
3: Bivakování je povolené. My stále zdůrazňujeme, že táboření a rozdělávání ohňů v CHKO Kokořínsko není upraveno pouze zákonem o ochraně přírody a krajiny, ale že zde platí i lesní zákon a také zakazuje táboření a rozdělávání ohně v každém lese.
1: Odpůrci tábořišť v jakékoliv jejich podobě se odmítli na mikrofon vyjádřit. Vadí jim údajné ničení skal, archeologických nalezišť nebo stavby s využitím umělé hmoty, skla nebo montážní pěny. Z Kokořínska Radek Duchoň, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji. We'll be right back.

0: počasí ve středních Čechách.
1: No a jaké bude tedy počasí? V noci bude většinou polojasno až oblačno, teploty se budou pohybovat mezi 9 až 11 stupni Celsia. Zítra se oteplí a bude polojasno nebo skoro jasno, ráno pak výjimečně mlhy. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů Celsia.
0: Český rozhlas střední Čechy, den v kraji.

Tak tolik Hana Zagorová a písnička Sliby, chyby. Dohráli jsme, dospívali jsme, 18. hodina klepe na dveře a to znamená, že jsme na konci našeho magazínu Den v kraji a těšit se na vás budeme opět krátce po 17. hodině zítra. Ale já se s vámi neloučím, protože jako vždy tradičně po 18. hodině a po zprávách se společně uslyšíme u našeho dalšího podvečerního vysílání. Tak

0: Nová Spirála v koprodukci s Živou tvorbou uvádí v české premiéře hru Medizonské mosty.
1: Chtěl bych se tě vyfotit.
2: Ne, teď ne.
1: Teď je ten správný čas.
2: Proč myslíš?
1: Protože jsem si jistý, že na téhle fotce budeš opravdu ty.
0: V hlavních rolích Vanda Hybnerová a Jan Révaj, režie Viktorie Čermáková. Vstupenky na novaspirala.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Střední Čechy.
3: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
4: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
3: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Ředitel Českých drah Michal Krapinec končí ve funkci, nahradí ho Lenka Hamplová. Dělníci opravují částečně podemletou železnici v Mladé Boleslavi. Zítra se oteplí, naměříme až 29 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, pěkný den.

0: má své důvody a já je plně respektuju a chápu a jsem přesvědčen, že Lenka Hamplová bude navazovat na práci pana Krapince.
1: Dozorčí rada se na dnešní schůzi zabývala tím, že Krapinec nedávno vrátil svou bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. Zdůvodnil to tím, že ji nepotřebuje. S tím ale nesouhlasí ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD. Státní zástupce navrhl 12 měsíců vězení pro muže, který v Praze ujížděl policistům. Ti ho v červenci pronásledovali při pokusu ujet silniční kontrole. Policisté ho pronásledovali od Brněnské ulice po magistrále do ulice na Vítězné pláni, kde zastavil pomocí ruční brzdy před budovou policejního ředitelství. Hlídka muže na místě zadržela, říká mluvčí pražské policie Kristýna Zelinková.
2: Policisté zjistili, že muži byl uložen 7letý zákaz řízení motorových vozidel. Provedený test na přítomnost omamných a psychotropních látek byl s pozitivním výsledkem, kdy však lékařské vyšetření postoupit odmítl. Prohlídkou vozidla policisté nalezli téměř 90 gramů zelené sušiny, která byla následným odborným zkoumáním vyhodnocena jako konopí.
1: Technici dnes začali opravovat železniční trať mezi hlavním nádražím v Mladé Boleslavi a městskou částí Depř. Páteční déšť tam podemlel část svahu pod kolejemi na asi 20 metrů dlouhém úseku. Vlaky místem projíždí, kvůli rekonstrukci je ovšem uzavřená část cyklostezky.
3: Oprava železniční tratě potrvá do 9. září. V místě poškození tratě se nachází cyklostezka, a to od závodu Česana směrem ke společnosti vodárny a kanalizace. V tomto úseku je trasa uzavřená i pro pěší a chodce. Z Mladé Boleslavy Radek Duchoň, Český rozhlas. Sport.
1: Dvojskyf Dalibor Neděla Jakub Podrazil prošel na veslařském mistrovství světa do finále. V semifinále dorazili Češi do cíle třetí. Stejným umístěním si finále na dvojce bez kormidelnice vybojovali i Anna Šantrůčková a Pavlína Flamíková. Počasí. Zítra bude polojasno nebo skoro jasno, ráno výjimečně i mlhy, nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na dálnici D8 před Prahou směrem z Ústí popojíždí kolona od Zdib. Příčinou 10minutového zdržení je nehoda kousek před sjezdem na Ďáblice. Průjezdný tam zůstává pouze jeden pruh. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy směrem z Plzně se sune kolona z kilometru 4,5, rychle narůstá. Na úrovni čerpací stanice Orlen na 4. kilometru se srazila dvě osobní auta. Velmi pomalu se pak pokračuje i dál k okruhu za Ořech, je to na bezmála 50 minut. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A naše vysílání pokračuje s Jitkou Lukešovou.
5: Hezký podvečer. No a co nás čeká v následující hodině, tak například prozradíme, že kostelní lhota na Nymbursku bude letos hostit vyhlášení evropské ceny obnovy vesnice. Zjistíme také, jak odhalit ptačí chřipku, dřív než bude nutné vybít celý drůbeží chov, a také vás pozveme na zajímavé akce. Tak hezký poslech.

0: Sarah Conrad a jej písnička From Sarah With Love. Inak 17 minút po 18. hodine. To je přesný čas a také informace pro vás, pokud někam třeba teď v podvečer spěcháte a pokud zůstáváte u našeho vysílání, tak jsem samozřejmě poctěna. Kostelní lhota na Nymbursku bude letos hostit vyhlášení Evropské ceny obnovy vesnice. Před 2 lety v téhle soutěži vyhrála. 10. září tam pak přijedou zástupci 25 evropských obcí a stráví tam celkem 3 dny. Dobrovolníci a vedení obce teď připravuje zázemí a zkrášlují okolí.
1: Třídenní akci připravuje zhruba 100 lidí, jsou to hlavně dobrovolníci. Mezi nimi je i paní Andrea, která v obci ráda pomáhá při každé příležitosti.
2: Baví mě to společenstvo těch lidí, kteří prostě se sejdou, dělají nějakou práci, pohromadě u toho je dobrá nálada, dobrý nápady.
1: Na návsi stojí kostel, základní škola, obecní úřad a rybník. Nejvíce práce teď podle ní dobrovolníci mají se zkrášlením a úklidem středu obce.
2: Plejeme záhony, sázíme kytky, natíráme. Vymyslíme různý aranžmá, co by se hodili k té události.
1: Více než 60 dobrovolníků má na starosti vedoucí knihovny a komunitního centra Květa Šlemínová.
3: Plánujeme tuhle akci už hrozně dlouho, tak od podzimu minulého roku. Od ledna už se snažíme trošku aktivizovat lidi a co se týká práce a podobných věcí, tak opravdu aktivizujeme dobrovolníky tak typu od června.
1: Čeká je ještě úprava zeleně, stavba stánků, příprava občerstvení a zázemí pro zhruba 600 návštěvníků. O pomocníky v obci ale není nouze.
3: Baví mě, že se hlásí starší lidi, hlásí se mladší lidi. Některý musíte oslovit, jinak by do toho nešli. Ale když se oslovíte, tak jsou vstřícní a dělají vlastně, co jim řeknete.
1: A řeší, na co všechno bude dobrovolníky potřebovat při samotné akci.
3: My se snažíme teď v tuhletu chvíli vyhodnotit, kdo bude nejlepší v určitých místech, jako je třeba logistika, finance, úklid, organizace.
1: Slavnostní předávání ceny letošnímu vítězi bude v pátek 11. září. Podle nezávislého starosty Tomáše Drobného si program užijí i ostatní soutěžící.
4: Zařizovali jsme pro ně ještě jednu jako velkou věc, a to celkem 9 exkurzí před tím samotným vyhlašováním. Máme domluveny autobusy, kterými bychom je rozvezli do 9 vybraných míst u nás v kraji, v této části kraje.
1: Vedle návštěvy okolních památek tu všech 25 obcí bude mít vlastní stánek.
4: Součástí programu je zároveň jarmark venkova. A to je prezentace jednotlivých těch obcí na stáncích, aby předvedli své regionální produkty a co vlastně u nich na obcích dělají.
1: Náklady celé akce odhaduje starosta na 3,5 až 4 miliony korun.
4: Není to jenom na nás. Velký poděkování patří zástupcům Středočeského kraje, celostátní sítě pro venkov. Je tam řada subjektů, kteří nám pomáhají a kteří i aktivně finančně přispějí.
1: Akce začne ve čtvrtek 10. září a skončí sobotními pivními slavnostmi. Z kostelní lhoty Alena Junová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
6: Já nešitím ho ani vy.

0: kavárna Pavla Vítka.
1: Textař, humorista, fotograf a také básník. To je Josef Fousek. Pár veršů slíbil napsat i speciálně pro náš pořad. Navíc prozradí, proč jako své datum narození uvádí hned 3 termíny.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Miroslav Žberka, můr našich lások. Odhalit ptačí chřipku dříve, než bude nutné vybít celý drůbeží chov. Tak to má za cíl nová metoda českých odborníků. Na vybraných lokalitách budou od září monitorovat divoké kachny a husy, které jsou hlavním přenašečem. Stejně jako člověk v sobě mají virus ještě předtím, než se objeví první příznaky. Experti proto budou pravidelně analyzovat peří a také trus kachen. No a taky prý vodu v rybnících.
1: V ruce mám klícku, ve které je sorbent zabalený do gázy, abychom nazbírali dostatek biologického materiálu, včetně potenciálně virů ptačí chřipky.
2: Děrovaný váleček, co drží Vojtěch Kouba z Vysoké školy chemicko-technologické, má zároveň na sobě plovák polystyrenový, který bude jako jediný vidět na hladině.
1: Na kterých se držuje volně žijící ptactvo, jelikož například ty kachny jsou rezervoárem virů ptačí chřipky. A tím, že nakažení ptáci vylučují ten virus ještě předtím, než uhynou, víme, že virus ptačí chřipky ve vodě najdeme.
3: Základom je pre nás sorbent aktivné uhlie, ktoré si tu nasypeme.
2: Tady v laboratoři Ústavu technologie vody a prostředí odborníci vyvíjejí různé varianty. I proto Erika Boková teď k uhlí přilévá rybniční vodu.
3: Pridáme inaktivovaný vírus vtáčej chrypky.
2: To znamená, že není nebezpečný pro práci v laboratoři.
3: Použijeme skumavky a prístroj zapneme.
2: Teď se začaly skumavky točit a třást.
3: Budeme premeriavať 14 dní, či se tam ten vírus zachytává, ako to funguje.
2: Takto upravené aktivní uhlí bude ve zmíněném válečku od září plout na 4 lokalitách. Zhruba jednou týdně vědci náplň vymění a odeberou vzorky peří a trusu divokých ptáků.
1: Potřebujeme sebrat vyšší desítky vzorků za jeden odběr, ale na sorbentu máme průměr vlastně toho, co se v té vodě vyskytovalo za celou tu dobu toho týdne.
2: Teď se podle Alexandra Nadě ze Státního veterinárního ústavu drůbeží vzorky testují až po prvních příznacích nemoci.
4: Když překoná úhyn 2% a když dojde k poklesu snášky nebo k snížení příjmu potravy.
2: Když se ptačí chřipka potvrdí, musí se vybít celý chov.
4: Kdybychom našli pozitivitu v těle vzorcích blízkosti chovu drůbeže, tak ochranné opatření se můžou zavést významně dřív, než dojde k přenosu nebo k prvním příznakům.
2: Pokud se monitoring viru ptačí chřipky osvědčí, bude v příští sezóně i na dalších vodních plochách. Eva Kézrová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Marie Rotrová a také Karel Černoch a jejich duet právě končí, no a právě přichází ten správný čas pro to, abychom si poslechli naše tipy. Pokud máte chuť zítra někam vyrazit, tak zbystřete a nechte se inspirovat.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se zítra můžete vydat? V muzeu v Kralupech nad Vltavou si nenechte ujít výstavu věnovanou jednomu z nejvýznamnějších českých výtvarníků 19. století, Mikuláši Alšovi. Expozice představuje 7 originálních velkoformátových lunet o rozměrech přes 2 metry, které patří k vrcholům jeho tvorby. Seznámíte se s díly inspirovanými českou historií, pověstmi i lidovou kulturou. Výstava potrvá už jen do 29. srpna. Hravý čas se stavebnicí Seva si užijete v regionálním muzeu v Mělníku. Koná se tu doprovodný program k výstavě Seva, fauna a flora. Od 10 hodin nabídne hry, stavění i soutěžní kvíz. V muzejní herně si společně s vašimi dětmi budete moct vytvořit vlastní model z legendární české stavebnice, která se vyrábí už od roku 1979. Samotnou výstavu můžete navštívit už jen do 30. srpna. Nájemné malby akvarelem a tuší zve nová výstava Radky Folbrechtové Pravděpodobnost kruhu. Najdete ji v bývalé synagoze Goga v Nymburce. Autorce byla inspirací japonská zenová kaligrafie a hlavní roli tu hraje linie a kruh. Díla shlédněte nejpozději do 18. září. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
1: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Brandýse nad Labem a Neratovicích na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

to byla Helena Vondráčková a písnička To je štěstí. Přiblížila se 19. hodina a to znamená, že jsme na konci našeho odpoledně podvečerního vysílání. Patří se poděkovat za vaši pozornost a společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeji vám kouzelný večer, především dle vašich představ. Pokud zůstáváte našimi posluchači, tak vám přeju také hezký poslech všech našich večerně-nočních pořadů. No a s vámi nespavci se neloučím, protože se dnes ještě můžeme slyšet úderem 23. hodiny u našeho pravidelného pořadu Noční linka. Thank you.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Chmelaři letos čekají až o čtvrtinu nižší úrodu. Ředitelství silnic a dálnic dostalo povolení na stavbu vodovodu u Lok pod Medeníkem. Zítra ráno se mohou objevit mlhy, přes den naměříme maximálně 26 až 29 stupňů. Zprávy Žofie Nováčková, dobrý večer. Úroda chmele bude letos oproti průměru až o čtvrtinu nižší. A to hlavně kvůli suchu a horku, řekl to předseda představenstva Svazu pěstitelů chmele Jiří Smetana. Horší je podle něj taky kvalita chmele. Obsah hořkých látek v žateckém poloraném červeňáku je letos zhruba o třetinu nižší než obvykle. Podle Smetany jsou na tom lépe podniky, které mají vybudovaný systém zavlažování. Ten má asi čtvrtina chmelnic v Česku. Ředitelství silnic a dálnic může začít stavět náhradní vodovod u Luk pod Medníkem. Získalo potřebné stavební povolení. Jde o preventivní opatření, které je součástí přípravy stavby středočeské části dálnice D3 přes Posázaví. Potrubí bude dodávat vodu do zhruba

0: Pražské invalidovně dnes začala rozsáhlá rekonstrukce. Dělníci opraví fasády, střechy a vybudují zázemí pro dvě stálé expozice, multifunkční sál a návštěvnická centra. Za opravu stát zaplatí 2 miliardy a 150 milionů korun, přibližuje ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy.
1: Já to určitě garantovat mohu, protože ta částka byla připravena už předtím, takže máme ji k dispozici na ta 3 léta v plné výši a rozhodně to nezůstane viset a invalidovna její rekonstrukce a revitalizace na tom, že my bychom neměli peníze.
0: Oprava invalidovny má skončit v roce 2029. První návštěvníci by do ní mohli přijít v polovině následujícího roku. Sport. Kanoista Martin Fuksa má za sebou první 2 rozjížďky na mistrovství světa v rychlostní kanoistice. V polské Poznani vyhrál 500-metrovou trať. Na kilometru ho předjel jen Číňan Wu v nakonec nejrychlejší rozjížďce ze 4 jízd.
2: 3 kluci, kteří jsme byli na bedně v Brandenburgu, takže jsem věděl, že to bude určitě rychlá rozjížďka. Číňan to prostě hulil strašně moc. Říkám si, hele, já jdu tady víc jíst, tak jsem to nakonec jako pustil, ale v hlavě to mám jako super. Říkám si, že ve finále ten půjde. Teda doufám, že mu to jako vrátím. Samozřejmě byl rychlej, všechna čest, ale doufám, že já v pátek budu ještě více ready. Počasí.
0: Zítra čekáme polojasno nebo skoro jasno, ráno výjimečně mlhy a nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: V Praze je výrazně klidnější provoz, o něco silnější ještě trvá na magistrále z Pankráce do Holešovic. Nejprve na výjezdu z Nuselského mostu, poté před zúžením na Hlávkově mostě. Ve Kbelské zhloubětí na Doletňán už se zdržení také krátí, kolona od Novopatské se rozjíždí, následky nehody před Cínoveckou už odstranili. Hartigova před ohradou zůstává plnější v obou směrech, jak z centra, tak do Vápenky. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Dnes se zastavíme opět u dotazu jedné z posluchaček, která se ptá velmi záludně, hodně zajímavé. Myslím, že to, milí posluchači, zaujme mnoho z vás. Jestli se skloňují zkratky, třeba pha, pce, jestli tady máme napsat v pse, a tak.
2: Tyhle zkratky, včetně té zkratky od slova firma FA, které fungují zpravidla v administrativním stylu nebo tam, kde jde o jakési technické funkční zkracování textu, se dostávají do takzvané kategorie iniciálových zkratkových slov. Jde totiž o to, abychom to vysvětlili obecně, že máme takzvané iniciálové zkratky, například ČKD, a pak máme takzvaná zkratková slova, která už mají slabiky, obsahují nějakou samohlásku, tudíž my je už chápeme jako slovo a každé slovo v češtině máme tendenci ohýbat, skloňovat
1: Čedok
2: a tak dále.
1: Třeba mě napadá, ano, ano, cestovní ano. Kancelář, já nevím, z čeho to vzniklo už, česká dopravní kancelář, tak. Takže to můžeme říct v Čedoku s Čedokem a můžeme tedy říkat nebo psát v pcích, v pze, protože paní posluchačka píše, že se dočetla, že když je zkrátka firma jako fa, takže se může skloňovat fi, fie, že to je spisovné.
2: Ano, ano, skutečně jako slovo nám to připadá zvláštní, ale má tu slabiku, má samohlásku, tak proč ho neskloňovat? Ale samozřejmě musíme brát v úvahu charakter toho textu, kde tu zkratku píšeme.
1: Takže to není tak úplně v pořádku.
2: Když budeme psát nějaký text s vyššími funkcemi, například estetickými, jistě by to působilo spíš jako nezáměrná komika, ale když píšeme úřední tiskopis a podobně vyplňujeme, tak tam to svoje opodstatnění má.
1: A to samé, co u té firmy, tedy fi, s tvrdým i, můžeme říct tedy o pcích a Praze jako bze, špatně se to vyslovuje.
2: Ano, ano, všechny ty příklady, které paní posluchačka uvedla, jsou stejného typu.
1: Takže když to prostě nebude nějaký závazný dokument, tak si to může dovolit.
2: Řekněme, když jsou to texty technického typu.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že žížaly nemají srdce? Tito obvykle růžoví kroužkovci patří ke klíčovému druhu živočichů. Jejich neustálé provrtávání půdy je totiž zcela zásadní pro celý ekosystém planety. Některé orgány byste však v jejich těle hledali marně. Cévní systém například zcela postrádá hlavní pumpu neboli srdce. Namísto něj mají žížaly 5 párů svalnatých oblouků, které obepínají jícen a pumpují krev z hřbetní cévy do té břišní. Ani plíce byste u žížal nenašli. Dýchají celým povrchem těla. Pro život potřebují stále vlhké prostředí, aby nestráceli z těla vodu. Jejich pokožka ji totiž neudrží. Na zemský povrch vylézají jen po dešti a před sluncem rychle prchají zpátky pod zem. Kdo by tvrdil, že žížaly mají oba konce těla stejné, spletl by se. Při pozorném zkoumání totiž můžeme na jednom konci rozpoznat sliznicí překrytý otvor, jakousi tlamu, kterou žížala přijímá potravu. Na opačném konci pak jednoduchý trávicí trakt, končící řitním otvorem. Žížaly tedy mají hlavu i patu.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Sněmovna přehlasovala prezidentské veto novely, která mění rozpočtová pravidla. Ostravští strážníci školí děti na bezpečnou cestu do školy. Zítra se oteplí, může být až 29 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Poslanci přehlasovali prezidentské veto. Hlasy koaliční většiny si tak prosadili novelu rozpočtových pravidel. Schválený schodek bude moct kabinet překročit třeba při zhoršení bezpečnostní situace.
2: Novelu od začátku jejího projednávání silně kritizovala opozice. Podle ní přispívá pouze k zadlužování státu a oslabuje kontrolu veřejných financí, pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
3: Začíná rozpočtová demolice, začíná faktický konec odpovědného vládnutí. Jste hrobaři rozpočtu.
2: Všechny opoziční kluby se kvůli novele plánují obrátit na ústavní soud. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO ale argumentovala, že bez přijetí novely by nešel sestavit realistický rozpočet na příští rok.
4: Nechceme dělat vylhané rozpočty. Právě proto přicházíme s tímto zákonem.
2: Do sněmovny se novela vrátila už po druhé. Ještě před prezidentem i poslancům v červnu vrátili taky senátoři. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Strážníci městské policie Ostrava vyrazili v posledním prázdninovém týdnu na dopravní hřiště po celém městě. Zaměřují se na školení dětí, jak se bezpečně dostat do školy a zpátky domů. Od začátku září pak budou strážníci dohlížet na bezpečnost u 50 vybraných přechodů pro chodce v blízkosti.

0: září do 4. října. Pětidenní program doplní besedy s tvůrci, tři výstavy a konference o mentálním zdraví. Na co se diváci mohou těšit, představuje ředitelka festivalu Renata Balašová.
1: Italská premiéra Alberta Tombi, Cesta vítěze, to si myslím, že nejenom liberečáky, lyžaře zaujme. A pak bych doporučila Hazel 85, no a pak z těch českých neporazitelní oba Nepelové, Nepela a Šampion, a pak je tady novinka Bojovník, jsou tady dokumenty. Sport.
0: Fotbalistky pražské Sparty hrají o postup do hlavní fáze Ligy mistryň. Na úvod závěrečného předkola bojují na Letné se švýcarským Servette Geneva. Stav utkání je zatím 3-2 pro Češky. Počasí. Zítra čekáme většinou polojasno, večer bude od jihozápadu oblačnost částečně přibývat. Ráno se budou ojediněle vyskytovat mlhy, nejvyšší teploty budou 24 až 29 stupňů, na horách kolem 20 stupňů a na Šumavě až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte kolony. Popojíždí zejména kamiony v pravém jízdním pruhu. Kolona se táhne od 178. kilometru až do Brna k omezení. Osobní auta v levém pruhu zastavují jen místy a zdržení je 15 až 20 minut. A na dálnici D48 na obchvatu Těšína brzdí provoz omezení před hranicemi s Polskem. Kolony jsou tam z obou stran, delší do Polska asi na čtvrt hodiny. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Teď je tu repríza pořadu Alex a host.
2: Alex a host.
3: V 19 letech emigroval a dobil svět. Jeho fotografie zdobily titulní stránky renomovaných módních časopisů. Proslavil se černobílými portréty, akty na film a platinotiskem. V Alex a host vítám fotografa Roberta Vana. Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host je fotograf Robert Vano, který mohl by se zdát z některých mediálních novinových titulků, že je v důchodu a že ukončil svoji kariéru, ale není to tak. Pane Vano, vy jedete dál.
1: Já pořád jdu dál, ale když lidi se ptají asi, proč to bylo, že ukončil, že v důchodu, já už jsem 20 let důchodu, ale já nevěděl, že jsem šel dobit kartu, ročnou kartu, a pak slečna mi řekla, že já už 20 let nemusím dobít kartu, a já to nevěděl, že vy už jste senior, a já myslel, že mluví na mě španělsky, že senior, a jsem jak senior, no vy už jste v důchodu, a říkám, ale já nejsem, říká, tak jste blbý, vy už 20 let jste měli, já říkám, ale nikdo mi to neřekl, že to vám nikdo říkat nebude, to musíte jít na sociálku a tak. Takže já vždy, protože když působíte dlouho a lidi se ptají, že kolika ta je to výstava, za 60 let jich bylo hodně, nebo teď se zeptají, kolikátý tohle je rozhovor, tak řeknu, že tohle je poslední, jako dneska.
0: Zatím jo, poslední,
1: a
0: ano.
1: A za týden bude zase poslední rozhovor někde jinde, a oni to vybrali z kontextu a napsali, že to je moje poslední výstava, protože nevím, kolikátá to je, takže tak.
0: Ale byla to retrospektivní výstava, byla k vidění v Tančícím domě, bylo tam 150 černobílých i barevných fotografií, tak se trochu mohlo zdát, že bilancujete, že jakoby děláte tečku za tou kariérou.
1: Ne, tečka bude, až budu na Olšany. To já nevím, to bylo ono vždy, když mě lidi osloví, ale co bylo jiný, že to bylo poprvníkrát, protože vždy, když dělám výstavu alebo novou knihu, tak já vždy vybírám ty moje fotky. A pak mě řekli, že já pořád vybírám ty samý stejný. Tak ať to dám mladým lidem, co ať si vyberou. Takže to bylo poprvníkrát, když z té nové knihy vybírali mladí lidi. A bylo to zajímavé, že oni mají v hlavě, je to takový retro, vybrali takovýto psychodeliktické barevné polaroidy ze 60. let a bylo to zajímavé.
0: A dovolili vám vybrat něco? Něco vybrat i vám, nebo všechno to bylo na mladých?
1: Já nejdřív vybral do knihy, jo, a to kniha vyšla a vždy, když vyjde nová kniha, tak je k tomu výstava. Že, takže v knižce bylo, řekněme, 500 fotografií, a oni mohli vybrat z těch 500 těch 150. Že když lidi se ptají, která se mi líbí nejvíc, mi se všichni líbí, který já vyberu. A co jsem, já mám víc těch fotek, které se nelíbí. Ty mám doma v šuflících. Jo? To asi vydá někdo, že já nebudu, že jak jsem neuměl fotit. Ale já vždy říkám, protože to mě dali recept, že když každý den vyfotím dva kinofilmy, budu mít 72 políček, za rok budu mít 28 650 políček a z toho se 10 povede, i když náhodou. Takže za 60 let máte 600 dobrých fotek a tisíce špatných, který nikdo nevidí.
0: No i tak z těch, co se povedou, tak je těžké potom vybrat. Vy zase teď vybíráte pro novou výstavu v Londýně.
1: Ano. Nebo
0: už máte vybráno? Jaké jste fázi?
1: Mám, ono to přišlo rychle, protože já s tím nepočítal a oni byli, lidi, kteří mě oslovili, byli na výstavě v Tančícím domě, ale tím, že je to v Londýně, a je to na třech místech, tak najednou chtěli ty kluky, co fotím akty, a v druhé galerie bude móda a ty polaroidy a třetí galerie budou fotky z Prahy. A tak teď jsem to vybral, ale teď to musím zvětšit, udělat ty formáty a tak.
0: A 24. června, ano. Hurá do Londýna.
1: Ano.
0: Na výstavu Roberta Vana, našeho dnešního hosta.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Fotograf Robert Vano je v Alex a host. My jsme končili minulý vstup vaší blížící se výstavou v Londýně. Zmiňoval jste, že v jedné té části budou i akty mužů. Vy jste fotil i akty žen. Řekněte mi, kdo se více stydí, fotograf nebo ti, co jsou fotografováni? Nebo nikdo?
1: No, já myslím, že předtím jsem nevěděl. Já jsem myslel, že nikdo se nestydí. Ale od té doby, jak jsou ty všichni možný mitu, jutu, ADP, HDP, takže už to není jak
0: HDP
1: dám.
0: Je
1: všichni ty AA, taxi a já nevím, všelijaký značky, já nevím, co to je. Takže předtím já jsem mohl s někým domluvit, ale teď, když já bych chtěl a nemusí být ani akty, ale musí to jít přes agenturu nebo někoho, kde ten člověk patří a já musím předtím, než vyberu, co chci dělat, já musím říct, co chci. Jo, jestli chci fotit jenom pusu, nebo oči, nebo zadek a předek a oni pak řeknou, jo, my vám zavoláme zítra a oni pošlu vám 5-6 lidí, kteří by to chtěli dělat. A ty se asi nestydí. Ale ty, kteří odmítli, tak ty se asi stydí. Jo, a teď přijde holka nebo kluk a já jsem řekl, že chci hezký zadek a teď oni se vyzlečou a mají hezký předek, ale já nemůžu to vyfotit. Já ani nemůžu oslovit tu modelku nebo modela. Já si to musím vyfotit, co jsem se domluvil, oni odejdou a pak můžu zavolat agentuře, že jo, měl i hezký předek. A oni řeknou, to vám necháme vědět zítra. Zavolaj zítra, řeknu, že Honza řekl, že nechce. A tím to končí, já nemůžu říct, o, prosím, to už je to mýtu, nebo že by tlačíte na někoho a to
0: takže možná domluva na místě není možná?
1: Není. Jo, jako můžu se domluvit s někým na ulici, ale zase no nikdy, že nejsem ten typ, co bude sedět u koně a čekat, až přijde někdo, že to pak skončí jak Tennessee Williamsový tramvaj do stanice Vášeň, kde Dubois čekala celý život, že přijde nějaký hezký chlap a nikdo nepřišel, takže...
0: Ne, myslela jsem tím, když agentura někoho vyšle, tak s tím, koho agentura vyšle, není možné se potom nějak individuálně domlouvat
1: ne.
0: Na místě. A to tak bylo vždycky, nebo kdy to
1: ne,
0: začalo?
1: Ne, že předtím nebylo, že předtím já mohl se domluvit, řekněme, že byli jsme na přehlídkách někde, kde chodili kluci, holky, já tam někoho viděl, tak kdo by se mi líbil na focení a mohl jsem říct, hele, nechtěl by si se mnou fotit, oni řekli jako očí do očí, že jo, alebo možná musím jít do posilovně za měsíc a takový ty věci, ale dneska nemůžete, protože to je že jako molestování, nebo já nevím.
0: No a když už tedy dojde na věc, takzvaně, jde se fotografovat, tak už potom tím, že jsou ti lidé předvybraní, tak nějaký pocit studu, nebylo nikdy potřeba třeba si dát panáka, nebo
1: ne,
0: jako to, podpořit.
1: No, já neměl ani pivo, už naposledy jsem měl alkohol, když mi bylo 30.
0: Aha, a ti, co vám stojí modelem, ti, co fotografujete?
1: Ty taky ne, u mě ne. Protože to už Shakespeare říkal, že v alkoholu ta imaginace je obrovská, jenom to představení je ubohý. Takže u mě alkohol ne.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je fotograf Robert Vano, kterému právě před fotoaparátem pozovali významné osobnosti během vaší mnohaleté kariéry. Byla nějaká osobnost, se kterou vás pojilo přátelství?
1: Ono, protože ty lidi, kteří jsou nebo byli úspěšní, tak ty pořád něco dělají. Jo, takže my jsme se moc nepotkávali a vy nikdy nevíte, nebo aspoň to takhle bylo a možná už teď je tady taky tak, že ono je všechno ve smlouvě, jo, takže ta osobnost, která přijde na focení, tak ta dostane smlouvu podepsat, že jo, uděláme fotku na titulku, budeš se usmívat nebo nebudeš, budeš se koukat doleva, doprava, já nevím, a takhle budeš nalíčena, vlasy budu nahoru nebo dolů a já to dostanu taky. A teď, a jestli to je část toho, nebo já nejdřív myslel, že to vás jako taky našli ta Amerika, že všichni se pořád usmívají, pořád mají dobrou náladu a my jdeme z národu, který je pořád naštvaný. Takže oni přijdou na to a vy nevíte, jaký ten člověk je opravdu. Oni přijdou a řeknou hello, how are you? A ví, že se musí usmívat a čím rychleji udělá, na co byla podepsaná ta smlouva, tím rychlejší může jít domů. Že nikdy se nestane, že já to neudělám nebo ne, protože to je porušení smlouvy. Takže oni vždy stě hello, hello, hello a naschledanou a uvidíme se zase příště a buď je příště nebo není. A tím, že na začátku vás to baví, protože já nikdy v životě nemyslel, že se dostanu, budeme fotit Rod Stewarta, nebo že tyhle lidi a Three Dog Night, Ornelu Muti, ale oni nehledají kamarádi, jo, že oni jdou, přijdou, udělají a jedou dál. A pak, když děláte pořád s lidma, tak já po tolika letech a do dnes, že já nikam nechci jít, jako jsem s lidma od rána do večera, jo, a kdyby ty party a všechno bylo v 8 ráno, tak já přijdu, ale po čtvrté nedělám nic, protože já potřebuju 2-3 hodiny pro mě, abych na druhý den měl dobrou náladu, protože když nic nedělám, že nefetuju, nechlastám, neulím, nešukám, nedělám nic, takže já potřebuju pro sebe. Ale zase ty lidi, který i známi, který pracují teď u počítače nebo v kanceláři, oni pořád nejsou s lidma. Jo, já dělám práci a ne každý rád chodí domů. A byl kluk, který furt mě říkal, dělali jsme spolu v jedné firmě asi 15 let a on pořád říkal, nechceš jít se mnou na happy hour. A já říkám vlastníku, můj happy hour je, když tě nevidím. Vidím tě každý den od rána do večera. Já musím být sám.
0: Takže musíte být sám se sebou, se svými myšlenkami, osvěžit se, ano, abyste druhý den mohl opět fungovat, ano, a dostávat ze sebe energii. Dobře, takže přátelství není prostor, aby se tvořila, je to čistě na profesionální úrovni. Vy jste také mimo jiné fotil třeba supermodelku Naomi Campbell v jejich 17 letech a někdy, ano, jste řekl, že dnes je vlastně mnohem hezčí ve svých, teď nevím přesně, kolik je, ale přes 50 už to asi bude. Tak sledujete třeba i některé své tehdejší modely, jejich vývoj, kam se posunuli, jak vypadají dnes?
1: Určitě s lidma, kterými jsem pracoval, byla ta Naomi a Cindy Crawford a Carla Bruni a Eva Herzigová a Tereza Maxová naše a oni jsou všichni krásné a dodnes se pořád chodí přehlídky a dělají reklamy a je to super. Jsem rád, že je znám a tak.
0: A že jsou stále krásné.
1: A stále krásné.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je fotograf Robert Vano, který na počátku své kariéry toužil být hercem. Nikdy jste se o to nepokusil?
1: Nepokusil, protože ono to bylo hlavně s jazykem, protože já se narodil na jižním Slovensku, ale v maďarské rodině, a i když jsem chodil do slovenské školy, tak mě já nechtěl mluvit měko, jo, že to já myslel, že lidi šišlají v tom jazyku, že řekli, že slivka nebo lehce, že furt jsem říkal lehce nebo slivky a vždy říkali vanopět, tak když jsem šel na prýmačky na Damu a všechno jsem říkal tvrdě, tak řekli, že to asi proto, že jsem Maďar a že můžu působit v komárňanským maďarským divadle, jo, ale pak mě odvedli na vojnu a pak jsem musel utéct a už ty Americe, jak tím, že jsem neuměl jazyk, měl jsem dvě slova Yellow Submarine, to bylo všechno, takže ono to trvalo, pokud se člověk naučí. Ale mě to furt zůstalo, protože teď posledních 10 let různě chodíme po republice do kulturáku a divadla, máme tam vždy, tam je rozhovor s Robertem Vanem, 2 hodiny tam povídám a lidi mi dávají jako sílu a je to super.
0: Ano, vy jste utíkal ze socialistického Slovenska do Spojených států amerických, bylo vám 18-19 let. Popisoval jste ten útěk v 13. komnatě v České televizi, z toho až mrazí, viděla jsem. Jaké jste měl představy o tom, co bude za velkou louží a usmívali se Američani už tehdy?
1: Oni se, teď já nebyl v New Yorku už 20 let od dvojiček, takže možná se už neusmívají, protože lidi, kteří tam jdou, říká, že se to hodně změnilo, ale já nikdy nechtěl jako do Ameriky, protože já chtěl někam do Vídně, že když se to nepovede, tak bych mohl stopovat domů, to je jen půl hodiny od Bratislavy, ale z Ameriky, když se nepovede, to já plavat neumím, to bych musel přes Atlantik. Ale bohužel v tom utečeneckém táboru byste nemohli jít, kam jste chtěli, ale mohli jste jít do těch zemí, které brali utečence. A to byla Austrálie, to ještě je dál. Pak bylo Švédsko, co by mohlo být dobrý, ale říkali, že to je super, že je to sociální stát. A já v 18 nevěděl rozdíl mezi sociální a socialistický, tak nebudu utíkat od čerta k ďáblu. Tak jsem, a byl kněz v lágru a on říkal, Amerika je nejlepší, protože tam jsou všichni utečenci. Že tam nikdy nebude, nikdo ti nebude říkat, že jsi emigrant, protože jediný lidi, kteří jsou Američani, jsou Indiáni a ty už tam skoro nebyli, takže a dobré, že tam jsem dostal pak občanství za 5 let, co bylo jako super, protože jak jsem odtud odešel ilegálně, tak mě se zbavili národnosti, státní příslušnosti a občanství. A tak jsem já nikam nemohl. A všude jinde ty občanství nebo ty papíry trvají dlouhší 7 let, nebo tak, takže jsem tam, a tím pruser ale byl, že já nemohl jít jako sám, protože já podle amerických zákonů nebyl dospělý. Tam jste dospělý, když je 21. Takže mě dali na adoptaci z lágru a nějaká rodina se přihlásila z Filadelfie a ty mě vzali a tak jsem mohl jít do Spojených států.
0: A do těch 21 let jste žil u té rodiny. Žít,
1: ano.
0: A pak jste vlastně byl i pro Spojené státy dospělým, tak jste opustil tu rodinu, nebo jste zůstali nějak v kontaktu?
1: No, já opustil moji rodinu, tak já bych rovněž opustil každou rodinu, ale super, že mě vzali, to vím teď, protože bez peněz, bez profesí nebo práce, já bych jako nevím, co by se stalo. Takže díky panu Bohu a rodině, která mě vzala. Ale já jsem musel jít za svým, chodil jsem do školy, musel jsem pracovat a pak do té doby jsem i vydělával peníze a to trvalo 3 roky, jo, a do té doby se člověk naučí trochu mluvit, takže jsem se mohl osamostatnit, ale pořád na víkendy jsem chodil domů k té rodině.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s fotografem Robertem Vanem, mimo jiné i o jeho emigraci v roce 67, začátcích ve Spojených státech amerických, vlastně i tehdejší rodině, která se vás ujala, protože jste pro Spojené státy americké nebyl dospělým, ale měl jste kontakt i se svojí skutečnou rodinou na Slovensku. No, po jaké době jste se s nima spojil?
1: Ono se to dalo někdy asi po dvou letech. Asi mě museli nějak... Já nevěděl, že já byl sledovaný. Jo? Že já, když i dostal papíry, tak jsem mohl domů, řekli, že máš, že jsi už Američan a můžeš klidně do Československa. Jenomže když jsem já chtěl domů, tak jsem musel jít přes Československou cestovnou kancelář. A tam seděli nasazené soudružky. To já nevěděl. Já myslel, že ta paní Marta, ta byla taky emigrantka jako já. A ta všechno, co já jí říkal, ona to posílala domů. A teď, když já dostal ty SB spisy, tak tam byly všichni moje dopisy rodičům a všechno, co já tam říkal. A já nikdy nedostal povolení přijít domů až po revoluci 91.
0: Čili ty dopisy se nikdy k rodičům nedostaly. STB
1: možná
0: zabavila.
1: Nějaké, jo, asi museli přijít, co bylo, řekněme, neutrálné, když jsem říkal, že svítí sluníčko, ale když jsem něco řekl, například ty první nedošli. A když pak jsme se potkali po 30 letech, tak mamina říkala, jo, já když odešel, mě bylo 18, jsem se vrátil, mi bylo 45, takže mě jako mamina neviděla celý čas a tak jsme brečeli a ona říkala, hele, ale to je dobré, že všechno dobré jako dopadlo, protože že už mě znali a měl jsem dobrou práci. A jenom řekla, jenom já ti nikdy neodpustím, že ty si nám neřekl. A oni mysleli, že já umřel, že mě tam pochovali někde v Nových Zámcích, že, protože jsem byl nezvěstný. Já říkám, mami, ale já vám pořád psal a říká, dobré, tak už nemluvme o tom. Já se nechci s ní hádat, aby nedostala infarkt, když bylo přes 80. A maminka umřela a po 15 letech já dostal tyhle STB spisy k tomu dokumentu a tam byly všechny moje dopisy. A co mě jenom štvalo, že já ty mámině nemohu říct, že vidíš, já ti nelhal. Tady jsou všichni dopisy, které jsem vám psal.
0: K dokumentu, který o vás byl natočen.
1: Ano.
0: Vy jste se vrátil natrvalo v 95. roce. Kam jste se vlastně vracel? Tehdy už nebylo Československo, bylo Slovensko a Česká republika, tak kam jste se vracel a proč jste se vlastně vracel natrvalo?
1: Já nemyslel, že jdu natrvalo, já jenom, že jsem mohl poprvní v tým 91. myslím, že ještě bylo Československo, a protože já už žila jenom maminka a takhle jsem každý půl rok, já žil tenkrát v Paříži, takže jsem se vracel domů a v 90. je pak se rozdělila republika, ale mně to bylo jedno, protože jsem já tady nebyl. Ale v 94. dva kluci, který taky emigrovali do Ameriky, jsme se znali, oni koupili licenci pro časopis L, československý časopis tenkrát, ale to trvalo, pokud se to dalo do pohybu a oni mi nabídli práci kreativního ředitele, co já byl, protože nevěděl, mě bylo 45 a tak jsem myslel, že teď já budu šéfovat, tak teď budu moct dělat všechno, co chci, ale jsem nevěděl, že když vy koupíte licenci, vy se musíte držet podle toho receptu. Jo, takže to nebylo tak, ale já měl smlouvu na 2 roky, ale mně se to tady líbilo, já nikdy předtím v Praze nebyl. Tak jsem zůstal na další rok, na další a pak jsem zůstal a furt jsem a já pořád myslím, že někam jdu, ale asi už nikam nejde.
0: A už toho je vlastně 30 let, více než 30, no. 31 let, co jste natrvalo tak. V České republice. Robert Vano je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Je s námi fotograf Robert Vano, který chystá další výstavu, tentokrát v Londýně. Ta výstava započne 24. června. Vy se vydáte do Londýna, ale nejste úplně nadšen z toho, že usednete do letadla a poletíte.
1: Já nejsem nadšen, protože já už nikam nerád chodím, ale buď z té euforie, když mě oslovili, a měl jsem strašnou radost, že možná ještě jedno v Londýně, pak to mají do New Yorku a do Paříže. A tak jsem řekl, že jo, ale teď, jak se to blíží, tak jsem z toho čím dál víc nervózní. Ale tak a to není ani o tom letě, ale tím, že jsem dlouho nikde nebyl, takže už to není tak, jak dávno, když jsme letěli někam, to bylo, jak když dneska jdete na nádraží, jdete, nastoupíte a jdete, ale teď tam přijdete a cestu tam šeli, jaké tyhle mašinky, kde musíte skenovat svůj pas, nebo co to mi říkají kamarádi, takže já se budu jako tvářit, že jsem slepý nebo něco neumím, aby mi tam nějaká pomoc pomohla.
0: No, slepý,
1: pak to se... Pak chci sedět sám, jo, to taky není možný, ani ve vlaku, jo, že já říkám, já potřebuju jízdenku, chci sedět sám. A teď paní říká, jo, vy chcete relax. Já říkám, já nevím relax, nebo jenom, protože z dětství máte z paměti, že do vlaku nastoupí 4 ženský s živýma kuřetama nebo kohoutem. Vytáhnu si sendviče, hned mají řízky a to. A mě vždy posadí něko vedle nějakého velkého pana nebo paní a já jsem furt uprostřed.
0: No, aby se to vyrovnalo. No, nemůžeme, no. Nemohou posadit 3 velké pány. Silné.
1: No, takže tak, ale mám i radost a večer, ale to je jedno, že mám vždy radost, když dva momenty, když přijdu a odejdu, tedy. A už na cestě domů se budu těšit. Já tam nebudu dlouho, já jsem řekl, že já pojedu ten den, bych chtěl, když je vernisáž a na druhý den ráno chci jít domů.
0: Nechcete si prohlídnout Londýn, zavzpomínat, nic takového.
1: V televizi nebo někde.
0: Dobře, a říkáte, že by tato výstava měla pokračovat a měla by zavítat na místa, kde vy jste působil, ať už New York nebo Paříž?
1: Ano.
0: Takže dost možné, že poletíte do New Yorku?
1: No, budu
0: nebo to
1: muset.
0: Bude muset být bez vás?
1: No, budu muset, já nevím. Ono to je blbý, protože už jsem se chtěl vymluvit. A je to, není to fér nedodržet slovo. Jo? A oni řekli, ale vy jste nám to slíbil. Jo? A tam, protože pak, když řeknu, že ne, tak proč to dělají? Jo, takže pojedu.
0: Sliby se musí plnit, nejen o Vánocích,
1: ano,
0: že jo?
1: Ano.
0: Máte v Americe někoho, na koho se těšíte?
1: Oni, všichni ty lidi, kteří byli hodně blízký, někteří už nežijou a ty manželé, které já znám od dětství, my jsme spolu chodili do školy na základku spolu emigrovali taky jedno, měsíc rozdílom, pak šel za náma a s tím jsme vždy v blízkém kontaktu, že všude, kde já žil, oni žili taky po nějakým čase jenom ulici dál. Takže ty lidi, a oni mají děti a to jsou ty děti, co mi vždy ukazuje, že jí vypad zub. Takže jedna žije v Los Angeles a druhá dcera žije v New Yorku. Takže když bude výstava v New Yorku, oni určitě pojedou. Ale už takhle ty blízky. Když s těma lidma nejste spolu, já nevím, 30 let, tak ono, oni si najdou jinou cestu a tím, kterým asi píšu, ty nepřijdou, protože ty kamarádky už je přes 90, takže ta nepojede a tak.
0: Abyste si našel cestu, která vás zavedla opět domů.
1: Ano.
0: A jste tu spokojený. Co vás ještě čeká? Teďka po rozhovoru, kam se vydáte?
1: teď pojedu koupit baťoch, protože tenhle baťoch, který mám, tak to už ho mám asi 10 let a už je na něm díra.
0: Tak to je příjemná povinnost, není?
1: No, musím koupit baťoch, a protože když pojedu do Londýna, tak nemůžu jít s dírou na baťoch.
0: Musíte být reprezentativní. Tak dobře vyberte a moc děkuju, že jste tu byl. Robert Vano.
1: Moc krát děkuju za pozvání. Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Je 21 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
1: Odbory schválily změny v platových tabulkách. Přerov hledá provozovatele kavárny v novém sídle magistrátu. Zítra bude polojasno, nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů. Zprávy Ažofie Nováčková, dobrý večer. Odbory souhlasí se změnami platových tabulek ve veřejné sféře, které navrhla vláda. Požadují ale některé dílčí změny. Po dnešní schůzce šéfů odborových svazů veřejného sektoru o tom informoval předseda odborářů Josef Středula. Odbory navrhují třeba úpravu prvního platového posunu nebo osobních příplatků. Ministerstva práce a financí teď budou pracovat na detailních propočtech, aby změny mohly platit od nového roku, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: Začne se na tom prvním stupni s minimální mstou. Budou tam mezi nimi určitá procentuální rozpětí. Zrušíme i zaručené mzdy, to znamená, že celá řada zaměstnanců jim stoupne ten plat, ale samozřejmě budeme to muset vybalancovat i s tím osobním ohodnocením. Teď to budeme všechno počítat.
1: Vláda by o změnách platových tabulek měla znovu jednat v pondělí. Návštěvnost koupališť v Libereckém kraji je tuto sezónu spíše průměrná. Shodují se na tom provozovatelé, které Český rozhlas oslovil. V červnu se lidé koupili více než předchozí roky, naopak v červenci méně. Po chladném a návštěvnicky slabém roce 2025 se počty návštěvníků dorovnávají roku 2024. Důležité nejsou jen vysoké teploty, říká správkyně vratislavického koupaliště Sluníčko Zuzana Benešová.
4: Naši návštěvníci hodně využívají ty sluneční louky, terasy, který tam jsou kolem bazénu, nejenom jakoby přímo za vodou, že by chodili, takže tam potom, když je slunečno, tak ten zájem je daleko vyšší.
1: Město Přerov hledá provozovatele kavárny do nového sídla magistrátu na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Uchazeči můžou nabídky posílat do konce září. Součástí zázemí kavárny jsou i skladovací prostory a terasa s vyhlídkou. Pokračuje Lenka Chalupová, mluvčí magistrátu.
5: Znalecký posudek stanovil obvyklé nájemné v rozmezí 20 až 40 tisíc korun měsíčně.

0: iRozhlas.cz Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov stojí osobní auto na krajnici na 58. kilometru. Projíždějte tam opatrně. A na silnici 9 z Prahy na Mělník opět omezení a kolony mezi Zdiby a sjezdem z dálnice za Líbeznicemi. Zdržení je asi na 15 minut. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A teď už repríza pořadu Zlatá láska.
0: Zlatá láska.
2: Máme pro vás další příběh, který vás chytne za srdce.
3: Na jeho začátku snila mladá dívka o chlapci na motorce a odmítala kvůli němu řadu nápadníků.
2: Její čekání se vyplatilo a je z toho láska delší než půl století.
3: Dnes je původnímu mladíkovi 76 let. A ona je o 3 roky mladší. Energii jim dává také jejich 13letá pravnučka.
2: Jak napsal Emil Zola, největší odvahu dokáže mladým lidem dávat jen láska.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: K nejsilnějším citům, které jako lidé známe, patří láska. A právě ona je námětem našeho pořadu.
1: Jak silný může být tento cit u lidí, kteří spolu prožili v manželství už více než 50 let?
0: To nám dnes prozradí manželé Jarmila a Antonín Řezníčkovi z Luhačovic.
1: Na začátku se, jak se říká, oťukávali, aby se zamilovali a zjistili, že jejich lásku už nic nezlomí. Je tak pevná, že díky ní dokázali překonat i těžkosti.
0: A tak jsme k ním poslali s mikrofonem našeho milého kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den. Odhaduju správně, když jste venku, že jste Jarmila?
4: Ano, ano, jsem Jarmila.
3: Řezníčková.
4: Ano, na vás čekáme.
3: A upravujete květiny?
4: No jenom tak, jako abych měla co dělat. Z recese.
3: Já vám jednu přidám, ale do vázy.
4: Hodný, děkuji. Pojďte nahoru.
3: Půjdem.
4: Pojďte.
3: Ať se seznámíme i s Antonínem.
4: Ano, Antonín je čeká už na vrchu.
3: Aha, připravený na povídání.
4: Moje záliba je květiny. Já můžu mít květin ještě daleko, ještě jednou tolik. Manžel moc ne, ale já jako, to je moje hobby.
3: A co má manžel jako hobby?
4: Tak on je elektrikář vyučený.
3: Kolik máte doma zásuvek?
4: Nevím.
3: A to ví manžel. Dobrý den.
5: Pačovici, zdravím vás.
3: Takže už vás máme pohromadě Antonín a Jarmila, manžele Řezníčkovi.
4: Ano.
3: Jak dlouho jste spolu?
5: 53 a půl.

0: To tak hrdě říkáte a nahlas.
1: Jasně, však já na to mám zásluhu, ne?
0: Takže i to se dozvíme, jak ta zásluha vznikla, a to povídání začneme za chvíli. Bereme si papuče a jdeme na to.
2: Oba se znali od vidění už léta. Vídali se hlavně o prázdninách, kdy měl mladý student průmyslové školy volno a sličná dívenka k němu vzhlížela jako ke staršímu. Zůstávalo jen usnění.
3: Ale v létě roku 1969 se v Březolupech konala folklorní slavnost. Slovácká svatba. 20letý Antonín dorazil na své motorce a 17letá Jarmila už v sobě našla odvahu.
4: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: Už jsem, jak kdyby byla do něho, ne jako zamilovaná, ale už jsem ho víc znala. Tak a nechtěla jsem, aby mě ho některá uglovla. Tak jsem si ho držela.
0: Vy jste si na něj myslela jako?
5: Ano, ano, myslela, no.
0: A když jste byl na té slovácké svatbě, tak vy jste přijel a už jste si taky třeba myslel na Jarmilu, nebo k čemu tam došlo, že ona si pak jako už tohle pamatuje a pokládá za okamžik nějakého začátku?
1: Nevím, jak začít, ale no. Jarmilka je z Březolup, Uherského Hradiště, a já jsem ze sousední vesnice Zešarov. Březolupy mají asi 1800 obyvatel, no 16 až 1800 obyvatel, a Šarovy měli nějaký 230, tak já jsem byl z malé dědiny. No. Ale já jsem o 3 roky starší, no a my jsme jezdívali na skútrech, my jsme měli skútry ČZ-175. Dneska tomu říkají, že jsou to prasata, to není pravda. To jsou krásné mašiny.
0: Takže vy jste přijel ze Šarov do Březolup, byla nějaká folklorní sláva, na vás jako na chlapa s motorkou, lepili se teda ženský a přilepila se i Jarmilka, nebo co?
5: Ano, já, no, mně se to hrozně líbilo.
0: To možná dovíte, co ani nevíte po těch 53.
1: Rozvídám se věci, no.
5: Řeknu vám ještě jeden příběh, my jako jsme měli doma, jak všeli co svítí elektriku, jenomže se nám pokazila a já jsem ho znala, tak jsem říkal rodičům, já znám jednoho elektrikáře a já mu řeknu, a on nám to přijde spravit, jako... Tak došel, pospravoval, tak od té doby bych řekla, že už jsme se víc jako tak stýkali.
0: Vy jste si jako začali u zásuvek, jo?
5: Ano.
1: U přípojky.
5: U přípojky.
1: U přípojky.
0: Tak dobře, tak objevil se doma a zase odešel. A vy jste si na něj myslela?
5: Jo, myslel to. Tedy tu dobu, jak bych řekla, že už jsme jako tak spolu začali chodit.
0: Bylo to jako pozvolné, ano. Takové... Nelze vystupovat žádný zásadní okamžik, že by přišel a řekl, já tě zvu na rande nebo něco takového, nebo vám dal první pusu, Jarmilko, třeba, nebo tak.
5: No to už mě tu pusu dal na té slovácké svatbě, to jsem měla 17 roku.
0: No jak tomu tak jako dojde, to tam...
1: Patriku, za našeho mládí sešli kluci s holkama dívat na hvězdičky, jak svítijou. Při zábavě, při tancování, no.
0: To chci slyšet.
5: Ano,
0: no. Takže u hvězdiček.
5: Ano, ano. Tak to bylo. Tak to bylo, no.
0: Tam jste byli sami.
5: Ano, sami.
1: V parku třeba, nebo v lesíku někde a tak dále.
0: No a proč jste se rozhodl ten den pozvat Jarmilu na pozorování hvězd? Proč jste si třeba nevybral jinou?
1: No jenom tak musíte zkoušet, no, která povolí, no. Ale však tam ničemu nedošlo, to bylo jenom tak jako procházka, jako to, když se dala pusa, tak to už jsem potom z toho nespal, jako.
0: A byla pusa na tom prvním?
1: Jasné. Jasné.
5: A ještě vám něco řeknu, když to bylo na té slovácké svatbě, tak tam máte 4 sukně a než by se k tomu dopátral, tak by ho přišla i chuť.
0: Dobrá, ten večer končil pusou, ano. Asi nějakým rozloučením a možná příslibem, že se ještě uvidíte.
5: Určitě.
0: Doprovázené.
5: Ne, já na té slovácké svatbě, já jsem měla svého mládence a on měl svoju družičku taky.
0: Ale ejhle.
5: No, tak to bylo. Tak to bylo. No. A pak jsme, jako, mně se líbila ta jeho motorka, on vždycky přijel na motorce, tak jsme si někde vyjeli.
0: Tak kdy jste se... rozešli s těmi původními partnery, nebo jste tak jako myšlenku na to, že by z toho něco mohlo být, opustili a dali se dohromady vy dva skutečně?
5: No, já jsem aby vám pravdu řekla, já jsem třeba měla ty, ne, jakože by jsme spolu chodili, za mnou chodili, já jsem jich nikdy jako nechtěla, protože jsem chtěla jenom ho.
0: Jarmilko, jak dlouho jste po něm snila?
5: No já nevím, no, tak aspoň 2 roky.
0: Tolik, to se dá vydržet.
5: No dá, no, ale protože za mnou přišel ten druhý, ale já jsem ho nechtěla, protože jsem chtěla tady toho miláčka mojeho.
0: Čím vám tak imponoval?
5: Nevím, tak byl hodný, byl pozorný, nenadával mě. Pozval mě, když jsme někam šli, tak mě pozval. Takže já jsem byla spokojená.
1: My jsme z normálních rodin, jako. A to ještě měli hospodářství doma, prasátko, slepičky, že? A brojléry a já nevím, co všecko. A záhumenky.
0: Byl vůbec čas na randění?
5: Já jsem si ho vždycky udělala. Musela jsem třeba poděla doma, jako jsme měli husy, tak jsem musela přivézt nějaké to krmivo jim. Rychle, rychle jsem to udělala a už se mazala. Abys přišla brzo, vždycky maminka mě říkala.
0: Měli jste nějaké to svoje místo?
5: Tak vždycky jsme si něco našli. Pak už chodil k nám. A ještě vám řeknu jednu perličku, vždycky jako došel k nám a moja maminka byla hrozně takový, ne pedant, že by mě nepřála nebo něco. Bylo 10 hodin, ona šla, jako mezi, já jsem měla svoju světničku a ona vždycky říkávala, Jarko, spat, aby šel dom. Taková byla ona, no. A stejně neohlídala.
0: Takže v přítmí vaší světničky někdy došlo i k něčemu.
5: Došlo.
1: To tak, jak to mělo být. Tak to mělo být. To je normální.
5: Když jsme byli mladí, tak jsme si někde, aby nás nikdo neviděl, mačkali ruky. Já jsem zase byla taková, když jsem mu jako přišla říct, že jsou těhotná, tak jsme tam seděli ve Zlíně, tak tam bylo takové, já vám to řeknu normálně, takové šáší.
1: On
5: mě chtěl jako hlubit, já říkám, Ježišmar, všichni se na nás dívají a ty mě tady budeš líbat. Musíme i někde jít, já jsem se normálně styděla.
0: Tak počkat, v přítmí doma, tam dovádí a na veřejnosti ani ruku stisknout ne.
5: Ne. Ruku jo, ale jako aby mě tam někde dával posu, to ne. To jsem nechtěla.
0: Když jste přišla s tím, že jste v jiném stavu, komu prvnímu jste to řekla? Doma rodičům, Tondovi?
5: No prvním.
1: Já jsem na ně čekal, jak to dopadne, ne?
0: Vy jste ji poslal doktorovi?
5: Ano.
1: No ne, no tak to bylo nutné. No.
5: No. A tak jsem přišla pak domů, tak jsem to mamince a ještě, když jsem třeba měla 20 let, tak jsem měla, ne strach, ale bála jsem se vždycky, ježiš, co ta maminka mě řekne, že mám ještě čas, mám 20 roků. Tatínek, který jezdil po světě, který byl někde na montáži v Polsku, to jsem on říkal, tak co, musíš počkat, až otec přijede a já říkám, že on přijede za 3 měsíce, tak to musíme uspíšit. No.
1: Bude chodit.
5: Tak nakonec jako sama přijel spíš a ta svatba se konala
1: 10. června
5: 72.
4: Zlatá láska.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes nám o své lásce a citech k sobě vyprávějí manželé Jarmila a Antonín Řezničkovi.
2: Seznámili se v roce 1969. Necelé tři roky potom, v roce 1972, se museli brát.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: My jsme si dali 10. června a hotovo, přesto vlak nejel.
4: Kde jste měli obřad?
3: V Březolupech na Národním výboru, který mohla být svatba. A pak jsme to měli ve Zlíně v kostele, který mohlo být aj tak, a teďka ne. Ale tedy jsme to měli například na úřadě a pak v kostele.
4: Jak jste jeli na úřad?
5: Na úřad jsme šli pěšky, protože to bylo v Březolupech.
3: Ano.
5: No, ona bydlela od kostela, já nevím, 3/4 kilometru nebo tak nějak, od kostela, od obecního úřadu, a to se chodilo průvodem.
4: Kdo ho vypravil? Někdo mávnul a šlo se, nebo jak?
5: No tak začátek byl u nevěsty, protože já jsem byl z vedlejší dědiny, tak byl u nevěsty, tam se týden dopředu peklo, smažilo a já nevím co všecko, že? No a to mělo svůj rituál. Všecko na pláne, ty no svatby se opakovaly.
4: No já to právě chci slyšet, protože to už se dneska třeba tak neděje, tak jak, co všechno bylo součástí toho rituálu, tedy vypravit se na ten úřad, v jakém pořadí jste šli, ve dvojstupu, trojstupu, nebo co, jak se chodilo?
3: Nevěsta šla, ze ženichem šli první, nebo my jsme tedy ještě bývali aj družba, tak já jsem šla se starším mládencem a Tonda šel jako s tu starší družku. Tak jsme přišli na úřad, pak jsme si to vyměnili, z každé strany stál svědek, oni to podepsali, pak jsme šli do Zlína, jeli jsme, tak jsme měli jako mšu v kostele, tam také byli svědci.
4: To jste si ty prstýnky zase sundavali?
3: Ano.
5: No a taková příhoda byla, my čekáme po obřadu obecního úřadu na ten autobus, to měl Křížka jet, a on furt nejel, tak kdo si to šel zjišťovat, protože mobily nebyly, ne? Kdo si to šel zjišťovat a on byl tesař, tak on byl na střeše, no, na to zapomněl. Tak musel, tak rychle slez ze střechy, oblékl se a valili jsme do kostela, do Zlína. No. To byl ale zkrácený obřad, to nebyla celá mše třeba hodinová, ale to bylo 20 minut, to trvalo. A pak jsme šli k fotografovi, lidi šli někde na kafe a podobně, a pak zase celý autobus jel dom, do Březolup. Tam už kuchařky měli navařeno, sedlo se, barák, to bylo připravené, 50 nebo kolik nás bylo, 60, 50 lidí.
4: Jak, co jste měli k jídlu?
3: Ježíš, my jsme měli pečené maso, zelí, knedlík, pak byla večeře a na tu večeru jsme měli bramborový salát a řízky a kuře. A ještě jsme měli polívku slepičí, to vždycky sousedky přinesly. To se vařilo v kotli, polévka, protože bylo moc lidí. By se na každého dostalo. Nudle se dělávali týden před svatbou, to přišly sousedky jako k mamince, pomohli jí to našulat. To byla krabice veliká od kuřat. No, tak jako, jedna. No.
4: Koláčky byly?
3: Koláčky se pekly u pekaře.
5: Ve Břežnici,
3: no. To bylo veliké.
4: Co váš první tanec na svatbě?
3: Polka asi byla, ne?
5: To já nevím.
3: Asi jo, první byla polka.
5: Jo?
3: Ano, to vždycky. Měl ženích z nevěstů solo a potom se už přidali ostatní. Až nevěstu všetci vytočili, tak potom šli tancovat ostatní. Takže a to vždycky jsme šli, jako byli v hospodě, a než byla večeře, tak jsme byli jako v té restauraci a potom přišli kuchařky, donesli něco na tácku a jako řekli tak, a teď se jde, je večeře, všetci jdeme jednu, tak všetci do průvodu, jsme zase šli mojím rodičům, už to měli nachystané, tak jsme pojedli a zase večer byla zábava. A ta byla možná do rána.
4: Dostali jste spolu se svatbou od rodičů třeba nějaké požehnání, nějakou radu?
3: Ano, ano. To se vždycky dávali.
5: Na to jsme zapomněli, protože součástí toho rituálu, než se šlo na ten obřad, bylo odprošení rodičů. Že?
3: No, ale my jsme to dělali.
5: No však dělali. To ano, jsme ano. Museli, to jsme byli zvlášť, rodiče a my, a odprosili jsme jich, nebo poděkovali za vychování.
3: Ano.
5: A že mě dali dcerku.
3: A když jako bylo, tak se dávala mamince na šaty, tatínkovi košula, to bylo tedy, a ještě velký dort.
5: No.
3: No. To ještě tedy to tak bylo, a teď už já si nepamatuju, že by to na některé svatbě tak bylo.
5: No, ale my jsme se brali dvakrát.
3: No.
5: My jsme byli asi po 20 letech na Velehradě, v Bazilice. My jsme tam přišli na mši a zrovna tam bylo obnovování manželského svazku. No. To jsme nevěděli vůbec.
3: No, no, tam faráři tam
5: bylo. A tam jsme si všetci vstoupili do lajny a všetky nás pan farář požehnal.
3: Ano. Bylo to krásné, bylo to jako, to jsem ještě nikdy neviděla. Je to tam nádherné.
5: Patriku, no. Tam když nakonec té mše zahraje na ty velké varhany, ten varhaník takovou tu hudbu, tak to se třepe celý kostel i vansle.
3: No, mě aj slze teču. No, to je nádherné, ale něco. Jo, my jsme se vzali, tak já jsem si vždycky říkala, nikdy by jsem se jako s ním nerozvedla. Nikdy, aj teďka, někdy, když jsou třeba na něho nazlobená, tak, ale nikdy by jsem to neudělala. Já bych asi bez něho už nemohla jako žít. Já vždycky říkám, ty tady musíš být del jak já, protože ty, kdyby se taky něco stalo, tak já nevím. Já bych se to asi neunesla. Protože jsem už na něho tolik roku zvyklá. Nikdy jsem žádného jiného neměla, jenom ho. Nevím, no. Teďka ti mladí jako se na sebe škredě podívají a už jdou od sebe. Já bych se to asi nedokázala. Tak asi, no.
5: Ale já jsem manželce před 10 rokama řekl, miláčku, já se s tebou nechci už do smrti hádat. A to je pro ženskou trest. Jako.

0: Jak řekl francouzský malíř Edgar Degas, jenom ten, kdo umí celou svou bytostí milovat každodennost, kdo zná krásu nejvšednějších malých činností, jen ten umí milovat a ocenit krásu.
1: No počkej, 10. června byla svatba, za týden jsem maturoval, takže po svatbě jsem byl odloučený od lože.
2: No.
1: Protože jsem musel něco vědět, že? No a aby toho nebylo málo, tak potom v říjnu, 1. října jsem šel na vojnu. Ve 23 letech.
2: Dítě se nám mělo narodit v listopadu a tatínek byl, sloužil vlasti. Já jsem bydlela u rodičů, tak rodiči mě pomáhali, takže jsem to jaksi tak... Pak nám pomohli spravit jako na dědině půlku. Oni měli půlku baráku a my jsme bývali v druhé půlce. A dostávala jsem pár korun.
1: 720 korun.
2: 500 korun od svitu jsem dostávala, potom jsem dostávala ze sociálky 500 a vojáci nám platili 750 korun. Tak jsem to dala dohromady, tak kdybych nebydlela u rodičů, tak já nevím, abych šla asi po žebrotě. A když manžel za 2 roky přišel z vojny, tak jak už jsme to tam tu půlku měli pospravovanou všechno, tak maminka mě řekla, já milá dcero, manžel ti přišel z vojny, tak teď se starají se o manžela sama. Já říkám, ale my nemáme peníze. A tak jako maminka mi říká, jo, já ti všecko dám, co budeš potřebovat, ale běž si na svoje. To byla škola. Ale přežili jsme to. Jsou ráda, že to tak bylo všecko. Přišel z vojny, říkám, ještě máme čas na druhé.
1: Dva roky.
2: Ježiš, prázdka, my jsme měli druhé.
3: Tak důležité je, že jste se měli rádi a to ostatní už prostě přijde nějak s tím. Jaké to bylo, když jste se stali mámou, tátou? Co se ve vás tak u toho prvního dítě odehrálo v srdci, v duši?
2: Tak jako bych řekl, člověk na to nebyl jako nepřipravený, ale nebyl na to zvyklý, jako já jsem to brala normálně, že to asi tak musí být. Dcerku jsem měla ráda, tak jsem si ji opatrovala. A když přišel manžel z vojny, tak dcerečka se ho bála, bečela, no, babička ji musela vzírajíc s ní upřít, protože se ho v tom zeleném munduru asi bála. No, ale pak jako, jak už tam byl třeba delší dobu, tak jak kdyby se oznámila, tak už pak za ním šla, ale ten první moment to byla hroza. Teďka jakoby s tatínkem, kdyby tatínek řekl, pojedeme na dovolenou, tak stojí a obě dvě tady, i co mají 50 roků, tak by s ním na tu dovolenou jeli. No, mají ho rádi. Obě dvě.
4: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Zlatá láska dnes patří manželům, kteří jsou svoji už 53 let. Jarmile a Antonínovi Řezničkovým z Luhačovic.
2: Jsou k sobě milí, něžní, pozorní. Štěstí i smutky prožívají společně a pomáhají si. To je láska.
1: A tak jsme jim chtěli říct, že je obdivujeme. A rozhodli jsme se jim po Patrikovi poslat malé dárky.
3: Ježiš, ty jsou krásné.
4: Dva zlaté hrnečky a jedno digitální rádio.
5: Jej, dá pambu zaplať, no.
2: Čím jsme si to zasloužili?
4: Těmi 53 lety, tím, že vy jste pokukovala po Tondovi, když přijížděl na motorce, no. Tím, že se staráte o Emičku, tím, že jste a chováte k sobě lásku.
3: No to jako chováme.
5: Hlavně dělejte pěkný pořady, ano, jak děláte do teďka, rádi to poslouchám.
3: Ano, ano.
4: Když nasloucháme vám, jako jste vy, no. Tak to jde snadno, takové
5: no,
4: pořady.
5: Tak je to super, no.
3: Ano, my jsme rádi, že jsme vás viděli. Já vás slyším jenom v rádii, jsem si říkal, je to starší pán nebo mladý kluk, ale podle hlasu by to bylo, měl být mladý, no opravdu je mladý.
5: My máme pro vás taky dárek. A je tam dobrá slihovice, pak je tam marmeláda, pak je tam hořčice bio
3: vlastní výroba.
5: No a tam dole máte vajíčka, tak s tím nemlaďte.
3: To je od našich slepiček.
4: Ježíš, my se máme. A my jenom hrnečky a rádio.
3: No, Ježíš Maria. No já jsem si právě říkala, že ti Kostkovi, že přijedou soma, že jich jako uvidím naživo. Tak jich aspoň pozdravujte, že jich mám jako já, že jich mám ráda jako herce. Nikdy jsme se ani nepotkali, nikdy, ale jako když vidím v televizi, pan Kostka, je, i když má tolik let, tak je štramák a ona je hvězda na ty roky.
5: Mači.
4: Vyřídíme pozdravy, moc rádi a ještě jednou moc děkujeme.
5: Ano, rádo se stalo.
2: Je krásné slyšet jejich radost. Ale také vyprávění o jejich lásce.
1: Když by se Jarmila s Antonínem ohlédli za svým manželským životem, které období, událost nebo jen okamžik v nich vzbudí radost i po letech?
3: No tak já jsem třeba byla ráda, že se nám narodili dvě zdravé děti a mám jako radost do včilsku jako z těch dětí. Z obou dvou. Někdy mě jako
6: pijou krev,
3: ale jako mám jich ráda pořád. Já nevím, kdyby jsem jich neměla, nevím, to by byl takový prázdný život pro mě.
4: Je to jiné starat se o děti a o vnoučata?
3: Je. Já, když jsem měla svoje děti, tak jsem nebyla ne, jako opatrná. Při těchto vnukoch nebo pravnukoch jsou taková opatrnější. Bojím se to, jako, aby mě to nespadlo, protože jsou taková... Na svoje dětská jsem to jako nepocítila, ale na těchto jo.
4: Neužívá si to víc člověk?
3: Užívá. Já jsem jako třeba ty moje děcka také jako měla ráda, nebo mám ráda, a jsme si jich třeba užili, ale tady těch vnuků, jako jsem, bych řekla, že si užívám víc. Člověk je v důchodu, já jsem od 53 v důchodu, protože jsem byla nemocná, měla jsem problémy s páteřou, tak jsem byla na operaci, tak od té doby byla jsem s očima na operaci, takže já těch vnuků, jako vnuků jsem si užila víc. Jako Tonda tak ne, protože chodil do práce, ale já jsem jako ty si jich hlídávala sem jich. Takže já jsem si jich užila, víc, a tady to, tyto vždycky říkám, tyto pravnuky, doveste mě jich, já nebudu pořád za vama jezdit.
5: Ale tak máme tady výjimku, tu Emču.
3: No, tu Emičku máme jako pořád tady.
5: Takže tu vychováváme od 3,5 roku.
3: No.
4: Jak k tomu došlo, že vychováváte Emičku vlastně, že je tu s váma?
3: Protože maminka nebyla hodná, protože jí byly milejší drogy a drozy, jak vlastní dcera. A dostala se do takové situace, že prostě musela jít na léčení, ale ještě teďka
5: prostě to... zůstala u nás jednoho dne a od té doby je tu, z roční přestávky.
3: Dali jsme jí chvilku, jako, aby si vzala a nedopadlo to, že, protože byla v Anglii a tam jako si našla přítela, přijeli sem a v loni, on byl takový slovačisko divoký, a v loni se tam setkali s Ukrajincama
5: v
3: Luhačovicích a každý měl jiný názor, jeden byl toho prezidenta, druhý byli za toho prezidenta, tak se porvali a oni ho zabili, ti Ukrajinci, toho jejího přítela.
5: Dostala kopanec od života znova, no, jak se to stalo. No, to je těžké.
4: Neříkáte si někdy, proč se to zrovna stalo, proč to osud nachystal takhle do naší rodiny?
3: No, také jsem si kolikrát říkal, já vždycky říkám, ten Bambíček nás už víc nemohl potrestat.
5: Ještě mohl. Jsou všetci zdraví. Jsou na tom rodiny daleko hůř. Jako my nemůžem naříkat.
3: A tak ona se potom dala jako ta vnučka na špatnou cestu, tak byla i na léčení v Kroměříži. Tak nevíme, co bude dál.
5: No co nebude dál? No. Tak Hemička je s náma, ona je hodná, ráda se učí, nejsou problémy, chodí do kroužku, do kytary, chodí do Luhačovského zálesí a to chodí od školky. Čili folklor zase.
4: Jak těžké je v tom srdci přijmout, že maminka Emičky prostě nefunguje, že přijdou tohle, jak, co, zlomí se něco v člověku a objeví se ta odpovědnost starat se?
3: Ano, ano.
5: Ona je ale pravnučka, čili, čili maminka je, na, to je naše první dcera. Dcera je maminka její maminky, jo? Takže to je takový zamotaný všecko.
3: Já vždycky si říkám, kež by jsem se dožila, já to říkám i jí, kež by jsem se dožila, protože my ju máme do 18 roku, potom ona už si může dělat, co chce. Kež by jsem se tohoto všeckého dožila a, byla, a věděla jsem, co s ní jako bude. Čím se vyučí, jestli se zaměstná, jestli bude mít peníze. To jako někdy to mám úplně v hlavě, když nemůžu spát, tak prostě tak přemýšlím.
4: Nepřišlo vám to líto i s tou vnučkou, že to takhle dopadlo? Nedělá vám to bol na duši trochu?
3: Dělá, protože mě to jako, mě, Emče, mě je líto, že ta maminka se k ní chová tak, jak se k ní chová a že mi prostě tady tu lásku a to všechno musíme za ní dávat. A ona si to, ta vnučka, já si myslím, že si to ani neuvědomuje. Teď jsem s ní měla rozhovor, tady bečela, říkám, nebeč, všechno si zavinila sama. Mohla v klidu žít, mohla změt Emču, mohli jste chodit po procházce, na výlety jste mohli chodit, o to si všechno ošizená.
5: Ale tak třeba se to zlepší, no. Musíme tomu věřit, že to bude lepší.
3: Já jsem říkal, máš 33 roku, tak už bys měla mít rozum, máš krásnou dcerku. Měla by se o ní starat. Ona ji měla chvíli v opatrnosti, pak jsme si ji zase museli vzít na zpátek, protože to nešlo.
4: Proč vy a ne vaše dcera?
5: No, no dcera je sama.
3: Ona je rozvedená, ta starší.
5: Sama a musí se živit. Musí živit barák, musí živit, ještě má další dvě děti. No. Ona má celkem pět dětí.
3: Pět dětí, no.
5: Asi tak, no. Ona by to v tu dobu před kolika sedmi rokama by to absolutně nešlo. Jak by se o tu děcko starala? No.
4: Bylo to vaše rozhodnutí, váš nápad?
3: Ano, my jsme si tak s manželem domluvili, že si ji vezmeme a budeme se o ní starat.
5: Byli jsme realisti.
3: Ano, nechtěli jsme, já vždycky říkám, pojď do polepšovny, jak neposlouchá, jenom vždycky ze srandy, že ti to říkám.
6: Jo.
3: Ale já bych ho tam nikdy nedala. Já možná bych opět ke dveřám, ale my jsme tam přišli, tak bych se vrátila nazpátek. Protože už jsem na ní zvyklá. Ale ona je ráda u nás, ona je spokojená. Ona má radši dědečka jak babičku, protože babička je přísnější a dědeček je takový. On jí všecko dovolí.
5: Skoro.
3: No, skoro všecko jí dovolí. Já něco zakážu a dědeček jí to dovolí. A to se mi nelíbí u něj. To třeba jako zvýhnu hlas.
4: Tak určitě byl i takový na vás.
3: No.
5: Tolerantní, strašně tolerantní. A proto jsme spolu tak dlouho.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

Bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes jsme pro vás vybrali příběh manželů Jarmily a Antonína Řezničkových.
2: Sezdali je před 53 lety a od té doby jsou spolu v dobrém i zlém.
1: Museli se už dokonale poznat. Asi už tuší, jak by se ten druhý zachoval, co má rád a kdy je šťastný.
2: Potvrdí nám to manželský test, který si pro ně připravil Patrik Rozehnalo? Otázky pokládal každému zvlášť, aby se neslyšeli.
3: Co vám šeptal do ucha, když jste spolu tak jako začali chodit?
4: To mě vždycky říkal Jarmilko.
5: Jarmilko, Jaruži říkám doteďka.
4: Nebo Miláčku, ale já mu taky.
3: Kdo vybíral první dovolenou?
4: Po první navíl, no jako do ciziny jsme první jeli do toho Egypta. To byla nejkrásnější moje dovolená.
5: Já si myslím, že ta velká zahraniční dovolená byl ten Egypt, to jsme vzpomínali už.
3: Lezl jste za ní někdy oknem někam?
5: Ne.
4: No tož to ne, to ne. Oknem ne.
3: Vždycky a čím?
4: Dveřmi přišel.
3: Jaké časopisy četla?
5: No tak co, Mladý svět jsme kupovali tehdy, že?
4: Mladý svět a takové, co bylo spíš, to já už si nepamatuju. Květy bývaly, to jsem také četla ráda.
5: Květy a takové věci, to jsme nekupovali.
3: Šla jsi pro vás někdy do hospody?
5: Nikdy. Nikdy.
4: Ne, protože nikdy do hospody nechodil. Ne. Ne.
3: Kterou kořálku Antonín pije?
4: Tak dá si slivovicu, třeba si dá, ale my hodně pijeme víno. Červené.
5: Já mám spíš červený, ona taky červený. A...
3: V jaké poloze zpíváš muž?
4: On spává na pravé straně a natáhnutý jak paus, zakrytý až po nos.
3: V jaké poloze spíte?
5: Na boku. Usínám na pravém, pak se točím, někdy spím na zádech a ráno, když nemůžu spát, už je to na kočku.
3: Co nejvíc ztrácí, nebo na co zapomíná?
5: No někdy zapomene doma klíče od baráku, no.
4: No, dvakrát jsem zapomněla zamku tady, jako barák jsem zapomněla. Hledala jsem klíče a měla jsem jich ve vnitřku v zámku.
3: Kolik má kravat?
4: Ježišmarie, já si myslím, že mám takových 15.
5: Já myslím, že jich tam tak 10.
3: Nosil jste někdy kníra?
5: Ne.
3: Proč?
5: No, v tom nic nevidím, no. Možná jsem dělal chybu.
3: Nosil někdy kníra, Tonda?
4: Ne, nenosil nikdy. Jak se nejde dva dny ohlí, tak vypadá hrozně, tak to už o ženu, aby se dal do pořádku.
3: Měli jste psa někdy?
4: Měli.
3: Kolik jste měli psů?
4: No, myslím tak 3.
5: 3, 4, no.
3: Co byste udělala, kdybyste vyhráli 1 000 000 korun? Jak byste to společně utratili?
4: Já nevím, já bych možná polovičku rozdala dětskám a tu druhou nevím. Něco bychom si koupili, nebo bychom někam jeli na delší dovolenou.
5: Já myslím, že bychom to tak nějak podělili, něco dětskám, něco vnukům, tak jsme to dělali do teďka. No. Něco nechali pro sebe.
3: Koupil jste někdy své ženě nějaké sexy prádlo?
5: Možná někdy, jo, no, asi ne.
4: Ano, koupil. Pod prsenkou krásnou mě koupil, který byl moderní, tady zapínání napředu, to mě koupil. Kalhotky mě, myslím, taky koupil jedenkrát. Jak on má rád, tady toto. To. Ale on vždycky říká, rád tě vidím oblečnou a radši vyslečenou.
3: Kterou část vašeho těla si myslíte, že má nejradši?
4: Já si myslím, že moje celé tělo má rád. Nejenom jednu část těla.
5: Já ji mám rád celou. Celou, no.
3: Jakým stylem líbá?
4: Jak jsme byli zvyklí za mlada.
3: Jste vášnivý, opatrný, něžný, zbrklý, nevím.
5: Něžný, něžný, velmi něžný.
3: Kdy jste si naposledy k sobě tak jako přivinul, přitisknul?
5: Včera. Včera večer.
4: No a bylo to možná včera. My jsme tak spolu leželi, ruky jsme si drželi, Říkám, ježiš, já zítra máme tady to tu, já nevím ani, co tam budu vykládat. Co tomu Patrikovi řeknu? Nemohla jsem dlouho usnout, ale pak jsem usnul. Drželi jsme se za ruky. Leželi jsme u sebe.
1: Z jejich slov a vyznání je cítit hřejivá láska, která jim dává sílu, energii a klid.
2: Rádi bychom se inspirovali. Jaké je takové manželství po 53 letech? Vždyť se brali ve stejném roce jako my.
1: Jak se užívají dny? Co pokládají v životě za důležité, aby si udrželi krásnou lásku?
3: Co byste poradili těm mladším? Na co nezapomenout?
4: Aby byli k sobě tolerantní, měli se rádi. Aby si
5: optimismus měli v životě.
4: Ano.
5: A vážili si jeden druhého.
4: Ano, aby vážili si jeden druhého.
5: Pomáhali si.
4: Ano.
3: Byly v životě i nějaké těžké chvíle, kromě toho, co jsme to třeba zmínili, bylo něco, co pak vlastně se odrazilo v tom vašem vztahu, že se ukázalo, že je fajn, že jste oba, že si můžete pomoct?
4: To měl rakovinu prostaty. A to, když mě řekl, tak jsem myslela, pila jsem kávu, jsem myslela, že mě hrnek spadne na zem. Nemohla jsem ani spávat.
5: 59 jsem měl.
4: 59 roku měl, když jak mu to zjistil, tak to jsem byla vyřízená.
5: No ale pak jsem šel do vojenské nemocnice, do Prahy. No tam to dobře dopadlo, robotická operace. Každého můžu doporučit, ať se toho nebojí a jde zavčasu. Protože kdyby náhodou doktor neposlal v těch letech na preventivku, tak by to možná už bychom tady neseděli.
3: Měl jste strach?
5: Strach jsem ani neměl, protože ty výsledky nebyly zas tak katastrofální a jako musíte věřit. No, když nevěříte, tak špatně dopadnete. No. Takže to.
3: Ale vidíte, Jarmilka ta tuto málem porazil.
4: No to já jsem z toho byla úplně nemocná, jak by se dalo říct.
5: Já jsem říkal doktorovi, on mě dal 3 možnosti. A já říkám, doktore, co byste udělal vy, kdybyste byl na mém místě? On říkal, já bych udělal toto. Říkám, tak mě tam napište. Hotovo.
3: Ale ženský přístup mozek je možná trochu jiný. Pobrečela jste si, měla jste strach třeba, když odjel do nemocnice nebo tak?
4: Měla jsem strach. Aha. Vlastně to bude všecko v pořádku.
5: No tak ty jsi byla taky na mnoha operací a všecko jsme přečkali, no.
4: Tak byla, ale já jsem neměla rakovinu tak jak ty. Já jsem na tom tak nebyla špatně. Já jsem měla ženské problémy, pak jsem byla z páteru, také jsem mohla být na vozíčku.
5: Slepé a všecko a vrátné to neudělá, tu operaci.
4: No, takže nebylo to tak hrozné jak ty. Já jsem rakovinu neměla, no. Já nevím, co to je, ale měla jsem strach, aby se mě vrátil v pořádku. Jsem říkal, jestli bude sex nebo nebude, mě to jedno, hlavně, když mě chlapa dají na zpátek a bude zdravý.
3: Jde ten strach a radost pospolu, radost z toho, že ten druhý tu radost může mít a vy ji pak máte, a strach právě, že by se třeba něco stalo. Jsou tyhle dvě věci, ty protiklady i součástí lásky?
4: No já si myslím, že ano. Když se bojíte a máte radost, že to je jako v jednom balíčku, tady to je toto. Večer si spolu lehneme, i když třeba spolu nic nemáme, tak se chytneme za ruky a tak usínáme.
5: Řekneme si, co bude zítra.
4: Ano, dáme pusu na dobrou noc, držíme se za ruku, tak usneme. Vždycky říkáme ráno, ani nevím, jak jsem usnula. Můžu vám říct, že se jako ještě milujeme. Sex, jako manžel je takový čiperný a on je na mě jako bych řekl, taky něžný, ne, že mi to, to ne. On to má tak rád, tak jak bych to řekla, takový je ohleduplný, vidíte, já to neumím ani vyslovit. Takový je, že na mě jako netlačí, když ne, tak ne, když ano, tak ano. Takže řekne, však zítra je také den.
3: Je to pro ten vnitřní klid nějaké srovnání a jenom zakončení toho dne, že si potvrdíte, pořád jsme tu spolu, A kdyby se něco stalo, tak máme jeden druhého. I tohle je třeba v tom stisku té ruky.
4: Ano, je. Já si nedou představit, kdyby se mu něco stalo, já udržela za ruku a teď se probudím a on jako nežil. To jako já si nedovedu představit vůbec tady teď to. To nevím, jak jako Tonda, ale jako já to tak v té hlavě mám.
5: No je to podobné. Za ty roky, za těch 53 roků, jako to tak je. To ani jinak být nemůže u normálních lidí.
3: Jste rád, že vedle sebe tu svou ženu Jarmilku máte?
5: Nesmírně rád. Moc.
3: Bylo by to bez ní těžký.
5: Já se to nedovedu představit.
3: Milujete jí?
5: Jasně.

0: Jarmila a Antonín Řezníškovi poznali, jak se klid společných dní může změnit v neklid a strach. Ale vědí také, že láska všechno překoná. Je jako most do naděje, jako cesta domů, nebo květ uprostřed pouště.
1: Jak napsal Viktor Hugo, láska se podobá stromu. Vyrůstá sama od sebe, zapouští hluboké kořeny do celé naší bytosti a nezřídka nepřestává kvést a zelenat se ani na rozvalinách našeho srdce.
0: Starejte se i vy o svou lásku, ať kvete, hýří všemi barvami, ať těší vás i druhé, ať je svět barevný a milý.
1: Tak si to přejí Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Liberecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Rezort životního prostředí šetří porušení zákona o veřejných zakázkách v Ústavu pro krajinu. Moderní technologie, stroje a zvířata letos přilákaly víc než 120 tisíc návštěvníků na českobudějovický agrosalon Země živitelka. A zítra se oteplí, bude až 29 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, pěkný večer. Ministerstvo životního prostředí prověřuje výzkumný ústav pro krajinu v Průhonicích u Prahy. Důvodem je možné porušení zákona při zadávání veřejných zakázek. Oznámil to ministr Igor Červený z motoristů. Podle něj jsou problematické dva projekty za 40 milionů korun. Jeden se týká akceleračních zón a druhý strategického vládního dokumentu Politika krajiny a krajinného plánování. Ředitel ústavu Libor Hort je teď podle ministra Červeného na překážkách. Více než 124 tisíc lidí navštívilo letošní agrosalon Země živitelka v Českých Budějovicích. Je to o víc než 8 tisíc lidí méně než loni. Předseda představenstva Českobudějovického výstaviště Mojmír Severin je i přesto s návštěvností spokojený.
3: Návštěvnost letošního ročníku potvrzuje, že zájem o zemědělství, moderní technologie i doprovodný program je stále velmi vysoký. Samozřejmě nás těší, že veletrh dokáže představit inovace, inspirovat a zároveň přibližovat význam zemědělství návštěvníkům všech generací.
2: Stavba nového komplexu Dornych u brněnského hlavního nádraží začíná růst nad úroveň terénu. Zhruba 200 pracovníků dokončilo základovou desku. Na místě bývalého obchodního domu Prior vznikne 6 budov s byty, kancelářemi, obchody a 800 podzemními parkovacími místy. Celý areál má být hotový koncem roku 2027, potvrzuje manažer developmentu společnosti Krestil Martin Štěpánek.
4: Celý komplex se stává z 3 podzemních podlaží a 6 budov. Nacházíme se ve fázi, kdy jsme dokončili betonáž posledního segmentu základové desky. Veškeré úsilí nyní směřováno na železobetonový skelet. Co se týká objemu materiálu, jsme zapracovali zhruba polovinu. Sport.
2: České posádky dvojka bez kormidelnice Šantrůčková Flamíková a dvojsky v Podrazil neděla postoupily na mistrovství světa ve veslování do bojů o medaile. Jakub Podrazil byl v Amsterdamu po 3. místě v semifinále nadšený.
5: Udělali jsme tvrdou práci, makali jsme a tohle je odměna za to. Je to skvělé. V mých 34 letech vlastně je to druhá účast ve finále A. Naposledy jsem byl ve finále A na mistrovství světa v roce 2013, takže je to po 13 letech prostě skvělý výsledek a jsem na něj fakt jako hrdej. Uvidíme, každá předjetá loď bude dobrá. Počasí.
2: Zítra čekáme většinou polojasno, večer bude od jihozápadu

0: Voz omezení, oprava povrchu vozovky a je tam kyvadlový provoz, tak jeďte opatrně. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Buďte vítáni, dámy a pánové. Divadlo pro vaše uši je tu zas, aby vám vyprávělo, no a to je právě to, vyprávělo. Jak málo máme času poslední dobou na to, abychom se na chvíli zastavili, abychom přestali spěchat a našli si čas jenom tak pár minut sami pro sebe a třeba taky pro několik veselých a moudrých příběhů. Jestli se přidáte, můžeme to zkusit právě teď. Hezký večer.

0: Jeden můj přítel, divadelní režisér, říká, dva to je dialog, ale tři to už je divadlo. No, nebo taky dodávám výborná příležitost ke společnému vzpomínání. Třeba na to, jaké byly ty začátky rozhlasového vysílání, jak se tehdy začínalo s natáčením. To se vám takhle jednou sešli u mikrofonu ti, kteří to pamatovali, a jako první dostal slovo režisér a rozhlasový reportér Miloslav Disman.
1: Tak třeba o takové reportáži z jeslí. Tam přijdete mezi dvouleté nebo sotva tříleté caparty a teď byste rádi také posluchačům přinesli nějaký zvukový obrázek, jak ty děti tam štěbetají, jak si hrají, jak se učí mluvit, jak se tam baví. Jenomže jakmile přinesete předně mikrofon, tak nejvýše v prvním okamžiku řeknou, hele, co to je, můžu ho s tím praštit nebo něco takového, ale za chvilku se tak zajímají o tu technickou stránku mikrofonu,

0: že přestanou mluvit vůbec. A to se nám právě jednou stalo, že jsme vysílali přímou takovou reportáž a nemohli jsme z těch dětí dostat jediné slovo. Tak jsem zoufale běhal po světnici, hledal jsem nějaké mluvící děťátko, vyptával se, domlouval i k těm nad těmi postýlkami, ne a ne, až konečně vidím jednoho, který tam byl někde pod klavírem, vyběhne odtamtud, utíká ke mně, oči plné dychtivosti, zřejmě mi chce něco povědět, tak co chlapečku, co pak ty nám povíš, co pak ty víš novýho? Pane rozhlas, utíkejte, onem tamhle pod klavír, ona tam Andulka čůrá. Když jsme přišli potom už mezi děti starší, ovšem taky maličké, do mateřské školy, tam už by to bylo snadnější. Ovšem přesto jsme považovali za nutné těm dětem napřed vysvětlit, co se to vlastně bude dělat, aby to bylo pedagogické, že? Tak jsme jim tam postavili mikrofon doprostřed místnosti, do kterého měli zpívat a recitovat a tak. A já jsem jim chtěl vysvětlit, co to vlastně rozhlas je. Řekl jsem si, no o rozhlase to mají doma jenom ten přijímač, ale to vysílání, ten princip a tak dále neznají, nevidí, co je to mikrofon. Tak jim to vysvětlím na fotografování. A řekl jsem, podívejte se děti, kdo z vás se fotografoval? No všichni se fotografovali. A tam byl takový pán, ten se schoval pod takovou černou deku, že? A on tam měl takovou bedinku, bál jsem se říct aparát, protože jsem si myslel, děti přece slovo aparát a tak dále, fotografie a to nebudou znát. Měl tam takovou bedinku, skrze tu bedinku se na vás díval, sliboval vám, že tam vyletí ptáček, že? Tak prosím, tak to je to fotografování, v té bedince se objevuje váš obrázek, potom ho dostanete a tak dále. No a já tady mám také takovou nějakou maličkou bedinku, ještě menší, než je ten fotografický aparát, jenže ta bedinka nefotografuje váš obrázek, jak vypadáte, nýbrž to, jak mluvíte. Víte, děti? Váš hlas. Načež se ozve vážný hlas ze zadu. Kdyby nepovídal, dyk je to mikrofon. Teď si vzpomínám na jednu hereckou. Tady ve studiu. Právě zde v Šestce se to stalo. Spoluúčinkoval ve školském rozhlase jeden velmi známý imitátor všelijakých zvířátek školského rozhlasu, no Tonda Jedlička. A my jsme na něho čekali aspoň 3/4 hodiny. Všichni herci včas přišli, technika všechno bezvadně připraveno, ale nemohli jsme vůbec zkoušet, poněvadž Tonda Jedlička nikde. Za 3/4 hodiny se rozrazily prudce dveře studia. Tonda Jedlička vletěl do studia s bezvadně nastudovaným, jak je uštván, jak je uhnán, jak je spocen a tak dále, tedy to sehrál skvěle. Přiběhne až k nám a povídá, představte si, co se mně stalo. Já jsem si včera večer tu roli studoval. Já jsem si tu roli v předsíni položil na skřínku, že si ji vezmu sebou. Vyběhnu z domu, vzpomenu si, nemám roli. No to není možné, já musím roli mít. Rychle běžím zpátky, roli popadnu, sednu do tramvaje a ještě, jak jsem zvyklý, z tramvají studuji roli, abych byl opravdu dokonale připraven. Jedu a skutečně jsem se tak do té roli začetl, že jsem přejel rozhlas a najednou vidím, že už jsem asi o 2 stanice výš, nahoře u Jiřího náměstí, vyskočím ven a co se nestalo, představte si, já tu roli nechal ležet v tramvaji. Tak jsem se rychle rozběhl za tou tramvají, asi 3 stanice jsem vydržel to tempo, ale u ty 3. stanice už mi prostě ujela, už jsem do ní skočit nemohl, promiňte, nemám roli a spozdil jsem se, velmi mě to mrzí. Ale v tom okamžiku, to nebylo prosím narežírováno, nic, se otevřeli dveře studia, přichází pan Fabián, drží něco za zády a povídá, který pak slavný rozhlasový mistr si tady včera zapomněl roli. No ovšem, pan Jedlička. Teď jsme čekali, co na to Jedlička řekne. Jedlička se zarazil a najednou povídá, to je ale dramatická situace, co?
1: F.K. Zeman si ještě na něco vzpomněl, ale přeskočil poněkud pořadí. Dříve se hlásil...
2: Jak to ptáče, světem sem a tam, jsem mu ten blouž...
1: Josef Frič, herec a pomocný režisér Československého rozhlasu.
3: Rozhlasu, tak to by bylo za jednoho pana režiséra, který taky je napravdě boží. A vysílala se nějaká věc, tenkrát ovšem se vysílala živě, poněvadž tenkrát se nenatáčelo, tak jako se natáčí dneska všecko. No a mezi účinkujícími té velké věci, byla to snad, myslím, hodinová relace, účinkoval jeden mistr z Národního divadla. No a když přišlo k vysílání, naskoušelo se to a on hrál, myslím, nějakého doktora, už se tak dobře nepamatuju, který potom provádí nějaké operace, pak přijde, umývá si ruce a tak dále. No a náš Fabián tedy, jak mu režisér nařídil, připravil stoleček, dal na to umývadlo a tak dále, s vodou, ručník, všecko připravil, jak se sluší a patří. No a mistr, aby nemusel držet text, no tak si text dal na pult, který byl připraven pro něj, no a přišlo k vysílání. Ten mistr z Národního divadla byl tak pečlivý a tak opravdu poctivě připraven, že veškeré poznámky, které mu režisér řekl, tak ty si pečlivě zaznamenal ingoustovou tuškou do textu, že ano, a všecko si tak poctivě potrhal slova, kde co, všecky poznámky měl vzorně v knize udělané. Aby papíry při obracení nešustili, tak si knihu rozdělal a bral list po listu a dával si odmluvené listy stranou. Role byla veliká a najednou ale, co se nestane. Jak hrál před tím mikrofonem, měl velikou scénu, tak teď najednou zavadil o tu knihu, jak ji měl na tom pultě, papíry se sesmekly a sesmekly se mu do toho umývadla. No to by konečně nebylo nic tak zlýho, kdyby tam nebyla ta voda. Teď ale ta voda pěkně ty papíry, tu vodu sálí do sebe hezky, ty poznámky tou ingoustovou tuškou, to se pěkně rozplízlo, tak po tom papíře text samozřejmě, že začal být nečitelný. Teď on zoufale držel poslední dva listy, který ještě mohl odmluvit, držel zoufale v ruce, teď jen se díval, co se bude dít. No, my okolo byli přímo konsternováni všichni, protože teď jsme nevěděli, co se bude dít. Tak jednoho kolegu napadlo, vrazil mu svůj text do ruky, no ale jak je to vrzda, se on tam neměl zaškrtaný ty svoje monology a tak dále. Tak teďko co dělat? Teď mezi tím Fabián lovil ty listy, bylo jich tam asi tak 20, ještě dokonce zbývalo, tak to lovil z toho umývadla, teď zase se díval, tady není nikde ústřední topení, že kam by to dal sušit, tak teď se to vysušovalo na stole, dal se vždycky list z cizí, z druhého textu se dal na to, teď se to hledělo vysušit, mezi tím chudák četl, hrůzný věci přečetl, poněvadž nevěděl, co má mluvit, nevěděl, jak má mluvit, no zastavit to nešlo, to se nemohlo vykypnout, no zkrátka a dobře, došlo to tak daleko, že mistr nedělal nic jiného, nežli vždycky vzal od někoho list, který mu ho strčil, jo, suchej, zatím mu to zaškrtávali, co mluví, dali mu list, on se chudák jen utíral, potil, takže potom opravdu jsme viděli, že voda je strašně škodlivá věc.
4: Divadlo pro vaše uši.
0: Když jsme tak v těch vzpomínkách, tak si vzpomínám, jak jsme vynalézali. Jak jsme vynalézali a jak jsme se nadřeli se vším možným. Co my jsme si všechno museli navýmejšlet a co jsme museli dělat. Tenkrát ze začátku, no to desky, depak desky. To já jsem štěkával za honorář, dostával jsem 25 korun za štěkání v operetě. To jsem byl pes. No, teda Ferda by ode mě kurku nevzal, to samozřejmě.
5: Dneska je rozhlas tak daleko, že máme skutečný...
0: Skutečného šipého, zvíře. Ano, vzdělance, psího vzdělance. Nebo tenkrát, když bylo potřeba zátku z láhve, no my jsme byli chudí, mladí začátečníci, a my jsme si nemohli na každou hru kupovat láhev něčeho a vytahovat zátku před mikrofonem, aby to bylo doopravdy. No tak se to dělalo tak, že se strčil prst hodně hluboko pod hubenou, pokud možná hubenou tvář, ta se tím prstem natáhla, asi takhle. A už byl efekt. A znělo to, já nevím, jak vám, ale našim posluchačům, kteří bývali skromnější, než jsou dnešní naši posluchači, to tenkrát znělo docela dobře. No a nebo jsme kokrhali.
6: Tak já mohu sám ze své zkušenosti opravdu říct, že jednou technik před zahájením ranního vysílání mě volá jako hlasateli zoufale: prosím tě pěkně, Johnny, podívej se, nám se tady rozbil kohout, co budeme dělat? Archiv je zavřený, já nevím, co budeme dělat. Tak já mu povídám, počkej, tak klidně, já ti toho kohouta zaimituju. Signál, časové znamení, v 6 hodin, tenkrát se začínalo 6 hodin a ozvalo se.
0: Já si vzpomínám, jak jednou jsme chtěli získat ten zvukový efekt jelení hříje. A to Tyl tenkrát byl správcem ostravského rozhlasu a tak říkal, musíme být tu hříji. To musíme mít věrný snímek, to byla nějaká lesnická hra. On tam chtěl mít zkrátka ten
7: Ten věrný snímek, to je hříje jelení. Tak se jelo tenkrát někam na Hukvaldy, tam do těch lesů, tak se tam natáhali jsme tam spoustu kabelů a to přenosové zařízení, odtamtud to šlo po povrchových linkách, tenkrát do Ostravy, z Ostravy se to propojilo do Prahy. Jediná natáčecí aparatura gramofonová byla v Praze a ta už byla zapojená, všechno připravené, udělala se zkouška mikrofoní a potom jsme to tam 3 dny nechali, aby tam vyčichly všechny ty lidské stopy a za 3 dny jsme zapojili mikrofon, který tam byl ukryt v houští na místě, kam nejvíc jeleni vycházeli a říjeli. No a tak jsme zapnuli a teď operatér poslouchá, říká, nic tam není, není tam nic slyšet, jestli to má všechno v pořádku, proud, všecko bylo v Praze. Tak co bude, kdy budeme natáčet a nic, ale takové ticho, tedy to vypadalo opravdu tak nějak divně. No tak nakonec nezbylo, hodinku to zkoušeli, hledali závadu, nezjistili nic, všechno klapalo technicky, jenom nebylo nic slyšet. Tak se sebrali a kráčeli po kabelu pěkně do lesa, přišli na paseku, přišli do křoví a zjistili, že jim mezi tím někdo ten mikrofon ukradl. No tak od té doby to dělali pořád ti lesáci, jo, jak dělali. Já to tak neumím, ale teda oni to dělají takhle, že? Dají si obě dlaně k ústům a přitom to dělají jako jeleni. A dokonce jeden o sobě tvrdil, že to dovede ještě líp než jelen a že jednou za sebou přilákal laň až na náves. No já mu nevím.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Když se tu před chvílí vzpomínalo na ty lovy beze zbraní, natáčení jeleních hříjí a tak podobně, připomněl jsem si druhdy populární knížky spisovatele Jaromíra Tomečka, jeho příběhy z lesních zákoutí. Mimochodem, Jaromír Tomeček sice nepatřil do té party rozhlasových sedmilhářů, ale jednou tam jako skvělý vypravěč taky zavítal. Ostatně všechny vám teď ve studiu představí rozhlasová redaktorka Dita Skálová.
2: Máte rádi žertovné historky ze života? Tak si na čtvrt hodiny sedněte a poslouchejte. Pořád nám píšete, že se vám ty minulé mikropovídky ze života líbily. Dobrá, máte možnost jich za 15 minut slyšet 10. Možná, že jste některé už slyšeli, ale je to už dávno, tak to snad nebude vadit. Načne to spisovatel Milan Smolík.
3: Mně nikdy nenapadlo, že kluk můj, který mu je dnes 12 let, si všímá všelijakých diskuzí, různých politických diskuzí, které jsem měl já se svým otcem. Až jednoho dne mě překvapil takovou otázkou, hrál si nic, bylo ticho doma a on mě najednou povídá, poslechni, tati, kdo to vůbec byl ten starý Rakousek? Často slyšel, říkal, za Rakouska bylo Pilbuštu, za Grejcar, nebo já nevím. Teď je to tak,
4: Já to říkám z rozpaky, poněvadž já ji slyšel od Ivo Fischera, kterého všichni znáte, tak on má báječního kluka Honzu. Tato historka je z doby, kdy Honzovi bylo půl druhého roku. A to je takový kluk, no, prostě exportní, namalovaný tváře, takový temný, inteligentní
2: oči. A tohle je Zdeněk Jirotka.
4: Oni mu jednou doma půjčili takovou nějakou knihu, aby si v tom listoval a dal pokoj. A on si tam našel obrázek, reprodukci nějakého slavného obrazu ukládání Krista do hrobu. No a teď tam v popředí ležel ten nahatý Kristus jenom s takovou rouškou a tam ty postavy a díra do skály. A teď dítě, které se nikdy nesetkalo se smrtí a tak, no tak koukal se Honza na ten obrázek a oni najednou zjistili, že on si tiše něco povídá. Tak šli blíž a Honza si ukazoval na postavy na tom obrázku a říkal, paní pláče, paní taky pláče, pán pláče, bože, bože, hrůza, budou ho koupat.
3: To kdysi vozívali velcí psi chleba. To byl takový velký hafan, jakoby řeznický, a na vozíku měl naskladaný chleba. A jednou se takový
2: Jaromír Tomeček, zastaví, spisovatel
3: no
2: z Brna.
3: No a učedník nosil chleba do obchodu a jak tenhle ten hafan takhle stojí a čeká, až dostane povel k jízdě, tak stará babka tam z domu vynesla jako ven na čerstvý vzduch takového toho malého psíčka, takového toho zmrzlička, co se pořád třese. A tak ho postaví na zem, on nespadl, on se držel a teď se třese a najednou ho pojala nějaká šílená odvaha, rozběhl se a tohle velkého rafana chňap odzadu za zadní nohu. Teď tenhle ten pes, který ho v představě nemohl kousnout nic než lev a ten tam nebyl, prostě by vkousnut, tak skočil kupředu a teď s tím chlebem letěl s tím vozíkem kolem města. Tak nejprve ztratil chleba, pak ztratil korby, pak ztratil nápravy, pak ztratil všecko a teď nakonec, když měl jenom oje, tak vletěl domů a ještě vymlátil ti mojemu toho pekaře výklad. A teď prostě vykládám, když rozumíš, z čehož plyne naučení. Když tě kousne takový zmrzlíček, můžeš ztratit chleba.
5: Tady právě visí obraz jednoho
2: malíř
5: našeho výborného
2: Jaroslav
5: krajináře.
2: Kučenášek.
5: A já ho pro jistotu nebudu jmenovat, ale tu historii, která se stala skutečně a byl jsem tomu přítomen. Chodili jsme spolu venku malovat v Povltaví. Ne, já ho nebudu opravdu jmenovat, ne, on by se třeba zlobil. Když se vypraví tedy do terénu malovat, tak nosí na zádech takovou jakousi, vypadá to zkrátka jako krosna. Je to dost složitý aparát, který který je to francouzský výrobek a to se potom postaví, má to nohy, má to různá šuplátka a samozřejmě stojan a štaflák, že je to velmi složitě a působí to mohutně. My jsme přišli tam, tak byla tam nádherná krajina, byla tam krásná chalupa, tak on si to před tu chalupu začal stavět, až počítal s tím, že vymaluje tu chalupu a vzadu tu řeku. No a když už to měl skoro dostavěno, což dalo dost práce, tak vyšli z té chalupy smutný lidi a povídali mi, prosím vás, tady nám nehrajte, nám umřela babička.
6: Stručně z nemocnice jen jako výborní. Jsme takový veselý kopy. Jistý půděl
2: profesor Ivan Osvald.
6: Na městí v nemocnici a bylo tam víc lidí v pokoji. Náhle tam vběh ten lapiduch, držel nějaký lejstro a říkal, Kadečka, je zde Kadečka? Se ozvalo, tady. Říkal, Kadečka, nesmíte být operován, máte slabé srdce. Říkal, já byl včera.
5: Mně se podařilo vyděsit jednoho štábního kapitána. Ale přišli jsme k sobě asi takhle. Já jsem za protektorátu sloužil na poště. V Jindřišské ulici v ústřední telegrafní stanici.
2: A tohle Praha, je scenárista František Vlček.
5: A sloužil jsem tam ve funkci, která se přesně jmenovala plně zaměstnaný poštovní pomocník s denním platem měsíčních 740 Kč. Po čase a po určitých službách mě přezadili do takzvaného PPO, což byla poštovní protiletecká obrana. Ta služba trvala 24 hodin, pak jsme měli 48 hodin volno a nedělali jsme tam prakticky nic, protože jsme byli všichni pošťáci, jenom jsme tam měli rozvěšený porůznutý sekery a helmy a tak to náčiní k tomu. Po čase, kdy jsme žili úplně bezprizorný, přišel k nám štábní kapitán z tehdejší protektorátní armády, z té zrušené armády se vytvořila taková vládní vojsko, to bylo vládní vojsko, správně, ano. A byl to strašlivý byrokrat, pravděpodobně proto tam u toho zůstal. A první, co udělal, že nás rozstřídil na dvě družstva, družstvo hasičů a družstvo samaritánů. Pak nám napsal předpisy pro hasiče a předpisy pro samaritány. A potom ty předpisy chodil zkoušet. Tedy nikdo tohle neovládal, ale já mám paměť pro nesmysly, přímo fotografickou. A tak jsem ty předpisy se zálibou čet. A on přišel jednou, trošku byl pohněvaný a začal zkoušet. Říkal, co jste vy, ten řekl, já jsem samaritán, on řekl správně, a co budete dělat v případě náletu. Ten měl odpovědět, v případě náletu budu se pohybovat v troskách poštovní budovy, budu vyhledávat raněné a umírající a po poskytnutí první pomoci dopravím je na obvaziště. Tak tohle nevěděl. A šlo to dál a bylo to čím dál tím horší, až došlo na mě. A on říkal, co jste vy, ten tlustý, já jsem říkal, já jsem proudník, to bylo správně, on taky řekl, ano, správně, a co budete dělat v případě požáru, hned vysvětlím funkci. Já jsem si odkašlal a řekl jsem, podle předpisu doslova, v případě požáru dostavím se poklusem k ohnisku požáru, násilím otevru hydrantovou schránku, uchopím oběma rukama mosaznou proudnici a zaujmu postavení co nejvýhodnější. Potom počkám, až za mnou další dva z mužstva hasičů přivlekou rozvinutou hadici, s ručným pohybem zapojím mosazné náustí hadice do mosazné proudnice a hlasitým povelem teď, v závorce v případě hluku, který obvykle u požáru bývá cukáním za provaz, dám povel k roztočení hydrantu a potom dle svých sil a možností požár buď to uhasím, anebo lokalizuji. Ten člověk se na mě takhle dlouze díval, pak odešel a od té doby jsme ho tam neviděli. Tahle historie má ještě dohru. Já totiž jsem ty předpisy ovládal perfektně. Ovšem pak došlo k praktické zkoušce. Já jsem se skutečně dostavil poklusem k ohnisku požáru. Požár samozřejmě byl předpokládaný. Odevřel jsem násilím hydrantovou schránku, uchopil jsem proudnici. Ovšem uchopil jsem proudnici pro hašení pěnou. To byla proudnice, která měla nahoře takový karburátor. Podařilo se mně zapojit mosazné náustí proudnice do mosazné hadice, i když s použitím trochu násilí. A teď jsem zaujal postavení co nejvýhodnější a další dva z mužstva hasičů mě do toho pustili vodu. Já jsem stál na dvoře uprostřed poštovního dvora, kde byly vozy a koně tenkrát ještě, a teď vzniklo něco, co se podobalo vodotrysku, fontáně. Já stál uprostřed jako trpaslík a nade mnou se klenulo obrovský deštník vody, který stříkal na všechny strany. Samozřejmě
7: Pušťáci vyklidili ten dvůr a já jsem stál uprostřed bez pomoci, až někdo potom přeseknul tu hadici, tím jako zachránil situaci, takže jsme mohli skončit poblach a odejít.
8: Výborně.
0: Divadlo pro vaše uši. Ponořte se do hlubin našeho rozhlasového archivu a vychutnejte si lahůdky v podání legendárních českých herců, komiků a vypravěčů.
2: Herec a režisér Karel Pech.
9: A to mi vyprával jeden kolega, který říká, že nesnese, aby to okénko na té malé místnosti bylo otevřené. A říká, sedím na té malé místnosti a čtu si. Najednou mi někdo šlápne na pravé rameno, na levé koleno, odligruje, otočí se na mě a řekne pardon a odejde. Slyším ještě, jak se odevřel byt a zmizí. Zloděj, který ho honili po střechách, tak touhletou cestou se dostal ven. Od té doby nesnáší ten můj kolega, dneska to zasloužil u mě otevřený okýnko. Do světlíku.
5: Když čte.
6: Jste to nabral tedy z hlubokého hrnce, čemuž přičiním historii, jak v Mánese, kde býval klub dříve česko-německých divadelníků, posléze umělců, tak tam se chystal Silvestr, sešli se tam různí lidé a ten den spatřil ten kustod, Mitiska s kustodem spolku Máne s Poláčkem, dole přimrzlou kachnu, která už se nehejbala, tak tam slezli po takovým žebříčku, kachnu ocekli, ta byla úplně mrtvá, že jo? A v tom už se tam začaly hrnout ty davy, oni tu kachnu sebrali a dali ji do jedné předsíně těchto malých místnůstek, o kterých jste hovořil, a tam na ní zapomněli. A teď se tam normálně lidi scházeli, vybavovali, že dobrý večer a tak dále, že? A jistý tedy jeho český básník tam, který tam vodil slečny vždycky, aby viděl, říkal, můj přítel Vidra, tak, tak tam přivedl jakousi slečnu z dobré rodiny a ta jako prvá teda se odebrala na tu místnostku, načež najednou se rozletěly dveře, ona vletěla dovnitř, ječela jak siréna. No, taky tam ošetřit, že zjišťovali příčinu, tam se stalo to, že ta kachna rozmrzla a hledala vodu. A usedla. A tahle ta nešťastná dívka, která tam přišla první, usedla tež. A v tom se pod ní ozvala kvák, kvák, kvák, kvák, kvák. Proto ona vyletěla tam mezi ty jasající silvestrovské davy.
5: To je Silvestr.
10: Tak já jsem jednou před lety nastoupil do jedné pražské redakce.
2: A nakonec scenárista Vladimír Kalina.
10: Tam mě představili do kanceláře a tam seděl za stolem takový drobný, malý redaktor. Tak jsme se představili a bylo to několik takových zdvořilostních frází. A teďko vidím, že on prostě sedí na takovým plánkem zadumaně a já mu jako říkám, co tam má. A on říká, no, já čekám rodinu a ty palandy mě pořád tady. A já mu říkám, a to máš malej byt, že? On říká, no ne, já mám čtyřpokojový byt na Pangráci. A já mu říkám, a proč ty palandy? A on říká, no já čekám 11. dítě. A tenhle ten redaktor, když měl těch dětí 8, tak prostě měl takový pokoj, kde ty děti si celý den hrály. A teď tam jednou vešel a on měl 7 děvčat a 3letýho kluka. A jednou večer přijde domů a jde do toho dětského pokoje a teď si najednou s hrůzou uvědomil, že malý František oblíká panenky, hraje si s kočárkama, dělá bábovičky, kuchyňku tam staví. A teď si uvědomil, že vlastně má v bytě mužskýho, tak ráno okamžitě vzal Františka, ještě nešel do redakce, šli do hračkářství a koupil mu vojáky, kanony, letadla, světlomety, všechny takové ty vyloženě mužské hračky. František byl nesmírně šťastný, hrál si s tím hned, jak přišel, to všechno rozbalil. Tak ten přítel odešel klidně do redakce a večer se vrátil a vešel do toho pokoje podívat se, jak si hraje František. Otevře dveře a tam malý František sedí u necíček a pere prádlo. A on mu říká, Františku, proč si nehraješ s vojáčkama? A on říká, Vždyť si hrají, peru jim právníku.
8: Ha, ha, ha, ha.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Snad se mnou budete souhlasit, že taková příhoda, aby působila, musí mít, jak se říká, zemité jádro, dobrou poentu, musí mít svého autora, vypravěče a nebo stejně zdatného interpreta. No a právě takhle se potkali scénarista a spisovatel Vladimír Kalina, já si ho pamatuju ještě na fakultě s Dýmkou, když nám přednášel, a herec Milan Neděla. Bože, jak ten si ty Kalinovy sedmilhářské střípky u mikrofonu užíval. No a vlastně je to dodnes dárek pro nás všechny. Tak vám ho teď posílám a těším se zase někdy brzy naslyšenou.
2: Jsou úsloví, která přetrvávají věky jako lidová moudrost. A pak jsou taková, která jsou jako móda, za čas se vytratí a přijdou zase jiná se stejným osudem zapomnění. Většinou pocházejí z filmů a stávají se sloganem v analogických okamžicích, které prožívali hrdinové bílého plátna. Pamatuji si na úsloví Sleduj mě z mnoho významných situací idolu dívčích srdcí herce Pucholta z prvních Formanových filmů. Nebo slavný výrok z neméně slavného filmu Někdo to rád horké, kdo je dneska dokonalý, jimž se reagovalo na každý nezdar. Jeden čas se také reagovalo na situace, které dopadly nad očekávání dobře a přinesly kýžený úžitek úslovím Za to jsme bojovali. Častokrát jsem je vyslovil, aniž jsem si jako každý jiný uvědomoval původní význam, který odpovídal názvu amerického protifašistického filmového seriálu Zač jsme bojovali. Až jednou jsem to řekl naposledy a styděl se, že bych nejradši prošel Prahu kanálem. Šel jsem ve vedru kolem reprezentačního domu a dostal jsem chuť na pivo. Sedl jsem si na zahrádku a objednal si je u starší servírky. A když mi přinesla orosenou sklenici a polkl jsem první osvěžující doušek, s úlevou jsem vydechl. Za to jsme bojovali. Servírka na mne pohlédla vážnýma očima a řekla ledově. Nevím, za co jste bojoval vy, pane, ale my za vaše pivo určitě nebojovali. Reportér František Gell mi kdysi vyprávěl historku z počátku našeho letectví, jejímž byl přímým svědkem při své návštěvě letiště ve Kbelích, kde právě probíhal výcvik mladých vojenských pilotů. Podrobnosti, které se odehrály vysoko nad přistávací plochou, nemohl samozřejmě vidět, ale později mu je doplnil bledý letecký instruktor. Sluší se předeslat, že pro výcvik byl určen typ dvouplošníku se dvěma otevřenými místy v horní části trupu s ovládacím zařízením, kdy vpředu seděl žák a za ním instruktor. Ten mohl jednak korigovat let a jednak při letu udílet příkazy. Rádiové spojení totiž tenkrát ještě neexistovalo ani mezi posádkou a letištěm, ani palubní telefon mezi žákem a instruktorem. Toho dne se konaly závěrečné zkoušky a na improvizovaném pódiu přihlížela z dalekohledy generalita a štábní důstojníci. Atmosféra byla logicky napjatá a nervózní, nebe však bylo jasné a panovalo bezvětří, co víc si rozechvělí adepti mohli přát. A pak nastal let, který všechny přítomné zvedl ze židlí. Dosud bezchybně letící cvičný letoun se přesně podle programu vzepěl k loopingu a současně v té chvíli se od trupu odpoutala postava instruktora v přímém pádu, aby v zápětí se nad ním otevřel bílý padák. Ve všech se zarazil dech, neboť každý očekával, že letadlo začne hořet, že selhalo řízení nebo vysadil motor a nastane nezadržitelný pád i s žákem, který zavčas nevyskočil. Hasiči vyrazili na plochu a záchranné družstvo vyběhlo z baráku. Jenomže se nestalo nic, což bylo ještě záhadnější. Letadlo pokračovalo v krkolomných cvicích a motor hučel na plné obrátky. A mezitím instruktor dopadl na kraji letištní plochy a bylo zřetelně vidět, jak se rychle zbavuje padáku a rozbíhá se do jejího středu. Nikdo nic nechápal. Letoun pak s naprostou jistotou přistál A když stroj zastavil a motor zmlknul, seskočil žák po křídle na zem, sejmul kuklu a brýle a když spatřil svého instruktora, který se k němu řítil s hrozivě zdviženou pěstí, hrůzou zařval a omdlel jako špalek. Vůbec si totiž nevšiml, že od určité chvíle letí sám, neboť ho nemohlo napadnout, že v kritickém okamžiku zareagoval na povel Looping tak bleskově, že instruktor, který při předávání rozkazu se musel na chvíli odpoutat a naklonit se k jeho hlavě, svou sedačku už netrefil.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Na malém městě se ví všechno. O lékaři na středisku se například vědělo, že nebere. Byl to skutečně lékař lidumil, ochotný, pečlivý. Pracoval i jako dobrovolný funkcionář Červeného kříže a pořádal řadu přednášek o zdravotnické osvětě. Nehleděl na čas a především přestárlým pacientům pomáhal, jak mohl. Ale stále byl ustaraný a všechno bral vážně. Jednou ošetřoval vedoucího samoobsluhy a protože čekárna už byla výjimečně prázdná a sanitka pro návštěvy do okolních vesnic ještě nepřijela, postavil na kávu a povídali si. Přišla řeč i na úplatky. Lékař si stěžoval, jak často se dostává do trapných situací, zvláště pak na vesnicích, kde mu pacienti v dobré vůli podstrkují vajíčka, husy a králíky, že samozřejmě vždycky odmítne, ale většinou s provinilým pocitem, že se jich nepřímo dotkl. Jenomže člověk neuhlídá, pokračoval lékař a na důkaz otevřel skříň. Ležel tam stoh asi 30 pečlivě zabalených bomboniér. A rozhorleně pokračoval, nechávají to tady na židlích, pod židlemi nebo pod věšákem, než se otočím, jsou pryč, a co já s tím mám dělat? Praktický vedoucí prodejny si okamžitě věděl rady a protože znal jeho neúplatnost a na druhé straně ho lákal lehce se nabízející užitek, opatrně a rozšafně poznamenal, že to jako je velká národohospodářská škoda, protože bonbony podléhají zkáze. A když lékař sebekriticky pokyvoval hlavou a poznamenal cosi, že se pořád ještě nedělá zdravotnická osvěta dobře, obratně navrhl, pane doktore, já bych vám rád pomohl. Co byste tomu říkal, že si to odvezu? A lékař souhlasil. A tak vedoucí samoobsluhy bomboniéry odvezl a hned příští den některé z nich vystavil do regálů. Po polední přestávce jen žasnul. Před obchodem čekala nebývalá fronta zákazníků, až otevře. Když odemkl, prolomili skoro dveře a vrhli se do oddělení cukrovinek. Nastal boj o bomboniéry. Většinou je brali po pěti. A tím to všechno prasklo. Skoro v každé z nich byla 100korunová bankovka. Prostředí bufetů je zcela zvláštním světem krátkých a mlčenlivých příběhů. Lidé u vysokých stolků jeden vedle druhého s nepřítomným výrazem krotí hlad a žízeň, dojedí, dopijí a odcházejí. Chybí hospodská družnost i okázalost vybraného stolničení. Tady je jedna momentka. Do bufetu vešel upravený pán a viditelně spěchal. Objednal si čočku s volským okem, donesl ji na stolek a zase odběhl pro malé pivo. A když se vracel se sklenicí a příborem v ruce, zarazil se. U stolku na protější straně stál zarostlý muž nad jeho talířem. Rozhodl se vyřešit situaci bez skandálu. Přistoupil ke stolku, mlčky přisunul talíř k sobě a s majetnickým výrazem nabral první sousto čočky. Zarostlý muž se na něho podíval mírnýma očima, ale pak rozhodným způsobem odtáhl talíř k sobě a s naprostým klidem ujedl čočku ze své strany. Upravený pán jen beze slova zavrtěl hlavou a opět beze slova přitáhl talíř k sobě a nabral druhé sousto, tentokrát s přísným pohledem. Zarostlý muž pokrčil rameny a v zápětí posunul talíř doprostřed stolu, nožem rozpůlil porci čočky i volské oko a začal rozvážně jíst svůj díl. Jeho protějšek jej chvíli nerozhodně sledoval, pak přijal jeho gesto. Začal mlčky jíst svou půlku. Dojedli v tichém napětí, položili příbory na talíř uprostřed stolku, oba vypili naráz malé pivo a pak zarostlý muž bez rozloučení odcházel. Upravený pán konsternovaně vrtěl hlavou a když se otočil, strnul podruhé. Na vedlejším stolku spatřil svůj netknutý talíř s chladnoucí čočkou a volským okem. Jsou příběhy, které se nesnadno vyprávějí. Jejich zvláštní poselství je skryto takřka v nepostižitelném zachvění, jako když padá hvězda. Pobýval jsem už týden ve starém mlýnu na Ploučnici a klapot mlýnského kola, který mne zpočátku rušil, nakonec měkce uspával. Dokonce jednou uprostřed noci jsem se naráz probudil, když se kolo zastavilo. Ve dne jsem často pozoroval provoz a schon na velkém dvoře. A zvykl jsem si na rachot strojů, až mě napadlo, že sice žiju ve mlýně, ale nevím o něm zhola nic. V neděli, kdy se nepracovalo, mne provedl sám pan mlynář. Dokonce jsem měl dojem, že na moji žádost čekal a vystrojil se na to i bílou čepicí. Začali jsme prohlídku od nejvyššího čtvrtého patra a změť kol, válců a transmisí se zvolna stávala srozumitelnou jako důmyslný systém, který se vyvíjel od nepaměti. Mlýn byl postaven koncem minulého století a připadalo mi, že tenkrát k němu vyrobili i pana mlynáře, neboť při svém nadšeném výkladu užíval výrazy s patinou dávných časů. Kyprice, kuželnice, koukolník, kruzník, čili holandr. Mluvil o mletí na způsob rakouský, uherský, pražský a vídeňský. Pojmenovával druhy mlýnských kamenů jako žitováky, žehrováky a žvaráky, a všechno to říkal se starosvětskou láskou. Pochopil jsem, že vlastně mluví o sobě, ale úplně jinak než jiní. Ani jednou nepoužil slůvko já. Sestupovali jsme po strmých žebřících patro po patru stejnou cestou, jak zrna na své pouti složitým soustrojím, a tvář pana mlynáře se čím dál víc zjasňovala neskrývaným pocitem štěstí. Konečně mohl mluvit o mouce. O mouce pšeničné, žitné, o krupičkách a krupici vyražené, žemličkové, dotahované a zadní, o přerážkách, moučném prachu a jemných otrubách, o mouce krupicové a nejbělejší mouce dvojnulce. O každém druhu vyprávěl se zaujetím, jaké je výsadou znalců. Stáli jsme v přízemí v Moučnici, kam do prostorných dřevěných beden směřují roury z hůry s klapkami, každou podle druhu pojmenoval a současně v zápalu výkladu otvíral. A najednou se zadrhl a zajíkl. Byl to jen zlomek vteřiny se smutným zábleskem nevypověditelného stesku. Hned sice pokračoval, ale hlas ztratil jiskru. Připomínal unaveného průvodce. Byl mi v té chvíli blízký jako každý, komu osud ublížil. Už přes 20 let mlel ve mlýně jen krmivo pro dobytek.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka jako vždy přesně na čas právě začíná, 23. hodina odbíjí, no a krásný pozdní stále ještě středeční večer vám všem, co jste napříjmu, přeje Jitka Lukešová, moc se na vás budu těšit a jako vždy před sebou máme celé 2 hodiny společného setkávání se v našem vysílání a také společného povídání. Dnes na téma, na vaše e-mailová četná přání, to bude o jídle a o tom, jak jsme na tom. Umíme jíst střídmě? Znáte úsloví jest do polosyta a pít do polopita a dodržujete ho alespoň trochu? Jíte rádi a jíte hodně a je to na vás třeba i vidět? No a co zkoušíte dělat pro to, abyste žili střídněji a tím pravděpodobně i zdravěji? A jak pak vnímáte skutečnost, že se nejen v naší zemi v rodinách spousta jídla třeba vyhazuje a plítá se potravinami? To, že se v Evropě máme dobře, je na mnoha jejich obyvatelích velmi vidět a to, že lidé rádi jedí obecně, ví každý z nás zcela určitě sám dobře. Ale i zdravé jídlo a kvalitní potraviny mají ta svá ale. Nejíme jich přece jenom trochu moc a neplýtváme s potravinami a s jídlem trochu moc. Vypadá to, že jsme s dostatkem všeho možného pozapomněli na střídmost a trochu i skromnost. Tak co vy? Jaká je vaše zkušenost a jaký je váš názor? Telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web, kam můžete psát a mnozí už píšete, za což moc děkuju. rozhlas.cz/linka a máme samozřejmě i tradiční e-mailovou adresu nočnilinka@rozhlas.cz. I tam se na vás budu moc samoz těšit. Takže pro začátek já myslím, že to je úplně vše. Ještě jednou krásný večer, moc se na vás těším a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcela Holanová a její písnička Cesty lásek. No a právě během téhle písničky se k nám jako první dovolali Jarda, tentokrát je z Kladna. Jardo, hezký večer přeju.
1: Dobrý večer, zdravím všechny, kteří jsou na příjmu.
0: Děkuju moc krát za všechny.
1: Je pravda, že s tou obezitou jsme na tom asi jako národ strašně.
0: Máte pocit, když se, no, když se díváte.
1: No, já vidím ty malí lidi, jak jsou opravdu teda dobře živený, no. A já teda můžu říct, že já pro to nedělám nic, protože já jsem teda měl 104 kilo asi před 2 lety, ale omezováním, protože všechno je to v jídle, jo. Já nevěřím na nějaký portování, prášky, injekce. Podívej, zase v koncentračních táborech za druhý světové války se nikdo si nedával žádný injekce, nikdo tam necvičil a přitom tam byli všichni velice štíhlí. Jo, všechno je to prostě v krmných dávkách. Tak jsem začal omezovat krmní dávky a dosáhnul jsem váhy 93 kilo.
0: Ano.
1: Což už jsem byl skoro spokojený, protože jsem měl 182 centiáků.
0: Tak to už na chlapa, ano, přesně tak.
1: No, ale pak jsem chytil stafylokokovou infekci.
0: Ano.
1: To bylo přesně před rokem. No a začal moje turnaje po nemocnicích. No, takže nejdřív se mě, protože to je velice svýský onemocnění, je to vlastně zánět, který napadá celý tělo, no a mně se to usídlilo v krční páteři, no. A nakonec teda to skončilo tím, že po několika neúspěšných pobytech v různých nemocnicích jsem skončil ve vojenské nemocnici, před kterou hluboce smekám, protože tam mě operovali tu krční páteř.
0: Ano.
1: Dostal jsem 3 fungonový titanový obratle. No, ale tím pobytem v nemocnici, protože nemocniční jídlo je takový, ať se na mě žádná nemocnice nezlobí, ale v nemocnici dokážou zkazit i brambory. Jo, tam prostě, když přišel oběd a začali to rozvážet, ty pracovnice, kteří s tím byli pověřený, to jsou takový ty skříně, kde to má vydržet teplý, to jídlo, oni to vzejmují odkud, jo. Tak mládež, je tady oběd a mě v tu chvíli opustila chuť i vlád. A když jsem to nadzvednul, tu pukličku na tom, na té nádobě, tak jsem říkal, tak jí to asi odneste. No, až na mě přišla asi za týden, co jsem takhle nejet, tak přišla nějaká nutriční terapeutka a říká mi, co byste si jako představ. Já říkám, ta umělina, co dostávám na místo, má to a ráno, to je strašná. Jo, ty pomazánky já nesnáším, já nevím, co je v něj.

0: a já musím vědět ty, ty věci. Já když vidím jenom bílou hmotu nějakou, mazací, tak je mi z toho zlé. Jo, já bych radši, kdyby byl nějaký ten balenej sýr. No, věříte mi, že jsem od té doby dostával normální maslíčko, maličký takový, a asi 4 nebo 5 kousků vek, veky. No a vždycky nějaký ten sýr, prezident, nebo to je jedno, jaký prostě ten mazací. Takže...
1: A trošku, ale Jardo, já vás poslouchám pozorně, ale trochu odbočujem, protože ta otázka nezní, jak se vaří v nemocnici, nebo jak se drží dieta. Ta otázka zní, jestli umíme jíst střídně.
0: No, takhle se udrží šílá linie, tak.
1: No tak něco na tom může být, ale na druhou stranu...
0: Já jsem v nemocnici schodil až na 84. Země vysela kůži jako zvadalda.
1: Já vím, ale on je taky tím, že tělo podstupuje zákrok a pak se s tím musí vypořádat. No. Je to úplně jiná situace, no. Že jo, než...
0: No ne, to není zákrokem. To je tím, že v nemocnici se člověk podívá na to jídlo a okamžitě ztratí chuť jídlu. Mm-hmm. Takže chce to prostě mít jíst a trošičku se možná teda pohybovat, ale každý to nemusí, třeba ve stáří už se to pohybování... Těžko je člověk, který je, já nevím, k 80 a má trošku nadváhu, tak asi těžko bude běhat 500, že jo?
1: No jasně, ale, tak o tom to není taky, no. No.
0: Ale snižovat opravdu ty krmní dávky, dostávat tolik kalorií, kolik člověk potřebuje, teď mám rovných 90 a jsem naprosto spokojený.
1: No tak vidíte. A,
0: takže takhle, no.
1: Dobře.
0: Myslím si, že s tou obezitou by se teda něco dělat mělo, protože jsme strašně jinak rozežraný národ. Já když vidím, jak lidi jedí v noci, já v noci nemůžu pořídit ani sousto, já nevím.
1: Tak každý má ten biorytmus zavedený trochu jinak a ano. Denní režim zavedený také jinak, že jo, někdo žije v noci, někdo zase časně ráno, někdo pozdě večer.
0: Je to pravda.
1: Těžko rozebírat. Každopádně, Jardo, děkuju za úvodní povídání, jinak vám přeju klidný večer a budu se těšit zase příště v noční lince. Jo, děkuju moc krát.
0: Děkuju, já vám ještě jednou všechny posluchači i vás, mějte se všichni krásně.
1: Také.
0: A dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jožará je skupina Elán a písnička Zalúbení. No a vy posloucháte Noční linku, dnes středečně čtvrteční a 16,5 minuty po 23. hodině. To je přesný čas a na telefonu pozdravíme teď Staňku z Otrokovic. Hezký večer, Staňko.
1: Hezký večer vám, Jitko, a všem, kdo jsou na příjmu, a zdravím moc a moc pana Jardu.
0: Ano.
1: Nevěděla jsem téma, teď jsem se vás ptala, takže vím.
0: Uh-huh.
1: A souvisí to i s tím, co chci reagovat na pana Jardu.
0: Uh-huh.
1: Mám podobný problém, právě záleží na tom, co máme v sobě. Bakterie, paraziti, podle toho jsou chutě neovladatelné a tak, jo. Takže když vlastně člověk má parazity, je přehnaná třeba chuť na sladké, jo.
0: Uh-huh.
1: Ale chtěla bych říct k panu Jardovi, pane Jardo, mám stejný problém. Roky nikoho nezajímá zlatý stafilokok a dokonce v krajské infekční ordinaci mi řekli na zlatého stafilokoka, že ten se neřeší, protože ho mají všichni,
0: mm-hmm.
1: takže člověk s prominutím může chcípnout. Jo?
0: Tak a s dovolením uděláme tečku, Staňko, a půjdeme k tématu, které zní.
1: Parazity mi zapřeli.
0: Staňko.
1: To jsou věci, které se nesmí vyslovit. No, střídmost...
0: Umíme jí střídně, je téma, ano? Děkuju.
1: Je to právě i podle toho, co máme v sobě a co nám pomáhají nebo nepomáhají léčit, ale ono není jako zájem. Člověk dokáže je střídně, někdy je prostě doslova i nechuť, mm-hmm. podle toho, jak je třeba únava, mm-hmm. nadělaný člověk, jo? A z toho by sežral vlka. Jo, to... Je to o náladě, je to o tom, co máme v sobě, je to...
0: A není to třeba o tom, aby člověk měl v jídle udělaný pořádek a nejedl třeba jedenkrát denně a pak neřešil ten vlčí hlad, ale jedl třeba malé dávky pětkrát denně a tak dále, což souvisí s tím naším tématem, třeba právě na rozdíl od zlatého stafilokoka.
1: Souvisí, ale to souvisí právě taky, to podněcuje taky určitý jako způsob jídla.
0: Uh-huh.
1: Souvisí, ale jako to člověk musí být v nějaké zdravotní kondici, aby se dokázal soustředit i na to pravidelné jídlo a
0: ale
1: na
0: no, takový... Tak Staňko.
1: Jo, teď to je, to prostě, když máte starosti, tak jde hledat co s bokem někdy i to jídlo.
0: No tak to samozřejmě jsou výjimečné situace, ano, že nebudete třeba celý den jíst. No.
1: Jeden z lidí, který ty výjimečné situace má za režním posádku. Jako fakt, jako špatná zkušenost a můžu potvrdit, že jako bohužel zakončím to tím, zdravotnictví nefunguje.
0: Staňko, ještě jednou se vás zeptám. Umíte jíst střídně a zdravě? Máte pocit, že se o to snažíte alespoň? A když tak eventuálně třeba co tak zařadit do jídelníčku, aby člověk měl dobrý pocit z toho, že se stará o své zdraví a neházel to na zdravotnictví? No.
1: Ano, snažit se můžu,
0: no.
1: Ale když člověk žije sám, tak někdy jíte i jedno jídlo 4 dny, když neumíte navařit.
0: Jo, já myslela jedno jídlo od rána do večera, furt nepřetržitě, ano.
1: To, jako někdy už jako říkám nic, už to musím dojet, protože jako nechce člověk vyhazovat, ale zase za každou cenu jako není dobře vyhazovat, ale
0: no,
1: jako
0: jasně,
1: neumím uvařit v malém. Byla jsem zvyklá vařit pro malý cirkus, dětka.
0: Budete muset zvát sousedy asi, jak to tak vypadá.
1: Jo, už došlo i na to, že jsem nesla vedle.
0: Jo, to věřím, ano. No jo, no tak menší hrnec koupit a je to řešený.
1: Neumím ochutit malou dávku rajské. Já umím rajskou uvařit v 5 litrech.
0: Tak to pak je na dlouho, no. To já bych to měla do konce života, teda 5 litrů rajský, to vám řeknu rovnou, ale...
1: To se roznáš, to jako děcka, když měli jako o to zájem, tak se olizovali až za ušima, jo.
0: Aha.
1: Ale když jsem si chtěla uvařit jako opravdu jenom pro sebe, když nebyl zájem, prostě chtěla jsem si uvařit rajskou pro sebe, tak se mi ho nemohla dochutit.
0: Jo.
1: To prostě neumím, jo, jako člověk vaří, jak když byly 2 děcka, kluk, holka, puberta, jo, to byl malý cirkus, no, takže na
0: tak rodinné vaření je samozřejmě něco jiného než pro solistu, to je jasná věc, že to není úplně jednoduchá věc.
1: No, a dávat do mražáku všechno, taky ten mražák není nafukovací a někdy se taky musí vyprázdnit a byla doba, když jsem třeba z toho mražáku vůbec jako neměla chuť.
0: Už to není to ono, to je pravda. Dobře, Staňko, moc vám děkuju, jinak přeju hezký večer, hodně zdraví a pokud možno takové to zdravé stravování. Se mějte se hezky, naslyšenou a připomínám, naše téma je velmi jednoduché. Umíme jíst střídně, eventuálně potažmo zdravě. Nechám to na vás, na vašich zkušenostech, jak jsme na tom, jak to vidíte kolem sebe, když se kolem sebe podíváte a tak dále. A telefon k nám stále stejný 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Velkou hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosí ventidol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko projdu uchem jehly, ale sem běhám tak, aby mě vlci nedoběhli.

když při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve než mě přijme svatý Petr.

když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček. Trumfové eso v mariáši hážu do talonu a chtěl bych vidět Baník, jak poráží Barcelonu. A kdyby se někdo

Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prst jako dirigentskou hůlku.

0: Jaromír Nohavica, Mám je zvu Nartu, tolik písnička a tentokrát se dovolal Robert z Olomouce. Krásný večer, Roberte.
1: Dobrý večer. V první řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost. Tím začnu. No a teďka k tématu.
0: No.
1: Takže, co se týče mě, mám rád dobrý jídlo. Nějakou tu nadváhu mám, ale s rozumem.
0: Jo.
1: A co mě poradil kolega v práci, můžu doporučit, tak on mě říkal, hochu, oni na to hodně jsou reklamy, tak třeba je kola, Coca-Cola a toto. A já jsem to vynechal, místo toho piju matonku, takže jsem zhodil nějaké 6 kilo, jo.
0: Takže jste vynechal a sladké limonády.
1: Zapnul.
0: Dalo by se říct,
1: no,
0: jo.
1: Takže já se vyhýbám matonkom.
0: Já vím, nemusíme jmenovat každý nápoj prostě sladkým nápojům, které si vyměnil za čistou minerální vodu, tedy, jestli dobře chápu.
1: Jo, že to pitel cukru v podstatě.
0: A máte pocit, že to zabralo, že to pomohlo, ano?
1: Pomohlo to, protože nedopl jsem kalhoty v práci, a teď je dopnu.
0: No a máte dojem, že třeba i tohle to je cesta k tomu, jak jíst zdravěji a eventuálně střídněji, protože právě třeba do sebe neleje ty kostky cukru rozpuštěné v těch sladkých nápojích?
1: Tak já si myslím, že asi ano, jo, ale každý má samozřejmě jiný organismus.
0: No to, tak jasná
1: třeba
0: věc.
1: Třeba sedí jednému, nesedí druhému.
0: Ano, ano, ano. No a obecně, když se díváte kolem sebe, máte pocit, že lidstvo v současné době v 21. století umí jíst střídmě, nebo naopak tím, že alespoň třeba tady v Evropě máme opravdu všeho dostatek, takže zkrátka mnoho lidí se cpe horem dolem a neví, kdy přestat a tak dál. A pak tady jsou různé výsledky toho, jak je to třeba i vidět, že zkrátka vyzkoušeli úplně všechno mnozí, co se týče jídla.
1: Tak ono, je potřeba uvažovat, jo, co se k čemu hodí. Já třeba si pamatuju, že když jsem byl malej, tak mě to musela naučit moje máma, protože jako já třeba jsem si taky dobrý jídlo dal, ale kolikrát mě nebylo třeba dobře, protože jsem neuvažoval, jo, že třeba jsem si dal, řeknu příklad, třeba kremáček a pak jsem si dal okurkinu a protože to nešlo dohromady, tak jsem zvracel.
0: Že jste plácal všechno možné páté přes deváté.
1: Páté přes deváté. A teďka už prostě vím, jo, že když jim sladky a pak si chci dát slany, tak třeba 2-3 hodiny počkám, protože vím, že mě nemuselo být dobře, takže jsou to jako že opatrnější.
0: Ano, ano. A přemýšlíte třeba, Roberte, nad tím, jestli jíte tučné jídlo nebo méně tučné jídlo, co je pro vás zdravější, co třeba váš žaludek lépe snáší a stráví a zdravěji zkrátka přijme a tak?
1: Tak já se třeba vyhýbám vepřovinu, protože nezdravě je to na konci napsané i z Bibli, ale to už by bylo zase jiný téma. No a jako maso si dám, ale všecko s rozumem. Já musím vždycky
0: mírně
1: uvažovat, kolik a jak a tak dál.
0: Takže o tom přemýšlíte zkrátka, čím se nacpete a co jo. si dáte, když je hlad. I. Nejenom když je chuť, jo?
1: Ano.
0: Dobře.
1: Jinak jsem ještě teda závěrem chtěl pozdravovat paní Ludmilu.
0: Dobře.
1: Potom paní Vlastičku z Krnova, Olino. Zkrátka všechny linkaře, pak všechny moderátory roční linky.
0: Děkujeme, děkujeme.
1: No, někdy se dovolám, jindy ne, ale za to vy nemůžete, za to může i aj. Jo. A vždycky šílim, když se nemůžu dovolat, tam je vždycky, to je prostě i aj. Ten, komu volá, ten odpovídá. Dokážu si představit, kdyby třeba hořelo a přerušovali mě, tak už by pak mohli rovnou zavolat všechny sbory ve městě, protože než bych se dovolal, tak by byl večera požár, už by bylo teda pořádně rozsáhlo.
0: Jo.
1: A za to vy nemůžete.
0: Za to opravdu já nemohu. Jo. Ano, přesně tak. Děkuji. Děkuji za uznání.
1: Mějte hezky.
0: Taky, Roberte.
1: Všechny pozdravujte.
0: Hezký večer vám přeju a děkuji za návštěvu. Ano? Mějte se pěkně.
1: Jo, mám vás moc rád, jste moc prima rozhlas.
0: Děkujeme moc krát za přízeň, nashledanou, naslyšenou a zase příště u nás v Noční lince. No a teď už je nachystána Zuzana Michnová se skupinou Marcias.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tolik písnička s Louisem od Zuzany Michnové. No a krátce po 11:30 pozdravíme Jana.
1: Ano, dobrý večer.
0: Hodonínsko,
1: ano,
0: poblíž
1: Hodonín.
0: Moc vás zdravím, přeju hezký večer, Honzo, a jsem ráda, že jste našel taky chvilku času se u nás zastavit na kus řeči. No, na Moravě se dobře jí, že jo? Rádi Moraváci jedí dobře, vaří dobře, pečou, tak povězte, umíte jíst střídmě, umíte si to ohlídat?
1: No já, tam to řeknu tak, já když jsem měl přes 65 roků, tak jsem vážil 111 kilo.
0: A to je na vaší výšku třeba postavu dost nebo úplně v pohodě?
1: No, já jsem měl 175 centimetrů a potom jsem potřeboval jít na předoperační vyšetření a oni tam zjistili ledviny, játra, destičky málo, močáky, ale alkohol mě nezjistili, protože já jsem se přiznal, oni řekli tak všechno odbourat. A já jsem shodil si na pěkných 84 kilo
0: Pánečko.
1: Za těch 7-8-9 roků.
0: Ale to je teda velká cifra, teda já vám řeknu.
1: Jo, ale já jsem méně jedl, odboural jsem alkohol, moc jsem pracoval, méně jedl a opravdu to funguje, ale protože jsem syn boží, tak si zase normál Baťa pohodím, dám si aj to. Slovácký trojboj.
0: Co to je?
1: Decentně, slivovica, pivo, víno.
0: Jo, tak. Tomu říkáte střídně jíst a střídně pít, jo? Já se z toho zblázním.
1: Nejíst a dělat.
0: Jo.
1: A ta práce mě tak k tomu vede, že nemám čas ani pojest.
0: No jo, ale to zase není zdravá záležitost, když se vykašlete úplně na jídlo a tomu tělu nedáte nějaké živiny, abyste získával z toho zdravého jídla energii zkrátka.
1: Nevykašlu, já mám normálně jídlo o 10 hodinách první. Jo, a ještě jsem chtěl říct, já jsem 35 roků nekouřil a vypil jsem pivo.
0: Ano.
1: A teď už 2 roky kouřím a piju pivo.
0: Zase jste se vrátil ke kouření.
1: Jedno, dvě denně piva, denně, jo, ty cigarety taky málo, tak jsem tam.
0: Jo, ale prostě jste si to dopřál, jakoby tyhle ty hříšky,
1: jako
0: jo, trochu.
1: Jakože jsou syn boží. No, a tak jsem se chtěl s tím svěřit, že opravdu prací, střídmostí, odbora ten alkohol, ne úplně.
0: Že se dají schodit kila a získat tu vysněnou váhu, tedy, jo?
1: Krásně. A všichni mě říkali, je, co ti je, ty jsi tak chudý. A půjdám, já už jsem byl bohatý dost dlouho, teď jsem chudý.
0: No, a jinak máte pocit tam i ze svých třeba kamarádů, kamarádek, že u vás na Moravě dokážete jíst střídně? Dokážete si odepřít třeba takové ty dobré sladkosti, domácí koláče a tohle všechno? Nebo normálně, dát si, ale jenom tak fakt střídně, no?
1: Normálně po každém jídle si dám desert.
0: Ano.
1: A to mám jako jemně opečenou topínku na sucho. A to si dám máslo a k tomu si dám med a posypu si to ořechama. A jenom jednu půlku krajíčku chleba.
0: No tak vy jste opravdu střídmý jedlí, to zase musím říct, že jo.
1: To stačí, ano, fakt.
0: Já vím, že když člověk jí pomalu opravdu a sní toho málo a pak se zamyslí, tak vlastně zjistí, že má dost, že jo, než když to na sebe nahrne a pak je chvilku předspaný a je to k ničemu.
1: Ta střídmost je o tom, že když mám třeba na dvoře kachny, husy, já si ji zabiju, upeču celou.
0: Ano, ano.
1: Ale sním jenom kousek.
0: Jo.
1: Zamrazím a jak mám na ňu hlad, tak zase si vytáhnu kousek.
0: Kousek vyndáte.
1: Můžu to jezda i v noci. Normálně já se zbudím v noci a dám si hoštičák mléka a třeba suchý chleba. A tata vždycky říkal, suchý chleba ti nedá jen do umřít. A měl pravdu. A on si nosil do práce sirupovou vodu v té flašce klasické, 3/4 litrovej.
0: Jasně.
1: A chleba.
0: Ano.
1: A chlapi pokrajovali klobásky, špéky a tata byl chudý. Zemřel ve 72 letech. Tuberkulózní, pokuřoval a 8 měsíců před smrtí přestal kůřit. No a tak já už ho doháňám, já už mám 70. A jsem syn boží.
0: No dobře.
1: Tak se chtěl svěřit.
0: Jo. No dobře, Honzo, no tak vám taky děkuju samozřejmě za vaše povídání a za váš příspěvek, jak to všechno vnímáte. Jinak vám přeju hlavně hodně zdraví, ať tu střídmost dokážete pěkně tak jako dodržovat pro sebe, pro své zdraví. No a budu se těšit zase někdy v noční lince, když se u nás zastaví.
1: No, dokonce jsem si musel to číslo zapsat na papírek, protože ty čísla jsou tolik čísel na světě a i na domech, všude.
0: Jo, kdo si to má pamatovat, že jo, to máte pravdu. Ano, rozumím.
1: Je to jednoduché.
0: Tak jo.
1: Dobrou noc, moc přeju. Děkuju.
0: Mějte se hezky, já děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Mariah Carey a její písnička Without You. No a kdo pak se dovolal, já už to vím a vám ráda prozradím. Paní Libuška z Mnichovic je na lince. Hezký večer, Libuško.
1: Já vám zdravím, Jituško, moc a všechny posluchače.
0: Moc děkuju za všechny.
1: A já teda bych řekla tomu dnema, já jako se nepředspávám, to bylo špatně a tak nějak jen tři dny. Jako dneska jsem měla bramory s tvarohem a kompot, no. Já se na něm pochutnám, jo. Abych vám řekla pravdu, lepší než na řízku. A nebo koprovku mám ráda, takový ty. A ne, uvařím to toho moc, jo, tak pro osobu.
0: Prostě taková ta klasičtější nebo eventuálně obyčejnější, jednodušší jídla, která vás nezatíží nějak extra,
1: ano,
0: tak
1: no,
0: to vám dělá dobře.
1: To jako jo. Tak jinak, jako, no, aby říkám, taky se stalo, že jsem třeba udělala bramboráka, napravo jsem se vodila. To jsem udělala hloupost, protože mi bylo špatně.
0: Bylo to přes příliš těžké jídlo na žaludek, jo, když se to zapilo spláchlo vodou.
1: To si říká, co teda, ty už to nedělám. Ale, no, bylo mi těžko, no.
0: Je pravda, že přece jenom je to jídlo mastnější, to je fakt, že potom s tou vodou asi.
1: To nejde.
0: Jinak máte pocit, že se lidé kolem vás předspávají nehorázně, vším možným?
1: No, kdo mu chutná, ta třeba se předspává. Podle toho každý, jak...
0: Jak si roztahnul žaludek, že jo?
1: Už. Přesně. Takže já jako teď konce nepředspávám.
0: No tak asi dobře děláte a určitě to i cítíte na své kondici, že je to dobře pro tělo, ne? Tohleto.
1: No je, určitě, no. To víte, tak říkám, jako abych vám řekla, teďko nevím, ale maso mít nemusím. Takže... taky třeba mě, ale maso mít nemusím.
0: Patříte už skoro mezi vegetariány, dalo by se říct, nebo ještě ne?
1: To ne.
0: Občas si dáte, ale nemusíte.
1: To ale... Říkám, radši dám před masa, tý koprovce přibuzná taky řekla, že má radši koprovku taky.
0: Klidně bez masa. Vajíčko, brambory nebo bramboru, jenom je vyřešeno.
1: No, kaši, že jo, na to boko, nebo takový lehký jídla, no.
0: Lehčí jídla, to je pravda.
1: To mám ráda.
0: Měníte způsob stravování třeba v létě, když jsou horké dny a potom v zimě, když člověk se potřebuje vlastně i jídlem trochu jakoby zahřát?
1: No, jako v létě to člověku taky nechutná, že jo. Protože jako ty bylo horko, tak jako takový lehčí.
0: Tak to tělo nepotřebuje, že jo, tolik se nacpat. A je, Libuška se nám ztratila z telefonní linky, tak to mě moc mrzí, Libuško. Ale já myslím, že to podstatné jsme řekli, takže každopádně moc děkuju, moc vás zdravím do Mnichovic, přeju hezký večer, no a budu se těšit někdy příště, tak to mě mrzí, ale stalo se, což se někdy taky přihodí, no a teď už je u nás nachystaný Jirka Schellinger.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Stojím v dešti.

0: Jirka Schellinger a jsem prý blázen, jen tolik písnička. Blížíme se k půlnoci a krátce před půlnocí pozdravíme do Hradce Králové paní Magdalénu. Hezký večer, Magdaléno.
1: Já přeju všem hezký večer. Děkuju. Posluchačům i vám, paní Jitko.
0: Děkuju za všechny i za sebe samozřejmě. Tak co a pak napadá vás, Magdalénko, s tím umíme jíst střídně?
1: Já jsem ukázněná ve stravování. Mm-hmm. To bylo tím, že jsme byli pracovně rozprázdnění. Takže se jedlo večer, když jsme se přejídali. Mm-hmm. Já jsem do té doby, než jsem začala soukromničit, měla 50 kilo.
0: Jo.
1: A začala jsem nabývat tímhletím stylem života. Mm-hmm. Ale měla jsem maminku, která dobře vařila. Mm-hmm. A přesto, že jsem byla hubeňour, tak jsem dovedla sníst třeba 10-12 plátků v houbový omáčce nebo k vepřu knedlu zelo. Mm-hmm. Ale prostě měla jsem dobrý trávení.
0: To dobré trávení, ano.
1: Nestěžovala jsem si na stravování ve školní jídelně.
0: Ano.
1: Nepřipadalo mě to tak, že by to bylo tak špatný. Mm-hmm. A chtěla bych říct, ti, co si stěžují na stravu v nemocnici, mm-hmm. tak já bych řekla, že jsem dost rozmazlená, ale díky tomu, že jsem tady měla my kamarádky, manžela kuchaře v nemocnici, mm-hmm. a ona byla taky dobrá kuchařka, nikdy slovem neřekla, protože on nikdy v práci nejed, nosil si obědy domů, takže se pak asi najedli oba dva.
0: Ano.
1: A nikdy ani jeden neřekl, že by bylo něco špatného. Mm-hmm. A já, když jsem teď trávila po operaci 10-11 dní v nemocnici, mm-hmm. tak jsem si nemohla stěžovat ani na jedno jídlo. A
0: tak
1: pak jsou
0: dobře.
1: Tam ještě ve většině nemocnic ještě nějaký takový bufety, kde se dá objednat jídlo. Tak jestliže je někdo rozmazlený, tak ať si to jídlo tam objedná, a nebo mám teď od kamarádky snachu v nemocnici, mm-hmm. a protože, aby jedla, se hrozně zhubla, aby jedla, taky manžel denodenně vaří a to jídlo jí tam nosí. Takže to je další řešení problému a nemůžeme tím nadávat na špatné zdravotnictví.
0: Ne, to si myslím, že tady ani nepadlo a to sem se opravdu nepatří vlastně tohleto téma. Ale k té střídmosti, obecně když se díváte kolem sebe, tak současná doba, já myslím, že přeje tomu, aby si lidé dovolili v obchodě anebo i v restauraci cokoliv, co se týče nakoupit k jídlu nebo dát si k jídlu. Ty ano. prostředky tady jsou, máme se, ať už chceme si to přiznat nebo nechceme, máme se velmi dobře. A máte ano. pocit, že lidé neumějí, jak si střídně žít, třeba že i nakupují přes příliš a pak to letí, lítá do těch popelnic.
1: Já to vidím podle kamarádů, přátel no. a při nějakých sezeních
0: no.
1: a u sousedu a pak i v prodejnách.
0: Ano, ano.
1: Lidi mají narvaný vozejky jídlem,
0: no jo.
1: Myslím, že bez přemýšlení, ale my nemáme kvalitní potraviny. Naše ano, ale dovozový nestojí za nic.
0: To už je zase jiná otázka, tohleto. No.
1: Mm-hmm. Ale já třeba spoustu, že my jsme byli naučeni s každou škůrkou od chleba šetřit.
0: Ano, a spotřebovat všechno, co to jde.
1: Teď prostě to, co jako projde zárukou nebo chytá velice brzy.
0: Plíseň.
1: Tak já to musím vyhodit, protože v tu ránu jako žaludek můj se ozve.
0: No tak jako samozřejmě, že se nebudete ládovat třeba plesnivým pečivem.
1: Když jste věděla, jak mě to trhá srdce, prostě když to nesu do toho kontejneru, teď jsem byla na zákroku lékařským takovým a měla jsem různý problémy potom asi 3 týdny.
0: Rozumím.
1: Takže jsem nedávno vyprazdňovala ledničku. A že sousedku, který bych to bývala mohla dát, mám na dovolený, na prázdninu. Tak když jsem to nesla do toho kontejneru, tak jsem se opravdu styděla.
0: Tak to člověk nedělá rád tohleto a hlavně je to prostě škoda, no, když se to pak musí vyhodit tak rozumím.
1: Říkám, kdyby člověk to dopředu věděl, aby prostě na nějakou tu linku zavolal, ať si proto přijdou, protože většina toho jídla byla jako zavakuovaná, mm-hmm. a nebo v kelímkách a tak. Takže prostě by to asi bylo stravitelný.
0: Jasně, jasně.
1: Kdyby to bylo ještě odejítý v době záruky.
0: Prostě nemuselo by se to vyhazovat. Dobře, paní Magdaleno, tak vám taky moc děkuju za příspěvek.
1: No,
0: popřeju. Děkuju, popřeju hodně zdraví taky.
1: Do nového dne.
0: Děkuju nápodobně, mějte se moc hezky a zase příště se budu těšit. Tak jo, naslyšenou, dobrou noc.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak tolik Marcel Zmožek. Láska je největší dar. Půlnoc klepe na dveře, pojďme těsně před půlnocí a před přehoupnutím se do nového dne také nahlédnout do pošty. Do e-mailu se nám dopsal pan Mojmír Kříž ze Svitav. Jsem chovancem domova důchodců. Ve všední den nám přinesou oběd v pátek 2. Na večeři a ve svátek si musíme něco koupit, třeba bagetu, no a v neděli občas dostaneme něco dobrého v chrámu, třeba i od Ukrajinců. Přesto jsem mírně obézní, těžko se mi chodí, no a plýtvat jídlem, tak to si vůbec neumím představit. Ale můžete mi o tom vyprávět. Hezký večer všem, Mojmír Kříž. Tak pane Mojmíre, moc vám taky děkuju, přeju krásný pozdní večer. No a my teď s písničkou od Erika Carmena jdeme na to se přehoupnout do nového dne, kterým bude čtvrtek.

0: Tak s písničkou od Erika Carmena jsme se přehoupli do nového dne, kterým je čtvrtek s datem už 27. srpna. No a na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den čtvrteční. Veselý, vydařený, jupiterský, zkrátka šťastný, úsměvný. Pokud máte před sebou nějaké pracovní povinnosti, tak ať vás samozřejmě vaše práce těší, ať to všechno dobře dopadne, ať z toho máte radost a pokud vás čeká letní prázdninový den, tak si ji užívejte s těmi, které rádi vidíte. No a co se týče noční linky, tak ještě až do jedné hodiny můžeme a budeme povídat na téma umíme jíst střídně. Znáte úsloví jest do polosita a pij do polopita? Dodržujete ho alespoň trochu? Jíte rádi a jíte hodně a je to na vás třeba i vidět? No a co zkoušíte dělat pro to, abyste žili střídněji a tím pravděpodobně i zdravěji? A jak vnímáte skutečnost, že se nejenom v naší zemi, třeba v rodinách, spousta jídla vyhazuje a že se plýtvá potravinami? To, že se v Evropě máme dobře, je na mnoha jejich obyvatelích také velmi vidět. No a to, že lidé rádi jedí obecně, tak to víme každý z nás sám dobře, co říkáte. Ale i zdravé jídlo a kvalitní potraviny mají své, ale nejme jich přece jenom trochu moc a neplýtváme s potravinami a s jídlem trochu moc. Vypadá to, že jsme s dostatkem všeho možného pozapomněli, nebo že se pozapomíná na střídmost a skromnost. Tak co vy, vaše zkušenosti a názory? Telefon k nám i teď na prahu nového dne 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Janda, starý dobrý olympik a osmý den. No a krátce po půlnoci se k nám dovolala z Javorníku také paní Ema. Krásnou noc, Emo.
1: Paní Ježiško, zdravím vás.
0: Děkuju, nápodobně.
1: Já jsem šel teď z práce a vaše téma dneska je úžasné, jako vždycky říkám, když se k vám dovolám.
0: Já se toho hned s dovolením chytím, když přijdete takhle pozdě o půlnoci domů z práce. Jíte ještě?
1: Jo.
0: A potřebuje to tělo vysloveně?
1: Jo, potřebuji.
0: Jako já se sklidnit po práci.
1: Já jsem si dám oběd nebo něco takového. Ale já miluji zeleninu prostě, já bez zeleniny bych si.
0: Rozumím, to je velká výhra tohle, no.
1: Ale když můj manžel uvaří cegednický guláš,
0: jo.
1: Anebo fazolový guláš s uzeným masem, tak to si dám i dvě porce, protože tomu neodolám, to je něco božského.
0: Rozumím, rozumím. A ještě když to někdo uvaří, že jo, s láskou.
1: Ne. Zkoušela jsem to, ale takový segetín a takový fazolový guláš, jak uvaří můj manžel.
0: Jo, jo, nedá
1: se. Neumím, prostě neudělám to. Ale jako, já když přijdu večer z práce, že celý den jsem v hospodě a to už víte, to už mě znáte.
0: To jsme si povídali, ano, ano.
1: Hospice, no. Tak asi udělám třeba volské oko, tomu si dám okurky, hodně rajčat, Prostě česná zelenina u mě musí být.
0: Ano.
1: Chleba s domácím sádlem a rajče na to, no a tomu horký čaj s citronem, nic lepšího neznám prostě.
0: Rozumím, rozumím. No a co s tou střídmostí? Máte pocit, že patříte mezi střídmé strávníky, nebo že se někdy ráda nadspete?
1: Určitě, protože já si udržuji, tak, no udržuji, mám takovou váhu asi 50 kilo.
0: No tak to je krása.
1: 1,59 m.
0: Jo.
1: Byly časy, kdy jsem měla 80 kilo, ale
0: To už je hodně na vás s tou výškou, no.
1: No, ale po rodině, řeknu, tragédii trošku jsem zhodila na 45, tak jsem to vytáhla na 50 a držím si to.
0: Jo, jo, jo.
1: Uvahu, prostě miluji zeleninu, bez zeleniny bych nemohla žít.
0: Rozumím, rozumím.
1: Ale když můj manžel uvaří, tak jako to se fakt opravdu nadvládnu.
0: Tak tomu věřím.
1: A dovezla jsem do práce segedin, který vařil mému šef kuchaři. A ten málem snědl i tu sklínku. Takže lepší věc nejedl, no.
0: Jo, jo, někdo umí dochutit a udělat to vysloveně od srdce.
1: Já to opravdu tak neumím, jako jo. Já uvařím se gož, ale pořád mi tam něco chybí.
0: Jasně,
1: ale manžel, když vaří, tak to je pohádka úplně.
0: Rozumím.
1: A pracovala jsem v restauraci a manžel mi vždycky na víkend vařil si gejdnický guláš pro Poláky. A ty by s prominutím zežrali i ten talíř, kdyby mohli. No a v mojí práci jsem měla tu čest, chyběla kuchařka, tak mě šefové ukecali, ať jdu vařit.
0: Jo.
1: Tak jsem na víkend vařila svíčkovou, ale já jsem ji vařila podle toho, jak ji vařím doma.
0: Ano.
1: A měla jsem tam manželský pár. A pan si dal svíčkovou s 8 knedlíkama, všechno v pohodě to. A říkal mi, paní servírko, kdyby mi to nebylo hloupé, tak jsem tady si vylížu. Mě to nevadí. Ono opravdu před mnou vylízal.
0: Jo.
1: A když platili, tak mi řekl, že je z Brna, že má hotel. A jeho kuchař takovou svíčkou.
0: Takovou dobrotu neumí. No vidíte to, tak to je poklona tak jako hrom.
1: To byla velká potřeba, protože jsem svíčkou vařila já. Opravdu ten talíř se mnou vylízal a já jsem šla do kolen. Už jsem zažila jako na restauraci hodně věcí,
0: jo.
1: Ale že by host, který má hotel, vylízal talíř, to ještě ne.
0: A co ti vaši hosté v restauraci? Cpou se nebo jedí střídmě a zdravě? Jak to vnímáte?
1: Cpou se hlavně Poláci. Přijede 12 Poláků. Protože já je miluju, Poláky, jako jo, já jedím hodně do Polska na dovolenou, nebo ve volném času prostě miluju Polsko.
0: Jo.
1: A oni přijedou 12 Poláků, každý se bude něco jiného.
0: No jo.
1: A potom ty talíře mezi sebou koujou.
0: Jo, posílej si to.
1: Oni hlavně po asi milujou knedlíky, naše české guláš.
0: No jo, knedlíky oni nemají, ty naše typické.
1: Ne, z polské mouky se nedá udělat knedlíky. Já jsem zkoušela, že bydlím od hranic.
0: Ano.
1: Koupila jsem polskou mouku, nevykynete to, on to neumí. Protože já, když jdu do Polska ke známým, tak nadělám doma knedlíky masu.
0: A vezete to, jasně.
1: Já jim to tam dovezu, odvezu si 5 litrů žurku, to je něco, jak je náš český vývar, tak Polasi mají žurek.
0: Ano, ano.
1: Perfektní polívka. Zkoušela jsem to doma udělat, no za boha.
0: No, vidíte to, všichni mají něco svého takového originálního, co nejde úplně okopírovat.
1: To máte jako Slováky.
0: Člověk chtěl.
1: Byla jsem na Slovensku, učili mě dělat halušky z brambor. Já jsem je doma dělala, měla jsem z toho normálně sračku. Opravdu,
0: nebylo to to samé. No, je to tak, je to tak. Dobře, paní Emo, tak vám moc děkuju. Přeju klidný odpočinek po práci, po pracovní směně. Mějte se hezky, krásnou noc a zase příště se budu těšit, jo?
1: Vám všem a děkuji, jste úžasné rádio.
0: Děkujeme za přízeň.
1: Volám, jsem vděčná.
0: Budu ráda.
1: Jaké téma taky.
0: Dobře.
1: Vítuško, hodně vás zdraví.
0: Nápodobně, mějte se hezky.
1: Hodně zdraví.
0: Ano, ano, taky.
1: Krásný zbytek léta, pokud to jde u nás v Jeseníku, kde pracuji a v Javorníku prší.
0: Jej, aha. Tak vidíte, to uvidíme, jaký bude víkend. Mějte se hezky, paní Emo, dobrou noc.
1: Taky dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Hudební přiznání Petra Spáleného. Dlouho, dlouho spím, krátce před půl jednou, tolik písnička. A teď pozdravíme paní Elišku do Olomouce. Eliško, krásnou noc vám přeju.
1: Já vám taky, Tuško, všem posluchačům.
0: Děkuju.
1: A všechny zdravím mají vás.
0: Děkuju.
1: A chtěla bych se zmínit o mojím stravování.
0: Mm-hmm.
1: Já si totiž poslouchám svoje tělo.
0: No, dobře děláte. A co pak vám říká?
1: No, jsem ve svým věku, když už mám těch 93.
0: Jo, klobouk dolů.
1: Tak vypadám celkem dobře.
0: No, vidíte to, velká poklona.
1: Já totiž, můj denní režim začíná těch 9:30, vyjíždím do terénu.
0: Ano, na vzduch.
1: Nikdy nesnídám už roky.
0: Nesnídáte?
1: Ne.
0: Co je zvláštní?
1: Nesnídám a vyjíždím do terénu a vracím se, dělám si další tury, někdy nákupy nebo tak.
0: Ano,
1: prostě
0: ano, ano.
1: Pořád venku.
0: Jasně.
1: A mě to tak se tělo chce. Já nejdržím doma.
0: No to vám věřím, ale když jdete rovnou na procházku, na štrapás, tak mě překvapuje, že nesnídáte ráno.
1: Ne, nikdy.
0: Hmm.
1: Já nepociťuju hlad totiž.
0: Hmm.
1: Nebo chuť.
0: Hmm.
1: Takže já to cítím, až tak přijdu, tak já mám vždycky uvařeného takové velké hrnec polivky.
0: Hmm.
1: A tu jednoho teď jsem dojedla dýňovou polivku.
0: No vidíte to.
1: A dneska jsem uvařila čerst. Vývarovo.
0: Ano.
1: A tam mě tak zachutnala, že jsem nejenom, že, ale aj o půl čtvrté, jak jsem mu dovařila, jsem si dala polívku.
0: Další talíř, jo? Tak to je dobře.
1: Ano. A já obědy neobědvám, já nemám čas.
0: Jasně.
1: Takže já obědvám v 6 hodin. U mě je to už tak známý. Já mám kamarádku, ona vždycky říká, co měla na oběd v 6 hodin.
0: jo.
1: Takže já ráda vařím, ráda peču.
0: Uh-huh.
1: A musím to dělat tak, abych toho nevařila moc. Abych teda měla vždycky tak na 2-3 dny.
0: Rozumím.
1: To hlavní jídlo.
0: Uh-huh.
1: A i tu polišku.
0: Uh-huh.
1: Takže já si vždycky na tím pochutávám a snažím se nic nevyhodit.
0: Uh-huh.
1: A třeba příklad, nechodím kupovat chleba.
0: Uh-huh.
1: Ten si peču doma.
0: To vám závidím, že to umíte.
1: Chleba, A ten mé kamaráce taky ho upeču a oni taky tak strašně chutná.
0: No je.
1: Tak si udělám dva bochníky. No a ten mě vydrží dlouho a ne, já třeba si, když jdu do obchodu koupit chleba, tak ho mám za dva dny presně.
0: To máte pravdu.
1: A mě to mrzí.
0: Pečivo, já vím, pečivo fakt nevydrží, chleba speciálně. No.
1: Ne.
0: Takže
1: já si radši upeču, já si dám, já to ráda dělám. Takže. A potom to taky ráda jim, protože představte si, že já třeba těch 6 hodin pojím vlastně v oběd.
0: Ano.
1: A pak je s ním teda hodně ovoce zase kupuju, třeba mandarinky, pomeranče, takový to hodně tak mezi dnem to tak s ním.
0: Ano.
1: Ale představte si, že mám jednu závadu, že já přijdu do ložnice a dostanu hlad. Já si lehnu a dostanu hlad, takže já už si večer chystám jídlo na noc.
0: A co pak si tak berete na noční stoleček, no?
1: No, to si vemu, to je můj chleba.
0: Aha.
1: Někdy. Se sádlem, já si štvařím sádlo sama.
0: No, pane, jo.
1: Tak se sádlem a já si vařím takovou mléčnou výživu, že to mám z litru mlíka. A do takových těch sklenic, co mám ty dvě sklenice od mlíka, jak jsou, to si nechávám na noc.
0: Mm-hmm.
1: A to, do toho dám kakao, nebo koupím tu hořkou čokoládu a různě. Si nespomenu ten prášek, jak tam dávám, co se dávám, místo kaka. To si
0: Karob?
1: Tam taky dvěží. Áno, to si tam dávam. A, nebo kúpim nejakú takú čokoládovú pomazánku, to si dám žičku toho tam. Proste si udám takové vývar.
0: Takovú dobrotu.
1: To, musím to mít smažení. Mám takové speciální hrnec na to, kde se to nepřipálí. A vařím to, do paničky dám vodu a v tom to vařím. Protože to jako jí svažovat. Takže já to vařím v tom, v té vodě. A až to mám svařený, tak to si vždycky tak si naplním ty moje sklenice.
0: Takže to je a vaše taková večeře. Pozdní.
1: To je moje taková celodenní strava.
0: Ano.
1: A to já si tady poslouchám noční linku a počucávám si tu dobrotu.
0: No vidíte to. Takže ale přeci jenom, jak vás poslouchám, tak je to ale velmi střídmá strava v podstatě. Vy se necpete ničím nějakým přetučnělým a několikrát za den. To vůbec ne.
1: Ne, já právě já kolikrát říkám, a mě skandávají, mami, prosím tě, co jíš? Já jsem teďkom slavila ty svoje narozeniny, tak jsem dělala tlačenku.
0: Jej.
1: Já jsem dělala tlačenku. Pán se mi říká, co ten dětskám dám domů.
0: Jo.
1: Tak jsem každého podělila.
0: Tlačenkou je to. No panečku.
1: Oni to chválili, to jsem udělala dobře.
0: Tak to je dobře.
1: A tak já, ale sama, já jsem mu ještě nechutnala.
0: Tak přeju.
1: Sama si ho nedám, ale dělala jsem mu pro děcka.
0: Jasně, jasně. Takže, tak Eliško, přeju, ať i vám chutná.
1: Já se na tím specializuju, protože ano. Za mladá jsme to dělávali.
0: Takže to umíte zkrátka. Dobře, musím poděkovat,
1: takže,
0: Eliško.
1: Takže já se stravuju tu školu.
0: Krásně se stravujete, já moc děkuju za ten popis, jinak vám přeju pevné zdraví, hodně energie a mějte se hezky a děkuju za návštěvu.
1: Já taky děkuji a mějte se hezky.
0: Dobrou noc.
1: Naslyšenou,
0: dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byl Michal Tučný, starýho psa novým kouskům nenaučíš. To by se skoro dalo podepsat, co říkáte. No a dovolila se paní Anna z Českého Těšína. Krásnou noc, paní Ano.
1: Vám také, zdravím vás.
0: Děkuju.
1: Všechny to poslouchají.
0: Děkuju.
1: No, tak a jsem se usmala tady teď kontek poslední paní, jaký ona má ten jídelníček. Já kdybych tak jedla, tak zaprvé bych se neunesla, protože to, co ona tam v noci to absolutně ne. To je to nejhorší, co by pro mě mohlo být.
0: No, to, to má fakt každý jinak, jak se tak, že jo,
1: no,
0: jak to člověk poslouchá.
1: To má jinak, já nevím, já ráno stanu, posnídám. Kolem 10 si dávám ovoce, tak oběd, ale nikdy už teďko nevařím dvoje, jakože mám polévku i druhé, buď to nebo to. Pak mám kávu, k tomu něco kousek sladkého a pak večeře tam už, na snídaní a na večeři si dávám zeleninu k tomu. Ale a ještě někdy, když dlouho jako nemůžu spát, tak vím, že ten žaludek mám prázdný, tak si uvařím mléko, protože mě je špatně, když já mám prázdný žaludek.
0: Takže
1: nemůžu. No, nejsem jako takový nějaký ten velký hubeňor, jsem taková selka trochu, ale nejsem nějaký, že bych vážila, já nevím kolik, no, mám přes těch 70 kilo. A takto. Ale poslouchala jsem ty dva, nebo kteří to byli na začátku. Já nevím, proč paní tam někde dává zlatého stafylokoka. Já jsem totiž bývalý zdravotník. To nemá vůbec s jídlem nic společného.
0: Jo.
1: No a ten pan první, že se stěžoval na jídlo, víte, v každé nemocnici vaří jinak. A já nemůžu říct, že by nějak, když jsem celý život pracoval, sice celý život ne na oddělení, ale 15 roku z toho, jsem pracovala, tak vím, jaké ty to jídlo bylo.
0: Já vím, ale to jsou přece jenom, to už jsme tady tak jako, abychom...
1: Pečené maso a já nevím co, to jistě, že ne, ale to jídlo bylo k jídlu vždycky. A sama jsem teď nedávno ležela na rehabilitaci a můžu říct, že to jídlo bylo dobré.
0: Tak to je dobře. No a co k té střídmosti řekneme, paní Ano? Máte pocit, že patříte mezi ty, kteří si to umí ohlídat a jíte střídmě? Dáváte si na to pozor?
1: Ano, umím si to ohlídat a také cvičím každé ráno. Na tím se chodí, když už mi to moc nejde, bo mám silnou neuropatii, ale chodím, pokud je počasí na to, jako že chodím o hulkách, neprší nebo něco, tak prostě chodím, musím každý den jít ven, abych ty nohy procvičovala.
0: Jasně.
1: Ale jinak jako v pohodě. Ale ta paní tam, ta jedna mluvila správně, že není třeba vyhazovat opravdu a tam ta, co říká, že neumí navářit, je to jednoduché. Lečo, nebo takové to na zelenině z farušky. To je všechno výborné jídlo, placek bramborový, brambory a kiška. Nemusí mít pořád jako Bůh ví, jaké masa a to. Nebo ryby jsou rychle udělané k tomu. Brambor, nějaký mrkvový salát a mám oběd. Není třeba nějak to.
0: Tak znáte to, každý to má jinak.
1: No, já bych ju radši rozporcovala a dala si do mrazáku
0: a
1: potom upekla. No, ale tak jo, lidé všelijak dělají. Já jako nemám proti ničemu nic, ale opravdu pravidelnost je důležitá. Snídaně je velmi důležitá. Moje babička vždycky říkala, bez snídaně nevycházej z domu. Toto mi říkala. Já se toho držím po dnešní den a myslím si, že mi to prospívá takto, jako že moje maminka velmi málo jedla, byla hubená, naopak, dožila se skoro stovky a říká se, nikdy nelítuj, že si málo jedla. Je takové přísloví, protože ono lidé fakt naspávají se na noc a to není dobré.
0: Není to ideální, no.
1: V noci, také mám takovou kamarádku, která je syn v noci vyjde ledničku. Ona tam nemůže dát nic takového, co se dá hned sníst o to prostě. Také je pustý.
0: No, dobře. Samozřejmě. Tak Aničko, taky mnohokrát děkuju. Přeju vám.
1: Já vám taky.
0: Ať vám chutná, samozřejmě.
1: Jsem ráda, že jste mě vzala, jak vždycky říká ten pan Richard. No a někdy zase, až nebudu spát. Tak
0: budu se těšit, budu se těšit. Mějte se hezky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Lucie Bílá a písnička, která se jmenuje Fénix. Tolik v našem vysílání a teď můžeme pozdravit do Brna paní Jindru. Krásnou noc, Jindro.
1: Srdečně vás zdravím, všechny posluchače taky.
0: Děkuju moc
1: krát. Já chci říct jenom, co se týče mě, že jsem neměla vlastně celý život problém ze životosprávou, protože jsem byla štíhlá jako holka a i jako co jsem se vdala, tak vždycky ty vdaný mladý drží ty diety, ale to já jsem nedržela, protože jsem nemusela.
0: No, velká výhoda, a, že jo?
1: Ano, ano. A myslím si, že maminka říkala, že je to flokem.
0: Že a je to čím?
1: Znamenal flok.
0: Flokem, jo? Co to je?
1: Ano. Že to je prostě rodový.
0: Aha, protože no to jo.
1: My jsme s bráchou byli oba hubení a sestra s druhým bráchou byli jak špálci.
0: Jasně.
1: Takže maminka říkala, vy jste takový floci. Tak nevím, co to znamenalo, to mě nikdy nevysvětlila, ale tak mě to... No ale já budu jenom pokračovat dál.
0: No.
1: Takže já jsem potom, když jsem se vdala, tak jsem si říkala, no tak fajn, kluce byla dobrá, ale měla jsem problém, že jsem měla děti, to bylo jak z Dachau, tak hubený, že já jsem se s něma styděla chodit do poradny. Tak maminka mě přikázala, abych jim prostě vyvážela a vážila. Já jsem byla 5 let doma s nima, nešli do školky. A já jsem prostě nedocílila, aby se...
0: Aby přibrali.
1: Trošku, aby přibrali. A stalo se to, já jsem byla nešťastná, vám řeknu. Jsem se styděla, jsem chodila až poslední do té poradny, až tam nikdo skoro nebyl. A stalo se, že 10. rokem jejich věku najednou se rozjedli, nebudete mi věřit, já jsem to nestačila, to jídlo chystat.
0: Já jsem musela,
1: oni byli na intru potom, já jsem v sobotu a v neděli nic jiného nedělala. Manželovi se musela
0: kousek
1: buchty schovat, protože jinak všechno, a to jsem dělala kynutý buchty, čokoládovou buchtu s polevou, to si všechno rozebrali oba dva. A nadělali si prostě topinky, 10 cm vysoký, řízky. No když odjeli, tak já seděla, byla jsem ráda,
0: že jsou pryč. To vám věřím. Takový otesánky taky mít na starosti, to je taky radost.
1: A byl pokoj, no a tak člověk byl rád, že to zase jedla.
0: Já vím, jasně, že jo, ale přece jenom, no, člověk si taky rád odpočine.
1: A mě tady ta životospráva jsem se naučila vlastně doma, protože maminka, musela jsem snídat, musela jsem obědvat, nemohla se odfrňovat.
0: Ano, ano.
1: No a to mě zůstalo celý roky a já až letos jsem vlastně byla trochu víc nemocná, zdravotní jsem měla problémy, tak jsem musela držet dietu, ale tak šílenou dietu, jenom kuřecí vařený maso a jenom ten vývar a to masíčko a zeleninu do toho. Něco našli mě na játrech, to jenom tak bokem.
0: Jo, že bylo potřeba.
1: Ano, ta dieta. Takže já jsem zhubla, měla jsem asi 45 kilo. Takže abych to dohnala, tu váhu, tak mě prostě syn zásoboval vším možným prostě.
0: Rozumím.
1: Já jsem mohla, tu ledničku jsem otevřela, já jsem měla pořád taky, ale hlad, já jsem se nemohla dojít. A já jsem to dohnala, tu váhu, mám 60, jo, to je tak.
0: To je krásná váha, ano, ano.
1: A já jsem to dohnala a teď, jak byly ty vedra, tak já jsem dělala jednu věc. Já jsem ráno posnídala, lehla jsem si, já jsem ležela do oběda.
0: Odpočinek.
1: Obědy mě zajišťoval syn, tak jsem pojedla, znovu jsem si lehla. Já jsem Diorka prospala, ale já jsem přibrala už třetí.
0: Tak, taky dieta v uvozovkách, ano.
1: Takže já nevím, prostě my jsme tak neukáznění, ale já už s tím nedělám žádný.
0: Ale přitom nejste rodina, která by trpěla nadváhou, že jo? Ty těla vám to dovolí, nebo ty metabolizmy vaše v rodině, že si můžete zkusit to i to.
1: A tak já si říkám, že už to řešit ani nebudu, ale já nemůžu nic dopnout.
0: Jo.
1: To je můj problém.
0: To zase.
1: Mě chutná i večer v 9 hodin.
0: A kdykoliv,
1: to
0: jo?
1: To není problém. Prostě odpoledne mám hlad, otvírám ledničku.
0: Ano.
1: Já si připadám teď hrozně, teda nikdy jsem nedělala. Takže já nevím, jak s tou životosprávou teď člověk má naložit. Jestli jsem tím to léto tak přibrala, že jsem jenom ležela.
0: Možná tím, že jste vypnula trochu, jedla. Tak se to takhle posunulo. Každopádně, paní Jindro, moc děkuju. Přeju vám hlavně pevné zdraví. Opatrujte se, ať vám pořád chutná, protože to je také jedna ze známek toho, že se člověk uzdravuje.
1: Děkuju vám, děkuji.
0: A zase příště v Noční lince. Naslyšenou, dobrou noc.
1: Děkuju,
2: naschledanou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

František Nedvěd dospíval, písnička je lék, no a přiblížila se jedna hodina noční nebo raní, jak chcete, každopádně jsme ve finále středečně čtvrteční noční linky. Je tu ještě pohled do pošty, pan Bohumír píše k tématu. No jo, ale co to vlastně znamená jíst střídmě? Jídlo, které se nedá jíst třeba dalším uskladněním, dáme hospodářským zvířatům, lidé z bytů většinou takové vyhodí. To není plýtvání, ale nutnost mít doma uklizeno a zdrávo. Jistě snahou je potravinami neplýtvat. Potraviny jsou drahé. Já končím s večerním jídlem většinou mezi 17. a 19. hodinou, jím méně, ale slabostí mou je ještě později si dát třeba čokoládu. Neodolávám chutím. Tak když chci schodit, točím se tak trochu v bludném kruhu. Tak to je pan Bohumír. Pane Bohumíre, taky děkuju moc krát, jinak ať se vám daří. Hlavně zdraví, ať vám taky trochu chutná a jinak myslím, že o tom přemýšlíte, což je důležitá věc, že to člověk do sebe necpe a nehrne horem dolem. Ale protože jsme na konci, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová. Přeju vám krásnou noc, hezké sny, pokud jdete spát, pokud budete bdít, tak vám přeju hezký poslech našich dalších nočních pořadů, které jsou pro vás připraveny. No a já se budu těšit zase velmi brzy naslyšenou. Děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak tedy stručný příběh, originální zápletka a taky překvapivé rozuzlení. To jsou tedy všechno ingredience, které samozřejmě připravené ve správném poměru a umíchané podle osvědčených autorských receptů většinou zaručují u čtenářů a posluchačů úspěch. Notabene, když je tím, kdo připravuje tuhle skvostnou literární pochoutku, pan William Sidney Porter, známý po celém světě jako O. Henry. Tak pěkný poslech.

0: Vy nevěříte na náhody? V O. Henryho povídkách někdy náhoda, stejně jako v životě, se hraje veledůležitou roli. Ostatně, jak jinak, i malá drobnost může být přece důvodem k nečekané a hlavně humorné zápletce. A navíc, když jde o lásku...
1: Představte si, že jdete po Broadwayi a máte 10 minut na vykouření doutníku po večeři a přitom se rozhodujete mezi nějakou kratochvilnou tragedií a něčím vážným, jako je například vaudeville, a najednou vám někdo položí ruku na rameno. Otočíte se a pohlédnete do fascinujících očí krásné ženy zasazené do diamantů a ruské soboliny. Ta žena vám vrazí do rukou strašlivě horký rohlík pomazaný máslem, vytáhne lesklé nůžtičky, odstřihne vám na převlečníku druhý knoflík zhora a už hbitě prchá příčnou ulicí a přitom se bojácně ohlíží přes rameno. Něco takového by bylo ryzí dobrodružství. Pokračovali byste v něm? Kdepak, vy byste rozpačitě zrudli, vy byste hodili rohlík zaraženě na zem a pokračovali dál po Broadwayi a přitom nesměle šmátrali po chybějícím knoflíku. Takhle byste se chovali vy, pokud ovšem nepatříte k té hrstce vyvolených, v nichž ještě nezhynul duch dobrodružství. Opravdových dobrodruhů nebylo nikdy mnoho. Ti, o nich se mluví jako o dobrodruzích na tištěných stránkách, to jsou většinou ziskuchtivci, kteří si vymysleli nové metody. Ti jdou za tím, po čem prahnou, za zlatými rouny, svatými grály, za láskou spanilých dám, za poklady, korunami a slávou. Rudolf Steiner však byl opravdový dobrodruh. Nejzajímavější na životě mu připadalo, že ho hned za rohem může potkat cokoliv. Jeho ochota pokoušet osud ho někdy zavedla na podivné stezky. Dvakrát strávil noc na strážnici. Znovu a znovu se dal na lep důmyslným ziskuchtivým šejdířům. Jedno vábné pokušení ho stálo hodinky a peníze. S nezmenšenou horlivostí však zvedal dál každou rukavici, kterou kdo před něj hodil, a přidával jí do seznamu svých veselých dobrodružství. Jednou večer šel kterou si příční ulicí ve starší části městského centra. Chodníky zabírali dva proudy lidí, těch, co spěchali domů, a té neklidné cházky vycházející z domova za ošidnou pohostinností oslnivě osvětlené tabule. Náš mladý dobrodruh ve dne dělal prodavače v jednom obchodě s pijány, ale nosil kravatu provlečenou kroužkem stopasu místo připevněnou jehlicí. A jak tak šel, upoutala jeho pozornost restaurace, jež vzbudila jeho nelibost, protože ve vitrince vedle ní uviděl prudce cvakající chrup. Když se však podíval lépe, objevil nad dveřmi vedlejšího domu elektricky osvětlená písmena firmy jakéhosi dentisty. Obrovský černoch v pitoreskním červeném vyšívaném kabátě, ve žlutých kalhotách a ve vojenské čapce nevtíravě rozdával kolem jdoucím nějaké kartičky. Tenhle druh zubolékařské reklamy nebyl pro Rudolfa nic nového a zpravidla člověka, co rozdával kartičky, přešel, aniž ochudil jeho zásoby. Ten večer mu však ten černý Američan strčil kartičku do ruky tak šikovně, že se Rudolf musel nad tím úspěšným manévrem pousmát a kartičku si ponechal. Po několika metrech se na ní bez zájmu podíval. Na to ji překvapeně otočil a podíval se na ní znovu, tentokrát se zájmem. Jedna strana byla prázdná, na druhé stála inkoustem napsaná slova Zelené dveře. V tom tři kroky před sebou uviděl kartičku, kterou jakýsi muž je muži černoch podstrčil, odhodil. Rudolf ji zvedl, bylo na ní zubařovo jméno, adresa a obvyklé říkání o zubních protézách, můstcích, korunkách a lákavé sliby bezbolestných operací. Dobrodružný prodavač klavíru se zastavil a zamyslel se. Pak přešel na druhou stranu a znovu se přidal k proudu lidí spěchajících kupředu. Když šel kolem černocha podruhé, předstíral, že se ho nevšímá, a ledabyle si vzal kartičku, jež mu byla podávána. Po 10 krocích si ji prohlédl, stálo na ní stejným rukopisem jako na první Zelené dveře. Na chodníku ležely 3 nebo 4 další kartičky, které odhodili chodci spěchající za Rudolfem nebo před ním, upadly prázdnou stranou nahoru. Rudolf je obrátil, na všech do jedné bylo vytištěno to zubolékařské.

dětské povídání. Pomalu se vrátil k vitrince s cvakajícím chrupem, u níž stál ten obrovský černoch. Když ho míjel tentokrát, žádnou kartičku nedostal. Etiopan tam stál, někomu kartičku podstrčil, jiného nechal přejít bez obtěžování. Rudolfovi tentokrát kartičku nejen neposkytl, ale dokonce, aspoň jak se Rudolfovi zdálo, po něm jeho lesklý velikánský obličej sjel chladným, takřka přezíravým pohledem. Našeho dobrodruha při tom pohledu bodlo. Četl v něm mlčenlivou obžalobu, že byl shledán lehkým. Ať ta záhadná slova na kartičkách znamenala cokoliv, černoch si ho dvakrát vybral ze zástupu za jejich příjemce a teď ho zřejmě zatratil jako někoho, kdo nemá moc důvtipu nebo dost odvahy utkat se se záhadou.

náš mladý muž zůstal stát stranou od všeho toho zhonu a rychle odhadl dům, v němž, jak se domýšlel, na něj čeká dobrodružství. Přízemí bylo zřejmě domovem modistky nebo kožešníka, který měl v téhle chvíli zavřeno. První patro patřilo podle mrkajících elektrických písmen onomu zubaři. Polyglotický bábel tabulek nad nimi označoval příbytky věštkyň, švadlen, hudebníků a lékařů. Ještě výš hlásali zatažené zřasené záclony a lahvičky s mlékem odrážející se bíle od parapetů, že tam je hájemství domácností. Rudolf vešel rychle po vysokých kamenných schůdcích do domu a pokračoval dál po dvojích schodech potažených kobercem nahoru. Chodba tam byla nezřetelně osvětlená dvěma bledými plynovými hořáky, jedním daleko napravo a druhým blíž vlevo. Rudolf se podíval ke světlu, co bylo blíž, a v jeho bledé aureole uviděl zelené dveře. Na okamžik zaváhal, pak, jako by se mu před očima myhl potupný úšklebek onoho afrického žongléra s kartičkami, se hned vydal přímo k zeleným dveřím a zaklepal. Co všechno může za těmi zelenými výplněmi být? Hráčské doupě, prohnaní darebáci, kteří s obratnou dovedností líčí na někoho past, nebezpečí, smrt, láska, zklamání, zesměšnění, cokoliv. Uvnitř se ozvalo jemné zašustění a dveře se pomalu otevřely. Stála v nich dívka, které ještě nebylo ani 20, ale měla bílý obličej a potácela se. Jak pustila kliku, slabostí zavrávorala a zatápala rukou. Rudolf ji zachytil a položil ji na vyrudlou pohovku stojící u zdi. Pak zavřel dveře a rychle se rozhlédl po místnosti. Vyčetl z ní příběh spořádané, ale strašlivé chudoby. Dívka ležela bez hnutí, jakoby v mdlobách. Rudolf se rozhlížel po pokoji, jestli snad někde neuvidí sud. Člověka v bezvědomí je přece nejlíp přehnout přes sud. Ne, to se dělá s utopenci. A začal dívku ovívat kloboukem. To mělo úspěch, protože jí krempou buřinky třepl přes nos a dívka otevřela oči. A Rudolfovi připadalo, že ty upřímné šedivé oči, ten vyzývavě ohrnutý nosík, ty kaštanové vlasy zvlněné jako úponky hrachu jsou krásné zakončení a odměna všech jeho nádherných dobrodružství. Ale byl to obličej žalostně hubený a bledý. Já jsem omdlela, že? Zeptala se dívka malátně. A kdo by taky neomdlel, jen to zkuste chodit po světě 3 dny bez jediného sousta a uvidíte. Himmel, zvolal Rudolf a vyskočil. Počkejte, hned se vrátím. A vyřítil se ze zelených dveří a letěl po schodech dolů. Za 20 minut se vrátil a místo zaklepání kopl špičkou do dveří, protože v náručí svíral celý sortiment potravin od kupce i z restaurace. Chléb a máslo, pečené kuře, láhev mléka a láhev vřelého čaje. Co je to za nesmysl, řekl z hurta, chodit po světě bez jídla. S takovýmihle hokus pokusy musíte přestat. Večeře je připravená. Pomohl jí na židli u stolu a zeptal se, máte nějaký čajový šálek? Na poličce u okna, odpověděla. A když se k dívce otočil zpátky se šálkem, viděl, jak se s rozzářenýma nadšenýma očima pouští do obrovské rychlokvašky, kterou s neomylným ženským instinktem vylovila z pytlíku jako první. Rudolf jí se smíchem okurku vzal a nalil jí šálek mléka. Nejdřív si vypijete tohle, nařídil jí. A pak dostanete trochu čaje a po něm kuřecí křidílko a teprve zítra okurku. A když dovolíte, abych byl vaším hostem, tak povečeříme. Čaj rozjasnil dívčiny tváře a vrátil jim trošku barvy. Pustila se do jídla se způsobnou zuřivostí vyhladovělého dravce. Když se jí poněkud vrátili síly, začala mu vykládat svůj malý příběh. Byla to jedna z tisíce historií, nad jakými velkoměsto dnes a denně zívá. Příběh o prodavačce s nedostačující mzdou, redukovanou pokutami, jež zvyšují objem zisku obchodu, o čase ztraceném nemocí a pak o ztraceném místě, ztracených nadějích a o zaklepání dobrodruha na zelené dveře. Když si pomyslím, co všechno jste prodělala, zvolal Rudolf, co pak nemáte v New Yorku žádné přátele, ani příbuzné, ani živou duši.
Já jsem taky na světě sám a sám, řekl Rudolf po pauze. To jsem ráda, vyhrkla dívka a mladého muže z jakéhosi důvodu potěšilo, že jí jeho opuštěnost není proti mysli. Pak jí z ničeho nic začala padat víčka a dívka si povzdechla. Já jsem strašně ospalá, řekla. Ale je mi tak hezky. Rudolf vstal a vzal do ruky klobouk. Pak vám popřeju dobrou noc, pořádně se vyspěte. To vám udělá dobře. Když uchopila jeho ruku a řekla dobrou noc, měla v očích otázku tak výmluvnou, tak upřímnou a tak úpěnlivou, že na ní odpověděl slovy. Zítra se ovšem přijdu podívat, jak se vám daří. Mně se tak snadno nezbavíte. Když byl u dveří, dívka se zeptala, jak to, že jste zaklepal na moje dveře? Na chvíli se na ně zadíval, vzpomněl na ty kartičky a z ničeho nic ho bodla žárlivost. Co, jestli se dostali i do jiných rukou, stejně dobrodružných, jako jsou jeho? Ale v tom si umínil, že se dívka nikdy nesmí dovědět pravdu, nikdy jí neřekne, že si je vědom, jak podivnému triku ji její zoufalá tíseň dohnala. Bydlí tady jeden náš ladič Pijan, odpověděl, zaklepal jsem na vaše dveře omylem. Poslední, co v pokoji uviděl, než se zelené dveře zavřely, byl její úsměv. Nahoře na odpočívadle se zastavil a zvědavě se kolem sebe rozhlédl. Pak se vydal na druhý konec chodby, pak vyšel o patro výš a tam ve svých výzkumech pokračoval. Všechny dveře, co v domě objevil, byly natřené na zeleno. Zamyšleně se šel na ulici. Ten pitoreskní černý Američan tam dosud byl. Řekl byste mi, proč jste mi dal tyhle kartičky a co mají znamenat, zeptal se. Tamhle to máte, šéf, řekl Černoch a ukázal do ulice. Ale první jednání už nestihnete. Rudolf se podíval směrem, kterým Černoch ukazoval a uviděl divadlo, nad jehož vchodem svítila oslnivě písmena názvu nové hry Zelené dveře. Má to být moc prýma kus, pane, pravil Černoch. Ten agent, co na něj schání publikum, mi strčil dolar, aby sem rozdal pár jeho kartiček spolu s doktorovejím. A můžu vám nabídnout jednu tu doktorovu kartičku, pane? Na rohu bloku, ve kterém bydlel, se Rudolf zastavil na sklenici piva a na doutník. Když vyšel se zapáleným tabákovým smotkem ven, zapnul si kabát, posunul si klobouk do týla a řekl důrazně po uliční lampě na rohu, ale stejně si myslím, že mi cestu k ní označkovala ruka osudu, což, když to dobře uvážíme, řadí Rudolfa Steinera k opravdovým přívržencům romantiky a dobrodružství.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Tak tedy, když nápoj lásky s Karlem Gottem, tak i v repertoáru povídek O. Henryho. Ta následující, jak jinak, Nápoj lásky, je zvláštní nebo vzácná tím, že ji Český rozhlas natočil už hodně dávno, totiž na začátku 60. let ve svém českobudějovickém studiu. A v jedné z rolí uslyšíte nejenom Antonína Harta, který se později úspěšně představil na několika pražských jevištích, taky ve filmu, v televizi a samozřejmě v rozhlase, ale uslyšíte i Adolfa Šmída, neboli Ádu Šmída. Ten je zase možná víc známější z vyprávění Báry Hrzánové, protože byl jejím dědečkem a vlastně i takovým zakladatelem dnes už slavné a stále pokračující herecké dynastie.
2: Tvůj sirup úžasně pomohl. Odlehlo mi na prsou hned po prvních lžících. Málem bych zapomněla. Gudlejovi odnaproti se rozvádějí. Slyšel jsi už tu novinu? A co slečna Petersová? To by bylo něco pro tebe. Jenom si ji víc hledět, osmělit se, najít si příležitost. A starý Peters by tomu přál, si přece lékárník. Jenom ta plachost ti vadí, ale tu máš prostě po oci. Já jsem taková nikdy nebyla.
3: Ale když já, maminko, vlastně...
2: A sečna Petersová by s námi jistě chodila do kostela, na procházku. Mám o ní moc dobré reference. Moje přítelkyně paní Wardová ji jednou potkala na nádraží a slečna Petersová ji pozdravila. Moje přítelkyně hned
3: poznala... Ale já nechci slečnu Petersovou.
2: Synu, to slyším poprvé.
3: Já ji nemiluji.
2: To už jsem slyšela, ale na tom zase tolik nezáleží. A koho tedy miluješ?
3: Rozu, maminko. Rozu Ridleyovou.
2: Rozu Ridleyovou? Ale to je znamenité děvče, moje drahá přítelkyně.
3: Já vím, maminko.
2: No a? Už to ví? Ta slečna Ridleyová?
3: Ne, vůbec nic netuší.
2: Ale to je chyba, Iciku. Jestli to myslíš vážně, tak jednej, vyslov se, řekni to všechno. Jestli budeš váhat ještě týden, bude z tebe starý mládenec a pak ovšem bude pozdě.
3: Já to zařídím, maminko. Nemějte strach. Ještě dneska to zařídím.
4: Iciku, zavírám, dneska nemám čas.
5: Koukej, měj chviličku strpení.
4: Čanku, já totiž, abys rozuměl.
5: Já vím, náramně důležitá věc. Ale já mám na srdci taky něco vážného. Iciku, potřebuju medicínu.
4: Někomu se podařilo vrazit ti kudlu do žeber?
5: Kde to bolí, to si uhád dost dobře. Mám to pod kabátem a blízko žeber. Poslouchej, Iciku. Rosa Ridleyová se mnou uteče z domova a dáme se odat ještě dneska večer.
4: Rosa?
5: Střepy znamenají štěstí. Tak teda dáme se odat. Jen jestli vydrží v náladě až do konce. Linkujeme si to na útěk už 14 dní. Jeden den řekne, že se mnou uteče, a ještě ten večer zas říká na svatýho dindy. Teď jsme se dohodli na dnešní večer. Tentokrát Rosa vydržela a souhlasí už celý dva dny, ale pořád ještě je 5 hodin času a tak se bojím, že mě zas nechá v reži, až si stoupnu na start.
4: Říkal jsi, že potřebuješ medicínu?
5: No, připravil jsem už nahoře v Harlemu hezký byteček s pugetem na stole a s hrncem na vaření postaveným jen spustit. A objednal jsem řečnidlo z kazatelny, aby čekal doma, že přijedeme v 9:30. Tentokrát to musí vyjít. Abych se kvůli téhle falešné překážce zase ještě dnes večer rozbíhal na pláno, to teda nedopustím ani za milion.
4: To potom pořád ještě nevidím, proč mi tu mluvíš o medicíně, nebo co s tím vůbec já mám co dělat.
5: A co pak tě to kouslo? Všechno ti povím. Starý je Ridley, mě nemá ani trošku rád. Už týden nedovolil Roze vytáhnout se mnou paty. Kdyby jim nebylo líto ztratit nájemníka a strávníka, byli by mě už dávno vyhodili. Vydělávám $20 týdně. A Rosa nebude nikdy muset litovat, že vyletěla z maminčinýho kurníka s Čánkem McGovernem. O, Iciku, měl bys už taky jednou okusit zlosti lásky. Ty to tady zdemoluješ. Iciku, potřeboval bys pořádný hlt ostré šťávy.
4: Musíš mi prominout, Čanku, já musím vyhotovit předpis.
5: Poslyš, Iciku, Neexistuje nějaká taková medicína, takový prášky, co by třeba s děvče jako naladili, aby měla člověka ještě radši, když je spolkne?
4: Ty!
5: No počkej, říkal mi ty Mlejsi, že jednou něco takového dostal od nějakého mastikulky z horního města a že s tím krmil svý děvče. Sypali to do limonády. Hned po první dávce byl hotový trumfový eso. A všichni vedle něho vypadali jako dva šupy na dluh. Netrvalo to ani 14 dní a měli svatbu. No, myslel jsem si, kdybych měl pro Rozu třeba si jen jeden takovej prášek, abych jí ho podstrčil u večeře, že by to mohlo počťouchnout a že by jako spíš vydržela a už tentokrát nezradila, co jsme si ujednali. No, taky si myslím, že není zapotřebí zrovna pár volů, aby člověk vytáhl. Ale děvčata dovedou vždycky spíš pokřikovat podej nebo piš, než se honit za merunou. Kdyby ta medicína účinkovala třeba jen pár hodin, stačilo by to.
4: Kolik hodin se má strhnout to bláznovství s utíkáním?
5: V 9 hodin. Večeří se v 7, v 8 odejde Roza do postele, že jí jako bolí hlava. A v 9 mě starý parvezáno pustí na zadní dvorek, odkud je v plotě ze sousedství k Rydliovům vytržený prkno. Vlezu si pod její okno a pomůžu jí dolů po žebříku protipožární konstrukce.
4: Čanku!
5: Musíme s tím začít tak brzy kvůli tomu kazateli. Všecko půjde jako jedna fiala. Ale aby Roza zase nezjankovatěla, až se mávne ke startu. Můžeš mi urobit aspoň jeden takovej prášek, Iciku?
4: Čanku, právě s medikamenty toho druhu musí farmacent nakládat s největší opatrností.
5: Iciku, starý kamaráde.
4: Dobrá.
5: Já věděl.
4: Tobě jedinému ze všech svých známých mohu s takovým práškem důvěřovat. Pro tebe to teda udělám.
5: Iciku!
4: Uvidíš, jaké bude mít potom Roza o tobě mínění.
5: Já věděl, Iciku, že budeš mít pochopení.
4: Dva prášky stačí. A hodně zapít, nebo předem rozpustit.
5: Iciku, příteli, drž mi palce.
4: Haló? Haló? Haló? Haló?
6: Rydli!
4: Schönstein, to je pan Rydli. Promiňte, že obtěžuji, ale je to velmi, velmi naléhavé a řekl bych takové diskrétní. Ovšem situace si žádá rychlého zákroku. Rozhodného zákroku, pane Rydli.
6: Ale pane Schönsteine, k věci.
4: Ano, ano, ano, hned se k tomu dostanu. Tedy, před chvílí jsem náhodou zjistil, prosím, může to být omyl, ale představte si, on chce unést vaši dceru.
6: Kdo?
4: Chang McGowan.
6: Nesmysl.
4: Mají to dobře promyšleno. Chang jí chce ze dvorku přistavit žebřík.
6: A to je všechno?
4: Ano. Totiž... Ano, to je vlastně všechno. A to je všechno, pane Rydli.
6: Ten kus líny irský kůže. Můžete dát krk na to, že hned nabiju brokovnici a počkám si na něho.
4: Ano, ano, ano.
6: A jestli se opováží na můj dvorek, tak odtamtud pojede místo ve svatebním kočáře v ambulanci.
4: Ano. Hurá! Maminko, požehnejte mi. Udělal jsem všecko pro Rozino i mý štěstí. Já totiž dal panu McGowanovi prášky pro spaní. Doufám, že Roza po nich bude spát jako... A že pan Rydli bude mít dobrou mužku. Dnes půjdu za ní.
5: Starý brachu!
4: Čanku!
5: Slunce už svítí na naše štěstí. Podařilo se. Byli jsme spolu v cíli u velebníčka v 9 hodin, 30 minut a 15 vteřin. A dneska ráno vařila vajíčka v modrým domácím kimonku. Pane na nebi, mám já to štízko. Kamaráde Iciku, musíš k nám někdy přiklusat.
4: A prášky?
5: Jako ta medicína, co jsi mi dal? Teda s tím je to takhle. Zase jsem včera večer u Rydliu k večeři. Jak jsem se zakoukal na Rozu, tak jsem si řekl, Čanku, jestli už to děvče máš dostat, koukej ho dostat na rovince. Neskoušej žádný triky na takovou spravedlivou rostlinku, jako je róza. A tak jsem nechal ty pilulky od tebe v kapse. A potom mi padnou kukadla na jinou přítomnou osobnost, která, říkám si hned jako v duchu, nemá ráda svýho nastávajícího zetě, jak by ho ráda mít měla. A tak jsem si vyčíhal chvilku a vhodil jsem ty pilulky starýmu Ridleyovi do kafe. Chápeš?

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou dnes o lásce v příbězích povídek O. Henryho. Tu následující asi znáte, jak by ne. Ostatně už jste ji v našem divadle mohli slyšet třeba v podání Karla Hegera, ale dnes tedy tentokrát poprvé v ženském podání. Ten romantický příběh, který přesně splňuje to, o čem jsem mluvil na začátku, totiž skvělou zápletku a nečekaný závěr a poentu, nám přečte herečka Hana Součková. A že bude možná poněkud předčasně řeč o Štědrém dnu, ale kdeže. Podle O. Henryho jsou Vánoce tím nejzajímavějším a nejtajemnějším a taky nejpohyblivějším svátkem v roce. Během roku se prý ustavičně jenom blíží. Dobré dny, přátelé.
2: Dolar a 87 centů. Víc nic. A z toho 60 centů v jednocentových mincičkách zachráněných po jedné po dvou na nelítostném smlouvání s hokynářem, zelinářem nebo řezníkem. Della přepočítala 1 dolar a 87 centů. A zítra budou Vánoce. Zjevně se nedalo dělat nic jiného, než plácnout sebou na ošuntělé kanapátko a skučet. Della to udělala. Zatímco se nám paní domu zvolna propracovává od prvního stádia ke druhému, porozhlédněme se po bytečku. Podnájem za 8 dolarů týdně, interiér se nedá popsat než větou holou. V chodbě v přízemí schránka na dopisy, v níž by se z dopisu nedočkal a elektrický zvonek, z něhož by se zvonění nevymáčkl. K tomu příslušná tabulka hlásající James Dailington Young. Honosné Dailington uprostřed jména vylétlo na stožár v předešlém období blahobytu, kdy jeho majitel pobíral 30 dolarů týdně. Nyní, kdy se příjem zcvrkl na 20 dolarů, písmena ve slově Dailington zašla, rozmazala se a jakoby seriózně začala uvažovat o tom, že se i ona zcvrknou ve skromné a nevýbojné D. Nicméně, kdykoliv přišel James Dailington Young domů a vyšplhal se ke svému bytu, byl oslovován miláčku a náramně objímán paní Youngovou, kterou už znáte pod jménem Della. Potud vše v pořádku. Della se vyplakala a začala si hadříkem a pudrem restaurovat tváře. Stála u okna, bez zájmu sledovala ošklivou šedivou kočku na ošklivém šedivém plotě, na ošklivém šedivém dvorku. Zítra bude Štědrý den a ona má jen dolar 87 centů na dárek pro Jima. Měsíce už střádá cent k centíku a tohle je výsledek. Z 20 dolary týdně si vyskakovat nemůžeš. Výdaje byly vyšší, než čekala. Vždycky jsou vyšší. Dolar a 87 centů na dárek pro Jima, pro jejího Jima. Kolikrát si v šťastných chvilkách představovala, co hezkého mu koupí. Něco hezkého a vzácného a přepichového. Prostě něco aspoň trochu hodného té cti, že mu může patřit. Náhle se prudce odvrátila od okna a přistoupila k zrcadlu. Oči jí zářivě planuly a z tváře jí během 20 vteřin zmizela veškerá barva. Rychlým pohybem si uvolnila vlasy a nechala je splývat rozpuštěné v celé jejich délce. Ve vlastnictví Youngových byly dvě věci, na které byli svrchu jmenovaní patřičně hrdí. Jednak to byly Jimovy zlaté hodinky, patřící kdysi otci a předtím praotci, a jednak Deliny vlasy. Kdyby za oknem na protilehlé straně světlíku bydlela sama královna ze Sáby, Della by si neodpustila tu a tam nechat své rozpuštěné vlasy pokoupeli povlávat z okna ven a degradovat tak veškeré šperky a cenosti jejího veličenstva na pouhou vetež. A kdyby sám král Šalamoun byl tady v baráku domovníkem a suterén měl předspaný svými poklady, Jimovi by to nedalo, aby pokaždé, když půjde kolem, nevytáhlo hodinky. Jen aby viděl, jak si ten monarcha rve závistí vous. Teď se tedy Deliny krásné vlasy hrnuly v proudech kolem ní, čařily se a blištěly, jak kaskády hnědých vod. Spadaly jí až pod kolena a zahalovaly ji celou jako roucho. Spěšně a nervózně Della své vlasy opět spoutala. Jen na chvilku zaváhala a zarazila se v nehybném postoji. Slzička či dvě ukápli na odraný koberec. A už měla na sobě svůj starý hnědý kabátek a svůj starý hnědý klobouk. Se zavířením sukní a pořád ještě s jiskrou v oku proplula dveřmi a pelášila po schodech dolů na ulici a dál. Zarazila se až před cedulí Madame Violetová. Vlasové doplňky všeho druhu. Vyběhla do prvního patra udýchaná, jen tak se stačila sebrat. Madame, mohutná, tvarohovitě bílá netýkavka, byla nahony vzdálená fialce. Koupíte mé vlasy? Zeptala se Della. Kupuju vlasy, řekla madame. Sundejte si klobouk, ať se můžu podívat. A už se zas rozlily hnědé kaskády. $20, řekla madame a zkušenou rukou si potěžkala tu záplavu. Dejte mi to rychle, řekla Della. Ojoj. Ale následující dvě hodinky se vznášela jak na křídlech motýlích. Radši však zanechme otřepaných metafor. Prostě rabovala krámy v honbě za dárkem pro Jima. Nakonec ho našla. Jedině pro Jima byl stvořen, pro nikoho jiného. V žádném z obchodů, které prošmejdila skrz naskrz, nenašla nic podobného. Byl to platinový řetízek jednoduchého střídmého vzoru, patřičně proklamující svou cenu pravou svou podstatou a ne nějakými křiklavými parádičkami. Tak to se vždy pozná dobrá věc. A tato byla skutečně hodná Jimových hodinek. Ledva řetízek uviděla, věděla, že musí patřit Jimovi. Patřili k sobě. Neokázalost a hodnota. To charakterizovalo oba dva. Odevzdala $21 a z 87 centy pospíchala domů. Měla co dělat, aby své rozdychtění schladila trochou rozumu a rozvahy. Vzala si želízka na vlasy, zapálila plynový hořák a jala se napravovat pohromu, kterou jí velkorysost spojená s láskou napáchali na hlavě. A to je vždy nesmírně těžký úkol, přátelé, kolosálně. Za 3/4 hodiny měla hlavu pokrytou drobnými hustými kudrlinkami, takže se náramně podobala uličníkovi z páté obecné. Prohlédla si svůj obraz v zrcadle pečlivě a kriticky. Jestli mě Jim nezabije hned, sdělila si z očí do očí, tak mi poví, že vypadám jak Hobsanda z kabaretu. Ale co jsem mohla dělat? Co jsem mohla dělat s dolarem a 87 centy? 7 hodin... Už byla káva uvařena a na kraji sporáku vyčkávala rozpálená pánvička na své 2 porce řízků. Jim se dosud nikdy neopozdil. Della složila řetízek v dlani a posadila se na roh stolu hned u dveří. A pak už slyšela jeho kroky na schodech v přízemí a jen maličko pobledla. Ráda pronášela krátké tiché modlitbičky za ty nejprostší věci a nyní zašeptala: Bože, dej, ať se mu ještě líbím. Dveře se otevřely. Jim vstoupil a zavřel za sebou. Měl propadlé tváře a na nich vážný výraz. Chudák, bylo mu sotva 22 a už má být hlavou rodiny. Potřeboval by nový kabát a chodí bez rukavic. Stanul ve dveřích a zarazil se. Oči upíral na Delu a bylo v nich něco, čemu nerozuměla a co jí těsilo. Jime, miláčku, zasténala. Nedívej se na mě takhle. Nechala jsem si ustřihnout vlasy a prodala jsem je, protože bych Vánoce nepřežila, kdybych pro tebe neměla dárek. Zase mi narostou, uvidíš. Viď, že ti to nevadí. Mě vlasy rostou strašně rychle. Řekni, veselé Vánoce, Jime, a buďme šťastní. Ani nevíš, jaký krásný, jaký nádherný dáreček pro tebe mám. Ty jsi dala ostříhat vlasy? Namáhavě ze sebe vysoukal Jim, jako by se k této do očí bijící skutečnosti musel dopracovat po značném duševním úsilí. Dala jsem si je ostříhat a prodala jsem je, řekla Della. Co pak mě už takhle nemáš rád? Jsem to já, i když nemám vlasy. Jim se pátravě rozhlížel po místnosti. Takže vlasy už nemáš, řekl s výrazem takřka idiotským.
3: Je štědrý večer, víš? Tak buď na mě hodný, protože jsem se jí vzdala kvůli tobě. Ty vlasy se daly spočítat, řekla s náhlou sladkou vroucností, ale mou lásku k tobě nikdo změřit nedokáže.
4: Můžu dát smažit řízky, Jime? Rázem se Jim probral z tranzu a vzal Delu do náručí. Na 10 sekund všímejme si radši z diskrétní pozorností nějakého nepodstatného objektu v druhém koutě pokoje. $8 týdně nebo 1 000 000 ročně, jaký je v tom rozdíl? Matematik či učenec by jistě usuzoval chybně.
2: 3 králové se dostavili s převzácnými dary, ale na tohle by se nezmohli. Kterouž to temnou narážku ještě objasníme.
4: Jim vyňal balíček z náprsní kapsy kabátu a hodil ho na stůl.
5: Nemysli si o mě, Bůh ví co, řekl Jim. Žádná ondulace, amputace či operace tvých vlasů nemůže způsobit, abych miloval svou holčičku míň než dosud. Ale až rozbalíš tenhle balíček, pochopíš, proč mě to ze začátku tak vzalo.
2: Bílé prstíky jeli se hbitě cupovat provázek a papír. V zápětí radostný výkřik a pak běda. Rychlý typický ženský přechod k bědování a lamentaci, vyžadující bezprostřední zapojení veškerých lácholivých schopností pána domu. Neboť zde ležely hřebeny. Souprava hřebenů, na temeno i protýl, které Della už dávno chodila uctívat k výkladní skříni na Broadway. Nádherné hřebeny z pravé želvoviny, s obrubou posázenou drahokamy, náramně barevně ladící s těmi překrásnými ztracenými vlasy. Nesmírně drahé hřebeny, jak věděla, po nichž její srdce prahlo a toužilo, bez sebe menší naděje, že jí kdy budou patřit. A nyní jsou její. Avšak ty kadeře, které měly být zdobeny touto vysnívanou ozdobou, jsou fuč. Přece však je přivinula k hrudi a za chvíli byla i schopna vzalédnout, upřít své uslzené oči na Jima, usmát se a říct: mě vlasy rostou strašně rychle, Jime. Jim ještě neviděl její krásný dárek. Dychtivě mu ho podávala na otevřené dlani. Matný vzácný kov se blýskal od lesky jejího horoucího nadšení.
3: No, není perfektní, Jime? Zběhala jsem celé město, než jsem ho našla.
2: Teď se musíš koukat, kolik je hodin, aspoň 100krát za den. Půjč mi hodinky, ať vidím, jak se k ním ten řetízek hodí.
4: Ale Jim neposlechl. Svalil se na kanape, založil si ruce za hlavu a usmíval se.
5: Víš co, Delo, řekl. Odložme svoje vánoční dárky na čas stranou. Jsou až moc krásné, než abychom si je teď mohli užít. Hodinky jsem prodal, abych ti mohl koupit hřebeny. A teď už dej prosím tě smažit ty řízky.

poradíme, pomůžeme, naučíme, vylepšíme. Vše pro domácí kutily, chovatele a zahrádkáře. To je Hobby Magazín. Pořad pro všechny, kteří se neradi nudí. Hobby Magazín s Arturem Kubicou každou sobotu v 10 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.